0: položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po 3 týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

Kolka milovala, zapomněla, že přijde jaro, po jaru léto, po létě zas ten smutný čas. Čtyři muzikanti hráli, jedli, pili, hodovali a přitom se uradili, jak ji dostanou.

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam takový množství prostě té třaskavice. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
6: Ne, Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbos!
6: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bývá přeci architektem, že jo?
8: No ale Zahradnin, z toho může být nejvíc funusan, a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra Bobr?
6: Ta sakra musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
6: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
6: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
6: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
6: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
6: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
6: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
6: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Františku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
6: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom, co potom? No potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
6: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že kamenný divadlo vyjednává se studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Poč, klidnej na mě, spolehne.
6: No jo, fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k mršťíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
6: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
6: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
6: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lund. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježíš, to přijde. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buzdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč je doksí mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lejzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde z tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
3: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrc myslivce a hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne kšový. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: No to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlobil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlibovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami.

0: Znáš, Mařu.
1: Ona já.
0: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
1: Já, babi. Toj, toj, toj. Tam vidí, milý synku, přes
2: tři
1: dži.
2: Kolik? Tři? Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
3: To roba. Správná roba.
1: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko potom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
4: Tak, Robi.
2: A je.
0: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se se svobodu.
4: Vejdi do života, ale škoď.
1: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
0: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
1: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
1: Tak, a máš to.
4: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
2: Gizdi, na to jich už je.
1: A kdyby to ani chlapi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
5: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
6: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, no, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přičukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na tykačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na tykačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říká, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říká, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. A říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
5: Tak máme za sebou jednu svatební sérii.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No a to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
4: Já že Švindloval?
2: No to není dohromady, prosím, když někdo švindluje, jak obyčejně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: No to
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, to se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářili a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Oldies jako na dlaní, aneb historie z černých drážek.
1: Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrung. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, namídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

greatest one has gone. Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a pocta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Napsání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine a Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine. Rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Kvapí pláž Japonesie, keď raz zasa

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Münchnetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké páteční dopoledne přeje z jedné strany mikrofonu, respektive od jednoho z mikrofonů Iva Piskalová. A za chvíli už se vám představí můj dnešní host Zuzka Martinčík-Glacová. Ahoj Zuzko.
5: Ahoj.
4: My si tykáme, protože se známe neskutečně mnoho let, pracovně jsme byli propojené a teď už jsme trošičku každá někde jinde a to vykání by nám prostě nešlo. Ale Zuzka je tady dneska proto, aby vás trochu provedla zákulisím Těšínského divadla, protože je mimo jiné mluvčí tohoto souboru. Zuzi, prosím tě, jaký to je soubor vlastně?
5: No, je to několik souborů. Ono Těšínské divadlo je velmi specifické a myslím si, že světově naprosto unikátní, protože kromě té české scény máme i plně profesionální polskou scénu. A je to vlastně v České republice profesionální polský soubor. Takže v tomto máme všechno dvojmo, celý realizační tým, herecký tým, dramaturgy, vedoucí této scény, ale zároveň vlastně Těšínské divadlo má ještě bajku, to je loutková scéna, která zase hraje polsky i česky. Takže je to specifické, nicméně já mám ty polské kořeny, takže to byl takový hezký návrat, ale o to té práce je více a i ta mentalita samozřejmě polská a česká je jiná, takže s každým tím souborem se pracuje trošičku jinak.
4: Fakt mají i polské techniky, polská scéna, jakože když se hraje polské představení, tak na to jde polský technik stavět?
5: Není to vyloženě, že by to byl polský technik, ono i když jste z Těšínska, tak umíte vždycky polsky, česky nebo takzvaně po našemu, takže není to ta nějaké to pravidlo, že byste musel ovládat polštinu, ono se infiltrujete velmi rychle, ale spíš je to o tom, že každý má opravdu celý ten svůj realizační tým.
4: Ty jsi sama vystudovala polské školy vlastně, kromě vysoké, to už si dělala v Olomouci, takže ty jsi v tom prostředí jako doma, navíc se mi teď prozradila, že jsi tam hostovala jako dítě, že?
5: Je to pravda a právě pro mě to byl po, no já nevím, jestli 25 letech takový obrovský symbolický návrat a uvažovala jsem, protože jsem tak trošku stagnovala, my se známe i díky vlastně parahokeji a stagnovala jsem trošičku v tom životě, jak to posunout dál. A
4: já jenom vstoupím do toho, Zuzka ano. Byla mluvčí parahokeje mnoho let a i díky ní se Socovka. O parahokejích vědělo to, co se všechno vědělo. Promiň a pokračuj.
5: Tak a teď to byl velký odklon samozřejmě ke kultuře, ale mi ta nabídka přišla naprosto neskutečně. V tom, jak je v tom čase úplně trefná a Český Těšín mám kousíček, narodila jsem se tam a právě jsem si okamžitě vzpomněla, když myslím na základní školu, tehdy přišli herci z Těšínského divadla a vybírali si děti na nějaké menší role do svého představení, takže já jsem se opravdu po 25 letech vrátila, ale trošičku jinak na tu takovou opačnou stranu a teď se o ty herce a celý ten ansábl starám z té druhé stránky, aby se o tom vědělo, protože si říkám, tady jsme v Ostravě a tady je spoustu skvělých a úžasných divadel, ale už málo kdo koukne za hranici té Ostravy a možná málo kdo i ví, když hrajeme, jezdíme poměrně často do Frýdku, všude možně, tak málo kdo ví, že opravdu i ten Těšín má letité divadlo s 80-letou tradicí.
4: Ale ty jsi vlastně přišla do situace, kdy místo herců se na jevišti objevují řemeslníci nejrůznější a divadlo je před dokončením rekonstrukce, ano. Že? Jde to.
5: Jde to a všichni říkali, že je to naprosto šibeniční termín, protože to bylo zhruba rok a půl na totální rekonstrukci. Opravdu z toho divadla zbyla jenom šlupka, že to tak řeknu, ten obal, skořápka, všechno se vybouralo a všechno se v podstatě dělalo znovu. A málo kdo tomu věřil. A já jsem do toho vlaku jedoucího už nastoupila, takže jsem se musela zorientovat, ale často i novináři se mě ptají, a opravdu se to stihne, tam musíte mít nějaký problém. To není možné na takovou rekonstrukci mít rok a půl. Ale opravdu chodím na tu stavbu, koukám se, kontrolujeme to pravidelně s panem ředitelem Petrem Kracíkem, který vlastně to má jako dítě, takový svůj velký projekt a další divadlo, které postaví zase na nohy. A opravdu se to už rýsuje a teď jsme ve fázi o prázdninách, kdy to je už takové, řekněme, jemné ladění, pokládají se podlahy. Zvuková technika, vzduchotechnika se dokončuje. Teď jsme měli první akustickou zkoušku, aby vlastně i naši partneři, novináři věděli, jak to tam vypadá a zní, protože to je taky důležité, nejen v rádiu, ale taky v divadle. Takže už ty zkoušky jsou a finišuje se. No a na podzim se budeme stěhovat.
4: No, to je opravdu neuvěřitelné. Než pustíme, nebo poprosíme Petra o písničku, tak se jenom zeptám, předpokládám, že se tam klade velký důraz na bezbariérovost, protože když člověk trošku pak zjistí, že potřebuje berličky a podobně, tak co? Bude to?
5: Bude to. To je, a víš, že já právě díky tomu parahokej, to je první věc, na kterou se teď všude koukám, jak to je příznivé a friendly, jak se říká vlastně pro handicapované. A přesně v tomto to Těšínské divadlo bylo velmi zastaralé.
4: No právě.
5: Nepřístupné, spousty schodů, takže teď se nemusí vozíčkáři bát, nebo ti, kteří mají sníženou pohyblivost, a to jsou i starší lidé samozřejmě, budou blízko scény a budou navíc v prvních řadách.
4: No tak to je krásná tečka za naším prvním vstupem se Zuzkou Martinčí-Glacovou, mimo jiné mluvčí divadla v Českém Těšíně.

0: Asi si pár koní najdu. To bylo v češtině. Pamatuji si dobře, Zuzko Glacová, můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, že to tak bylo v češtině.
1: Prosím.
0: Asi si pár koní najdu.
1: Je písnička. Já jsem si tady klepkala,
0: je to tak,
1: vidíš,
0: Petr,
1: to nesoustředila.
0: Děkuji, Petře. Ano, ano. Tak pojďme zpátky ještě do divadla. Zuzka Glacová, pardon, Martinčík Glacová, omlouvám se manželovi.
1: To je to stejné.
0: Tady se stará o to, abychom věděli, že v Těšíně se dělá dobré divadlo, české, polské. Ty jsi mi říkala, že polská scéna teď vyjíždí klidně i k moři hrát.
1: Tak.
0: Do přímořských hlod, když nemáte i domovskou scénu.
1: Já si myslím, že hlavně se sluší a patří poděkovat všem zaměstnancům, protože ty podmínky jsou neskutečně těžké pro ně. Teď, když se divadlo zavřelo a vedení se rozhodlo, že to nezavře a nezačne rekonstrukci, ale že prostě se bude hrát, že bude divadlo fungovat po celý ten rok a půl, tak si to umíte asi představit, jak to funguje, když divadlo nemá divadlo, ale hraje se. Takže herci jezdí opravdu hodně a to přirovnává k takovému cirkusovému životu teď. Česká scéna samozřejmě taky po celém Česku. My máme předplatitele z různých míst, ale to spíš ta naše Severní Morava, Frýdek, Rožnov, Orlova, Karviná, Havířov a podobně.
0: Brušperk ne, býval taky.
1: Taky, samozřejmě. Ta místa se trošku zužují, ale vyjíždí se pravidelně, i když se hraje na naší domovské scéně. Nicméně polská scéna to Polsku má samozřejmě trošičku větší. A oni jsou velmi úspěšní a žádoucí, takže se jezdí Gdaňsk, Toruň, Poznaň, Ustroň, což už je blíž, Rybník a podobně. Takže pro ně je to velmi náročné a smekám, protože oni opravdu spoustu času poslední rok a půl tráví v autobusech, než se dopraví na to dané místo, tam odehrajou. Často vlastně se nepřespává, ale hned sednou do autobusu a jedou zase zpátky domů. A takhle fungují rok a půl, takže nejenom pro ty herce, ale i techniky, maskérky, všechny je to opravdu teď řehole.
0: Zuzi, a to znamená, když se na podzim začne, respektive asi v listopadu by se mělo začít tedy hrát, tak oni teď zkouší kde?
1: Hrát se nezačne v listopadu, máme oficiální otevření 17.12., ale je to pro ty velké hosty, partnery, přesně, je to takový vánoční dárek a vlastně první premiéra je potom v lednu roku 2026, což je taková specialita, možná se k tomu dostaneme, ale zkouší se normálně právě v provizorních podmínkách, máme takovou provozní budovu vedle divadla a tam se vlastně všichni namačkali, takže tam jsme od obchodního, po všechny ekonomky. Těšínské divadlo je založeno na řemesle, takže tam jsou pořád všechny švadlenky, všechny kulisy se tam vyrábějí. A to všechno v těch omezených prostorách, takže se tam všichni museli namáčknout. No a kde se zkouší? No to je takový prostor, který sdílí třeba i jako kancelář pan ředitel, kde máme porady. No a když vidíme, že už se blíží herci, no tak musíme všichni vypadnout, včetně pana ředitele, pokud zrovna tuto hru nerežíruje. No a tam zkouší herci.
0: Aha. Jaká bude ta premiéra lednová? Na co se můžeme těšit?
1: Je to Rok na vsi a je to specifické právě tím, že to bude živě s Čechomorem.
0: Ty bláho.
1: Je to takové poděkování pro naše diváky. Je to česká inscenace sice, takže ale já si myslím, že i my Poláci nebo Poláci na té druhé straně taky se na to mohou přijít podívat, ale je to taková odměna, protože běžně u nás nehrajeme s živou hudbou, ale tohle je takové spojení, kterým chceme i těm divákům za tu trpělivost poděkovat a trošičku je odměnit.
0: Oni budou jezdit jen na to jedno představení, tedy přijedou takhle a pak se
1: na
0: budou...
1: Na to jedno představení, přesně tak.
0: A pak se ta hudba bude pouštět, tedy je reprodukovaná.
1: Ne, není to jenom premiérově v tom představení, těch představení přímo s Čechomorem je tuším 10, pokud to říkám správně. Premiéra je na konci ledna a potom přesně ty další už reprízy budou s reprodukovanou hudbou.
0: Touto asi předpokládáme s tím Čechomorem. No tak projekt určitě krásný. My tady opravdu v tom regionu si myslím, že není problém Česko-Polsko, ale vím už kousek víš, že Polák jako nerozumí češtině. Je to tak?
1: Určitě.
0: Že z Varšavy lidé, Andreas Papadopoulos, no, zpravodaj říká, že to tak vůbec není, ale víš, směřuju k tomu, jestli v tom souboru si myslíš, že je možné, že by třeba se propojili ty soubory a udělali představení jako společné.
1: Existují. Existují. Zrovna teď máme Romeo a Julie, česko-polské představení, které je přesně na tom založené, že vlastně tam jsou i herci z české i polské scény. Pokud je zapotřebí, tak k tomu jsou titulky vždycky v tom opačném jazyce a tohle budeme nabízet v rámci předplatného právě i na české scéně. V příštím roce my máme vždycky pro danou sezónu 4 premiéry, takže to je vlastně inscenace, která vznikla s divadlem Adama Mickiewicze v polském Těšíně, ale teď bude, co by premiéra premiéra právě nabízena také pro českou scénu. Takže takové inscenace jsou a hrajeme dokonce i takzvaným nářečím Gvarou, a to je zase inscenace Kogut v Rosole, kterou sice hrají herci a polské scény, ale je po našemu, takže je taky hodně specifická a myslím si, že je to i oříšek pro spoustu našich polských herců, protože i oni vlastně pocházejí z míst Polska, kde jako to po našemu se nepoužívá, takže i tohle se museli naučit.
0: A myslím si, že o tom jsem slyšela, o tom představení, že je velmi, velmi úspěšné. Tak milí posluchači, zůstaňte s námi, s Českým rozhlasem Ostrava i dál, protože Zuzka Martinčík-Glacová má určitě ještě spoustu věcí a nejenom o Těšínském divadle, ona je prostě multižánrová, multioborová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je téměř půl jedenácté, za minutu bude půl jedenácté a ve studiu Českého rozhlasu Ostrava stále je dnešní host Zuzana Martinčík-Glacová. Pohybujeme se převážně v Těšínském divadle, protože určitě jste zaznamenali, že prochází obrovskou rekonstrukcí a těší se na diváky, protože Zuzka správně naznačila, že je to kousek, po dálnici jsme tam, že jo, za kolik z Ostravy, kolik to jezdíš?
1: No? 20-30 minut záleží.
0: Záleží na záleží jasně, provozu. Teď sice doprava v Ostravě šílená, ano, řekněme si to, ale není to daleko a prostě to divadlo se tam dělá srdcem, ne?
1: Dělá, to si myslím, že je ten benefit toho malého divadla, které ale zase vlastně na druhou stranu tak malé není, tím, že tam jsou opravdu třetí scény, přibude čtvrtá díky rekonstrukci a je to 140 lidí zhruba, takže není to až tak malé divadlo.
0: Jaká čtvrtá, promiň?
1: Vlastně ten celý projekt rekonstrukce se dělá díky nápadu naší obchodní šéfky a pana ředitele vybudovat Těšínské divadelní a kulturní centrum, které díky té přestavbě divadla vznikne. A ono je to i odpověď na ten vývoj divadla v současné době, nejenom v Evropě, ale i ve světě, kdy vlastně se snaží být blíže tomu divákovi, nejenom v rámci všech inscenací, her, představení, ale předtím a potom. Vlastně divadlo by mělo plnit i jakousi vzdělávací funkci a to bude vlastně mít na starosti Těšínské divadelní centrum, kde bude spousty workshopů, bude to zaměřeno na děti, dospělé, seniory, aby se zabavili. Mm-hmm. Není to nějaké nový kulturák, že to tak řeknu v Těšíně, to vůbec ne. A ani nechceme konkurovat vlastně místním kulturním střediskům, to vůbec. Ale je to o té nabídce právě těch řemeslníků, že chceme přilákat děti a máme i takový projekt divadelní představení, vlastně jako školní projekt, jako zážitek, že děti přijdou o něco dříve, podívají se třeba, jak se vyrábějí ty kulisy, jaké máme šikovné švadlenky, krejčové. Mm-hmm. A vlastně uvidí, co všechno práce zatím je. Pak půjdou na tu samotnou inscenaci a pak budou moct třeba si ještě o tom popovídat, říct si, co se jim líbilo. A my tak trošičku doufáme, že třeba některé ty děti i natchneme a přivedeme k tomu řemeslu a donutíme je zůstat v tom regionu, protože já jsem tím příkladem taky, že jo, z Těšína.
0: No, přesně, jenom to teď je ideální doba, aby si tedy řekla ten tvůj krátký životní příběh. On už je
1: krátký.
0: Docela dlouhý. Je krátký,
1: jo,
0: dobře.
1: Ještě jsme mladé.
0: Dobře. Ty Anne ve srovnání se mnou. Ale tak Zuzka už naznačila, že vlastně v tom regionu tedy se narodila, vychodila polské základní a střední školy a pak odplula
1: do Olomouce.
0: Do Olomouce.
1: Na novinařinu.
0: Ale to Těšínsko si jenom navštěvovala, že jo, spoustu let.
1: A strašně málo, protože ty Olomouc znáš taky a kdo jednou byl v Olomouci, to je genius loci, to je nádherné město, které je strašně mladé díky Univerzitě Palackého. A já jsem si to tam okamžitě zamilovala a hned, když jsem byla na žurnalistice, jsem věděla, že tam zůstanu. I když to bylo náročné, že jo, s bydlením se vším, není to tam nejlevnější v Olomouci, to taky všichni víme. Ale já jsem se hned po žurnalistice dostala úplně čirou náhodou. Nejdříve do jednoho rádia jako zprávařka, ale pak Honza Plachý, náš bývalý společný šéf, tak mě přijal do zpravodajství a už jsem zůstala 15 ve zpravodajství České televize. No ale když zůstaneš sama s dcerou jako matka samoživitelka, tak tě to najednou ty kořeny táhnou zase zpátky. Mě to tatínek vždycky říkal, Zuzi, vrať se, když jsi zůstala sama s tím dítětem, že jo. A já říkám, tati, co bych v Těšíně dělala? Já jsem se mu fakt vysmála. Jo, protože když má člověk tu Olomouc, kde je ta kultura, kde jsou ty památky, kde jsou vlastně ty kluby, bary, ale kavárny, knihovny, tak se mu nechce do Těšína. To je fakt jako úplně změna životního stylu a teď jsem za to neskutečně ráda, protože já si myslím, že my tady právě obzvláště na tom Těšínském Slezsku a okolí máme ty kořeny velmi silné.
0: Hmm. Ano, já jsem moc ráda, že to Zuzka takhle nastínuje ten její život, protože jak jsem už na začátku řekla, známe se spoustu let, já si na to pamatuju, říkám Zuzi, ale jak to chceš, ano, máš tady rodinu, ale ty chceš úplně z toho mediálního světa odejít, dělala si prostě věci velké a ona, milí posluchači, představte si, i postavila sama dům, protože manžel, kterého už jsem tady zmínila, se objevil posléze, teď její
1: přišel do hotového i vy.
0: Ale musíš říct, že teď je to tvůj pilíř společně s dcerou, že to je
1: parťák,
0: že je to tvůj skvělý parťák, ale ale že jsi prostě doma na tom pozemku, který ti tam asi rodiče nějak...
1: No vůbec ne, já jsem jako původem ze Stanislavic u Českého Těšína, ale vlastně zjistila jsem, že známý je stavby vedoucí na takovém projektu v Těrlicku, přímo u Těrlické přehrady a vlastně tam zase pochází odsud maminka a dědeček a to Těrlicko mě taky táhne. A chodila jsem tam na základní školu, na nižší stupeň, takže jsem si říkala, jo, že by tak v Těrlicku, takže já jsem žila s dcerou u rodičů a mezi tím stavěla, byla to vlastně, my jsme to přebírali ve formě hrubé stavby tehdy a pak už jsme si dokončovali všechno sami. Ono by to nebylo nic zvláštního, kdyby nepadl covid. A já jsem, co by matka samoživitelka i čařka, ještě zůstala vlastně podnikatelka v uvozovkách, že jo, tak jsem zůstala s tou hypotékou obrovskou, seděla jsem u té Těrlické přehrady a říkala jsem si, tak a co teď budu dělat a z čeho to budu platit?
0: A jak to bylo dál, tak to vám Zuzka určitě ráda řekne ještě v těch závěrečných minutách dnešního pořadu host Českého rozhlasu Ostrava, protože ještě před sebou máme nějaký čas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, jedeme dál. Jak už jsem naznačila, tak máme před sebou závěrečné minuty pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Spolu se mnou je ve studiu Zuzka Martinčík-Glacová. Věnujeme se hodně Těšínskému divadlu, ale taky jsme se věnovali jejím kořenům, které jí zpátky tedy do Těšína na Těšínsko přivedly. Takže jsem pochopila, Zuzi, nebo já to vím, ale posluchači, že žiješ teď v Těrlicku.
1: Ano.
0: V domku, který teda se ti podařilo dokončit. I ta hypotéka, jak si naznačila, tak se podařila nakonec nějak usadit. A...
1: Podařila. A já musím říct, že hlavně za toho covidu to bylo neskutečné v tom, protože všichni víme, jak to fungovalo, že já jsem měla zase jenom skořápku toho domu a teď to je třeba vybavit a nikam člověk nesměl. Takže já jsem si na tajné výjimky zjistila, že se dá přes hranice, jakože tam jezdím na jednání do Polska. A do té, doufám, že to můžu říct, do toho hobby marketu, kam jezdíme všichni, že jo, v polském Těšíně, jsem jezdila všechno nakupovat, těžká umývadla, skřínky a teď nikdo ti nesměl ani pomoct, že jo, s tím. Takže já jsem to tahala, brečela jsem u toho jak želva, protože jsem nemohla. A pak jsem se ještě rosila, jestli mě ti policajti, protože každého zase zastavovali, kontrolovali, že vyjíždí z toho Polska zpátky domů, tak jsem se rosila, jestli se mi podívají do toho kufru, který je samozřejmě naprosto napráskaný stavebním materiálem a vším. Naštěstí to nikdy neskontrolovali, takže mám hezky vybavený domeček i za covidu. Bylo to šílené.
0: No, ale vidíš, jako zvládla jsi to, dokázala jsi to a dneska už si ty svoje pracovní aktivity trošičku mírníš, že jo. Vím, že jsi se vrátila na chvilku do České televize do zpravodajství nočního.
1: Ano, tam stále jsem, protože na tom se asi taky shodneme, že to zpravodajství je taková láska, která tě drží. Ono tě to strašně poznamená časově. Je to náročné, obzvláště si myslím pro holky s dětma. Ale pro mě to bylo vždycky něco, na co jsem byla hrdá. To veřejnoprávní médium a jsem hrdá na rozhlas, na Českou televizi opravdu neustále. Takže tam jsem se vrátila, ale je to složité to koordinovat s divadlem a s dalšími ještě záležitostmi úvazky, které mám.
0: Ale rozhodla se tomu divadlu teď asi věnovat nejvíc své energie, svého času.
1: Určitě. Je to zapotřebí právě tím, že opravdu jsou ty tři scény, vzniká další rekonstrukce, připravuje se veškeré stěhování a veškeré akce vlastně na ten začátek a výkup, na to znovu otevření. Takže je to opravdu pro nás všechny časově náročné. Musím říct, že i když jsou divadelní prázdniny v létě samozřejmě, tak se vždycky potkáváme v těch našich kancelářích i teď v létě a makáme, protože musíme.
0: Já vím, že máš strašně ráda Španělsko, nebo vůbec španělštinu.
1: Jak ty to víš?
0: No tak říct.
1: Můj věn.
0: No, tak právě se chci zeptat, jestli uvažuješ i o rozvoji tady v tomto, že bys
1: měl... Ježiš, to si teď, já doufám, že manžel neposlouchal, neříkal, že bude poslouchat, ale já furt googlím ty domečky ve Španělsku, že bych teda nechala ten v Těrlicku a odstěhovala se do Španělska.
0: A o tam by si psala o Těšínském divadle, jo? No tak to nevím, ne, ale jako, cítíš se tam tak jako, že tam máš taky nějaký z kořenu, jo?
1: No, ano. A začalo to vlastně tím, že jsem dceru dala nejdříve na španělštinu a měla jsem štěstí na neskutečnou učitelku Lindu, která taky umí polsky, česky a navíc i španělsky, takže ta byla tím prvním důvodem lásky k tomuto jazyku. No a pak jsem si našla toho manžela na Lysé hoře a zjistila jsem, že on se učil taky španělsky. Takže když už vybíráme dovolenou, tak je to tímto směrem, no.
0: Tak možná do Těšínského divadla se podaří přivést nějaký soubor ze Španělska.
1: Zkusím, ale neslibuji.
0: Ty dokážeš cokoliv, když se rozhodneš a jdeš do toho, tak a není ti smutno po parahokeji někdy?
1: Je a moc, ale my jsme v kontaktu a jestli můžu zmínit, tak se vlastně blíží premiéra i toho filmu Neporazitelný, který jsme natáčeli právě tady v Ostravě a tím pádem vidím vlastně ten výsledek té naší práce a vidím, že kluci jsou úspěšní, teď zase získali medaily a myslím na ně neustále, protože to nebyla práce, no. To bylo naprosto srdeční záležitost 7 let, ale každý časem musí jít dál a já jsem to opravdu cítila, nelituju toho, že jsem šla do divadla. Jak říkám, tam jsou zase ty kořeny, je to něco trošku jiného a jsme neustále v kontaktu a musím říct, že i lidé, kteří pro parahokej pracují, tak jsou to takový srdcaři, že jsme zůstali nejlepšími přáteli a jsme v kontaktu neustále.
0: Tak to se krásně poslouchá z těch posledních, koukám minutu vlastně. Takže od 6. do 14. září festival mezinárodní.
1: Scéna bez hranic na dole Barbora. To moc zvu, protože je to takové netradiční prostředí a je to zase to naše hornické téma. Budeme tam mít právě hornické vdovy Národního divadla, bude tam Milan Kňažko a Slovenské divadlo bez masky. Lístky už jsou v prodeji. Máme tam ale i Šapito a zase naši loutkovou scénu, hostující scény loutkových divadel, workshopy pro děti zdarma, různé hornické právě výstavy, exkurze. Takže my se na to těšíme, že zase trošičku utečeme z toho Českého Těšína, užijeme si jiné prostředí. a je to právě ta síla toho regionu a myslím si, že je to krásné, že právě i tímto se udržují vlastně ty naše pohornické památky a ta naše minulost, které my zase díky divadlu vdechneme tu budoucnost, tu duši. No.
0: Zuzana Martinčík-Glacová byla milým hostem Českého rozhlasu Ostrava, konkrétně mým, tedy i Vypiskalové. Zuzko, moc děkuji, že jsi přijela.
1: Já tobě děkuji.
0: Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v noční vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Vydáte-li se na procházku do odlehlejších končin Čeladné, konkrétně k Podolánkám, určitě poseďte u historického křížku nedaleko lesní správy a místních samot. Říká se mu Bedřichův a jeho příběh začíná ve druhé polovině 19. století. Do osady na jižním úpatí Beskydského Smrku se vypravila naše kolegyně Petra Štrimplová.
1: Skoro se člověku nechce z tohoto místa. My tady sedíme pod mohutnými lipami. Čtyři velké stromy obklopují Bedřichův kříž, vedle je lavička, kochací místo, svítí na nás slunce a nad hlavou cvrlikají ptáci. Sedím tady s ředitelem biskupských lesů Liberem Konvičným a s Jaroslavem Kozlem, který tady místní vlastivědu zná. Bedřichův kříž. Ta historie, pane řediteli, jaká je? Od kdy tady v té krajině stojí a kdo stojí za výstavbou?
2: Já vás jenom doplnil, neříkáme Bedřichův, ale Firstenbergův kříž. A to je v podstatě jedno samozřejmě. Takových křížů bylo postaveno na panství arcibiskupském několik, jenom tak namátkou, určitě znáte kříž třeba na Samčance, na Starých Hamrech, nebo na Baraní,
1: ano.
2: Nebo na Hutích. Ty kříže mají celkem prozaickou historii. Ono totiž arcibiskup Firstenberg samozřejmě dbal na to, aby jeho zaměstnanci byli bohabojní, chodili do kostela a vůbec žili takovým tím křesťanským životem. Samozřejmě tady v těch odlehlých částech a na Podolánkách zvlášť to byl poměrně problém, protože cesta do kostela do Čeladné byla docela neschůdná. Až někdy v roce 50 nebo 51 byla vybudována tady na Podolánky cesta, která byla sjízdná pro auta. Mm-hmm. No, do té doby vlastně taková nějaká solidní cesta končila u budovy Čelenského revíru. A dokážeme si asi představit, jak ta cesta tady na Podolánky vypadala někdy v polovině 19. století. Návštěva kostela byla docela obtížná. Mm-hmm. Navíc tady z těchto částí Podolanek a ze Starých Hamer prakticky všichni zaměstnanci, lidé chodili do kostela v Bílé, kde právě kardinál Firstenberg nechal vybudovat tehdy kostel v tom švédském, respektive severském stylu.
1: Ano, ano.
2: No a majitel panství vymýšlel, jakým způsobem by zaonačil, aby lidé každý den se měli kde pomodlit, aby mohli začít tu svoji práci, která byla tehdy velice nebezpečná, v tom lese začít nějakou takovou aspoň kratší bohoslužbou.
1: Mm-hmm.
2: No a proto dal vybudovat na těchto odlehlých místech a na Podolánkách zvlášť kříž, u kterého se vždycky pracovníci nebo ti dělníci spolu s hajnými a s panem nadlesním vždycky ráno tady zastavili, pomodlili se a šli do práce. Za takovou tu společnou modlitbu vždycky to odpovídal místní nadlesní,
1: ano.
2: Jak na Podolánkách, na tom Baraní nebo na těch Hutích. No a potom samozřejmě, jak už se začaly budovat lepší cesty, tak lidé začali navštěvovat klasický kostel.
1: Já ho popíšu, je to vlastně lítinový kříž na takovém kamenném soklu, podstavci, s obou stran desky s nápisy, jedna je v němčině, jedna v češtině. A my jsme v kterém roce, kdy to vzniká?
2: Ten kříž byl postaven konkrétně v roce 1860.
1: Mm-hmm.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Pomáhal udržet obyvatele horské osady Podolánky, která se kdysi formovala kolem panské myslivny ve Zbožnosti. Bedřichův či Firstenbergův kříž je důmyslnou spojkou odlehlého místa s Bohem a odkazuje ke knížeti arcibiskupovi landkraběti Bedřichu kardinálovi z Firstenbergu, který byl milovníkem zdejších hor. Kříž vystupující z kamenné mohyly má hned dvě pamětní desky. Petra Štrimplová u něj natáčela s pamětníkem Jaroslavem Kozlem a ředitelem biskupských lesů Liborem Konvičným.
1: Byla tady, co my pamatujeme, samozřejmě deska česká, a kolega revírník Podolanský někde našel ve sklepení tu starou původní německou desku, kterou jsme nechali taky zrestaurovat jako takovou nějakou památku na ty dřívější časy.
2: A je to vlastně po rekonstrukci ta církevní památka?
1: Ten kříž, stejně jako jiné stavbičky církevní tady chátraly, tak někdy v roce 2016 jsme se rozhodli, že kříž, které upravíme, jak tu kamennou spodní část, tak tu horní nátěrem. No, rok na to po té rekonstrukci tady byla slavnostní mše, kterou celebroval tehdejší biskup ostravsko-opavský monsignor Lobkovic. A od té doby, a to vám řekne pan Kozel přesně, se každým rokem, vždycky v září, koná tady mše.
2: Pane Kozle,

0: to vypadá?
1: Lesy biskupské připraví podium, mm-hmm. kryté, jo, oltář polní. Já mám zase varhany, že lidé sedí tady vpředu na té louce. No a vždycky na svátek povýšení svatého kříže je mše svata. Buď tady přijde místní farář sám, nebo pozve nějakého hosta, většinou děkanové tady místečtí hodně, nebo z Ostravice pan farář mm-hmm. taky, takže...
0: Kolik je... tak lidí se schází?
1: No, to je odhadem, no třeba ta padesátka se najde.
2: Podle počasí
1: mm-hmm. a oni si dojedou, třeba autama výjimky se udělají, že třeba ti staří by už nějak pěšky mm-hmm. z Plucnárky.
0: No a když bylo... narážíme na to počasí, no? Tak poslední září bylo asi...
1: Bylo špatné, nekonalo se nic. Díky bohu, že pan ředitel to tak nějak odhadl, protože to byla patalia v tu sobotu už hrozné,
0: to
1: že?
0: To bylo přímo, je to tak ano, načasované no, přímo na velkou vodu.
1: No, na velkou vodu. No ale jinak jo, je to pěkné takové společenství lidí, kteří se tu sejdou, je tam mše svata, potom lesy biskupské připraví tady fajný zvěřinový gulášek, no a tak je to taková tradice se z toho stala. Bylo by dobré, kdyby byla zachována takové, kdy se slouží mše svata za všechny zemřelé lesní dělníky, jo, mm-hmm. i za ty živé, kteří pracují že v těch biskupských lesích a tak.
3: Vlastně tady se scházejí lidé, kteří žili tady na Podolánkách a jsou úplně někde prostě po celé republice a sejdou se tady a vzpomínají. Je to strašně pěkné, protože lidé od dětí, mm-hmm. vnuků, pravnuků těch starých Podolančanů, protože ty Podolánky vypadaly tehdy úplně jinak než dneska.
0: Ano.
3: Dneska je tu, já nevím, 5-10 stálých obyvatel a to je všechno. Zbytek ostatní jsou chalupy a nebo zbořeniště. Ale ti lidé 80-90 letí vzpomínají prostě, jako tady když se vypadalo. Jak tady dávali konkrétně na tom kříži, vždycky vyli věnec, ten věnec tady na to umisťovali. Ty vzpomínky jsou opravdu, skoro bych řekl, nad zlato dneska.
0: Z Podolánek, z Čeladne, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

zmizela, zmizela jako laň lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dneškem končí lhůta po přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Soud rehabilitoval svědka číhošského zázraku. Verdikt může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím. Dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následují den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. V Senátu třetině zákonodárců končí jejich šestiletý mandát. Celorepublikové volby do zastupitelstev obcí se konají po 4 letech. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
3: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
4: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s takzvaným číhošským zázrakem několik týdnů ve vazbě. Rozsudek může otevřít cestu k dalším soudním rehabilitacím lidí pronásledovaných komunistickou státní bezpečností v této kauze. Advokát Ladislav Miller zmínil 6 dalších osob, u některých ale zatím není jasné, zda návrh na rehabilitaci může někdo z rodinných příslušníků podat.
5: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
0: Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli na hřišti Olympique Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být většinou jasno, teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, na místě zasahuje policie. V Praze v Záběhlicích v Práčské ulici dejte pozor, před základní školou na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. A na silnici 35 mezi Jičínem a Turnovem čekejte omezení u obce Ktová. Přesněji za kruhovým objezdem u odbočky na Rovensko pod Troskami spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Zdržení tam ale nenaberete. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už je to vaše ráno na Dvojce a Jakub Kaloč.
7: No já doufám, že s námi také zdržení nenaberete, ale naberete dobrou náladu, takto 5 minut po 5. hodině. Je středa 12. srpna a je vlastně půl hodinka před svítáním, přátelé. Možná někdo, kdo rád fotí, tak si to ještě užije. To svítání má být prý krásné, barevné. No a barevný nechť je i váš život. A já se za chvíli budu věnovat tomu, jaký je život na vesnici, ale přátelé, pouze ve zkratce. protože jsem objevil, a to já na ten Instagram opravdu moc nechodím, ale, nebo objevila to žena, takový sestřih toho, co vás na vsi od 5. hodiny raní až do 22. hodiny večerní čeká. Počkejte si, fakt to stojí za to. Krásný den.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Ještě jednou vás vítám, 8 minutek po 5. hodině, je středa 12. srpna, nepřivítal jsem tady mou kolegyni Jitku Sakalovou, dobré ráno Jituš.
1: Dobré ráno.
0: Ta sedí opět za režijním pultem, odbavuje vysílání a já jsem se zde před chvílí zmínil o tom, nebo o sestřihu života, fakt to bude rychlý sestřih, ale myslím si, že stojí za to na vesnici. Já jsem vychovávaný nastavení v hospodářství. Naše babička měla opravdu od hus přes ovce vše, takže, a já jsem si to teda musím říct, zvláště to mládí, to intenzivní mládí velmi užil. Jednak jsme měli ze zahrádky plodiny, no a jednak jsem věděl, jak se co ovládá, jak chodit a kam chodit pro vajíčka, nikoliv ke králíkům, ale ke slepičkám a tak dále. No samozřejmě proběhly i nějaké zabíjačky. A tady je to, přátelé, protože jsme v rozhlasu ve zvukovém podání. Tak dobře poslouchejte, já vám to možná budu muset pustit dvakrát. Ale od 5. raní, co se děje, do 10. večerní. Tak, pouštím. Tak. To je 5. Kostel, sekačka, hasiči, traktor, to je 9. Kolem 11. víkendu dechovka, motorová pila v jednu, soused startuje novou motorku, no a večer už jste v hospůdce a v 10 začnou kvákat žáby. My jsme vždycky jezdili na ves si odpočinout, ale jo a prosím vás, v jednu ráno komár, to jsem tam zapomněl. Tak, klasika. Tak napište mi, jaký život máte, nebo napište nám na dvojka@rozhlas.cz, jaký život na vsi máte vy, jestli je stejně klidný, jako z té ukázky. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 16 minutek je chladněji. Přátelé, tak se přioblečte. Teď jsme to konzultovali s Jitkou Sakalovou, já jsem jí doporučoval triko s dlouhým rukávem, myslím si, že se hodí. Třeba v Karlových Varech v Plzni, tam naměříte maxima kolem 8 až 10 stupňů Celsia. A na Moravě ve Slezsku mezi 12 až 14 stupni. V Čechách nejvíc 12, a to na jihu Čech, v Českých Budějovicích. A je úplně vymetená obloha. Opravdu je jasno, protože ta tlaková výše se bude přesouvat ze Severního moře nad jižní. To znamená, že nás čeká také ještě hezký den, jasno až polojasno. Teploty 28 až 32 stupňů, na jihu Moravy dokonce 34, na horách pak 23, na Šumavě k 27 nad nulou, a to v 1000 metrech. Zítřek také jasný nebo polojasný a ty teploty mezi 30 až 34 stupni Celsia, takže se docela oteplí. K večeru ale zítra už oblačno a ojediněle na horách se objeví místy přehánky a také bouřky doprovázené možná i silnějším větrem do 70 km za hodinu. Tak na sebe dávejte pozor.

Tak toliko náš příběh Tereza Mašková a je 5:21. Také tu mám nějaké příběhy, které se vztahují k dnešnímu datu, k 12. srpnu. Začnu nepříjemnou záležitostí, ale velmi významnou svým způsobem. Požár Národního divadla v Praze totiž nastal 12. srpna v roce 1881. Pouhé 2 měsíce po jeho slavnostním otevření během dokončovacích prací. Požár zničil měděnou kupoli, hlediště, oponu od Františka Ženíška a také další části, významné části. Ale jak už víme, lidé se složili a to divadlo se přestavilo, postavilo skoro nové. O 4 roky dříve a v Zámoří ovšem v roce 1877 Thomas Alva Edison dokončil schéma prototypu nového přístroje, který pojmenoval fonograf. Tím jeho sestavením pak pověřil svého hlavního technika, Johna Croisa. A ten se tehdy prý s Edisonem vsadil o $2, že to prostě nebude nikdy fungovat. No, jak to dopadlo? John o své $2 přišel. No a 12. srpna v roce 1993 se v Třinci narodila polsko-česká zpěvačka, podle mě hvězda hvězd současné doby Eva Farná, která interpretuje písně v češtině i v polštině, také moderovala několik pořadů. A přátelé, je tomu přesně 10 let, kdy měla za sebou, tedy v roce 2016, více než 100 televizních vystoupení, odehrála přes 500 koncertů a absolvovala 4 samostatná turné. Teď je to číslo o mnohem vyšší a já to holce přeju. Je fakt šikovná. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno, dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila. Na Vysočině farmáři sklízí melouny. Pěstování se už v kraji věnuje několik farem. Sázení tohoto exotického ovoce je v Česku čím dál tím častější. Sklizeň melounů kvůli teplému počasí ale letos začala zhruba o 2 týdny dřív než minulý rok. K prodeji by třeba u Vysokých studnic na Jihlavsku mohly být koncem srpna. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6.
0: Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové na 59. a půltém kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stále pracují na vozovce mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh, kolony se zatím netvoří a silnice 35 mezi Jičínem a Turnovem u obce Ktová je dočasně uzavřená. Za kruhovým objezdem spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Osobním autem se to dá objet přes Rovensko pod Troskami. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi.
2: Já děkuji Denise Žižkové. Je 5:33, středa 12. srpna a já vám teď, přátelé, s dovolením pustím zvuk, který okamžitě si myslím identifikujete, respektive ten seriál, který nás v dětství provázel. Tak dobře poslouchejte. Tak, já se tu zeptám děvčat, no tak co pak je to za večerníček?
3: Jako děti to dávají pořád, to není jenom naše dětství, to pořád běží, že
2: no
3: jo?
2: Tak dobře, ale tak já už na něj třeba nečekám, tak často jako dítě jsem čekával, až nastane chvíle, kdy ho budou vysílat. No, z jednoduché opravy, když shrnute tu jejich činnost, dokázali a dokáží udělat několikahodinovou katastrofu. Pat a mat, proč jsem je pouštěl, totiž letos slaví 50 let od svého vzniku. No a jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák? To už si povíme za chvíli. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva kutilové, červené tričko, žlutý rolák, kteří si vždy poradí, i když většinou to nedopadne úplně dobře. Pat a Mat se poprvé, přátelé, objevili na obrazovkách před 50 lety. Zatím jejich vznikem ale není jen humor a animace, protože do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura, ale i tu tito dva kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin. Více si o nich povíme s Martinem Hrnčířem.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší.

0: produkce a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
1: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pata Mat jsou populárnější než Česká republika.
0: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A začnu těmi aktuálními teplotami mezi 8 až 12 stupni v Čechách a mezi 12 až 16 stupni na Moravě ve Slezsku a obloha je téměř vymetená a tak to i bude. Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území mezi 22 až 25 stupni a na horách v 1000 metrech kolem 17, Šumava malinko teplejší k 21 nad nulou. Hezké ráno.

0: Tak počasí jsme měli před chvílí, ano, vše bude sluncem zalitý, jak zpíval O2 Radeček, ale já si myslím, že i radostí a možná i takovou zdravou energií, protože budeme po 6. hodině špekovat, přátelé, s Reginou a s Daliborem. Špeky tento týden připravuji já a myslím si, že na ten dnešní, no ten bude vypečený. Máte se na co těšit. Krásné ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes se slaví Světový den slonů. A já jsem si vzpomněla, jak jsem byla dvakrát v Africi v Tanzánii na safari. Byli jsme tam jednou se synem Josefa Wagnera, který založil safari ve Dvoře Králové. A jeli jsme buší ve starém džípu. Najednou se porouchal motor a my jsme uvízli v divočině. Muži se vrhli do opravování vozu, vlezli pod auto a já zůstala v buši sama. Nejprve mě překvapil Masaj. Tiše se objevil vedle mě. Obličej měl pomalovaný válečnými barvami a mně byla jeho přítomnost moc nepříjemná. Váhala jsem, co udělat, když se náhle ozval dusot a Masaj zmizel jak pára nad hrncem. Nejdřív jsem uviděla prach a pak tři mohutná těla. Sloni dusali směrem ke mně. Zachvátila mě panika. Asi 10 metrů přede mnou se sloni zastavili a civěli na mě a přešlapovali a já se jich strašně bála. Uvědomila jsem si, že kdyby se rozhodli mě, auto i mé tři společníky zlikvidovat, neměli bychom šanci. Naštěstí slony zaujaly keře a stromy a oni se na ně vrhli. Okusovali větve, trhali listy a pochutnávali si. A mě přitom napadl tento rým. Mlsná honí i toho, kdo má paměť sloní.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Šest hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: V Česku se dál prohlubuje sucho. Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Dnes bude většinou jasno a teploty kolem 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejmíň srážek od počátku měření. Podle webu Intersucho je mírné až extrémní sucho na víc než 4/5 Česka. Kvůli půdnímu suchu vysychají také české řeky. Nejvíc v povodí Moravy, třeba na řece Svitavě ve Svitavách, je teď nulový průtok. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
8: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
9: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
8: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
9: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Americké úřady obvinili 4 členy mexického kartelu Jalisco, nová generace, z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestů. Činu. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
10: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohly ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sejmanová skončila v Paříži sedmá, zvítězila Nizozemka Steenbergenová.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Dnes má být většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
7: Doprava.
6: Na D1 z Prahy na Brno kus za sjezdem na Humpolec se jede pomaleji mezi 95. a 96. kilometrem. Po nočních opravách vozovky je tam provoz vedený jenom pravým pruhem, teď opatrně, omezení tam právě sklízejí. Silnice 35 Jičín Turnov je za Burkem uzavřena v obou směrech. Na vozovku tam spadl stavební stroj a traverzi. Objížďka vede přes Rovensko nebo Hrubou Skálu. A v Praze pozor, v Ústecké mezi Chabry a Kobylisy v křižovatce s ulicí Kládví u Bauhausu se srazilo auto s motorkou. Provoz je omezený zatím bez kolon. Přeji vám šťastnou cestu. U mikrofonu už je Dalibor Gondík. Začíná Ranní dvojka.
7: Startuje Ranní dvojka.
11: Děkujeme za uvedení Denise Žižkové, ale přece jenom nejsem tady sám. Je nás tady víc. Je tady Jakub Kaloč.
12: Dobré ráno, ahoj.
11: A Regina, která odešla.
12: Já nevím, ale nevypadala naštvaně. Myslím si, že se vrátí.
11: Odešla?
12: Možná šla pro nějaké papíry, abychom měli tu dramaturgii, jak my ji děláme, víte, jo. Perfektně připravenou.
11: No, protože já jsem přišel do studia a ty jsi si sám se sebou podepsal smlouvu a právě jsi si psal fakturu, jsem viděl.
12: No, ale zatím opatrně, jenom víš, ty částky jsou nižší, pak budu navyšovat.
11: Že to tak vypadalo hezky. A dámy a pánové, přichází Regina Květoňová.
13: Dobré ráno.
12: Ty jsi byla za Denisou asi, ne?
13: No, my jsme si byli ještě skoordinovat témata.
12: No, a vidíš, to ti to říkám, dramaturgy.
13: A co jsi říkal?
11: Že jsi byla koordinovat témata.
13: Aha.
12: No to jsi se věnovala dramaturgii jako našeho vysílání ještě.
13: A co jste tady ještě říkali?
11: Že začínáme a že nemůžeme bez tebe žít.
13: Tak to je v pořádku.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Tak dozněla právě, nám, že to není dobrý.
2: Dozněla nám kapela Duran Duran, tady probíhá neustálá diskuze. Já jsem se v podstatě během písničky nedostal ke slovu, ale mě to nevadí, já si rád poslechnu dobrou hudbu. Zatímco tady Jakub diskutoval s Reginou, probrali asi 98 témat, si myslím.
1: No ale Špek především. Především jsem říkal, hele, že jsem se strašně nadřel. Mám, je z toho opravdu jako hodně elaborát, takový epos o Gilgamešovi.
3: Ale to je
1: Rega říká, to je dobrý, no to pravda není. Když k tomu potřebuješ milion slov, tak si myslím, že to není dobrý.
3: No, já jsem si zkoušela už předepsat na příští pondělí Šprtka, protože se bojím, že ke konci týdne už síly budou ubývat a teď jsem nějaký čas měla a zjistila jsem, že sedím a mám třeba 3 slova napsané v jedné nápovědě. V druhé je třeba 4. No a radši jsem to zabalila.
1: Říkala si, že to
3: šlávávalo líp.
1: Že to šlávávalo líp.
3: Zase jsme se dostali do těch šlávávalo líp.
1: Tak uvidíme.
2: Na to, že vysíláme druhý týden po měsíční dovolené, tak se to zadrhlo docela brzo. No. Ale to nevadí, milí posluchači, já myslím, že si to i tak užijeme, ne?
3: Jako toho má hodně, já se taky těším.
1: Tak pojďme.
2: Něco prostě hledáme.
1: Něco hledáme. Jedno slovo hledáme. Měli jsme, myslím, v pondělí Stojan, včera Palouk. Tak.
2: Palouk.
1: V souvislosti se mnou můžeme hovořit do jisté míry o nějaké ohleduplnosti, jo? Nebo o určitém způsobu jednání. Jo? Také v mém případě jde o skupinu slabik, patřících k jednomu slovnímu přízvuku. Jde o jednotku shodnou se slovem, může však být i větší. K jedné slabice charakterizované přízvukem se přičlenuje několik slabik, které přízvuk nemají. Podle toho, na kterém místě skupiny je přízvučná slabika umístěna, rozdělují se špeky na 3 skupiny.
3: Já jsem ztracená.
1: Jeden špek je sestupný, druhý vzestupný a třetí obstupný. A teď ještě moje délka. Ta je dána jazykovou zvyklostí a souvisí i s obvyklou délkou slova. Obecně lze říci, že špeky nejsou nikdy příliš dlouhé. V češtině mají například nejčastěji 2 až 3 slabiky. Ta délka špeku odpovídá délce metrického celku poezie daného jazyka. Nejlépe je poznatelná z poezie lidové. Jejíž forma se řídí přirozeným rytmem jazyka. Umělá poezie je v tom formována i v literárnosti textu a s ní související dobovou představou o estetice uměleckého vyjadřování.
2: Můžu do toho jenom prosím tě vstoupit, Jakube? Nerad bych ti skákal do řeči. Já jsem chtěl jenom našim posluchačům říct, že on to Jakub zatím nechce, aby se to vědělo, tak to řeknu jenom vám. On začal chodit s Vrátnou ústavu pro
1: jazyk český.
2: A o paní Navrátnici
1: prý má... se Vrátnou, no, tak no dovol.
2: Vejš, to zatím nejde, že jo, ale...
1: Ale jde, chlapče, jde. No a také jsem jako jednotka důležitý i pro rytmus mluvené řeči neveršované. Tak a teď, v jedné oblasti ke mně náleží číslovky 2 a 4 a v jiné oblasti, zcela odlišné oblasti, ke mně náleží číslovky 4, 8, 16, 32 a nebo 1000. Ono záleží na autorovi.
3: To není tohle, že ne?
1: Já to nevidím, protože mě prosvítá ten papír.
3: Jo, tak, to je tady.
1: Ale není, ale... Když by skladla přílišný důraz na své jednání, tak si myslím, že se toho špeku zbavíš velmi rychle, že to není úplně ono.
2: Co já jsem chtěl říct na začátku, že to je příraz nebo nějaký taky důraz. Nebo...
3: Že něco jako...
2: Příkaz nebo tak něco.
1: Tak já to zkusím jednodušeji.
3: Důraz na druhou slabiku, ne?
1: Takže souvisím, ano, souvisím s rytmem, ale i řeči, rytmem řeči. Souvisím i s poměrně složitým ústrojím, kterému se říká motor.
2: Počkej, na druhý slabice.
1: A souvisím se společenským chováním.
3: Říká, v některých jazycích to tak je.
2: Že to je důraz na druhé slabice.
1: To se říká, no, nebo akcentuješ něco, no. Ale to...
2: Ne.
1: To s tím nesouvisí.
2: V češtině nejde.
3: V češtině ne, v některých jiných jazycích.
2: Takže to je slovo, kterému rozumí i nečesky mluvící jedinec?
1: Člověče.
2: Ne, to ne.
1: To ne.
2: Tak jak jsi to myslela?
1: To ne.
3: Ne, já jsem myslela, když jsem si analyzovala ten důraz, víš, jako, že to je ta odpověď.
2: No. Jo, takhle, už to chápu.
1: Takže souvisím s nějakým určitým společenským chováním, nebo souvisím v jednom z oborů s 2 a 4, Čili souvisím třeba s komplikovaným ústrojem, kterému se říká motor, také souvisím, to už jsem říkal, ano, s jazykem českým, ale i...
2: Začínáš na
1: i s rytmem. Člověče, ne.
2: Že nejsi poměr.
1: Můžou, vlastně mohu do jisté míry souviset i s manévry.
2: S vojenskými manévry. Mhm.
1: A to slovo, které k těm manévrům patří, jeho základ tvořím.
2: A ten motor, to je všeobecně známá věc?
1: Tam u něj, tam patří čísla 2 anebo 4, no. A nebo pak ke mně patří čísla 4, 8, 16, 32, nebo 1000. A nebo 1000, jo, to nemusí a 1000, ale nebo 1000, záleží na autorovi. No a ještě souvislím s jedním slovem,
2: jestli jako násobek? Ale co by dělal násobek v motoru?
3: A ty jsi teda jako nějaký lingvistický jev?
1: Společenský jev jsem, lingvistický jev jsem.
2: Co tam děláš v té vrátnici, prosím tě?
1: No tak seznamuju se s novou vrátnou. Já myslím, že máme čas přemýšlet nebo vymýšlet.
3: No, evidentně máte čas na tyto rozpustilosti.
2: To je teda slovo, který má více významů.
1: No, hele, je to tam, no.
2: Jak může společenská situace souviset s
1: motorem? No, ne, tvoje chování. Určitý způsob chování, ano. Ano.
2: Pohyb? Označuji... Pohyb?
1: Spíš bych šel k rytmu. A to, i k no, motoru.
2: Ten motor je jako určitý rytmus, jako jo.
1: No. Teď to skoro...
2: Já už vím, co seš. No. Já vím, co seš, jo.
1: A proto ta 2 a 4.
2: Ano.
3: To asi teda taky není ono, že?
2: Ne,
1: taky ne. To klidně řekni.
2: Takhle regi. To je.
1: A společenské, je to určitý Pesně. Způsob společenského chování.
2: Ano.
1: No a v... A co no, se týká rytm... Co se týká hudby, tak víme,
2: ano.
1: Jo?
3: Já nevím.
1: 4, 8, 16, 32, a nebo 1000, asi ne, jako symfonie mě mohou mít víc mnohem. Záleží na autorovi, no.
2: No jasně. Ano.
3: Tak já pořád nevím.
2: Tak přemýšlej, Regi, ale přijdeš na to?
3: No to nevím.
1: Já jo, přijdeš.
2: 2@rozhlas.cz.
3: Já teď odejdu.

0: Raní dvojka na špeku.
1: 6 hodin 20 minut a to je čas, kdy zpravidla odhalujeme ranní špek. Po těch podivných nápovědách mám pocit, že jsme na to přišli.
2: Já ne.
1: Paní Regina na to nepřišla, tak to zkusíme ti pomoct. Taky, asi pro tebe nejzásadnější nápověda je ta, která se týká hudby. Protože ta notová osnova je rozdělená na určité úseky.
2: A jo, no jo.
1: A to jsou?
2: To jsem nauku.
1: A to jsou?
2: To jsou takový...
1: Ty čáry.
2: Čárky.
1: Tak.
3: A, je, a, je,
1: a jeden ten...
2: Takt.
4: Ne. Aha.
1: Teď ti to došlo.
3: To je strašný. Takže máme takt vzestupný, obstupný a sestupný. A jinak takt je nějaký způsob společenského chování. Máme motory.
2: Dvoutaktové.
1: Dvoutaktní.
3: Věděl, že by na něm seděl dirigent, ale...
1: Dvoutaktové motory.
3: A nebo čtyřtaktní.
1: Který má taktovku.
3: Který, ano, který má taktovku. Jsou taktické manévry. Je, no mě víc moc nenapadlo, ale napsala i včera, musím... Jakube, tak teď jste si to pokazil. Doposud jste mýval taková krásná zadání.
1: Ano.
3: Užijte si zatmění, tak děkuju.
2: To bylo ale těžký slovo teda, no.
1: Takt, to je teda slovo.
3: Takt.
2: No. No tak to hezky napsal.
3: No tak, a kolik taktů má ta skladba daná, to záleží na tom autorovi, to víš moc dobře ty, Dalibore, že?
1: No jasně, no, tak podle vlastně v notovém zápisu bývají ty takty očíslované, protože potom, když už hraješ něco delšího, tak se v tom nedá orientovat, že jo, tak řekneš, že já ne, 83. takt, nebo se tam potom ještě píšou písmena, protože ta skladba, ať je teda jakákoliv, může to být písnička, jo, má různé části, první sloka, druhá sloka, pak je tam takzvaný bridge, neboli střední díl, pak je tam prechorus, česky předrefrénní, a celá ta kapela, nebo ten soubor, nebo třeba symfonický orchestr
3: právě
1: nezačne, takže jdeme od písmena B třeba, a to je na 65. taktu třeba.
3: No. Já se vám k něčemu přiznám. Já když jsem psal dvoutakt, čtyřtakt, tak jsem tam nejdřív napsal, musel jsem si to škrtnout, dvou, tří nebo čtyřtakt. No. Tak no, mi došlo, tak že tří taktu u motoru asi neexistuje.
1: Ne, trojtaktní motor vymyslel Jara Zimmermann.
3: Tak, no, tak.
2: Vidíš, takže to je bylo ono. Taky dobře.
1: Což je samozřejmě úplně nesmysl, no, že jo.
3: Jasně, třítaktní motor, no.
1: I když Vankelův motor, ten je trošku jiný, ten je takový jako troj, tam je takový trojúhelník uvnitř, ale to je opravdu jiný princip. No tak pojďme.
2: No napsala Katka z roku 73 z Mořiny. Připadám si, že poslouchám vysílání v maďarštině. Vůbec se nechytám. Takže je maďarský špek, nevadí, ochladilo se, závity se neuvařejí. Krásnou středu všem.
1: Já vás si uklidnit, protože Jakub šel v duchu dnešního zatmění.
3: Ano.
1: abyste nemuseli čekat až na večer, tak nám umožnil...
3: No někdo, ano, přesně, tak má bohužel po ránu zatmění.
1: Tento pocit už i... Míša z Prahy třeba napsala Slabika. Ona přesně přemýšlela.
3: To je ono, no, ale ty slabiky jsou ty nepříslušné, jsou v taktu nějakém.
2: Je,
3: ale
2: jasně.
3: Prosím vás, já teď dělám chytrého. Dnes bych mohl být doba nebo takt. Krásné ráno, Pavel, ročník 80 z Lanškrouna.
1: A opět
3: Pavle.
1: Je tady pokračování toho zatmění. Spoza volantu zdraví autobusák Standa. Jakou řečí to dnes pan Kaloč mluví?
3: To je ono.
1: No to je řeč, to když se dostavíte do Ústavu pro jazyk český, tam je dole vrátnice.
2: A Jakub vám tam vydá klíče.
1: Ano, ano.
3: No, na to ještě ne, člověče.
2: To ještě chvilku počkáme.
3: Musím podepsat nejdřív smlouvu. A tu si napíšu.
2: Přátelé, je to takt a takticky se vydávám do práce. Je to první špek, co se možná vyřešila. Helena.
1: Dobrý.
2: Tak gratulujeme.
1: Dobré ráno, dnes jsem nezaspal a mé velecitlivé receptory zaznamenaly téma špeku a napadl mě pouze a jenom takt. Čus, Martin Havran. Perfektní.
3: Tak, napsal Jirka, ročník 53, dnes by špek mohl být třeba takt, teda určitě. Měl jsem dvoutakt, teď mám čtyřtakt. Jo, a pozdravujte pane Kaloč, paní Vrátnou. Děkuji, Dalibore.
1: Je to už jasný. Typuji, že to bude tak brejtro, napsal Drobek. Brejtro?
2: To je hezký.
1: To je dobrý.
2: Ahoj partíčko, dnes to teda bylo zamotané jako moje ruce do volantu, ale už asi vím, je to takt? Pomohl mi ten motor, dvoutakt, čtyřtakt, hezký den, autobusák Standa.
1: Aha.
2: Ruce zamotané do volantu.
1: Zamotané, jakou řečí to mluví, ale na 60+, teda pane Jakube, vy jste ale dirigent.
3: No tak pozor.
1: To je odpověď.
3: No pozor.
1: S taktovkou.
3: Pozor, Emílie nám napsala z Olomouce, zdravím a před odchodem z domova typuji, že by takt, ale jinak nevím, až tve mě to.
2: No to já chápu.
3: Asi bude to klidnější.
1: A napsala Marika Čeložnice, patrně tě hodně dobře zná, z Ložnice, a napsala, dnes je špek.
3: Co to s tebou je?
1: Ne.
3: Já mám ženu. Ještě já jí zavolám a on to s tebou vyřídí.
1: Ano, to si všechno vymýšlí. Tady napsala Marika. No prostě Jakub.
3: To je celý on.
1: No, to je celý.
3: Všechno zamotá. Takt. Je to takt? Ta čísla a ten motor z postele zlaví, zdraví a Mírka z Vysočiny. Co se neznám, prosím tě, jo.
1: Za to můžeš sám? Ne?
2: Máš Mirku, já mám Mirka. Ten napsal, už v 6.13 jsem věděl takt, jen e-mail kam poslat, to byl oříšek. Takže to je dvojka@rozhlas.cz.
1: Já to asi budu připomínat častěji nebo víc, no. Je to dvojka@rozhlas.cz.
3: Jsem takt a to je holý fakt. Martin, ročník 70.
1: Patrně už je v práci.
2: A nesmíme zapomenout na basketbal. Tam při driblování může hráč udělat trojtakt, pak mu pískají kroky.
3: Milá. A jo, to je to driblování, no jo. Raz, dva, tři, hop. A je tu Lidl. No.

0: Dobré ráno, je 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Před 26 lety při manévrech v Barentsově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou novým asistentem a kondičním trenérem trenéři z Česka.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě 22 až 25, v 1000 metrech na horách bude kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se jede mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Kamiony se už řadí v pravém pruhu. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou je kolona z kilometru 11,5 už skoro na čtvrt hodiny do zúžení na 9. kilometru u Jíloviště. Na D7 před Prahou z Chomutova je fronta od exitu 3 Kněževes skoro na 10 minut do omezení u letiště a silnice 35 Jičín-Turnov je za Borkem obousměrně uzavřená. Při nehodě tam z podvalu spadl stavební stroj a traverzy. Obička vede přes Rovensko pod Troskami. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje ranní Dvojka.
2: Ano, jsme tady 6 hodin 33 minuty, hledali jsme slovo takt a Jakub teď ještě dodal kontakt. Patrně volal do vrátnice, jestli je všechno v pořádku, protože jsi byl kontaktován.
3: Ano, došlo ke kontaktu.
2: Že to je zvláštní, protože to s tím vlastně nesouvisí, to je úplně jiný význam. Kontakt. Potom ještě my, staří mechanici, respektive zvukaři, známe kontaktol.
3: No jistě.
2: Ten se musel stříknout, když už ten potenciometr dělal taky to, když se dávala na hraz.
4: Takový mazadlo, jo.
3: On zbavil toho prachu, ne, ty součástky.
2: To byl kontaktol.
4: Ale Filip je smutný.
2: Jak to?
4: Píše, jsem smutný. Mohli byste mi uznat i tu dobu? Vždyť i ten motor je například čtyřdobý.
2: Ale ano, mohli.
4: Děkuji.
3: Ale asi to nějakou dobu potrvá ještě, Filipe. Nemůžeme dát na všechno hned razítko. Už jsem prostě vrátnej, to jako přeze mě vlak nejde. No pasarán.
2: Napsal Vlada Mo, dobrý ročník 1959, že mu hodně pomohl ten motor. Čtyřtaktní.
3: Že nám se omlouvám tímto.
2: Dvoutaktní motor, ale tak ty si věděla, dvoutaktový, ne?
3: Dvoutaktový motor. Napsala Ilia. Vlastně je to e-mail o tom, která může narkóza prospět. Ráda vás poslouchám, nyní z nemocnice po zubní operaci. Narkóza mi podivu hodně zbystřila myšlení. Je hezky. To takt.
4: Já budu muset asi pod narkózu. Vidíme, co to hodí zítra.
2: Že bychom si vždycky tady před vysíláním švihli trošku narkózy.
3: To se nám, myslím, děje.
2: Tak.
3: Občas.
4: Já na to nepřišla, ale na to, že je to takt, přišel manžel. Tak tedy Víta z Adamova.
2: Tak tedy.
3: No, to je viď.
2: No, Hanka s Teplicem takt. No jasně, tak si dáme letní písničku a pak si to ještě tím proberem, protože vidím, že těch e-mailů přišlo strašně moc. Zase. Mm-hmm. Hodně, fakt paráda. Jejda, ještě víc.
4: Ještě víc než hodně?
2: Dnes jsem pod taktovkou Jakuba, Roman, Malá Skála.
3: Martina, tak nejdřív jsem si myslela, že jsem naladila špatnou stanici. Trvalo by to dlouho. Pardon, Martina.
2: Je to správná stanice, posloucháte Dvojku. Středa 12. srpna, teď si dáme takovou klasiku. Ahoj léto, ahoj prázdniny.

0: to je parádní písnička, taková zapomenutá, ne? Že, no že jsme nevěděli pořádně, jako z jaké doby, ale byli tam kluci. Hlože Kotval tam zpívali ty refrény, ty odpovědi.
1: No, to asi znám z dětství.
0: A prosím tě, jenom se tam zpívalo to, jenom kdybyste náhodou na tom byli stejně jako Regina. Ne ahoj úpary, ale ahoj úpaly.
2: Úpary?
0: Já jsem úpar.
1: Já si myslím, že to je třeba nějaké prázdninové středisko. To by mohlo být, ne?
0: Úpar?
2: No úpar je, když jsi moc navlečen v létě. Když máš moc vrstev oblečení, tak můžeš chytit úpar.
1: No, nebo úpary u Prahy, ne? Taková pohlednice, já to úplně vidím, takový jako stranový tábor.
0: Ty jsi nějaký spařený člověče. No, já mám úpar.
2: No, já mám úpar. A nebo zápary ještě mohou být.
0: Tak to už je.
2: Zápary nadloučí. Že by dvoutakt? Nerozumím motorům, ale dvoutakt a čtyřtakt už jsem slyšela. A také taktní chování Jana Zráje.
0: Taktní chování určitě vyznává i Tereza Horinová. Dobrá no dvojko, dnes je to tak nádherný špek a děkuji.
1: Ono to nakonec jde. Dnes hledáme tak i včas.
2: A jej, a nemohl to být... Nemohl...

0: To všechno?
1: Ano, chtěl jsem tě jenom potěšit.
0: Jako děkuju.
1: Že nepíše nikdo už, já nevím,
2: Zložnice.
1: Spod podkrývky.
2: Spod postelí.
0: Krásné ráno, nejsem náhodou takt. Píšeme poprvé s dětmi. Hanka, skvělý ročník 92.
1: Poprvé s dětmi? Moc pozdravujte děti a vám gratulujeme. Jsme rádi, že jste s námi, že by takt. Jarka, 63. Je tam srdíčko. Jakube.
2: Olga.
1: Jsi zražený, já jsem
0: mám skočit tady přes stůl.
1: Jsi sympaťák.
2: V labirintu milionu Jakubových slov se lehce ztrácím, ale zatím z toho vychází intonace, melodie nebo frekvence, nebo nevím.
0: Když jsem býval zaměstnanec Ústavu pro jazyk český, a je mi líto, že jsem vás nepoznala.

0: 6 hodin 43 minuty, dobré ráno, včera jsem se probudila a byla jsem poštípaná od komáru a ráda bych se pana profesora Doudleby zeptala, co se mi může stát, jestli mě mohou nakazit komáři. Posluchačka bzukala spanilá, pan profesor právě dojedl snídaní, dobrý den.
1: Příjemné ráno, moc krát děkuji. Chutnala vám. Výborně jste připravil snídaní. No podívejte se, komáři, ono to bude malinko teda obšírnější, protože komár je pozoruhodný živočich, na rozdíl od většiny ostatních tvorů, nepotřebuje k navázání kontaktu s člověkem žádné seznamovací aplikace a vlastně ani doporučení společného známého, prostě přiletí a rovnou vás bodne. No a po mém dlouholetém výzkumu jsem dospěl docela k zásadnímu závěru, že člověk má proti komárovi dvě možnosti. Buď se před ním chránit, a nebo si s ním vytvořit vztah. A sem nejprve je třeba tady pochopit, že komár není hloupý. Respektive samička, pozor, bodá samička. Aha, komáři pouze. Jako samci jsou hodní. Jo, to je všechno, jde takhle za ženami tam.
2: Ale ona zase potřebuje nasytit rod.
1: To chci říct teďka, ne. Že se musí postarat o rodinu. Je to vlastně drobný létající specialista na vyhledávání člověka a dokáže nás najít podle pachu, bohužel, tepla a dalších signálů. Například mu někdy stačí, když zamáváte. On si myslí, že máváte na nás, na vás, teda na něj. A
2: jako pojď ahoj.
1: Přesně tak, pojď ahoj, ano. Přesně tak, pojď ahoj. Po několika letech výzkumu jsem ale vyvinul takzvaný Doudlebův ochranný systém. Dokoma se jmenuje, to je dostupnost kůže omezená maximálně. A

0: Všimněte si, a to je vlastně způsob pohybu toho daného člověka, všimněte si, že když se neustále rychle hýbete, komárovi se na vaši pokožku špatně dosedá a většinou se mu to nepodaří. Ty pohyby musí být opravdu svižné, téměř karatistické. Já vím, ona to může na ulici vzbuzovat třeba pozornost, ale skutečně to funguje. Ideální je kombinace rychlého mávání rukama, to si klidně vyzkoušejte, krátkých výpadů do stran a občasného prudkého otočení celého těla. Tak. Důležité je nezůstat nikdy déle než 2 sekundy v klidu.
1: Jenom paní Květoňová teď naznačila ten pohyb pro naše rozhlasové posluchače. Já si myslím, že ty si vypadal, že máváš na mě, abych to zastavil. To není jako, že mávání z vlaku, že jo? Ne, to je myšleno jako třeba, že bych měl křídla, pocit křídel, třeba takové,
2: když
1: jako jemné.
2: Ano, přesně tak. Holuby.
0: Ano. Při vyhánění holubů to bych...
2: To ty umíš? Jak to je?
1: Že Regina na mě mávala jako ahoj.
2: Tak to... Říkal pan profesor mávat.
0: Ano, ano, ano, mávat a točit se kolem vlastní osy, prostě nedat mu příležitost, aby dosedl na vaší pokožku.
1: Jenom není úplně ideální mít třeba krátké rukávy, když člověk mává, ale jinak.
0: A nebo si oholit pod paží. No. A já... Ale po 20 minutách tohoto způsobu ochrany už komár většinou skutečně na vaší pokožce nepřistane, anebo vám to bude jedno, protože těch 20 minut je poměrně vysilujících. Po případě byste neměli toho komára odmítat silou. Využít jeho vlastní letovou energii a jemným pohybem jej nasměrovat k sousedovi. A teď, anebo se dá ještě dělat to, že budete předstírat, že o tom komárovi nevíte. To je metoda, která je založena na psychologickém principu, když si komára nevšímáte, máte pocit, že tam není a to bodnutí svědí méně.
2: Aha.
0: Opravdu to tak je. Jo, nevšímat si ho. Vy třeba víte, že na té pokožce přistál, ale děláte jako, že nic, stále si povídáte s kamarádkou nebo s kamarádem, nebo s vrátnou a potom to bodnutí bolí méně. Je to tak? To... No, pak existuje metoda, kterou doporučuji pouze duchovně pokročilým jedincům, protože proč bychom měli toho komára neustále odmítat, když se s ním můžeme kamarádit, navázat s ním vztah. Takže to je metoda řízeného přátelství, když vám přistane na ruce, já bych nepanikařil, podíváte se mu do očí, pokud je tedy možné zjistit, kde je má, a klidným hlasem musíte říct dobrý večer, chápu, že se chcete napít, paní samičko, ale vemte si jen tolik, kolik je potřeba, víc není, jo, ať to nebolí, nějak se domluvíme.
1: A jenom ten...
0: A nebo pak rovnou...
1: Jasně.
0: Přátelský
1: pozdrav.
2: Poplácat.
0: Přátelskýho poplácat.
1: Poplácat jí. Ale teda, pane profesore, když se chce jenom napít, tak kde dojde k tomu zánětlivému procesu?
0: No, oni přenáší infekce. Bohužel.
1: To znamená, on, to není tak, že on mě bodne a něco do mě spustí. Ne. On, jak má ten sosáček rozbodaný, protože všude někde bodá, ona tedy, tak někde od nějakého jiného jedince přenesla
0: třeba ze zvířete,
1: něco,
0: ano.
1: Přenesla něco mě. Teď,
0: infekci.
1: Takže to je vždycky
0: to vidím.
1: Infekce.
0: Ano. To je to, co máte pod okem, je infekce. Ano. No a pak, co se týká těch chorob, já bych to moc nerozebíral, dá se těch druhů najít více na internetu a nechci vás strašit, ale jednu chorobu jsem objevil, docela jako je to virózka, nazval se mi Sosaida vášnivá a ten pacient je po komářím štípnutí postižen neodolatelnou potřebou také něco nasávat. Takže následně se může objevit vzácná porucha, při níž pacient po spatření komára nasává vše, co mu přijde pod ruku. Horší je to na čerpacích stanicích, tam pozor, tam když čerpáte naftu nebo benzín, tak je to nebezpečné, ale to je opravdu riziková fáze. Ale přejde to, třeba po roce, po dvou, pokud budete navštěvovat pravidelně mě, psychologa, budete chodit na sezení.
1: A ještě mi řekněte, protože někteří jedinci trpí často, když jsme u rybníku, na takovou, jak bych to řekl, návštěvu ještě jiného hmyzu, je to tedy hovado, a tam potom ta reakce bývá velmi velká,
2: prudká.
1: A to hovado?
0: No, protože hovado do vás pustí mnohem víc té látky, té umrtvující látky tkáň. A ta látka pak svědí potom, no, to jako není příjemné. Ale když jste se setkal naposled s hovadem? Asi teď.
1: Právě.
0: Ale já už jsem neviděl hovado, ani nepamatuju.
1: To není možný.
2: Já teda taky ne.
0: Ani ráno v zrcadle.
1: Ne.

0: napsala na milý posluchači Katka Hajková, jak to tak bývá. Tak a teď mě začaly ty štípance svědět.
1: No to je ono.
0: To je ta situace, kterou znáte velmi dobře i my jako moderátoři. Nebo ti, kteří občas vedeme nějaký rozhovor, zpravidla, když rozhovor vedeš s lékařem, tak tu nemoc okamžitě máš.
1: To taky jo, ano.
0: To cítíš,
1: podmíněný reflex. Jejda.
2: No a stačí nebo ve školce si přečíst na nástěnce pozor, zkontrolujte dětem vlásky, ve školce se objevili vši, tak už začneš škrábat.
1: Už se člověk drbe, no.
0: No, je to tak.
1: To nakažlivé.
0: No nic, vzhledem k tomu, že venku teplo, tak vám nabízíme mrazivé téma, respektive mrazivé léto. Je tady další nápověda, která vás možná dovede k vysněnému cíli, že strávíte víkend někde, kde je to velmi příjemné.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Pátračka.
5: O mém vzhledu se sice vypráví ledacos, ale přiznávám, že do role půvabné princezny mám opravdu daleko. Jako správná čarodějnice si na své odpudivosti přímo zakládám a vrásky ve tváři rozhodně nepočítám. Můj skobovitý nos, několik chybějících zubů a pronikavý pohled už dokázali vyděsit k smrti nejednoho odvážného hrdinu. Dominantou mé vrásčité tváře je obří, chlupatá bradavice, která se mi usadila přímo na špičce nosu. Tento děsivý výrůstek společně s mým křivým úšklepkem spolehlivě zaručuje, že se mi lidé obloukem vyhýbají. Jediným mým společníkem, pro kterého můj zjev nikdy nepředstavoval překážku, je velký černý kocour.
4: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u požáru velké skládky u Příbrami, vyhlásili druhý stupeň. Kvůli suchu dne zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Většinou bude dnes jasno, teploty až 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. U Příbrami hoří velká skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá. Hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat, popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová.
2: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
0: Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzském území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
3: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelin na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Letenské čeká přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Pod širým nebem v pražských Letenských sadech začne dnes mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 19. hodině sledovat částečné zatmění slunce. Program je bez zvláštního zahajovacího představení. Festival návštěvníky zve ke společnému sledování hry nebeských těles. Letní Letná potrvá téměř 3 týdny do 31. srpna.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě území 22 až 25 v tisících metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov před zúžením u D2 vzniká kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru. Silnice 35 Jičín-Turnov je za Borkem stále uzavřená po nehodě. Objížďka vede přes Rovensko. A před Prahou vznikají kolony. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou se popojíždí ze 13. kilometru už půl hodiny do omezení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se auta sunou od exitu 5 Středokluky 15:45 do zúžení u letiště a v Praze v Kukulově směrem nahoru na Vypich je u nemocnice kolize dodávky a osobního auta a kolona je od Plzeňské. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.

0: Hezké dobré ráno. Tak je jasné, že se dnes musíme s Josefem Klugem pověnovat tématu, které hýbe celou jednou částí Evropy, abych to řekl tedy přesně, i v Grónsku a na Islandu se tím zabývají, a to je zatmění slunce.
1: Ale těší se na to evidentně všichni, protože mě vlastně celkem i překvapila situace v brněnské hvězdárně, kteří ještě včera napsali: brýle na zatmění slunce už nemáme a do zatmění už nebudou. Stačil jeden den a 12 tisíc brýlí bylo fuč. Na něco takového jsme opravdu nebyli připraveni a dopravní tepny směrem k hvězdárně také ne. Kolegům, kteří stáli za prodejními pulty, se díky tomu zatmělo před očima již dnes. Na druhou stranu jsme nadšení, že vám nebeský cirkus není ukradený a zatmění vás zajímá. Tak ať máme jasno.
0: Jo, žijou tím opravdu všichni, jak si řekla. Ještě tady máme dvě docela hezké reakce. Jedna se týká komárů a jedna se týká písničky Roy Orbisona Pretty Woman, jo, což mě vůbec, jsem si toho nějak nevšiml. A píše Martin: dobrý ročník 90. Znáte to, když poznáte během cizí písničky českou verzi, tak ji pořád slyšíte v sobě. Pretty Woman, že jo, nebo co to zpívá? Pretty Woman, jo. U této písně díky za Karla Gotta, ten to přespíval, ale já jsem si zpíval písni, verzi od Karla Zicha, Honem, honem. A napsal: ta je naprosto šílená. Bohužel tuhle zrovna slyším. Omlouvám se za chyby, diktuji s rukami zamotanými do volantu.
1: To je dobrý. No, a pak by byly zajímavý míchaný vajíčka. Honem, byli? Honem, Pretty Woman.
0: Jo, že by byly tři?
1: No.
2: Tyjo, tak kamaráde,
0: že bych smíchal Karla Gotta, Karla Zicha a Roye Orbisona.
1: No, to výzva.
0: Jestli to je ve stejné tónině, tak to zkusím. Dobré ráno, dvojkaři. Nejhorší je komár v ložnici. Když vám létá kolem hlavy, bzučí jak blbec. A vy jste z toho na prášky, píše Jarmila z Moravy. Zagubete se do peřiny až po nos a stejně, jak usnete, vás bodne. Nejhorší jsou kloubky na rukách. To svědí, jak je z Moravy napsala Svíňa. Gel po bodnutí hmyzem na nočním stolku je moje stála letní expozice.
2: No, protože on ten komár vám vlastně vstříkne sliny do té rány, aby se nesrážela krev, aby se mu
0: dobře
2: lohnilo. Já vlastně
0: nevím, jestli není horší než to samotné bodnutí, to.
1: No, to je strašný.
2: No, to je, to mě neříkej.
1: A to už si člověk říká, už mě teda jako štípni, ale nebzuč.
0: No. To je strašný.
1: A rozsvítíš a není.
0: A není.
1: A zhasneš a je.
0: A je. Na rebák.
1: A
0: tak
1: fot.
0: Jo, a za chviličku zhasnem taky.
1: Tak jo.
0: Na chviličku jenom zhasnem. Ano.

0: Zatmění slunce a vrchol meteorického roje Perseid, to jsou astronomické jevy, které se dnes v noci objeví na obloze. Amatérským pozorovatelem bude i Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Pojď nám to připomenout, kdy přesně můžeme tyto vzácné jevy sledovat.
1: Jak si říkal, částečné zatmění slunce v Česku proběhne dnes večer, čekáme na to, začne zhruba v 19 hodin a 19 minut a maximální fáze dosáhne kolem 20. hodiny a 11. minuty, kdy měsíc zakryje přibližně 85 až 88% slunečního disku podle daného místa. Češi ho mohou pozorovat pouze do západu slunce, který přijde ve 20 hodin a 10 minut na východě a ve 20 hodin a 35 minut na západě země. Na východě Česka tak slunce zapadne ještě před dosažením té maximální fáze zatmění, ale i tak to bude, myslím, hezké na pozorování. No a během noci pak bude možné pozorovat ještě meteorický roj Perseid, nejvyšší aktivita, která by měla dosáhnout až 80 meteorů za hodinu, se očekává ve druhé polovině noci. Na čtvrtek tím myšleno. Některé meteory ale můžeme spatřit už ve středu večer a během jediného večera a noci tak obloha nabídne dva významné astronomické úkazy, což je věc, myslím, výjimečná a skvělá vůbec.
0: Ano, Josef, docela si nás pobavil i tou hezkou formulací, že zatmění slunce můžeme sledovat do západu slunce.
2: Má to jakousi logiku.
1: Jak jinak to říct? Než slunce zapadne, tak ano, budeme cosi vidět.
0: Je to tak. A teď nám řekni, jaké budou podmínky pro to pozorování oblohy, tedy v České republice?
1: Ano, a to je skvělá zpráva, protože předpověď počasí je vynikající. Obloha by měla být po celou dobu jasná nebo skoro jasná. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se totiž Česko ocitne pod vlivem stabilní tlakové výše a předpověď je proto v tuto chvíli poměrně spolehlivá. Kdo bude pozorovat Perseidy i v té druhé části noci, tak musí samozřejmě počítat s tím, že teploty už jsou nižší, tak by se měl přioblect 9 až 14 stupňů směrem k ránu, říkají meteorologové.
0: Mnoho lidí se chystá sledovat zatmění mimo republiku, my taky, protože Jakub si koupil včera soukromé letadlo, tak plánujeme, kolem poledne startujeme. Tak kde budou ideální podmínky?
1: Ve Španělsku. Hodně lidí se chystá do Španělska, hodně se chystá taky na Island. Jejich částmi, tedy částmi těchto zemí, povede ten takzvaný pás totality, umožňující pozorovat úplné zatmění slunce. U nás, jak říkám, to bude na nějakých 85-88%. Pozorovací podmínky se ale v obou zemích výrazně liší. Španělsko bude stejně jako většina Evropy mimo severní a východní části pod vlivem tlakové výše. Díky malému množství oblačnosti tak lze očekávat ve Španělsku velmi dobré pozorovací podmínky. Výjimku představují pouze přímořské oblasti severního Španělska, tam by mohlo být oblačno. No a výrazně horší podmínky ale budou panovat na Islandu, který se ocitne pod vlivem tlakové níže se středem nad jižní částí ostrova, říkají zase meteorologové, a po celou dobu tak tam převládne zatažená obloha s četnými srážkami a jen minimální šancí na krátkodobé protrhávání oblačnosti, takže Island bych dnes spíš nedoporučil.
0: Tak asi tam nepoletíme.
3: Já bych taky zůstal na Žižkově nebo v Kundraticích.
0: Asi jo, tady asi pojď nám to popsat, jak to tedy vzniká, to zatmění slunce, i když nám to tady interně Jakub Grigar mladší už dávno vysvětlil, ale přece jenom pojďme si to připomenout. A mimochodem, kdy jsme ho mohli pozorovat naposledy?
1: Ano, tak ono je to celkem jasné, to úplné zatmění slunce nastává, když právě slunce, měsíc a země jsou v jedné přímce. A když měsíc zcela zakryje, nebo tady alespoň částečně zakryje slunce. Velmi jasný slunečný disk, ten je nahrazen tou tmavou plochou měsíce a korona, která má mnohem menší jas a ze normálních okolností není vidět, tak je pozorovatelná. No a to, co budeme sledovat, nebo moci sledovat dnes večer, je částečné zatmění, jak už jsem říkal, ale to nevadí. Jedná se teď o nejvýraznější částečné zatmění slunce pozorovatelné ze střední Evropy podle statistik až do roku 2075. No a poslední úplné zatmění slunce viditelné z pevninské Evropy, to bylo 11. srpna 1999. Včera jsem na to vzpomínal a měl jsem pocit, že to bylo včera, tak je to nějakých 27 let. Na území České republiky bylo tehdy k vidění pouze částečné zatmění, protože ten pás totality, jak už jsem o něm mluvil, prošel přes Maďarsko a Rakousko, což je ale zase docela blízko České republice, že? Takže poslední úplné zatmění, a to je poslední, co řeknu na tohle téma, na samotném českém území nastalo už 24. ledna roku 1725, to je tuším informace z Klementína.
0: Já jsem taky vzpomněl ten rok 99, protože pás totality už byl 10 let pryč, takže jsme se mohli dívat. Tak Josefe, děkujeme.
1: Ráda se stalo, hezké ráno.
0: To byl Josef Kluga a máme tady ještě jedno takové upozornění, protože vychází to i tady z nějakých debat u nás na Patře a je to logické. Pozor, táborový vedoucí, prosím vás, jestliže nás právě posloucháte, dohledněte na děti, nejsou tam rodiče, aby nekoukali do slunce při zatmění bez svářicích kukel, které běžně na táboře bývají, že? Je to takzvaný svářický tábor.
3: Tady máš flanelku a svářecí kuklu.
0: No ne, tak jdeš na tábor.
2: A jdeme na zatmění.
0: Prosím vás, vemte si tady kukly, máme jich tady dostatek, není žádný problém. Ne, ale teď jako trochu vážně, aby nedošlo k nějakému zásadnímu poškození zraku, tak to je. Jedna věc a to asi všechno, ne?
2: No, a to byla poslední věc.
0: A to je ta poslední věc, tak uvidíme. Uvidíme? No. Uvidíme to, co neuvidíme.
2: No právě.
0: A ta korona, to je co?
2: Ty si naznačoval
3: to alkohol.
0: To je takový pivíčko, jo.
3: To je pivíčko takový, jen tak.
0: A teď vás jenom upozornit na zpěváka Freddieho Mercuryho, to je zpěvák skupiny Queen, a zásadní skladba Don't Stop Me Now, myslím, že to je z Jazz Alba, ne? Že to je jazz album, Don't Stop Me Now. Dobře, teď trošičku tahám něco z paměti, ale prosím, poslouchejte písničku až do úplného konce. Tonight.

0: Krásný, ne? No to se musí poslouchat až do konce. Uf, ulevilo se mi v roce, nebo v lednu 1979 vyšla tato skladba. Album se jmenuje opravdu Jazz. Jazz album. A první písnička je Mustafa Ibrahim.
1: Mustafa Ibrahim.
0: Neznáš? Fakt ne? To není možný. Tak já ti to připomenu. Rychle, protože už máme nalezenou další tvoje retro, že jo?
2: Moje retro.
0: Počkej, vy nestáte, to bych tady co nestáte ty Queeny, ten úvod Jazz Alba?
2: A tak víš, jak já
0: to
2: mám
0: musíte slyšet, to je fakt vtipný, hrozně. Napsal to Freddie Mercury. Jo, mu to...

0: A teď všichni.
1: To je dlouhý ještě asi.
0: Bude, bude. Dále jízda, Mustafa. No nic, tak jenom jsem
1: to je nějaký muzikál.
0: To je Veď to prak muzikál. Tak k
1: Víni...
2: No premiéra právě byla v Zanzibaru, ne?
0: Retrokousek. Tak to byl jeden retrokousek a teď pro vás máme druhý retrokousek v souvislosti s tím, co můžete každý den vidět v České televizi a Regině se to nějak strašně líbí.
1: To mám moc.

0: Kde tu písničku můžeme slyšet?
1: No hádej.
0: Já bych řekl, že to je Četník ze Saint-Tropez.
1: Je to tak. Jsi znalec.
2: Film o honu na nudisty.
0: Třeba.
1: Ano, třeba. Dávali asi posledně, říkali Jirka. No těch, tam je velká spousta zajímavostí.
0: Četník ze Saint-Tropez.
1: Které nejsou příliš známé. Četník ze Saint-Tropez. No tak já nevím, pak je Četník a Mimozemšťané v New Yorku.
0: Četník a Četnice.
1: Četník a Četnice, no jasně. Ale ten nápad...
0: Četník se žení, ne?
1: Jo, taky. Nevznikl jenom z fantazie scénáristy Richarda Balducciho. Inspirovala ho vlastní nepříjemná zkušenost. Během obhlídky lokací pro jiný projekt mu z auta zmizela kamera, kterou tam nechal, když se na chvíli zastavil kvůli výhledu do krajiny. Když krádež oznámil na četnické stanici v Saint-Tropez, narazil podle svých slov na velmi nešikovné a málo schopné příslušníky. Právě tehdy ho napadlo, že by se z podobné situace dala vytvořit komedie. Hmm.
0: No a hlavně to krásně začíná, ta expozice toho filmu nebo celé té série je velmi jednoduchá. Prostě tam přijíždí nadšený, aktivní, nevím co, agilní komisař, že jo, a tam oni se tam flákají, tak leží, burvil, myslím, že tam leží a tak, no, všechno je v pohodě, nikde se nic neděje. Že? A on jenom během té cesty k tomu svému nadřízenému, kterého geniálně dabuje Soběslav Sejk, tak udělá kolik asi 7
1: zápisů
0: pochod, že stojí auto tady, sám na přechodu. No ale to je
1: auto. Pana starosty?
0: Sám na přechodu pro chodce.
1: No a to vyřídí.
0: To nějak vyřídí. Výborný, pak je to celý skvělý.
1: No a taky se v tomto filmu objevuje postava sestry Klotildy, ta se stala jednou z nezapomenutelných prvků celé této série. Herečka, která hrála velmi krátko zrakou jeptišku ve všech 6 filmech, během natáčení vůbec nevlastnila řidičské oprávnění. To je o to překvapivější, že ve filmu usedá za volant legendárního vozu
0: Citroen 2CV.
1: Je tak, tady je napsaný 2CV a já jsem věděla, že tam ještě nějaký...
0: No, Citroen Kachna.
1: No, jasně. No.
0: Jak se to překlápí, že ona má ještě teď trčí z tý, protože mají, myslím, kabriolet nebo bez střechy, ne, tak trčí nahoru.
2: Jo,
1: taková ten čepec.
0: Tak ona neměla řidičský průkaz. Jezdí tam jak drak.
1: A představte si nebýt v trilogie Sisi z Romy Schneider, tak by se nenatočili Četníci, protože právě peníze z tohoto úspěšného projektu pomohly natočit Četníky.
0: Dobrý,
1: že?
0: Skvělý.
1: No, Četnictvo nejprve nadšené nebylo.
0: No to si myslím.
1: Píše se v článku. Teprve později svůj postoj změnil a rozhodli se filmařům vystříct.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Pro obaly na českém trhu začíná platit nová pravidla. Regulace vychází z nařízení Evropské unie. Na trh už by se tak ode dneška neměly dostávat třeba nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. V letošních říjnových volbách se předpokládá tradičně menší účast než u parlamentních voleb. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc. Aplikaci má teď nainstalovanou zhruba 1 milion uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Dnes by mělo padnout rozhodnutí o pronájmu pozemků v pražských Stodůlkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud už letos dřív přiznal státu náhradu za nájemné ve výši asi 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát se ale proti rozsudku odvolal, vyžaduje zhruba 13 milionů korun. Téměř 40 tisíc lidí uprchlo ze svých domovů na severu a ve střední části Mali kvůli ozbrojeným střetům a násilí, které v těchto oblastech znovu zesílily na konci dubna. Informovali o tom v úterý podle agentury AFP humanitární bezpečnostní zdroje. Podle oficiálních údajů je v Mali z přibližně 25 miliony obyvatel víc než 400 tisíc lidí vnitřně vysídlených. Některé zdroje se ovšem domnívají, že reálný počet je výrazně vyšší. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Mountfield přehrál Jihlavu 3-0, Sparta zdolala jiného zástupce druhé nejvyšší soutěže Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
3: Počasí.
2: Dnes má být většinou jasno, teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě území 22 až 25 v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se do kolony dojíždí za popůvkami kolem kilometru 185. Osobním autem do omezení u D2 je to na 20 minut, kamionem v pravém pruhu déle. Na dálnici D49 z Hulína na Frišták je úplně zablokovaný exit 9 Holešov-Jih. Sjezd z dálnice i nájezd, záchranáři tam zasahují po střetu nákladního auta s osobním. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou se ze 13. kilometru popojíždí kolem půl hodiny do zúžení na 9. kilometru u Jíloviště. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru auta sunou velmi pomalu, 15 až 20 minut do omezení u letiště. A silnice 35 Jičín-Turnov za Borkem je po nehodě nadále uzavřená. Objížďka vede přes Rovensko. Jezděte opatrně. Slovo má zpět Dalibor, Regina a Jakub.
4: Sedm hodin 33 minuty, my se teď společně přesuneme do Německa.
5: Je středa, tak musí být zita.
4: Bude zita a vlastně budeme se bavit o tom, že i v Německu je trápí vysoké teploty, nízké hladiny řek, sucho.
5: Prostě jak se zmínila kolegyně Věra Pfeiffer, která má k Německu velmi blízko.
4: Už tím příjmením, jak si? Pfeiffer?
5: Protože její muž je právě Němec, takže ví o Německu různé detaily. Říkala, že právě pro Němce je nutnost, aby dovolenou strávili na Rýnu plavbou, že to musí každoročně absolvovat a teď je to problém.
4: No tak když jsme u toho slova dovolená, jak jsi říkala, tak si pustíme písničku Předělávka italské skladby, kterou naspíval Aleš Ulm. Já jsem ji teda neslyšel. asi nikdy.
6: Ne?
4: Ne, jo, slyšel, ale dávno, tak strašně dávno. A tak jsme ji tady teď objevili, vytáhli.
5: No, tak jsem s tím.

0: Vysoké teploty, historicky nízké hladiny řek, přetrvávající sucho lámou rekordy nejenom u nás. Nadprůměrné teploty zažívá logicky i sousední Německo, o kterém si budeme teď povídat se Zitou Senkovou. Zito, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jsou na tom tedy Němci teplotně podobně jako my?
1: Cítila jsem tam povzdech, Dalibor. Ano, ano, určitě jsou i tam teploty atakují čtyřicítky, ten výhled nebo ty nadprůměrné teploty i Němce s největší pravděpodobností budou provázet teda minimálně do konce tohoto měsíce. Snad mají tu výhodu, že mají tři moře, když teda k Baltu a k Severnímu moři připočítáme také Bodamské jezero, protože se mu říká také moře. No a pak ta horší stránka je, že v důsledku v podstatě těch extrémních teplot podle institutu Roberta Kocha zemřelo v Německu odhadem 9800 lidí. Takže spolková vláda v Berlíně už přišla se slibem, že do roka a do dne přijde s takovým celonárodním plánem nějakých ochranných opatření, jak nějak bojovat s tím. Otázka je, jestli řeší spíše ty příčiny nebo důsledky, ale to by bylo asi na jiné téma. No a nejde jenom o to, že je velké vedro, horko, ale je extrémní sucho. Ta situace je velmi dramatická, zejména na Rýnu, což je největší řeka vůbec západní Evropy. A to jsou, pokud má někdo zájem, tak doporučuji teda podívat se alespoň na fotografie, které jsou dostupné. To jsou odkrytá koryta na různých místech, kde vidíte až takové ty takzvané hladové kameny. I u nás jsme něco podobného zaznamenali. No a problém je v tom, že samozřejmě, podobně jako u nás, ani tam příliš nepršelo. A Rýn je velmi důležitá dopravní tepna. Je to prostě vodní cesta, lodní cesta, kudy se přepravuje, zejména pro průmysl má velký význam, přepravují se různé komodity, ropa, uhlí a tak dále. No

0: plně tyto problémy, mnohem větší manévry logistické, tak to se určitě podepíše na německých peněženkách. Otázka je, jak se to dotkne třeba i České republiky, protože jsme hodně propojeni. Možná ještě taková perlička, shodou okolností je to 40 let, co Spolkové ministerstvo životního prostředí slaví 40 let své existence. To má v dobrém na svědomí tehdejší nebo někdejší spolkový kancléř Helmut Kohl. Byla to reakce na neštěstí jedné elektrárny v Černobylu a řekli si, že vlastně Německo potřebuje vlastní rezort pro ochranu přírody, řek, moří. Takže to je přesně 40 let. No a nejspíš si některých z posluchačů také vybaví, že i pozdější nástupkyně Helmuta Kohla, Angela Merkel, ta byla také ještě předtím, než se stala kancléřkou, byla ministryní životního prostředí.
1: Když jsme u toho životního prostředí, respektive u toho tepla, o kterém celou dobu hovoříme, tak bychom mohli připomenout to, co tady říkala Regina, myslím včera, že řada Čechů nebo našich tady lidí, kteří jezdí z České republiky někam k moři, volí Polsko nahoru. Prostě chladnější moře, protože najednou je to fajn, protože dole je všude horko. Němci jezdí také nahoru, nebo jaké jsou vlastně, jak to řeší tu situaci?
0: No, podle nejrůznější statistik je jedna z těch nejčastějších nebo jeden z nejčastějších cílů je zůstat doma v Německu, kam by také jeli, když k tomu moři mají, tak záleží odkud pochopitelně pocházíte, ale určitě je to moře, ať už teda Baltické, Severní nebo zmíněné Bodense, Bodamské jezero, z těch domácích pro Němce cílů. To jsou určitě lesy, Černý les, Schwarzwald, Allgäu, takže hory. A z těch zahraničních cílů také destinace, kde je moře, Turecko, Řecko, Španělsko, v oblibě je také Chorvatsko, no a pochopitelně sousední Rakousko, nádherná země se spoustou jezer, no a Skandinávie také patří mezi vyhledávané cíle. Ostatně tato oblast láká zcela logicky také vzhledem teda k těm teplotám i turisty z České republiky.
1: No a teď ještě jedna taková situace. Logicky všichni jdou se někam ochladit nebo opálit, aspoň skočit do moře. Lehátka a pláže praskají ve švech a dokonce v Německu se prý nějaký případ dostal před soud? Týkalo se to nějakého lehátka nebo?
0: Ano, to jsou takové ty ručníkové války, kdy si lidé za rozbřesku, někteří prý i spí, různě na plážích, aby si včas zabrali to lehátko u moře, ale týká se to i hotelových bazénů a jeden německý turista před 2 lety si zaplatil s rodinou zájezd na řecký ostrov Kos a nemohl prostě, byť se snažil, a také si přivstal prostě najít volné lehátko u hotelového bazénu, tak to dal k soudu. A sice ta cestovní kancelář není majitelem, to jde, tak říkajíc, za tím hotelem, ale on opravdu vysoudil 986,7 eur v přepočtu zhruba něco přes 24 000 korun jako odškodnění za to, že vlastně měl pokaženou dovolenou, děti museli tam ležet někde jenom prostě
1: na dlaždíčka.
0: Tak, přesně tak, hledala jsem to slovo. No a tak je to takový zajímavý případ. Ta, jak jsem říkala, cestovka nevlastní ta lehátka, ale soud to kvalifikoval, že blokovaná lehátka představují porušení kupní smlouvy. Jenom pro zajímavost, za ten 10-denní pobyt německý turista zaplatil přes 7 000 eur, takže ta kompenzace necelá tisícovka, tak aspoň něco se mu vrátilo.
1: 7 000 eur za 10 dní?
0: Ano, ano. Pro 4členou rodinu.
1: Já myslím právě pro 12členou rodinu.
0: Ne. No a možná, když jsem teda u těch cen, ano, tak jenom podle jednoho průzkumu loni utratili Němci za hlavní dovolenou v průměru 1636 eur na osobu, což je o 100 eur víc než předloni.
1: Zito, moc děkujeme a je nám ještě nám řekněte, co budete řešit mezi 8:30 a 9:00.
0: To budou vážná témata, Dalibora, hostem bude Břetislav Tureček, takže mírový plán pro Gazu, který Izrael už dvakrát odmítl, podíváme se

0: také na marockou politiku. No a dali se dohromady jako obrana aliance Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie. Takzvané sunnické NATO se tomu říká, což není úplně přesné, ale zeptám se, jak to je.
1: Od půl deváté Zita Senková. Moc děkujem.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám řeknu, jak je nejdříve. Protože ta tlaková výše se pomalinku přesunuje ze severní části k jižní a půjde přes nás. To znamená, že bude převážně alespoň dnes a zítra hezky. Ty teploty jsou ale malinko nižší, 12 až 15 v Čechách a mezi 14 až 18 stupni na Moravě a ve Slezsku.
3: A kolik je na Šumavě?
2: Teďka?
3: No.
2: Tak 6. 6 až 7. Po ránu tam bylo 4,5, byly 4,5 stupně Celsia.
3: Na Šumavě. Tak snad chlapec.
2: Ty se tam chystáš?
3: Chlapec nespal venku.
2: Aha.
4: Já jsem v sobotu ráno byl v Lázních Libverda. Ano. Vyběhl jsem tam kolem 7 ráno a překvapilo mě, jak bylo frišno. Tak je to byl strašně příjemný pocit, bylo krásně.
2: Přesně, příjemný pocit, teď to říkáš dobře. Příjemný pocit. No, protože bylo o 30 stupňů méně než obvykle přes den. Jak to bude vypadat přes den? Bude jasno, většinou tedy, možná maximálně polojasno, ale teploty 25 až 29, na severovýchodě do 25 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech kolem 17. Na Šumavě bude malinko tepleji, kolem 21 stupňů Celsia. Ten zítřek, ta noc ještě, v těch údolích opravdu kolem 4-5 stupňů Celsia, na Šumavě minus 12 a není jinak teploty tady mezi 7 až 12 stupňů Celsia, na horách pak kolem 8 a ten zítřek velmi podobný jako dnes, 26 a 20, maxima do 30 stupňů, bude se to týkat zejména Moravy a možná jižních Čech a na horách pak kolem 22 a ta Šumava malinko teplejší ke 24 stupňům Celsia. Tak já si myslím, že chlapec bude mít docela příjemné počasí na Šumavě, jenom pozor na klíšťata, protože jsou zrovna tam v tom regionu přemnožená.
3: No to jsi mě teda nepotěšil.
2: Má repelent?
3: To nevím, on se balil sám.
2: Aj.
3: Ale počkej, možná, že repelent se mu tam ještě dávala. Myslím, že jo. Že jsem to šoupla do takový kapsičky bokem.
2: Abych ho tam měl zkontrolovat.
4: Tak jenom, milí posluchači, já jsem vás chtěl uklidnit, tohle bylo předpověď počasí pouze pro rodinu Květoňů.
2: Ale myslíme i na vás, nebo to bude hezky a teplo.
4: Lokalizováno do jednoho jediného místa, ve kterém se třeba momentálně nenacházíte. To znamená, zapomeňte na to, co Jakub říkal a myslete na syna. Syn je tam.
3: Ano, já nemám dceru. Nebo mám?
4: Ne, já jsem se říkal třeba manžel.
2: No možná už máš vnučku, ani o tom nevíš.
4: No. Repelent je dobrá věc.
2: No to, mít to sebou.
4: Nebo aspoň ten off, nebo jak se to jmenuje.
3: Takhle, já jsem si ho vzala do letního kina a dobře jsem udělala, protože paní říká, prosím vás, můžu si půjčit ten repelent? Já jsem si ho nevzala, já jsem poprvé v letním kině, což byl i můj případ, ale nevím, jak mě osvítilo moudro nějaké vnější. Vzala jsem ho sebou a takhle to kolovalo a...
2: Jsem chtěl říct, v zadní řadě vyhoďte ho pak, ten prázdný obal.
3: No, už mi to nevracejte.
4: A kdy jsi byla v letním kině?
3: Já jsem byla v letním kině...
4: Minulou válku.
3: Skoro. No, nějak tak na konci dovolené, takže minulou válku.

0: tak co budeme dělat?
1: No já bych radši nic nedělal, abychom to nepokazili.
0: Který díl máte nejradši?
1: Já mám všechny miluju, všechny. Já, tak to tapetování, to víš.
0: Tapetování, to znamená, to je to, jak se rozletí ta konzerva s tou gulášem.
1: Přesně tak. Přesně
0: mám,
1: tak.
0: Já taky nejlepší. Ano. Ten je nejlepší.
2: A pak myslím, že je výborná, nevím, jestli se to jmenuje sklizeň, ale oni sklidí jablka z celého stromu a zůstane tam to poslední.
1: No.
2: A kolem toho sebe. Se jako vlastně točí.
1: Přesně tak. To je jako úplně geniální nápad. Úplně geniální nápad.
0: A kromě toho, že naše vysílání, bych řekl, že krásně kopíruje celý myšlenkový proces těchto dvou chlapců.
2: Jsou naším velkým inspiračním zdrojem.
0: Ano, jsme na tom stejně podobně s myšlenkovými úvahami. Tak tady náš historik, pan Grigar mladší, tak jestli by si nám řekl, proč jsme si připomněli tento legendární seriál?
1: No, protože Pat a Matt slaví dnes padesátiny.
0: Padesátiny?
1: Padesátiny. Je to vlastně se 130 díly, je to jako večerníček s nejvyšším počtem dílů, od vysílaných dílů.
2: To byl ročník.
0: Že to byl večerníček snů úplně.
1: No, no to je, já jsem měl Maxi Psa Fíka a je to. To byly mé dva, dva favoriti.
0: Maxi Pes Fík taky nebyl úplně z nejchytřejších, že?
1: Tak už jo. A jo, no on se napil toho piva, že jo, nakonec přestal růst. Ale, no takže Marek Beneš, Vladimír Jiránek, že jo. A já zjišťuju, jak se dřív jmenovali, protože to nebyl Pat a Matt, ty se začali jmenovat až někdy v 90. roce, ale oni se jmenovali původně Kuťáci, pak až Pat a Matt, ale ta jejich jména, Regine, tu nespomínám.
2: Až to řekneš, tak budu vědět.
1: Pan Ouholíček, to byl Matt, a pan Sedlc, nebo Sedlcem, to byl Pat.
2: A který je který?
1: Ouholíček Matt a pan Sedlc Pat.
2: A podle těch čepiček? Jeden má čepici a druhý má jako rádio.
1: Žlutý rolák a červené tričko. Ouholíček, červené triko a Sedlc, žlutý rolák.
0: A rádionku.
1: A mezi náma žlutý rolák byl zakázán a červené tričko taky, protože to byl výsměch SSR a pak Čínské lidové republice.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. O svůj nelehký životní příběh se s námi přijde podělit autorka knihy Delfín Laky, tajemný svět pod hladinou, Lucie Matějčka Sehnalová. Co se odehrává na pátém patře v Motole, jaký psaní knihy podrželo nad hladinou a kde bere sílu v boji proti nemoci její dcerky Teji? Odpovídat mi bude Lucie Matějčka Sehnalová.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Hasiči zasahují u požáru velké skládky u Příbrami, vyhlásili druhý stupeň. Odborníci prověřují technický stav venkovního pláště hotelu a vysílače na Ještědu. Bude většinou jasno, teploty až 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. U Příbrami hoří velká skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá a hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat, popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sikora-Fligrová.
3: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
2: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude vyjmutý jen horní tubus s 20-metrovou anténou pro přenos televizních a rozhlasových programů, uvedl Marcel Procházka z Českých rad. Radiokomunikací.
4: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
2: Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy čtvrtý. V Birminghamu mu k medaili scházelo 7 cm. Vyhrál Maďar Hlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Většinou bude jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Rosicemi kolem kilometru 181 se dojíždí do kolony, ta je místy roztržená, do omezení u D2 je to osobním autem na 25 minut. Na D49 se z Hulína na Frištát na exitu 9 Holešov jich přílepy se střetlo osobní auto s nákladním, záchranáři jsou na místě a nedá se tam sjet z dálnice ani najet do směru na Frišták. Na D4 z Příbrami do Prahy za Řitkou je teď kolona ze 13. kilometru až na 9. a zabere 25 minut a D7 před Prahou z Chomutova se popojíždí 15 až 20 minut od exitu 5 Středokluky do zúžení u letiště. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní dvojka.
5: Fox pokračuje s Janem Svatošem, který už tady sedí ve studiu. Honzo, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Moc děkujeme, ty jsi nám přinesl dárek.
6: Je to pozdrav, no, je to letní pozdrav od, vlastně je to práce mé sestry a jejich včelek. Tak je to.
7: Jsou pilné všechny. Jsou to. Sestra i včelky.
6: To je. Já si říkám, že pro vás je to, když rozdáváte takovou radost, tak abyste. Je to med, je to domácí smíšený teďka med z Vysočiny. Bez. Z mého rodného kraje.
7: Já už se těším.
5: Na Vysočině budeme na konci září, tam nás čekají počátky.
6: Počátky.
5: Jo, konec září to je. Mm-hmm. Svatováclavské slavnosti. Mm-hmm. 26.
6: To jsem se napsat.
5: Tak to jsou počátky, teď bude Frýdek Místek, ale my se společně podíváme třeba do Paříže anebo do několika světových metropolí trošku zase jiným pohledem, takovým tvým. A když si nám udělal radost, tak já udělám radost i tobě a našim posluchačům, protože já jsem přesvědčen o tom, že nejkrásnější letní píseň je tato.

0: Tak a je to. Léto s tebou, Jiří Schillinger. V dnešním příspěvku se filmové pláto změní v cestovní mapu, hrdinové v průvodce a scénář v navigaci. Pak, když tomu nerozumíte, rozplete to za chviličku Jana Svatoš, protože si řekneme, co to je amelizace Paříže anebo bondizace světových metropolí. A myslím si, že už vám začíná svítat. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdy najdeme nejslavnější filmová poutní místa?
1: Tak my to můžeme to téma uchopit vážně, seriózně, kdybychom chtěli třeba dát jeden příklad za vysloveně velmi zajímavé poutní místo, tak bych doporučil španělskou poušť Tabermas, která vlastně fungovala jako Arizona v Leoneho slavných špagety westernech. Z té doby tam nakonec konců vlastně zůstalo i několik filmových kulis. Takové dneska už hodně profláklé je Hollywood Oasis Park nebo Mini Hollywood a potom je tam ale Western Leone, což jsou opuštěné kulisy, kde se natáčelo pro hrst dolarů tenkrát na západě v pravé poledne a má to nádech opuštěného opravdu velmi autentického místa, které vypadá, jako kdyby vypadlo z divokého západu. Tak to je věc, která je naprosto seriózní. A potom můžeme zmínit dva významné filmy Prázdniny v Římě z 53. roku. Ty byly unikátní tím, že vlastně to byl první americký film, který se natáčel, velká hollywoodská produkce přímo v Itálii. A z toho filmu pochopitelně si všichni vybaví ty dva slavné herce, zejména na španělském schodišti, které se vlastně od té doby stalo, do té doby v minimum lidí chodilo rádo po schodech od té doby, nen získala na popularitě Vespa, ale i potom pochopitelně to místo, kde Gregory Peck a Audrey Hepburn jedli tu zmrzlinu. No a potom trošku už jako co bylo za hranou a ukazuje to, že i tenkrát už se podobné věci děly trochu později, 60. rok La Dolce Vita a slavná scéna Anita Ekbergové a Marcella Mastroianniho ve fontáně di Trevi, ta noční scéna proslulá, která je taková ikonická v tom filmu. Z jednoho prostého důvodu tenkrát Mastroianni musel mít neopren, protože voda byla extrémně ledová, aby tam vydržel. Každopádně už tenkrát, a to nebyly sociální sítě, tak ta scéna byla natolik ikonická a hodná nápodoby, že Řím vlastně už tam přidal cedulku zákaz koupání, protože spousta lidí a zamilovaných se snažila ve fontáně di Trevi opakovat to, co ti dva herci tam předvedli na tom nádherném černobílém filmu La Dolce Vita. Takže ty věci se objevují v minulosti, ale pochopitelně ta doba 60. let byla úplně jiná než ta dnešní.
0: No, teď už je to vyloženě komerční prokletí, by se dalo říct.
1: Teď už to je, asi to není úplně dílem toho filmu, byť třeba ty schodiště skutečně tam to tak bylo, že to bylo vyhlášeno, že ten film vyslovně tomu udělal vlastně reklamu, ta Fontana di Trevi dneska myslím dokonce, co je jiného, je, že a nejen která kvůli lidem, kteří by tam lezli, anebo by tam chtěli vhodit buď to jednu minci, dvě nebo tři, podle toho, co si chtějí prožít, tak myslím, že to bylo letos nebo loni na podzim, kdy je ta Fontana di Trevi ohrazená, platí se tam vstup, aby se chránila hlavně i před různými happeningovými lidmi, kteří do ní lijou různou kapalinu, aby upozornili na globální oteplování nebo různé jiné aktivity.
0: Myslím, že španělské schody, tam je zákaz sedání.
1: Tam myslím, možná ze stejného důvodu. Myslím, těch lidí prostě hodně, no. To je otázka, i to téma jsem proto dneska zvolil, že ta hranice mezi tím, jak se dá místu pomoci, jak ho vlastně zabít, tak je velmi tenká.
0: No, takhle my to tady známe i nejenom z naší metropole tedy, ale obecně z České republiky prostě někde se to zmíní a je konec, jo. Já jsem teď tady zmiňoval Lázně Libverda a byl jsem tam ráno a byl jsem pak vrátit klíč a byli tam dva manželé a byla sobota, nevím, 8 ráno. Tak kam půjdem a nepojedem na Sněžku? A já jsem na ně tak koukal a říkal jsem si, já jim to musím říct, prosím vás, nejezděte tam. Jo, bude vás tam 800 tisíc, nezažijete nic.
2: Nejezděte ani na bezděs. Byli jsme tam o víkendu a pokud se chcete zařadit do davu, kteří se šplhají na ten hrad, tak samozřejmě určitě ano, ale pokud chcete zažít romantickou osamocenou krajinu, tak to není to místo.
0: Na Sněžku, středa ve 3:45 ráno. Tam budete určitě sami.

0: Ondřej Malý. Teď určitě nám řekneš nějaké tipy na třeba nějakou netradiční filmovou cestu po České republice. Něco, co neznáme. Jo, že ano, víme, kde se točili Chalupáři, víme, kde se točil tady to, ale něco, co trošku není úplně známe.
1: Tak pochopitelně i my máme Hoštice, to jsou ty věci, které pochopitelně všichni znají, mimochodem je to nejfilmovější, zvoleno jako nejfilmovější vesnice v České republice právě kvůli Slunce Synu, kde jsou i konec konců dokonce stezky, které jdou po těch jednotlivých místech. Kostelec nad Černými lesy, vesničko má středisková. Kdyby člověk jel do Dalešic, tak z nedávného filmu, kde byl kameraman Jaromír Šofr, tak ten vyprávěl tenkrát, jak pro Mencla bylo důležité, že všechny ty lokality pro ten film byly nalezeny vlastně kolem toho pivovaru, kde vlastně se odehrávaly, jak ten komín, to lezení na ten komín, ta slavná scéna, nebo ta hospoda, to bylo všechno na dojití, tak to bylo taková autentická. A mě teďka spíš napadlo, já jsem přemýšlel, jak jsi říkal, o těch místech a neříkat o tom. Já z hlediska třeba filmu, pokud by si člověk chtěl užít ticho a klid, tak je dobré si objevit nějaký svůj vlastní film a neříkat to. Já jsem například v červenci byl v kině na nádherném dokumentu Veřejný prostor Františka Skály od Petra Slavíka. Ten dokument byl naprosto unikátní a je konec konců třeba i on návodem, jak cestovat, protože on kromě života a tvorby Františka Skály ukazuje jeho tvorbu, která je rozmístěná po celé republice, takže člověk třeba může vyrazit i na ta zajímavá místa tím, že si třeba zvolí dokumentární film. Navíc ten dokument je teda za mě plný humoru, pro mě to je film léta, samozřejmě hned vedle Odysee, ale ten dokument je prostě neporovnatelný s tím rozpočtem, co Slavíkovi měli. A František Skála právě v tom dokumentu na konci, a to nebudu dělat spoiler, kromě toho, že člověk vidí člověka, který je opravdu řemeslně zdatný, dělá moderní umění, ale ne pro umění, ale protože má prostě opravdu nejen nastudováno, ale má i cit pro krajinu, pro místo, tak na konci říká, prosím vás, když najdete nějaké nádherné místo, tak hlavně o tom nikomu neříkejte. A mně se to strašně líbilo a trochu to sedí k tomu dnešnímu tématu, a to jsme ještě nemluvili o amelizaci Montmartre a Paříže. Ano, jo, ale ten František Skála doporučuji posluchačům, pokud by si chtěli prodloužit život, tak teďka myslím, že v Telči se vysílá na Veslavonicích na festivalu, nebo ho najdou na ČSFD přehled projekcí. Mě to zvedlo náladu a určitě to prodlouží život, protože to je dokument ze života, je autentický a František Skála je naprosto pro mě jedna z nejvýznamnějších postav současného umění, která si na to nehraje, ale je. A škoda, že jeho tvorby není víc ve veřejném prostoru, ale ono to stačí v tom filmu, v tom veřejném prostoru Františka Skály.
0: Ty jsi zmiňoval vlastně Postřižiny. Taky jsi se ptal na Vysočinu, svatováclavské slavnosti, obec Počátky, a tam je hotel u Modré hvězdy, kde paní správcová pije to pivo.
1: Tak, to je další filmová, no tak...
0: Paní Ketoňová už jenom, a my přímo před tím hotelem budeme...
1: Tak musíte udělat fotku.
0: My tam budeme vysílat přímo, tam se budeme vysílat.
1: To bych nějakou černobílou fotku.
2: No a Dalibor po mně chce, abych natrénovala stejnou aktivitu jako paní správcová s tím pivem.
0: Protože my jsme správně rada, my vás můžeme rychle vyhodit.
2: Toho se správně bojím.
0: No jo, Honzo, to, jak jsi říkal ještě, amelizace, bondizace, no.
1: Tak v rychlosti amelizace, to je ještě příklad toho, kdy, tuším, že to byl rok 2003, kdy vlastně Amelia z Montmartru, když byla, tak to byl přesně předěl, kdy ještě nebyly tolik sociální sítě a ten film skutečně do jisté míry pomohl hlavně Montmartru, protože celá řada třeba obchodů v Rue Lepic, tam vznikly malé rodinné kavárny, obchůdky. Podporovalo to, co vlastně říkal ten film. Ten film trošku změnil i pojetí Montmartru, protože pro spoustu lidí, třeba pro mě to byla čtvrť, která byla proslavena především umělci a kabarety. Po tom filmu Amelie z Montmartru pochopitelně se tam objevovaly tour a průvodcové, kteří chodili po stopách toho filmu. Dokonce centrála turistického ruchu v Paříži vzala ten vizuál toho filmu a začala propagovat Paříž prostřednictvím optiky toho filmu. Jediný velký dopad to mělo na tu slavnou ten prodej obchodu se zeleninou, kde vlastně začali mířit obrovské množství turistů, kteří do toho obchodu chodili, šahli na ovoce, zeleninu, jenom se vyfotili, potom to položili, šli zpátky, tak tam se to změnilo v tom, že tam přibyla cedulka, prosím fotit, ale jenom zvenku, jinak nakupujte. Ale to byl asi poslední film, který měl opravdu velkou slávu a zároveň to ještě neznamenalo úplně, že by to místo zabil. Já se trochu děsím, co udělá Robert Langdon, až přijede do Prahy, protože teďka, když člověk jde, Regina zmínila Bezděz, ty Sněžku, kterou jsem teďka viděl, tak je to děsivé, ale pochopitelně to souvisí s létem, je dobré na ta místa prostě vyrážet v jinou dobu a mluvit o tom jenom před lidmi, kterým věříte.
0: To je pravda, to byl Jan Svatoš.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Je 8 hodin 23 minuty, máme tady tři tečky, na které máme dvě minutky, je to taková rychlovka. Tak je to jedna tečka je velké poděkování.
2: A já poděkuju taky Renatě, protože mi nahodila na pozvánku na víkend. Krásné ráno všem, jdu vás pozdravit z Frýdku Místku a i když v sobotu máme rodinnou akci, vás si aspoň na chvíli nenechám ujít a moc se těším, že vás poznám naživo. Jste můj každodenní doprovod do práce. Tak Renato, my se na vás taky těšíme a na všechny další, kteří s vámi přijdou, anebo třeba přijdou i bez vás.
1: Tak a já jsem tady dostal zprávu, vlastně takový políček sám sobě bych si měl dát. Noční davy na Sněžku.
3: Napsal jsem ho otevřel.
1: Napsal Petr. A je to teda dost hrozný. Noční turisté na Sněžku ruší jeleny, říká park a rozdává pokuty. Pozor. Protože příroda neustále rušená, stresovaná a nemá klid. Je teda pravda, že tam je to fakt... Yes,
3: no. Tam ten článek i pokračuje tím, že si třeba i fotograf, profesionální fotograf, který pak se tou prací živí, vyfotí nějaký záběr na té Sněžce a zjistí, že vedle něj je další 300 fotografů, kteří mají ten samý záběr. Jo, ten, no. Ale tak to je to nejmenší, no. Pak nějaké přelézání zábran a piknik prostě tam, kde nemáte.
1: Tam je asi nejhorší, jak říkáš to, a ty odpadky, když to tam člověk vidí, to je, no, pro mě to je nepochopitelný.
3: Tak ať se to plechovky,
1: bordel, nevím.
2: No je zvláštní, že i když se o tom pořád mluví, tak že se stále tam lidé vydávají. Já teda můžu říct, že my jsme našli takové místo o prázdninách, kde nebyla ani noha. Je to nedaleko od Prahy a my jsme třeba hodinu seděli na poli a neviděli jsme nikoho, ani no. Hlas lidský, ani střechu domu, ani nic se tam nehnulo, bylo to velmi osvěžující.
1: Pole, to je docela zajímavá lokalita.
3: Že jo, víc, je to,
1: no, málo lidí bývá na poli.
3: Hlavně po dešti třeba, že jo, doprostřed oranice, že si sedneš a...
1: Ideálně.
2: To bylo pole u lesa.
3: Uděláš si piknik. Nemohla by se ten poslední vstup místo tři tečky jmenovat PSR? Pojďme se rozčílit.
1: Jo, takhle. Jak si řekl, ještě rozčílit. To šč, to říká Halina Pavlovská.
3: Pojďme se. Vidíš, já už mě rozčílil.
1: Ne, dobrý. Já vám chci dělat radost, takže vám teď po té úvodní skladbě Jiřího Schillingera Léto s tebou, jsem říkal, že to je nejkrásnější letní píseň, tak teď vám pustím takovou jako jednu z těch nejkrásnějších redlovek.
3: Tak jo.
1: A rozloučíme se hezky.
2: To jsou ty husičky.
1: A to jsou husičky. Oh. Čiže jste husličky, či je? Husičky.
3: Čiže jste husičky, či
1: je? To jsem vůbec nevěděl. No to víš, že by to šlo.
2: To mohlo být o stádu.
1: A potom
2: na... Teda bohejnu.
1: Stádo hus? Pak myslím si, že
3: stádo včel.
1: Teď jsem se rozčílil.
2: Několik hejn.
1: Hejn? Milan Hejn bude slavit narozeniny.
2: Taky zítra.
1: Osmdesátiny.
3: Tolik. Vypadá dobře.
1: Krásně hraješ na cymbale, Regi. Jsem vůbec nevěděl, že takhle umíš. Shledanou.
2: Shledanou.
1: Na shledanou.
2: Shledanou na.
3: Tak na zítřenou.
1: Na zítřenou. Čiže jste

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Buďte vítám, Břetislave.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Zajímat mě bude zejména, jak se bude dál vyvíjet mírový plán pro Gazu, který Izrael stále odmítá. Co je za zbližováním Maroka se Spojenými státy i Izraelem? A zeptám se i na to, před kým má tři sunnitské mocnosti chránit jejich nová obranná dohoda. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
3: Izrael už podruhé odmítl 15-bodový mírový plán pro Gazu. Podle tamního premiéra Benjamina Netanyahu a izraelská armáda své stažení podmiňuje odzbrojením Hamásu. Hamás už tento dokument přijal, toto hnutí dříve souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou. Břetislave, tak to vypadá na patovou situaci?
4: No, ono je to celé hodně složité. Na začátku a možná se k tomu dostanou i na konci, je nutné zmínit, že Izrael čekají v říjnu volby parlamentní.
3: 27.
4: A od toho se odvíjí všechno možné, co teď do té doby, do toho 27., jak říkáte, z Izraele uslyšíme. Co se týká toho plánu pro Gazu, tak připomenu posluchačům, loni na podzim bylo schváleno příměří na parametrech sestavených Bílým domem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V první fázi vlastně došlo k tomu, že prostě Izrael dostal zpátky vlastně už během loňska svá zbývající rukojmí z Gazy. Byla vytvořena jakási žlutá linie v Gaze, která zabírala 53% z tohoto palestinského území ve prospěch Izraele, pod přímou okupací izraelské armády. No a pak se ve fázích měl Izrael stahovat, zároveň ale Hamás měl odzbrojovat a do Gazy měla přijít nová vláda bez Hamásu. Jenže z různých důvodů se to prostě zaseklo a v podstatě ty spory se vedou o to, co má být dřív. Izrael dneska oficiálně říká, dokud Hamás neodzbrojí, tak my se nestáhneme. Mezitím dokonce Izrael zabral další část Gazy, nejenže se nestahuje, ale zabral další část za tu západně od té žluté linie. Teď vlastně licituje o tom, jestli se vůbec stáhne k té žluté linii. Vy říkáte, že premiér Netanyahu odmítl ten plán, tedy pokračovat. To je pravda, to veřejně odmítl dokonce opakovaně, jenomže zároveň slyšíme ze Spojených států i z Izraele, že ve skutečnosti Izraelci tiše ten plán naplňují. A teď se dostáváme k těm volbám. Prostě Netanyahu je v situaci, kdy on slíbil, tvrdě porazíme Hamás,

0: nějakému příměří, že jí Hamas nesmetl ze stolu, protože uvnitř Hamasu jsou také různé frakce. Je tam i frakce, která je teď samozřejmě potichu v době té eskalace, která už se před lety smířila s existencí Izraele a řekli fajn, palestinský stát jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém. Už nechceme celou historickou Palestinu, kterou nám zabrali Židé z Evropy. A pak jsou tam ti, kteří samozřejmě mají daleko radikálnější názory, kteří odmítají jakékoliv ústupky. A prostě Khalil Hayya je jak průnikem, řekněme, který vyvažuje tato křídla, protože pak máme ještě exilové křídlo, jak jste zmínila, v Kataru, pak máme vedení Hamásu uvnitř Gazy. Často v době té války měli velmi konfliktní, rozporné názory třeba.
1: Vysvětluje Břetislav Tureček, odborník na problematiku Blízkého východu.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán podepsali obranou dohodu. Měla by prohloubit spolupráci mezi těmito zeměmi v době rostoucích obav o bezpečnost regionu, jak se praví v prohlášení. Mimochodem tu dohodu uzavřeli v posvátném městě islámu v Mekce. Dokument obsahuje i klauzuly, kterou bychom mohli srovnat s článkem 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, která stanoví, že všechny členské země přijdou na pomoc té, která je napadena. Tak před kým má tato dohoda ty tři sunnitské velmoci bránit, chránit, Břetislave?
0: Tam je strašně zajímavé, že z různých zahraničních, řekněme, komentátorů nebo politiků si z toho každý vybírá to, co mu zapadá do jeho vidění světa nebo aspoň Blízkého východu. Takže někdo to vidí jako obranu před Íránem, někdo to vidí jako obranu před Izraelem. Když pak ale vidíme stanoviska, řekl bych střízlivější stanoviska, prostě, která přicházejí z těch tří zemí, tak vidíme, že je to obecně obrana před chaosem a ti lidé často dodávají a chaos tady na Blízkém východě mají potenciál vyvolávat jak Iránci, tak Izraelci.
1: To třeba, jenom?
0: No, to jsem zmínil ty dvě prostě, ty dvě hlavní teorie. A skutečně je to tak. Irán prostě dlouhodobě samozřejmě je rivalem těch proamerických režimů, což je jak Pákistán, tak Turecko, tak Saúdská Arábie. Izrael okupuje nejen palestinská území, ale vidíme i jižní Libanon a říká, že nikdy neodejde. Okupuje jižní Sýrii, říkají jeho činitelé, že nikdy neodejdou. A to sice můžeme říct, zabírají jenom kousek jižní Sýrie, jenomže ono to radikalizuje. Může to radikalizovat syrskou vládu, může to radikalizovat spoustu dalších skupin v regionu a toho se pak ty vlády, které chtějí už konečně v oblasti klid, prostě také obávají. Takže ta aliance těchto tří států, řekněme, má prostě být protiváhou několika vlivům, izraelskému, íránskému a také zároveň se ukazuje, že vlastně tyto státy dávají najevo, že sice jsou spojenci USA stále, ale že na Američany se asi nedá úplně spolehnout. A to je ten dopad té války teď s Íránem, kterou Američané a Izraelci vyvolali letos v únoru. Jak vidíme, Íránci v rámci odvety útočí i na americké cíle v těch proamerických zemích, jako je třeba Saúdská Arábie, Katar, Kuwait, Jordánsko a tak podobně. A Američané nejsou schopni tyto země ochránit. Takže zejména Saudové třeba dávají najevo fajn, Američané jsou našimi spojenci, kupujeme od nich zbraně, ale asi se musíme postarat tady v rámci regionu.
1: Jinak ta dohoda spojuje ropnou velmoc Saudskou Arábii, jadernou velmoc Pákistán a Turecko, které disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Nezlobí se na tyto tři hráče Káhira?
0: Káhira
1: Egypt nebyl přizván. Tak jakou roli hraje Egypt? Který se mimochodem objevuje právě i v rámci různých vyjednávání, i co se týče Palestiny.
0: Ano, samozřejmě. No já jsem, je to pár týdnů, tak jsem psal, ono se kdysi mluvilo o jakési hrozbě šíjického půlměsíce, tedy Irán, Hizbalách, Sýrie, ještě za Bašára Asada, šíjské milice v Iráku, že to je destabilizační faktor na Blízkém východě. A teďka, když čteme komentáře v Izraeli třeba k té alianci, kterou vy jste zmínila, těch tří muslimských sunnických států, tak mě to vlastně napadlo, není náhodou toto sunnický úplněk, který je, protože Izraelci se začínají obávat, říkají pozor, tady vznikají nové země, které ano, sice se bojí Iránu, ale zároveň se netají velkou kritikou i nepřátelskými výroky na adresu židovského státu. No a teďka, kdyby měl ten úplněk doplnit ještě Egypt, tak když si posluchači představí mapu Blízkého východu, tak je to opravdu kruh,

0: který ten region celý obkružuje. Co se týká tedy Káhiry, tak těmto zemím, třem, má velmi blízko politicky, geopoliticky, názorově, řekněme, ale zároveň proč Egypt se k tomu nepřipojil zcela explicitně? Protože asi nechce být pod, řekněme, nadvládou nebo velkým vlivem Saudské Arábie. Egypt zároveň z ekonomických důvodů zejména potřebuje velmi dobré vztahy jak se Saudskou Arábií, tak se Spojenými arabskými emiráty. A tyto země mají velmi špatné vztahy, takže Egypt se nechce zjevně přiklonit k jedné z těch zemí.
1: Mimochodem, Břetislave, když jste zmínil i Sýrii, tak Bašar Asad, někdejší diktátor, byl pochopitelně ve své nepřítomnosti doma v Sýrii, odsouzen k trestu smrti. Je to jenom formalita? Co to znamená pro Syřany?
0: O tom rozhodnou v Moskvě, protože Bašár Asad získal azyl v Rusku a samozřejmě nová syrská vláda teď chce, aby byl vydán do Sýrie. Je otázka, jestli je to jenom na oko nebo nikoliv, ale myslím si, že rozhodne Moskva. A kdyby ho vydala, tak si myslím, že to bude jedině s podmínkou, že nebude popraven.
1: Pohled vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislava Turečka.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Nadále se spekuluje o příčinách incidentu ve španělské exklávě Ceuta, kam vtrhli před několika dny 10 000 lidí. Podle některých komentátorů mohlo jít také například o připravenou akci marocké vlády, že marocké úřady musely vpád migrantů do Španělska, do té exklávy, přinejmenším tiše tolerovat. Tak co soudíte o těchto spekulacích, Břetislave?
0: Je to, to se dá říct, ke spoustě věcí. Ano, oslabilo to Španělsko, nebo ukázalo to slabost Španělska, nahrálo to Maroku, někdo říká, nahrálo to Spojeným státům, nahrálo to i Izraeli, což ale neznamená, že marocká nebo izraelská vláda to nutně nějakým způsobem museli iniciovat. Prostě jim to nahrálo. O tom není sporu. Já připomenu, že Maroko je trnem v oku současné izraelské vlády, protože se velmi vehementně bere za práva Palestinců, kritizuje izraelské počínání v Gaze a tak dále. Takže při spojenectví marocko-izraelském, velmi úzkém, to jsou možná nejužší dneska spojenecké vztahy mezi Izraelem a nějakou z arabských zemí, tak by to logiku dávalo, ale nemyslím si, že nutně, že k tomu máme dneska nějaké důkazy, že to takto bylo zosnováno.
1: Mimochodem, když jste zmínil to zbližování Maroka se židovským státem, tak země se také čím dál více zbližuje se Spojenými státy. Na počest Donalda Trumpa pojmenovali před pár dny klíčovou dálnici do západní Sahary.
0: Tak ono, tohle to je téma, které vlastně je velice aktuální už řadu let. Já připomenu takzvané abrahamovské dohody. V roce 2020, když Donald Trump neuspěl se svou dohodou století, která měla urovnat izraelsko-palestinský konflikt, tak přišel s abrahamovskými dohodami a v jejich rámci Izrael byl uznán Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a také Marokem. A Maroko si tehdy za to nechalo, všechny ty země si nechaly od Američanů za to zaplatit, to není, že by najednou začal mít rády Izrael, ale Maroko za to od Američanů dostalo americké uznání marocké anexe Západní Sahary. Západní Sahara je sporné území, kde podle plánu OSN by mělo být referendum o sebeurčení místních obyvatel. Maroko už v 70. letech toto území bohaté na fosfáty, na horniny zabralo. Tvrdí, že je to ne Západní Sahara, ale Marocká Sahara. A najednou přišli Američané a toto území uznali jako součást Maroka výměnou za to, že Maroko uznalo Izrael. Pak i Izrael uznal anexi Západní Sahary Marokem. Takže i toto ty země zbližuje, takže teď to, co jste zmínila, to je jenom takový symbol. Maročané pochopili, že Donaldu Trumpovi tato gesta dělají dobře, jeho egu, takže dálnici, která spojuje Maroko s okupovanou Západní Saharou, po něm pojmenovali.
1: Mimochodem Maroko dráždí také snahy Španělska prohloubit vztahy s Alžírskem.
0: No, zaplétáme se do toho. Jde o to, že na Západní Sahaře prostě jsou lidé, kteří se stále s tou marockou kontrolou nesmířili. Je tam povstalecká fronta Polisario a tu podporuje Alžírsko. Takže my máme dlouhodobou desítky let trvající rivalitu mezi Alžírskem a Marokem, dvěma severoafrickými státy, které mají zcela rozdílný pohled na to, co má být hranic západní Saharou a teďka obě tyto země vlastně se snaží získávat pozornost a udržovat dobré vztahy s evropskými mocnostmi. Takže když Maroko třeba má teď velmi dobré vztahy s Francií, řekněme, zároveň do toho samozřejmě vstupuje i Španělsko se svojí politikou vůči Maroku i vůči Alžírsku. Takže je to takový propletenec a do něj pak samozřejmě zasahuje i agenda třeba Spojených států a Izraela.
1: Když se podíváme teď do vnitřní politiky situace Maroka, kde mimochodem vládne už 27 let Mohamed VI. Král, tak co řeší tato země?
0: Tato země vlastně se snaží využívat své relativní stability na severu Afriky, snaží se být mostem evropských mocností, jak už jsem říkal, do Afriky. Třeba co se týká té Francie, tak Francie utrpěla řadu ztrát na západě Afriky, v Magrebu, kde byly její jednotky protiteroristické, říkejme, vypovězeny, zhoršily se vztahy subsaharských zemí s Paříží a do toho přichází Maroko a nabízí se jako jakási náhrada. Maroko je poměrně silná ekonomika, takže může navazovat a navazuje vztahy i s řadou chudších arabských zemí, afrických zemí, omlouvám se. Mimochodem tyto země pak za to, že třeba od Maroka dostanou nějakou rozvojovou pomoc, zemědělskou pomoc, tak potom si otevírají konzuláty na té okupované západní Sahaře. Takže to jsou prostě věci, které Maroko ukazují jako poměrně silného hráče v Magrebu, na severozápadní Africe, ale jak už jsem říkal, vedle je Alžírsko se stejnými ambicemi, které má obrovské třeba zásoby zemního plynu, takže i my sice můžeme se snažit mít dobré vztahy s Marokem, protože Maročané mají dobré vztahy se Spojenými státy a s Izraelem, ale zároveň potřebujeme Alžírsko a jeho zemní plyn, pokud nechceme nakupovat plyn z Ruska třeba. Takže najednou jsme zase se dostáváme do konfliktu mezi zásadami, ideály, idejemi, ideologiemi a reálnými zájmy.
1: Jaká je sociální situace tamních obyvatel?
0: Maroku je velice rozporuplná. My třeba vidíme bohatá města, vidíme bohatou infrastrukturu, vidíme rychlodráhy a tak dále, ale zároveň prostě velká část obyvatel Maroka pořád žije relativně v chudobě. Je to, nesouvisí to s tím, že je to africká země, že je to arabská země, že je to muslimská země. Je to prostě rozvojová země a v těch obvykle ty nůžky mezi bohatšími vrstvami a těmi nejchudšími bývají hodně rozevřené.
1: Když jsme teda hovořili o tom vztahu Maroko Spojené státy, tak Maroko by se mohlo stát první africkou zemí, která získá moderní stíhačky F-35. To jenom říkám jako zajímavost. Jaké je celkově teda postavení Maroka v tom muslimském světě, sunnickém světě?
0: Ano. Jak už jsem říkal, je to Maroko má vlastně tu výhodu, že je poměrně daleko od těch blízkovýchodních bojišť. Maroko třeba řešilo, že když byl, to si posluchači vzpomenou, Islámský stát, ta teroristická organizace, když ovládali velkou část Sýrie a Iráku, tak tam byly tisíce Maročanů, kteří přes Turecko odlétali a zapojovali se do této války na straně těch sunnických extremistů. Marocké úřady pak řešili, co s nimi, když se tito bojem zradikalizovaní extremisté, občané Maroka, vraceli do země. Takže Maroko naštěstí je od toho izolované, takže bezpečnostní hrozby poměrně dobře zvládá. A jak už jsem říkal, zároveň dovedně hraje prostě tu politiku vůči Spojeným státům, takže dneska je bráno jako, můžeme říci, nejzápadnější asi arabská země. Nestaví se na zadní třeba vůči Američanům tak, jako to dělají saúdští Arabové tím, že uzavírají pakt s Pákistánem a s Tureckem.
1: Teď jste mě, Břetislave, přivedl ještě na jednu otázku, když jsme hovořili o tom takzvaném v uvozovkách muslimském NATO. Podle Riádu ta dohoda nesouvisí s možnými jadernými ambicemi Saudské Arábie ani se závody ve zbrojení. Tak jakou to hraje roli?
0: No, souvisí a nesouvisí. Ano, Saudská Arábie má bilaterální dohodu se Spojenými státy, Američané by jí měli, ještě se to bude kalibrovat nějak ta dohoda, ale měli by jí dodat jaderné technologie a je poměrně jasné, že toto si chce Saudská Arábie ošetřovat sama vlastně bilaterálně vůči Spojeným státům a nezatahovat do tohoto regionální spojenectví.
1: Co se týče těch vztahů Španělsko-Maroko, tak za 4 roky budou obě země i s Portugalskem pořádat mistrovství světa ve fotbale. Urovná se do té doby situace?
0: No tak, těžko říct. Viděli jsme, že teď Američané, Spojené státy organizovali mistrovství se zeměmi, se kterými také nemají úplně nejlepší vztahy. Na pár týdnů se to asi urovnalo.
1: Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Děkuji za vaše vysvětlení a mějte se moc hezky.
0: Díky za pozvání, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Strážníci v Jílovém u Prahy budou dlužníkům odebírat registrační značky vozidel. Dnes má být většinou jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Informoval o tom dnes na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Za dluhy vůči městu bude v Jílovém u Prahy hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového programu s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy, které dosahují až stovek tisíc korun, upozorňuje velitel strážníků Petr Šach.
7: Mi to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním tu RZ-tu odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
2: Odebírání registračních značek by chtěli strážníci v Jílovém spustit do konce roku. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery, využívající černomořský přístav v Novosyrsku. O tento krok už dřív požádal americký viceprezident J.D. Vance. Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi ligy mistryň utkají se Servet Ženeva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Dnes má být většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě kolem 21 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna na Prahu čekejte nejdřív kratší zbytky kolony kolem exitu 34 Sázava a 29 Chodce Rady a hlavně se teď za sjezdem na Benešov tvoří kolona z 19. kilometru. Sune se zatím 20 minut a zdržení bude narůstat, protože u exitu 15 Velké Popovice po srážce 3 aut hasiči zabrali k levému i střední pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od sjezdu na Popůvky ze 182. kilometru. Půl hodiny je to osobním autem do omezení D2. D4 směrem s Příbrami do Prahy za Řitkou pojedete půl hodiny ze 13. kilometru do zúžení na 9. u Jíloviště. D5 směrem z Plzně od Rudné ze 4. kilometru je to půl hodiny osobním autem na okruh k Ořechu. A silnice 35 Jičín-Turnov je po nehodě neprůjezdná za Borkem. Odklon tam vede přes Rovensko. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají Dva na dvojce.
8: A my jsme se těšili na to, že s vámi strávíme i to dnešní dopoledne. Jsme v polovině pracovního týdne. Dnes je středa 12. srpna. Přejeme vám hezké dopoledne. Snad to možná je s někým z vás dnes poprvé.
9: Ano, my vás nezdravíme poprvé a doufáme, že také ne naposled, ale o těch poprvé.
8: Člověk nikdy neví,
9: ano. Ano, člověk plánuje, pán Bůh se usmívá, ano. Jak se říká. No, v každém případě o nejrůznějších poprvé si dnes budeme povídat. Proč a jaká poprvé by to měla být, to vám povím za chviličku šířeji.
8: A těšíme se i na splnění našeho dnešního přání, které nám přišlo skrz naši schránku RNB, radio na přání @rozhlas.cz. Tolik i drobné avízo směrem k vám, že pokud byste chtěli splnit nějaké přání, můžete si o něj i dnes napsat.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Všechno je jednou poprvé, to platí pro celý lidský život v soukromí i v profesionálním a profesním životě.
3: Jedno velké důležité a roztomilé poprvé v těchto dnech prožívají v plzeňské zoologické zahradě, mimochodem tam se za chviličku společně vypravím. Poprvé v novodobé historii se tam totiž narodila mláďata nosálů bělohubých a když se podíváte na to, jak vypadají, tak jsou tady opravdu neskutečně roztomilí. Jsou z toho hned tři kousky najednou.
2: Roztomilá zvířátka, o kterých si opravdu víc povíme za pár minut se zástupcem plzeňské zoo, ale tahle dobrá a milá zpráva nás vede k dnešním otázkám pro nás i pro vás a samozřejmě půjde o ta poprvé.
3: Jakákoliv, čemkoliv a kdykoliv. Jak jsme zmínili před chvilkou, nejrůznějších poprvé je v průběhu života mnoho, ale zdaleka ne. Každé poprvé má takový význam, abychom si ho navždycky zapamatovali.
2: A taková nás dnes zajímají. Jestli máte chvilku času, podělte se s námi o své zásadní a nejdůležitější poprvé. Třeba pište o tom, kdy a kde vás potkalo.
3: Proč bylo právě tohle tak výjimečné? Změnilo vám některé poprvé celý život? A zažili jste poprvé, které se stalo jedinečným proto, že bylo také naposled?
2: A proto se na něj nedá zapomenout. Na to všechno se ptáme, jsme zvědaví, i my se pokusíme z našich pamětí vydolovat nějaká významná a jedinečná poprvé a vy můžete tradičně psát dvěma cestami, tedy SMS-kou nebo mailem.
3: Ano, kontakty k nám do studia i dnes stejné, 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy a ta slíbená e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: A za chvíli společně vzhůru do Plzně.

0: Všechno jednou poprvé, takový nadpis jsme dali tomu našemu dnešnímu setkání mezi 9. a 10. hodinou dopolední. O vašich nezapomenutelných poprvé si dnes budeme povídat a budeme rádi, když nám o nich napíšete. Jiří, trochu poťouchle, bych se tě nejdřív ráda zeptala na to, jestli vzpomeneš na nějaké poprvé, které bylo naposled? Zároveň.
1: Ano, vzpomenu, protože jedno moje nezapomenutelné poprvé, které zatím bylo naposled, byla návštěva Afriky. Mm-hmm. V Jihoafrické republice, když jsme byli s kapelou a v Etiopii, ale tam, co bylo klíčové pro mě stran těch zážitků, tak to byla návštěva safari.
0: To věřím.
1: To je něco tak fantastického, tak neopakovatelného, tak úžasného, že já doufám, že se mi jednou povede to zažít ještě jednou, ideálně třeba s manželkou nebo tak, nebo se synem, protože bych byl ohromně rád, kdyby to zažili a kdyby to viděli. Ale je to jako drahej špás, tak to bude asi chvilku trvat.
0: No tak trošku zaber, no musíš ušetřit.
1: Bylo to poprvé a naposledy.
0: Líbí se mi, ty hodně často mluvíš o tom, co bys si chtěl zažít se Zuzanou. Nevím, jestli si to uvědomuješ častěji než kdykoliv jindy za těch 7 let, ty nám stárneš a stává se z tebe romantik, jo? Jenom bych ti to ráda.
1: Je to možné.
0: Z druhé strany, ano.
1: A tady, že stárnu, už jsem si také všiml.
0: Ano.
1: Na rozdíl od tebe.
0: Tak samozřejmě.
1: Pak ještě jedno moje, ale to bylo opakované, poprvé fantastické, ale na poprvé nezapomenutelné bylo, když jsem viděl oceán poprvé, to mě jako dostalo. A jedno poprvé, na které se teprve těším, protože jsem to dostal jako dárek k 50, nám tedy více než před rokem, ale dohoda s těmi hochy, kteří to provozují, je poněkud problematická.
0: Kam poletíš?
1: Ano, poletím balónem.
0: Já vím,
1: balónem. Ano. Tak a jestli to vůbec dopadne, protože s nimi je to opravdu těžké. Tvoje poprvé?
0: No, tak moje poprvé, já zůstanu při zemi tedy, protože já jsem si na něj vzpomněla takové to poprvé, co bylo zároveň naposled v souvislosti s tvým neskutečně šikovným synem. My jsme si povídali o tom, že Tonda, který studuje herectví, má teď hodně příležitostí, ano, přes prázdniny, že se mu daří. Já jsem, prosím tě, pěkně, ano, od svých, myslím, 7 nebo 8 let, já teď nevím, kdy se začíná chodit do první třídy, chodila na literárně dramatický obor a chodila jsem až do 18 let a přála jsem si studovat herectví. No a poprvé a naposled jsem byla na herecké konzervatoři na přijímačkách a prosím tě, to tě překvapí, nedopadlo to.
1: No a proč to neskusila, tedy nebylo to na poprvé, ale na podruhé.
0: Prosím tě, neskusila
1: někdo
0: jsem to proto.
1: Někdo ti to rozmluvil, někdo rozumný.
0: Ne, nikdo mi to nerozmluvil, ale nicméně, jak jsem tam přišla a tam seděla ta komise, tak já jsem zjistila, že se neskutečně stydím.
1: Aha, no. Což samozřejmě se úplně nehodí.
0: To se nehodí.
1: Při
0: ano, takže posléze práci. Jsem šla na gymnázium.
1: Ale ono to prý nevadí, protože ve chvíli,
0: když se stydíš, tak to nevadí?
1: No, protože potom, když jsi v té roli, tak si prostě někdo jiný, že jo?
0: Uh-huh. To mě tehdy rozumíš. Nedošlo. A nebo jsem měla nedostatek talentu. Jsou dvě odpovědi na to, proč to bylo poprvé a naposledy.
1: Více přípravy. Chtěl jsem použít oblíbenou frázi, nikdy není pozdě, ale ano,
0: tady už
1: s některými
0: je,
1: věcmi je pozdě.
0: Děkuji ti, že spolu mluvíme i dnes tak upřímně na Vlnách dvojky.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na dvojce.

0: My za chvíli budeme společně v Plzni. Za malý okamžik ještě jednu zprávu z těch, které už nám dorazily do e-mailové schránky. Pavel nám napsal o svém poprvé. Pamatuji si, když jsem poprvé dostal výplatu a myslel si, jak je skvělé, že si mohu koupit, co chci. Vůbec jsem si neuvědomoval, kdo a co všechno mi z té malé hromádky bude užívat. Dnes už vím, že to je naprosté. No, já řeknu nic, jsem chtěl vyměnit to slovo, jak se to skoro povedlo. Oproti životu, napsal Pavel. Jsem se do toho nějak
1: položil. Ano, ale teď už naše cesty povedou do Plzně, protože my jsme řekli, že poprvé v novodobé historii se tam narodila mláďata nosálů bělohubých a o nich to bude mimo jiné. Tiskový mluvčí zoologické zahrady Plzeň Martin Vobruba společně s námi ve spojení po telefonních linkách. Hezké dopoledne do Plzně.
2: Dobré dopoledne z Plzně.
0: Martine, povězte nám na úvod, nebo jinak, představte nám ty nosály bělohubé, co to je za zvířátka, odkud jsou?
2: Tak nosálů jsou asi tři druhy a samozřejmě v českých zoo i v Evropě jsou relativně častí. Ovšem tento druh, nosál bělohubý, teďkon použiju zahraniční slovo, zažívá comeback, zažívá velký návrat. A když teda máme to téma poprvé, tak my jsme se k jeho chovu vrátili po snad 40 letech a hodně mladá samička, matka samice, pro ní to je opravdu poprvé, vlastně má první mláďata, jsou to trojčata, už za 10 dní budou 2 měsíce. No je to teda medvídkovitá šelma, medvídci jsou endemiti střední a jižní Ameriky, no a jak nám ukázali sociální sítě, to tam množství sdílení a reakcí, tak na stupnici teda hezkosti nebo něžnosti nebo popularity jsou hodně vysoko.
1: Vypadají opravdu překrásně. Povězte, je to chovatelský úspěch i v širším měřítku, anebo jde o, řekněme, sice významnou, ale třeba spíše lokální radost, jak to je?
2: Je to, řekl bych, velká radost. Jak už jsem naznačil, ten chov se celoevropsky znova etabluje a vzniká. Teď jsem se rychle koukal na jeden fanouškovský web. Vypadá to, že v Evropě je kolem 50 institucí, které je nyní vlastně chovají pro veřejnost. Z toho 5 teda v České republice. A ti, co ty zoologické zahrady sledují dlouhodobě, i já takhle soukromně musím říct, že mě prostě ten nosál bělohubý přijde xkrát zajímavější, nápadnější tou kresbou, než ten druh, který vlastně teď aktuálně střídá, což je nosál červený.
0: Tiskový mluvčí zoo Plzeň Martin Vobruba s námi ve vysílání. Posuňme se trochu dál k těm dnům, které pravda teď asi poněkud ustoupí, protože se přeci jenom trošičku o pár stupňů ochladilo, mělo by to být příjemnější, ale jak vaše zvířata v zoo zvládají ty vysoké teploty?
2: Mají to úplně stejně jako lidi, jsou samozřejmě živější po ránu, některá z nich mají noční aktivitu. A většina z nich, ty, co můžou, vlastně hodně pijou, hodně plavou. Například hrošíka liberického, to je taková lochneska, ty musí návštěvníci vyčekat, než se někde objeví bubliny, nebo samec vlastně nesměle vykoukne vlastně z vodní hladiny svého jezera. No a samozřejmě my jsme i botanická zahrada, kde se zalévá. Máme teda výhodu, že jsme starý park, takže tady hodně starých dubů vrhá stíny a musíme myslet i na návštěvníky, takže každý rok přibývají a přibývá i provozní dny těch mlžítek, těch osvěžovačů pro návštěvníky.
1: Skončíme u těch návštěvníků. Poprosím vás o pozvánku. Na co byste do plzeňské zoologické zahrady pozval právě v těchto dnech?
0: Kromě nosálů.
2: Já to mám ve dvou rovinách. Opravdu aktuálně malý zubr, ale právě na tom úseku malých savců, to bychom se bavili možná do oběda, co máme všechno za mláďata, různé vzácné hlodavce, 4 druhy lemurů, jarní zebry, vlastně mangusty, žíhané i liščí. U těch liščích je to taky poprvé úplně stejně jako u nosálů po obnovení chovu. No ale musím na závěr připomenout, že jsme druhá nejstarší česká zoo, která letos slaví 100 let. A já bych všechny strašně rád pozval na 20. září, kdy to v zahradě a v sousedním Lochotinském amfiteátru se zvířaty i s nějakou kulturou ve velkém stylu oslavíme.
0: Děkujeme za to zajímavé povídání i za tu pozvánku. Všechno nejlepší k té stovce, kterou v Plzni slavíte. No a my se budeme těšit, že jsme nalákali řadu našich posluchačů k návštěvě. Tiskový mluvčí zoologické zahrady Plzeň Martin Vobruba. Hezký den.
2: Naslyšenou a naviděnou.
3: Český rozhlas 2.

0: My si dnes s vámi povídáme o vašich nezapomenutelných poprvé. Monika z Jablonce nám napsala, reaguje na to, co jsi říkal ty, že tě možná poprvé čeká ten let balónem, který se dostal darem. V její zprávě stojí krásný den, moji milí, moje poprvé a krásné bylo právě ten zmíněný let horkovzdušným balónem nad Českým rájem. Dostala jsem dárek od synu k 50. Byl to úžasný zážitek. Takže Jiří, těšte se, bude se vám to určitě také líbit. A ještě jeden byl nádherný a taky odvážný zážitek, kdy jsem skákala v 15 letech padákem jako paragán v libereckém aeroklubu. Mám 24 seskoků a to tehdy byly zážitky, to vám teda povím.
1: No to
0: napsala
1: věřím.
0: Nám Monika z Jablonce.
1: Klobouk dolů, tak jestli mi to s tím balónem nakonec přeci jenom vyjde, tak teď se těším ještě o to víc, děkuji. Helena napsala, díky šťastné náhodě jsem ve svých 76 letech jela poprvé ve vlaku v kabině strojvůdce a byl to překvapivě ohromující a nádherný zážitek.
0: Věříme a děkujeme za to spolusdílení. Už za chvíli splníme nebo se o to pokusíme přání někoho z vás a já jenom připomínám, že pokud byste si chtěli přát, můžete zkusit cokoliv, uvidíme, co s tím budeme umět udělat, tak na RNP, Radio na přání, @rozhlas.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: A my jenom připomeneme, že právě teď budeme plnit přání naší posluchačky Jany z Lovosic. Tedy ta přání vlastně dvě, když bych to měla shrnout, ona říkala nebo psala nám, že dostala ke svým vlastním narozeninám minulý měsíc vstupenky na podzimní narozeninový koncert Jardy Samsona Lenka. No a že právě on má dneska narozeniny, tak by ho chtěla slyšet a popřát mu prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka k narozeninám. Můžeme to splnit, jak Jiří pověděl, již to včera předjednal.
1: Samsone, všechno nejlepší k 70. nám. Ahoj.
2: Je, ahoj Jirko, čau.
1: A prosím tě, protože...
2: Já moc zdravím.
1: No.
2: Já akorát, že jsem se dozvěděl, moje maminka byla tak předvídavá, že učila přesně, když jsem se jí narodil. Takže já vlastně těch 70 mám až 18 hodin 10 minut.
1: Ja, tak hele, tak se měj zatím naslyšen.
0: Cinkneme později.
1: Ne, Samsone, my už si tě podržíme na drátě. Pověz, vzhledem k tomu, jaká písnička bude hrát, až dokončíme to naše povídání, bude se u Lenku dneska večer pít laciný víno, nebo to bude něco lepšího, když jsou to ty kulatiny?
2: No hele, já nevím, já jsem to udělal tak, že jsem se vzal celou hodinu. Mám tu všechny děti a vnuky a tak a je to příjemný, no.
1: Užijte si to.
0: Samozřejmě si to všichni užijte. Jaká bude ta oslava vlastně dnešní a možná v souvislosti s tím, jak se bude slavit na tom narozeninovém koncertu?
2: To hele, narozeninový koncert, tam ten je 15. října. Je to v Lucerně od 18 hodin. Uvadí to vlastně Jirka Holoubek, takže...
0: A, proto
1: mě to přání narozeninové taky potěšilo vlastně.
2: To a bude tam Hop Top, Parta, ty muzikanti, co jsem točili do poslední desku, To srdcem, a budou tam Lady Birds a prostě bude to takový happening, no.
1: Pověz, jak ti je v 70? A no, ještě mě vlastně ale, k tomu napadá, a my se známe
2: ráno,
1: dlouho...
2: Když ráno stávám, tak víš, že mi 70.
1: Jo, dobře, ale sám se nepověz, říkám, my se známe dlouho, takže si můžu dovolit se zeptat. Ty jsi známý mimo jiné tím, že jsi napsal spoustu krásných zvířátkových večerničkových písniček. Když je člověku už 70 a tak trošku říká se, se vrací jako pomalu do toho dětství, bude se mu psát ještě lépe takové písničky?
2: Hele, já jsem to psal hlavně pro toho Chaloupka, pak jsem se bál, že se mu na to lidi nebudou koukat. A on mě přesvědčil, že jo, že to je bezvadný. A já do dneška nejsem to zděšený, protože on mě vlastně vzdělával. On vlastně, já když jsem se třeba ptal, jak to budu teď s těma ježkama, jestli má tolik jablíček, a on říkal, ty nežeru jabka. Ježek je predátor, ten žere hady a štíry, ten žere jablíčka, jen když se chce vožrat a jsou zkvašený, to je jako člověk.
0: No, toliko vysvětlení, Holoubku.
1: Tak dobře.
0: Jarda Samson Lenk, písničkář, kytarista, společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, dneska tedy jako splněné přání. Tak ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám a hezkou tu oslavu nejbližší, a ta bude teda dnes.
2: Ahoj.
1: Ahoj, já ještě jednou připomínám, Samson byl teď stručný na závěr, že 15. října narozeninový koncert v Lucerně Samsonově 70 a tam se to bude slavit. Samsone, krásný den, ještě jednou naslyšenou.
2: Ahoj, čau Jirko. Ahoj.

0: A vracíme se obloukem k tomu, abychom si s vámi popovídali o vašich nezapomenutelných poprvé. Moc hezkou úsměvnou zprávu napsal Bronislav. Poprvé jsem sám vyrazil v dětství na kole díky mému bratrovi, který mě vzadu jako držel, ale nedržel. Taky mě učil kouřit a koukat po holkách. Za svá mnoha poprvé vděčím jemu. Takže díky, Mirku, podepsán Bronislav.
1: Napadá mě, že když jsme před chvílí mluvili s tím Samsonem a tomu dnes tedy v 18, 11 nebo co to říkal, bude 70. To bude také poprvé.
0: Ano, to je pravda.
1: Také. Jaké to bylo, když ti bylo poprvé kulatě? Pamatuješ si některé kulatiny?
0: Bylo poprvé 70.
1: Ne, třeba 20, 30 byly některé zlomové.
0: Poprvé. Vůbec si to nepamatuju.
1: Ne?
0: Vůbec. Ty si pamatuješ? Tak 50 jsi měl nedávno.
1: Tak ty si ještě pamatuju, ano.
0: Byly zlomové?
1: Ne, myslím, že ne.
0: No, tak nevím.
1: Já jsem neměl žádné zlomové narozeniny. Ta vaše poprvé jsou opravdu nejrůznější, protože se tady například objevuje i rýže. Je tady napsáno od Ivči, že na startu společného soužití s budoucím manželem jako přílohu komáčce vařila rýži. Nevím, čím jsem tehdy přemýšlela, ale do hrnce šlo pro dva lidi celé kilové balení. Kolik to asi bylo rýže.
0: A ještě v rychlosti Dušan, dobrý den, těch poprvé bylo hodně. Ne všechno si člověk pamatuje, je mi 52, ale dodnes si pamatuju, co jsem dělal první den ve škole.
1: Tak to si taky nepamatuju.
0: Já taky ne.
1: To je paměť, Dušane. Děkujeme za všechny zprávy. Za chvíli už vás pozveme k dnešním blízkým setkáním, na to je ještě čas, ale poradně určitě.

0: U nás je to jasné, my pro vás máme poradnu po 10. hodině.
1: Téma zpracování letních darů, tedy tradiční moderní metody pro uchovávání ovoce a zeleniny, tak si na to počkejte samozřejmě po 10. hodině po zprávách s Denisou Žižkovou i s prostorem pro vaše otázky.
0: Včera jsem česal švestky, sám jsem zvědav, co se dozvíme.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: O svůj nelehký životní příběh se s námi přijde podělit autorka knihy Delfín Laky, Tajemný svět pod hladinou, Lucie Matějčka Sehnalová. Co se odehrává na pátém patře v Motole, jaký psaní knihy podrželo nad hladinou a kde bere sílu v boji proti nemoci její dcerky Tej? Odpovídat mi bude Lucie Matějčka Sehnalová.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Večer bude v Česku částečné zatmění slunce. Dnes má být většinou jasno, teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou to třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
3: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak, upozorňuje astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Miroslav Bárta.
5: Buď se dají pořídit přímo zatměňové brýle, ve kterých je hliníková, kovová, pokovená folie, která pohlcuje především ultrafilové záření. To, co se ne úplně doporučuje, ale vzhledem k tomu, že to zatmění bude probíhat velice blízko západu slunce, tak jsou lopy diskety. V nejhorším případě, když se přeloží dvakrát, tak asi by použitelná byla.
3: V noci pak bude také možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Úplné zatmění slunce bude večer vidět třeba v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a nebo ve Španělsku. Na Vysočině farmáři sklízí melouny. Pěstování se už v kraji věnuje několik farem. Sázení tohoto exotického ovoce je v Česku čím dál tím častější. Sklizeň melounů kvůli teplému počasí ale letos začala zhruba o 2 týdny dřív než minulý rok. K prodeji by třeba u Vysokých studnic na Jihlavsku mohly být koncem srpna. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Fotbalisté Plzně se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud Hradec Králové zítra postoupí přes Bešiktaš Istanbul, bude hrát ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. V případném čtvrtém předkole konferenční ligy čeká východočechy řecký Panathinaikos Athény.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru. Do omezení u D2 je to osobním autem asi 25 minut. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou počítejte s kolonou ze 12. kilometru ještě na čtvrt hodiny do omezení na 9. kilometru u Jíloviště. Na D5 se z Plzně na Prahu je fronta od exitu 5 Rudná až na okruh k Ořechu. Osobním autem je to na půl hodiny. A D49 z Hulína na Frištát zůstává dává po vážné nehodě uzavřený sjezd i nájezd na dálnici exitem 9 Holešov-Jih. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují dva na dvojce.
6: Tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Společnou poradnou, kterou vám nabízíme letní měsíce, nám každoročně přinášejí úrodu ovoce a zeleniny, kterou se snažíme uchovat i na chladnější část roku. Zatímco naše babičky, pokud vzpomenete s námi, spoléhaly především na tradiční zavařování, sušení či kvašení, moderní potravinářská věda nám otevírá dveře k technologickým novinkám.
7: Ty by měly pomoct ochránit vitamíny i chuť a právě i o nich budeme mluvit s naším hostem, kterým se stane už za chviličku Eliška Kováříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
6: Dáme samozřejmě také prostor vašim otázkám, a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 5:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Chtělo by se skoro říct, že budeme zamražovat a zavařovat, ale možná to bude pestřejší. Zpracování letních darů, tedy tradiční, ale i moderní metody pro uchovávání ovoce a zeleniny, o tom bude řeč. A naším hostem je paní doktorka Eliška Kovaříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne i vám.
4: Hezké dopoledne, paní doktorko, počase vítejte u nás na dvojce. Možná na začátek drobné zamyšlení. Mnohé z nás asi napadne, že dnes, co se týká ovoce, zeleniny, si můžeme všechno koupit v obchodech. Ještě aktuální vlastně uchovávání, zavařování a všechny další techniky a možnosti uchovávání?
3: Zcela určitě. Pro spoustu lidí jednak je to, řekněme, levnější zpracovat si dary ze své přímo ze své zahrádky nebo které získají od sousedů a tak dále. Ale hlavně je to cesta, jak mít všechno poměrně dost pod kontrolou, abyste věděli, co v těch sklenicích je. Takže pro spoustu lidí je to třeba cesta, jak dopřát svým dětem kvalitní a bezpečné potraviny.
2: Když jsme mluvili o tradičních i moderních metodách toho uchovávání, pojďme si je tedy rozdělit, které můžeme zařadit mezi ty tradiční a které jsou ty moderní, a to mě pak bude hlavně zajímat.
3: No, mezi ty asi nejtradičnější metody uchovávání ovoce a zeleniny patří rozhodně sušení, protože je to taková jednoduchá metoda, která je hodně na snadě. Poměrně modernější metodou je zavařování. Tu tady máme, řekněme, někdy od napoleonských válek, když toto sušení nás provází už od pravěku. A ty úplně nejmodernější metody jako liofilizace nebo ošetření vysokým tlakem, ty tady máme pouze pár desítek let, ale ty asi pro to domácí zpracování nebudou úplně dostupné.
2: Zrovna mě napadlo, jak si doma liofilizovat. Ale mimochodem, jenom drobná odbočka, sušit letos by se skoro dalo i venku, i bez sušičky, úplně bez problémů, neskoušela jste to?
3: Venku by se určitě sušit dalo krásně, ale doporučila bych to trošku přistínit, protože to UV záření ze sluníčka by nám tam trošku rozbíjelo některé látky, o které stojíme, ale faktem je, že to je metoda prastará a dřív se vlastně i na venkově stavěly sušárny přímo určené pro zpracování té nadprodukce ovoce a dokonce jsem někde četla, že ve staré vikingské mohyle byla nalezena sušená jablka původem z Moravy. Mm-hmm. Jak přesně to určili, to netuším, ale...
2: ale je to hezký příběh.
4: Ano, paní doktorko, jaký je vlastně hlavní princip konzervace z pohledu potravinářské vědy, co se tady v potravině vlastně snažíme zastavit?
3: Snažíme se zastavit růst a činnost mikroorganismů, hlavně tedy plísní, kvasinek, ale i bakterií, protože čerstvé ovoce, zelenina mají hodně vody a tyto mikroorganismy tam samozřejmě najdou spoustu látek, na kterých se mohou nakrmit, ale o ty my stojíme konec konců taky. Takže tou hlavní cestou, kterou se snažíme to ovoce zakonzervovat, je nějakým způsobem zabránit růstu těch mikroorganismů, buď to tím, že jim odebereme vodu, to je to sušení, nebo tím, že je uzavřeme do nějaké nádoby a pobijeme nějakým teplem nebo jiným zásahem. Vlastně zničíme všechny ty živé zárodky a nebo jim omezíme teplotu, a to mluvím o chlazení anebo omražení.
2: A když se ještě jednou zastavím u toho sušení, protože umražení je to poměrně jasné, dáme to do mrazáku, který víme, že nám zmrazí všechno, včetně masa, proč by tedy nezmrazilo ovoce nebo zeleninu. Ale u toho sušení, jak poznám, u které zeleniny, kdy je to vysušeno tak akorát, tedy ne málo a ne moc? Je to jenom zkušenost?
3: To je otázka do pranice. Vzhledem k tomu, že asi málo kdo z nás má doma k dispozici přístroj, který dokáže změřit aktivitu vody, tak jako ho mám já ve své laboratoři. Doma ho nemám, ale je to tak, že vy doma se musíte spolehnout prostě na svoji zkušenost. Ta tetička nebo tchýně to poznala prostým dotykem ruky o tom, jak se ty plátky ovoce nebo kousky ovoce lámou, nebo orientačně lze říct, že když ten kousek zmáčknete a on vám lupne pod rukou, tak už je hotovo zcela určitě. Když z něj neteče nějaká tekutina, tak už to skoro možná bude. Ale je to opravdu hodně o zkušenosti. Nicméně ta věda nám k tomu poskytuje ten náhled, že si můžeme změřit a tou hodnotou, kterou my tam sledujeme, aktivita vody, která pokud je dostatečně nízká, tak už víme, že nedojde k rozvoji ani plísní, ani těch ostatních breberek.
4: Děkujeme, taková byla první část naší dnešní poradny tradiční moderní metody pro uchovávání ovoce a zeleniny naším tématem. Ve druhé části už s prostorem třeba právě pro vaši otázku a já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Přidávám i telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Zpracování letních darů tradiční moderní metody pro uchovávání ovoce a zeleniny, téma naší dnešní poradny, a naším hostem ve studiu zůstává paní doktorka Eliška Kovaříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
3: Zastavme se u některých druhů ovoce a zeleniny, jestli některé z nich jsou náchylnější k jakýmsi potížím, které nechceme, když se snažíme je uchovávat, a u některých to jde naopak snadno. Je něco takového, anebo je to jedno, co například sušíme nebo zamražujeme?
4: Já si myslím, že každý, kdo sklidil někdy nějaké ovoce osobně, to moc dobře ví, že takové ty měkčí plody typu jahody, maliny, ostružiny jsou náchylnější na pomačkání a musí se zpracovat velice rychle, kdežto takové ty tvrdší plody, řekněme typu dýně nebo jablka, tak s těmi se dá jak si to jejich zpracování odložit dále a počkají na nás někde třeba ve sklepě nebo na chladnějším místě. Ale ve chvíli, kdy už je vlastně zpracováváme kuchyňsky, ať už je sušíme, zavařujeme, tak ten přístup v podstatě se už neliší.
2: Paní doktorko, máme tady otázku od naší posluchačky. Dobrý den, jak postupovat při konzervování zelených fazolek ve slaném nálevu? Jestli by paní doktorka mohla sdělit postup, údajně je nutno po vychlazení postup ještě jednou zopakovat. Tak prosím, kterých druhů zeleniny se to týká, jestli to kukuřice, hrášek, kopr a tak dále?
4: U zelených fazolek je nutné dodržet jednu věc, měly by být provařené, opravdu provařené, protože fazole v sobě obsahují některé toxíny za syrova, které by nám mohly dost znepříjemnit jejich konzumaci. Nicméně to dvojí zavařování se používá u potravin, které obsahují bílkoviny, tedy obecně v zelenině klasicky luštěniny, tedy kromě fazolek ještě ten hrášek. Je to proto, že tam může docházet k rozvoji bakterií, které se dokáží schovat do takových odolných semínek, říkáme jim spory. A po tom prvním zavaření dojde jaksi k aktivaci těchto spor a oni se můžou ještě začít rozrůstat. A tudíž to druhé zavaření nás zbaví i těchto z těch, řekněme, probuzených spor. A je to důležité, protože bohužel tyhle sporulující mikroorganismy dokáží vytvářet velice nepříjemné toxiny, jako například botulotoxin.
3: Vy jste před chviličkou k té předchozí otázce řekla, zná to každý, kdo někdy osobně něco sklidil. Jaký je to rozdíl v té následné práci, pokud něco sklízíme z vlastní zahrady či zahrádky a pokud něco nakoupíme v obchodě? Je ten postup v něčem odlišný, třeba jako pro jistotu, když si říkáme, ty věci z obchodu budou určitě ošetřované chemicky a podobně?
4: Postup se v podstatě lišit vůbec nemusí, protože vlastně to, čemu my se snažíme zabránit, a to je to kažení, pak už vlastně funguje na všechny ty materiály stejně. Výhodou čerstvě sklizených potravin je, že je můžeme sklidit na vrcholu jejich zralosti, a protože je zpracujeme rychle, tak nepřicházíme o ty cenné látky.
3: Co je rychle?
4: Řekněme v řádu hodin.
3: V řádu hodin.
2: Mm-hmm. Paní doktorko, jak správně připravit sklenice a víčka, aby nám ty kompoty a džemy vydržely bez úhony, co možná nejdéle?
4: Sklenice je potřeba mít pečlivě umyté, to sklo má výhodu, že nemá žádné pory, takže na nich je průhledné, takže na nich i vidíme, jestli nám tam někde něco neulpělo. Víčka je potřeba dobře zkontrolovat, jestli už nejsou nějakým způsobem poškozená, a případně je vyměnit za nová. U běžného zaváření, ve chvíli, kdy naplníme ty sklenice a ještě je postavíme třeba do vodní lázně a sterilujeme, tak ani není potřeba před tím zavařováním ty sklenice nějak složitě sterilizovat. Pokud vyrábíme nějakou specialitu, kde je třeba snížený obsah cukru nebo snížený obsah octa, tak je možná vhodné ty sklenice předem zasterilizovat, to znamená buď to povařit třeba 10-15 minut ve vodě, anebo takzvaně upéct v troubě, kde vlastně můžeme využít teplotu 120 až 140 stupňů Celsia a postačí nám k tomu 10-15 minut je tam prohřát.
3: Zpracování letních darů zahrad, ovoce i zeleniny a uchovávání, o tom mluvíme v dnešní poradně, vy se stále můžete zeptat, pokud chcete, třeba po telefonu 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: 55 sklenic třešní se nedávno zavařovalo u Volemanů, jak jsem se teď dozvěděl.
3: Ano, ale nedělala jsem to já, překvapivě.
2: A právě o uchovávání a zpracování ovoce a zeleniny si dnes povídáme v poradně s naším hostem, kterým je paní doktorka Eliška Kovaříková z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
3: A někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla, sem k nám do studia, má právo se ptát. Hezké dopoledne, vítejte u nás.
4: Dobrý den. Jitka z Vysočiny. Mám dotaz k zavařování luštěnin, a to znamená luštěnin prostě produktů, které mají bílkoviny, to znamená i masa. A zaujalo mě, že říká paní doktorka, že v podstatě všechno by mělo být dvojitě zavařené. Tomu rozumím. To znamená, když státní nějaký instituce kontrolují všechny tyhle ty, co produkují ty zavařované věci, tak já bych si v krámě v podstatě neměla koupit nic, co by mělo botulotoxin, protože to musí taky asi zavařovat dvakrát. Je to tak? Včetně masa. Masový konzerv.
3: Zajímavý dotaz, děkujeme za něj, paní doktorko.
5: Ano, je to tak. To, co si koupíte v obchodě, by mělo být bezpečné a ručí za to ovšem výrobce. Ty kontroly probíhají dnes už v podstatě jenom na Mátkově. Nicméně u těch masových konzerv používáme trošku ještě jiný trik, protože ty dusitany, které možná vám přijdou trošku nadbytečné tam v tom mase, tak ty právě mají za úkol likvidovat tu nepříjemnou kontaminaci těch bakterií, které by nám tam ten botulotoxin mohly vyrobit. Takže maso držíme na uzdě dvojím vlastně přístupem, jednak tím tepelným ošetřením, jednak přítomností těch dusitanů. U těch luštěninových konzerv, pokud vím, tak se stále sází na to dvojí zavařování.
2: Děkujeme za odpověď. A ještě jeden telefonický dotaz. I vás vítáme a můžete se ptát.
6: Dobrý den.
2: Hezký den.
6: Tady Anička z Pridlantu nad Ostravicí. Já mám tři dotazy. Paní doktorka říkala, že hrášek je nějak, že se musí zavařovat dvakrát, protože obsahuje něco. No a děti třeba mají rady syrový hrášek, jestli to neškodí, to je jeden dotaz. Druhý dotaz, sbírám maliny do mražáku a chci se zeptat potom, jestli jich bude víc, že si udělám ze zavaření ze zmražených malin zavařeninu. A třetí dotaz, jak dlouho se dá uchovat kompot doma zavařený. Děkuju.
2: Také děkujeme za zavolání.
3: Tak, vezmeme to hezky po pořadě. Tak nejprve ten hrášek syrový, jestli neškodí.
5: Tak, čerstvý hrášek, tam se nestihne, žádný toxíny se tam nestihnou vytvořit, protože není uzavřený v té konzervě. Aby k tomu došlo, musí tam chybět vzduch. Ty bakterie žijí pouze bez vzduchu.
3: Takže to je bezpečné.
5: Takže hrášku lze sníst, kolik si děti zamanou.
3: Ano, jestli z malin mražených je možné udělat zavařeninu? To byla druhá otázka.
5: Velmi snadno. A je to velice dobrá zavařenina, určitě doporučuju.
2: A pak tady byla ta trvanlivost kompotu.
3: Mimochodem k tomu ještě doplním otázku tady od naší posluchačky Táni, která to napsala. Moc zdravím, naše babička má 15 až 20 let zavařené kompoty a marmelády. Jsou při konzumaci ještě zdravotně nezávadné?
5: Tak, pokud na tom kompotu nebo marmeládě neobjevíte známky kažení, tedy kolonie plísní, nebo pokud to nebubla, ale to po těch 15 až 20 letech rozhodně už jako bublat, to už byste si asi všimli, že to bubla, tak konzumace v tomto směru je bezpečná, ale už může dojít k tomu, že budou trošku jinak vypadat. Budou tam rozložené některé třeba barevné složky. Chuťově už může dojít také k posunu, ale bezpečné to zcela určitě je. Takže obecně kompoty i marmelády můžete konzumovat i několik let po té, co jste je vyrobili. Pokud je budete skladovat v chladu a ve tmě, tedy někde ve sklepě, vydrží vám o to déle.
2: Což je jak zajímavý moment na závěr naší dnešní poradny, protože já jsem si opravdu myslel, že jako když narazím na ten kompot, tak 20 let mi přijde úplně extrémních, ale když narazím na kompot, na kterém je napsané datum, já nevím, třeba 5, 6, 7 let, tak už jako nad tím zaváhám. Ale ne nutně to musí být problém. Opravdu, pokud je to dobře uzavřeno, dobře zavařeno a nejsou tam ty plísně, tak opravdu se do toho můžu pustit.
5: Ano, možná už bude chutnat maličko jinak, můžete ho použít spíš třeba na vaření, ale, ale rozhodně jako nebezpečné to není.
3: Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna. Naším hostem paní doktorka Eliška Kovaříková, děkujeme za to setkání a snad brzy zase příště. Naschledanou tady u nás na dvojice.
5: Já se budu také těšit.

0: Paměť je jednou z našich nejdůležitějších schopností a stejně jako tělo ji můžeme trénovat a posilovat, o tom jste již mnohé slyšeli zcela jistě, ale jak vlastně funguje a jaký je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí, na čem záleží, jak silně se informace do paměti zapíše, proč si některé zážitky pamatujeme celý život, zatímco jiné rychle zapomeneme, o tom všem se bude debatovat dnes odpoledne, tedy konkrétně v kávě o čtvrté. Nezapomeňte na to. Ptát se bude naše kolegyně Tereza Stýblová a jejím hostem bude psycholožka Hana Horáková.
1: Aleš Cibulka nezapomněl na dnešní červený koberec, to už víme, ale našel někoho, kdo bude nepovídat o čemsi, co si mohou pamatovat jenom ti, kteří jsou na světě 50 a více let, protože tady bude jedno 50-leté výročí takových dvou postaviček, které zná nepochybně každý z nás.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Těch 50 let jsme před chviličkou už zmínili, ale neprozradili jsme, o kom, že se to mluví. Představte si, že právě dnes je to 50 let, kdy se známe s pány Sedlecem a Ouholíčkem. Že nevíte, kdo to je?
3: Nevíte, tak to jsou původní jména pánů, které půl století známe, pozor, jako Pata a Mata. No a s tím výročím je to ale tak trochu nejisté, ale víc už ví Aleš Cibulka spolu se svým hostem. Milý Aleši, hezké dopoledne, tak jak to celé je.
4: Hezké dobré dopoledne, no je to detektivka a my vám teď přinášíme tady u nás na dvojce rozklíčování, jak to je. Propojil jsem se s kamarádem, novinářem, spisovatelem, scénáristou Honzou Malindou. Honzo, krásné dobré dopoledne, vítej na vlnách Českého rozhlasu.
5: Dobré dopoledne i vám.
4: No a já ještě doplním, že když jsem Honzu představil jako scénáristu, on je spoluautorem třeba případů prvního oddělení nebo série Docent, takže k tomu pátrání má blízko. Honzo, prosím tebe, kam se podíváme na internet?

0: nebo večerní komedii Zítra ráno vstanu a opařím se čajem, což mě zaujalo, protože tam je úplně všechno jasný, že tam měla premiéru až v létě 77. Tak jsem se spojil se synem pana Beneše, což byl jeden z těch hlavních spolutvůrců akcí. No a on začal pátrat sám a dovolal se ještě poslednímu žijícímu z těch tří, což byl pan Jiránek, pan Kubíček a hlavně pan Beneš. A ten mu potvrdil, že v tom létě 76 teprve podepisovali smlouvu a že to začali točit až na podzim. Jak tohle to vzniklo, toto datum 12. srpna, oni to někde pustili na besedě jako takové, jako že si na to někdo ptal na to datum, no a uteklo to na internet a od té doby se to přejímá, to datum.
1: Když jsi zjišťoval zákulisí toho seriálu, nejdřív tedy, jak jsme řekli, Sedlec a Uholíček, potom Kuťáci, Pat a Mat se jmenují prakticky až od revoluce.
0: Ještě se to jmenovalo Podařený dopoledne úplně na začátku, takže ono to měnilo název mnohokrát.
1: Co tebe nejvíc zaujalo v tom pátrání? Na co jsi přišel a co tebe jako novináře šťouru v tom nejlepším slova smyslu zaujalo při tom pátrání po historii tohle seriálu? Mimochodem nejdelšího večerničkovského seriálu, který máme, má 130 dílů.
0: Hele, tak mě bavili jako veselý zákulisní historky, třeba proč se Pat a Mat převlíkali. Oni se převlíkali několikrát. Tak začalo to tím, že třeba na začátku neměli ty kulicha a tu rádiovku. Oni na začátku v tom úplně prvním díle byli holohlaví. To až teprve, když se to stal večerníček, což taky trvalo asi 3 nebo 4 roky, než ukecali nějakou televizi. V Praze to tenkrát nechtěli, tak to zaplatila Slovenská televízia. Ale s tím souvisela i jedna taková jako patálie, protože v době, kdy oni začínali jako Pat a Mat s červeným a žlutým svetrem, jak je známe dneska, ale to bylo někdy v roce 79-80, kdy byly trošku napětější vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou. A někdo se tam předpojatě bál z těch soudruhů nahoře, že by to mohlo jako ten Pat a Mat a červený svetr jako zosobňovat nějakou konfrontaci, tak pan Beneš, ten režisér, dostal befel, říkal, můžete si večerníček udělat, ale musíte je převlít. A on teda přišel do kostymérny, nechtěl dráždit a přišel do kostymérny a říkal tam těm dámám v kostymérně, že je potřeba jim vyměnit svetry, ušít něco nového. A ty dámy tam jede u kafe, říká, Luboši, prosím tě, neblbně, vykašli se na to, už si chtěl dneska odpoledne točit a přece teď nebudeme šít nový svetry. A on teda kompromisně řekl, tak to hoďte do nějakého odbarvovače. A co z toho vyleze, jaký barvy, tak to s tím budeme točit. No a ten červený svetr zežloutnul a ten žlutej zešedivěl. Takže proto potom v těch prvních večernících, těch prvních asi 4 sériích, byli oblečený takhle, ale pozor, Pat a Mat ještě před revolucí převlíkli kabáty zpátky,
1: ano.
0: Už trošku doba byla jako taková volnější, tak si ty tvůrci vyšlápli, že to teda jako vrátí zpátky na ten sušivější červený a žlutý. Takže Pat a Mat převlíkli kabát ještě před revolucí.
1: Výborně, čili pak už se člověk těžko orientuje v tom, který je vlastně který. No. Velmi stručně nakonec, Honzo, který je který?
2: Tak, to jsem se chtěl zeptat, který je Sedlec a který je Uholíček.
0: Já jsem si zapamatoval, že Pat je s tou rádiovkou, ten žlutej.
1: Jo, Pat má rádiovku a je žlutej.
2: A který je Sedlec a který je Uholíček, nevíme.
0: No tak, tak to teda jako, to jste mi dostali. Na to jsem se nezeptal.
2: No třeba příště.
1: Ano, prosím tě, Honzo, pátrej dál. Myslím, že tohle to je pole neorané. Já myslím, že tady se můžeš realizovat. Každopádně moc děkujeme za to, že jsi na nás udělal čas a že jsi pátral po osudech. Vlastně je to večerníček, který dneska vůbec nic neslaví. 50 dny neexistují a takhle hezky díky té chybě si o tom povídáme. Honza Malinda.
0: Já si myslím, že to Patovi a Matovi výborně sedí, oni popletou to úplně všechno,
1: To je vlastně pravda. To je vlastně pravda. My ti děkujeme za povídání o seriálu, který dneska vůbec nic neslaví. Ať žijou Pat a Mat, Honzo, měj se krásně, ať se daří.
0: Taky, hezký den vám.
3: Aleši, asi by teď na počest Pata a Mata, ať už je to jakkoliv, měla zaznít klasická hudba Petra Zkoumala s foukací harmonikou, ale pozor, zpívat teď bude někdo úplně jiný. Klasická otázka, kdo a proč?
1: Zpívat nám bude mladá dáma, která dneska

0: slaví 33. narozeniny, správně úředně se jmenuje Eva Chobot. My říkáme, to je taky zajímavé, Eva Farná, ale to je jenom počeštělá podoba jejího pravého jména, správně se jmenuje Eva Farná, tedy krátce maminka 7letého Artura, 4leté Eli dneska slaví, takže má to právo nám potom dnešním koberci na téma Pat a Mat zaspívat.
1: Aleši, děkujeme za tenhle moc zajímavý, sympatický červený koberec, těšíme se na zítřek, měj se hezky.
0: Mějte se krásně a ještě jedna rada, všimněte si takové zajímavosti, 130 dílů spolu pánové Pat a Mat zažili a jedna jejich základní povahová vlastnost, ať jeden nebo druhý něco tomu druhému zničil, nikdy jako kamarádi, nikdy za těch 130 dílů se na sebe nenaštvali.
1: Vezměme si z toho příklad.
0: Ano, přesně tak, mějte se krásně a hezký den. Yeah.

0: Tak všechno nejlepší ještě jednou Evě Farné, která právě teď zpívala u nás na Dvojce. No my samozřejmě tušíme, co vám schází. Indicie, tak pokud tomu tak skutečně je, tak máme ji pro vás přichystanou právě teď.
1: Je tady opět pátračka, opět hledáme postavu z hororových nebo thrillerových příběhů domácích i světových a vy opět můžete vyhrát poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu v Karlových Varech na luxusní adrese. A jestli jste vyhráli, to se dozvíte v pátek po 13. hodině.
0: Je to tak a teď tedy dobře poslouchejte.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Pátračka. Pohybuji se způsobem, který by většina lidí označila za poněkud výstřední. Ve skutečnosti jde ale o velmi praktické a navíc ekologické řešení. Nejezdím v kočáře ani nevyužívám k přepravě žádná kouzelná zvířata. Podle slovanských legend mi k cestování bohatě postačí starý hmoždíc, ve kterém se proháním nad vrcholky stromů, zatímco stopu za sebou pečlivě zametám březovým koštětem. Při letu používám těžký tlouk jako kormidlo, kterým udávám směr i rychlost. Tento styl dopravy mi umožňuje bleskově se přemístit z místa na místo, aniž bych byla někým zpozorována. Věřte mi, když už mě někdo na noční obloze spatří, málo kdy to považuje za dobré znamení.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Za 4 minuty bude 11 aktuální zprávy a po nich blízká setkání.
1: A hostem blízkých setkání Michaele Maurerové dnes bude režisérka, kreativní producentka, autorka knihy pro děti Lucie Matějčka Sehnalová. Tak si to nenechte ujít po 11. hodině.
0: Zveme vás k dalšímu poslechu, děkujeme za dnešní dopolední společnost a už teď se těšíme na tu příští.
1: Těší se na vás zase dva na dvojce ve dnech příštích ve složení Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Soud se bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Podle státu je 6 milionů korun málo. Dnes má být většinou jasno, teploty maximálně 29 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec, informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísné povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov firma Simply Service Rent má v Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
2: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Nemocnici v Jindřichově Hradci chybí zásoby krve. Na pomoc jejich doplněním proto dnes přišli vojáci z místního vojenského útvaru. Pokračuje primář oddělení hematologie a transfuzní služby Martin Svoboda.
3: Odběr probíhá, ale minimálně 10-12 lidí z armády přišlo navrch, což pro naši transfuzku stačí. Někteří dávali opakovaně, třeba už na jiných transfuzích, těch bylo míň, ale většina bylo prvodárců.
0: Obhajkyně zlata Barbora Semanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě maximálně 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se od exitu 182 Popůvky stále tvoří kolona. Celý úsek k D2 zabere v osobním autě 25 až 30 minut. Kolony pak v Praze na jižní spojce od Spořilovské až čtvrt hodiny na Lanový most. Pak další dlouhá kolona je ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice asi 40 minut osobním autem přes východní okruh na Novopatskou ke zúžení k Belské. Její rekonstrukce má skončit zítra v podvečer. Na silnici 37 z Jaroměře na Trutnov se za Kuksem popojíždí až 15 minut do omezení v Chousníkově Hradišti. Opačným směrem na Jaroměř je fronta kratší a v Olomouci na průtahu městem po 35 v Tovární ulici čekejte kolonu za estakádou Holého před křižovatkou s Rolberskou. Havarovalo tam nákladní auto, zdržení je do 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už Michala Maurerová a Blízká setkání.
5: Krásné dopoledne, milí posluchači. Některé rozhovory jsou těžší než jiné, protože jsou o věcech, o kterých nechceme ani přemýšlet, natož je žít. A přesto má smysl o nich mluvit třeba proto, abychom viděli, že i v té nejtěžší situaci se dá hledat síla, naděje a cesta dál. Mým hostem je Lucie Matějíčka Sehnalová, se kterou se známe z televize. Po 28 letech v ní ale ze dne na den skončila, když její malá dcera Thea onemocnila rakovinou. V noci v pátém patře motolské dětské onkologie začala psát příběh o delfínovi Lakim a vznikla kniha Delfín Laky – tajemný svět pod hladinou. O tom, co člověk udělá, když mu život postaví do cesty překážku, kterou si nikdy nevybral. A jak se dá i z té největší hloubky pomalu vynořit. Lucko, vítej.
6: Ahoj.
5: V takovéhle situaci, v které teď ty seš, se člověk asi bojí položit otázku, jak se máš. Já to teda risknu a zkusím začít hned takhle. Jak se máš?
6: No, poslední rok a půl náš život je taková horská dráha, že jsou dny, kdy máš pocit, že je svět téměř normální, ten tvůj svět, a pak jsou dny, kdy je to prostě strašný. Takže teď jsou zrovna dny, kdy je to jako lepší.
5: Tak to jsme moc rádi, že jsme jejich součástí a já bych moc ráda, aby tenhle rozhovor byl hlavně o té naději a síle, kterou v sobě máš. Mým hostem bude spisovatelka a hlavně maminka Lucie Matějíčka Sehnalová.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce.
2: S mým hostem se známe z televize asi 28 let, možná míň. Ty jsi každopádně, Lucko, 28 let pracovala v televizi. Nikdo, kdo tě znal, si neuměl představit, že by si televizi a vůbec ten televizní show business opustila. A pak se to stalo. Prakticky z minuty na minutu, z hodiny na hodinu. Co se stalo?
3: Já jsem loni 2. ledna měla mít poradu. Já jsem připravovala nový pořad pro Novu Jáma Lvova a měli jsme mít poradu ve 2 hodiny. A my jsme ráno byli objednaní s Teou na vyšetření. Na tom vyšetření nás na SONu nás okamžitě poslali do Motola, že máte něco s ledvinami. Takže jsem posouvala poradu, nejdřív jsem psala, hele, tak asi to bude za hodinu, jdeme na nějaké další vyšetření a na další. A byly to další a další vyšetření a najednou, že si nás v Motole nechají, takže jsem poradu zrušila. A o pár hodin později jsem zavolala svýmu šéfovi, že končím, protože si nás nechávají na onkologii. Mm.
2: Ty poslední dobou v rámci uvedení tvé knížky na trh děláš hodně rozhovorů. Musíš ten příběh znovu a znovu prožívat, protože vysvětluješ, co tě vlastně přivedlo k napsání té knihy. Dokážeš i teď zpátky se vracet a vyslovovat to slovo onkologie? Nechci říkat z lehkostí, ale už je to pro tebe snazší, když se to takhle opakuje a říkáš ty věci pořád dokola. Je to jednodušší, anebo pořád to slovo v tobě nechává tu pachuť, kterou nechceš a vyhýbáš se mu?
3: Já vlastně dneska už jsem schopná to vyslovit. První půl rok jsem nebyla vůbec. Hmm. Já jsem, když se mě někdo zeptal, proč jsem zmizela, protože jsem zmizela z práce, z koníčku, protože jsem se neozývala kamarádům, kromě těch, kteří mi napsali sami, pojď někam, nebo, nebo jak se máš, tak vlastně to nikdo nevěděl. Takže se dozvěděli lidi, že se mnou něco je, nebo že se něco děje, pouze pokud se mě zeptali, jak se mám. A já i jim jsem odpovídala, jsme na 5. patře v Motolské nemocnici. Já jsem ze začátku nebyla úplně schopná vlastně to vyslovit a až když se někdo ptal dál, tak jsem vlastně napsala, co se děje. Ale ze začátku to bylo hrozně těžké. Dneska jsem schopná o tom mluvit, protože už v tom žijeme rok a půl. Téma za sebou 35 chemoterapií a vlastně ten život žijeme a je to součástí našeho života, takže vlastně se to musíš naučit.
2: To tajemné místo, o kterém mluvíš, to 5. patro Motolské nemocnice, co se tam odehrává? Co to je za to prostředí? Protože já tě sleduju samozřejmě i na sociálních sítích a vím, že vždycky, když oznámíš, jsme na 5. patře, tak už vím, ale pro ty, co nás poslouchají a neznají úplně tvůj příběh, tak co je to ono, to tajemné 5. patro?
3: To je dětská onkologie, celé 5. patro. Je tam několik oddělení, my jsme na oddělení nejmenších dětí, protože té jsou 2,5 roku. A tam je vlastně takový zvláštní režim, kdy tím, že tam už jsme dlouho, tak vlastně víš, co tam máš dělat. Víš, že když přijdeš, musíš to uzvážit, změřit tlak, změřit teplotu. Všechny už znáš, protože tam se ty sestřičky nemění. Ty začátky tam byly šílený, protože to je patro, do kterého vlastně jako, já jsem se bála, já jsem roky, jak jsi říkala, pracuju v televizi a to bylo místo, ve kterém nechceš ani točit. A nutno podotknout, že já jsem dělala pořád třeba Mise Nový domov, který nebyl úplně o lehkých životních osudech a měla jsem pocit, že tuším, jak těm lidem je. A když to najednou prožíváš, tak vlastně zjistíš, že jsi nikdy nevěděla, jak jim je. Takže když jsme jeli poprvé do toho 5. patra, tak ještě si vybavuju, že k nám do výtahu nastoupil chlapeček bez vlasů a já jsem nebyla schopná. Já jsem začala brečet hrozně, protože ti najednou dojde, kam jdeš.
2: Tohle místo, které nikdo nechce navštívit, se ale stalo místem, kde vznikla tvoje knížka. Tvoje knížka, která se odehrává pod hladinou a proč se odehrává pod hladinou a v moři, o tom si budu za chvíli povídat s Lucí Matějčka Sehnalovou.

0: Lucie Matějčka Sehnalová, můj dnešní host, je žena, kterou spousta lidí kolem ní vnímala hlavně s tím tématem, které žila, a to bylo zážitek nebo nic. Pak jí bohužel osud nadělal ten zážitek, který bychom radši, aby byl nic, a to je rakovinou nemocné dítě, její úžasná dcera Teuška, kvůli které začala psát knížku v tom pátém patře v Motole po nocích. Já si tě pamatuju jako člověka, co měl hrozně rád adrenalinové sporty. My jsme se vlastně potkali u vody, na vejku, ty si dokonce se potápěla, tak dělala si takzvaný freediving, na ten nádech bez přístrojů. Voda je tvůj živel?
1: Rozhodně, rozhodně. Vlastně, a myslím si, že voda je jako pro mě terapie.
0: Mm-hmm. To je ten důvod, proč si v Motole, v tom pátém patře začala pod tu vodu utíkat trošku, protože ty dny jsou naplněné, asi předpokládám, nějakými vyšetřeními a nějakou činností, ale ty noci tam pro ty maminky musí být hodně těžké.
1: Jo, je to tak. Já vlastně ty první noci jsem hledala jakýkoliv informace. Snažila jsem se najít někoho, kdo by mi odpověděl na nějaké otázky. Ostatně proto jsem potom ten náš příběh začala sdílet, protože jsem nemohla nikoho takového najít, kdo by mi řekl, že se to dá přežít.
0: Asi nikdo o tom nechce mluvit a ti, co třeba tím prošli a dopadlo to dobře, tak chce na to rychle zapomenout. Aspoň ten mozek má takovou funkci, že chce vytěsnit tyhle ty příběhy. No a kde vznikl potom ten nápad se z toho vypsat v pohádkové knížce?
1: No já vlastně v ty první noci jsem začala utíkat v myšlenkách pod vodu, protože při freedivingu je hrozně důležitý nemyslet a zkusit co nejvíc relaxovat a meditovat a tak. Já úplně meditovat neumím, ale vizualizace podmořského světa mi vždycky jako při freedivingu pomáhala. Mm-hmm. Takže jsem vlastně po nocích, když už všichni spí a když už jsem projela celý internet, a tak jsem začala si vizualizovat podmořský svět. No a pak jsem si začala vizualizovat i příběh a jednou v noci, podle mě to byla čtvrtá noc, já mám ty první dva měsíce hodně v mlze, ale myslím si, že to byla čtvrtá noc, kdy jsem té slíbila, že jí napíšu knížku. Protože za prvý jsem věděla, že mi to zaměstná mozek, za druhý jsem potřebovala jí říct, že to zvládne. A tohle byla pro mě cesta, jak říct, že zvládne tu šílenou nemoc a že vlastně máma pro to něco udělá, protože pro mě byla šílená ta bezmoc.
0: No právě, já tě znám jako velmi silnou ženskou, která když se pro něco rozhodne, tak to vždycky dokáže a najednou
1: najednou nemůžeš nic.
0: Ta bezmoc toho, že musíš se svěřit jenom do péče lékařů a okolnosti a osudu trochu, je velmi těžká, tak to psaní ti to pomáhalo zvládat?
1: Pomáhalo mi vlastně utéct někam, kde mě je dobře, a to byl pod vodu. Takže já jsem začala psát, začala fabulovat příběh. A mě příběhy celý život vlastně živí. Mm-hmm. Takže to pro mě byl jakýsi únik. No a najednou se to začalo skládat a začal vznikat delfín a začaly vznikat další postavy a já jsem chtěla té napsat knížku. Původně jenom té.
0: Ano. Delfín Lucky, psáno Delfín Lucky. Tam ta paralela se úplně nabízí. Tajemný svět pod hladinou. Kolik těch paralel tam z tvého života a mezi tebou, tvým mužem, kterého určitě nesmíme v tomhletom příběhu opomenout, a Teuškou tam je?
1: Ne tak úplně moc. Tohleto je vlastně taková jako drobná paralela, jako to jméno Lucky, Lucky, který nevzniklo úplně tak, jak by se mohlo zdát. Nebyl to původně záměr. Ne. Byla to taková zvláštní náhoda. Ale a je tam jedna drobná paralela z našeho života, řekněme jeden odstavec. Jinak vlastně je to opravdu podmořský život a je to napínavá knížka, je to místy veselá knížka. Myslím, že hodně se i u ní lidi můžou usmát, zasmát.
0: Dá se aspoň trochu naznačit, o čem je? Co je ten příběh toho Delfína Luckyho?
1: Já můžu naznačit začátek, protože úplně nechci prozrazovat, spoilovat. Vlastně na začátku Lucky zjistí, že nezná příběh svojí rodiny. Jeho maminka neví ani, kde je maminka s tatínkem, žije s babičkou a s dědečkem a zjistí, že ten příběh nezná a že vlastně mu spousta dospělých lhalo, nebo minimálně neříkalo pravdu, zamlčovalo, odvádělo pozornost jinam a tak. A pak ale se z toho vyvrbí úplně jiný příběh.
0: Tak to je takové naznačení, taková ochutnávka knihy Delphine Lucky, Tajemný svět pod hladinou od Lucie Matějíčka Sehnalové.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Delfín Lucky, Tajemný svět pod hladinou a autorka této knihy Lucie Matějčka Sehnalová. Lucko, dát dceři slib, že jí napíšeš knížku, kterou si jednou přečte, je velký závazek. Vzhledem k situaci, proč jsi to udělala?
3: Já jsem potřebovala dát sobě i jí najevo, že to prostě zvládne. A tohle byla prostě pro mě cesta, jak si to slíbit.
2: Knížku si původně psala jenom pro Teušku, jak jsi řekla. Kdy jsi se rozhodla, že ji vydáš i pro ostatní děti?
3: Za to můžou lidi, kteří mě sledují na sociálních sítích. Když jsem začala sdílet náš příběh, tak můj důvod byl ten, že jsem chtěla pomoct ostatním lidem, kteří se ocitnou ve stejné situaci, protože vím, že mě by to tenkrát pomohlo, kdyby byl někdo, kdo by byl ochotný se mnou bavit. A bohužel za tu dobu, co ten příběh sdílem, tak bylo pár maminek, který se ozvali, že my jsme dneska skončili na 5. patře a chtěli si o tom povídat. Takže doufám, že to nějaký smysl v tomhle ohledu má. A vlastně, když jsem jakoby sdílela to, že nějakou knížku pro Teu píšu, tak mi začalo pár lidí psát, že si ji chtějí taky přečíst. A já jsem o tom uvažovala, protože já potřebuju deadliney, abych jako něco dokončila, protože samozřejmě byly nějaký období, kdy jsem jako tu knížku neměla sílu dopsat. Tak jsem potom si sama sobě dala takový deadline, že pokud tu knížku dopíšu do Vánoc, tak ji vydám. A když ne, tak ji dopíšu prostě pro Teu a zůstane u nás doma v knihovně. A 23. prosince jsem tu knížku dopsala.
2: Je potřeba ještě o tobě prozradit něco. To, že spolupracuješ na spoustě projektů, jako je třeba Mise Nový domov a že spousta organizací charitativních se na tebe obrací a pomáháš i jim, to je s tebou tak nějak celoživotně spjaté, ale že myslíš na ostatní i v situaci, kdy máš takhle naložíno od osudu, je zarážející, protože tahle kniha a její výtěžek a vůbec všechno, co se kolem ní týká, jde ještě na organizaci Pink Bubble, která pomáhá vlastně onkologicky nemocným dětem. To tě napadlo hned, nebo tě oslovili, nebo jsi řekla, to je přece jasný, že budu pomáhat i dál a myslet na druhý.
3: Já to malinko jenom poupravím. Vlastně nejde celý výtěžek, ale v rámci toho, kdy jsem na Doniu se snažila vybrat peníze na to, aby ta knížka vůbec mohla vzniknout, protože vedle toho, že žijeme ten příběh, který žijeme, tak se dostaneš do situace, kdy od státu nedostáváš úplně nějakou podporu. Takže vlastně já jsem dneska nezaměstnaná a beru 8400 příspěvek na dítě. Ve své podstatě vlastně jakoby jsem úplně bez příjmu už rok a půl, tak jsem neměla peníze na to, abych vydala knížku a vydat knížku není úplně levný, takže já jsem ji vlastně předprodávala na Doniu, že si ji lidi mohli koupit dopředu. Ale v rámci toho jsem se rozhodla, že si můžou koupit i 1+1 knížku a tu knížku darovat třeba onkologicky nemocným dětem. Nebo že si mohl někdo koupit knížky do nemocnic.
2: Vy jste i na křtu té knihy vlastně v areálu vodních sportů vybrali úctyhodnou částku, která poputuje organizaci, která pomáhá onkologicky nemocným dětem. Je to tak?
3: Pro mě bylo hrozně důležitý neudělat obyčejný křest, když to tak řeknu, ale vlastně ho nějakým způsobem spojit s tím, že někomu i pomůže. Takže jsem se spojila s jedním sportovním areálem ve Starý Boleslavi a tím, že lidi si přišli zajezdit na wakeboardu, tak vlastně zároveň přispěli na Daci Pink Bubble a vybral se neuvěřitelných 125 tisíc, čo mám obrovskou radost a jde to onkologicky nemocným dětem.
2: Krása. A když se teď někdo z posluchačů bude chtít s Delfínem Lucky ocitnout pod hladinou, tak jakým způsobem?
3: No, v podstatě knížka se nedá koupit v běžné distribuci, v knihkupectví je zatím čtenáři nenajdou. Přitom už se jich prodalo 1700 a když dají do vyhledávače Delphine Lucky, tak myslím, že každý tu knížku najde, kdo bude chtít.
2: Říká Lucie Matějčka Sehnalová.
1: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

0: A já už se ptám Lucky, Lucie Matějčka Sehnalové, co se díky psaní dozvěděla o sobě, díky psaní knihy o Delfínu Lakim, co by bez stejné nemoci možná nikdy nezjistila. Je něco, co si sama přišla?
1: Já myslím, že jsem spoustu věcí o sobě věděla a jenom byly jako schovaný, ale určitě jsem zjistila, že se dá přežít něco, co na začátku máš pocit, že se to přežít nedá. A něco, co jsem stoprocentně věděla, ale neřídíš se tím, když žiješ normální život, neřídíš se tím stoprocentně, že se máš užívat každý den. A ono si to můžeš stokrát říkat, dokud se neocitneš v takovýhle situaci, tak to vlastně úplně jako neděláš, protože žiješ takovou tu rutinu, jasně, furt patřilo k mýmu motu zážitek nebo nic, ale to vždycky byly takový jako okamžiky v tom životě a teď se snažíme jako žít naplno. A to je třeba moje jedna z mých rad pro lidi, kteří se ocitnou v takový těžký situaci, pokud to samozřejmě ta nemoc dovolí, ne vždycky to ta nemoc dovolí, ale pokud to ta nemoc dovolí, tak si užívat, hodně užívat.
0: Lucko, spoustu lidí, kteří znají tvůj příběh, ti mají tendenci říkat, že jsi silná, já. Ty ale na sociálních sítích tohle vyvracíš a říkáš, že silná nejsi. Co tím myslíš?
1: No tak kdybych po každý sdílela, kdy brečím, tak nepíšu na sociální sítě nic jiného, ale takže nemyslím si, že jsem silná. Já jenom si myslím, že každý, kdo se ocitne v takovéhle situaci, prostě musí fungovat. Musí se snažit to přežít a ono to malý dítě ti vlastně nedovolí úplně být smutná, protože ty to pak přenášíš na něj, takže to nechceš. A ono, jak je bezprostřední a jak netuší, co se mu děje, tak vlastně je veselý a ty jsi pak veselá s ním. Takže já myslím, že tak, jak se směju poslední dobou, jsem se jako ani předtím nesmála. Takže jako my žijem paradoxně hrozně hezký život teďko, jakkoliv je zatížený tou nemocí a jakkoliv je velmi často bolavý.
0: Přesto si myslím, že seš pod velkým stresem. My jsme si blízké, tak se dovolím zeptat na takovou otázku. Pouštíš ty emoce nějak? Brečíš, je to pro tebe úlevný? Nebo jak ulevuješ tomu napětí a přepětí někdy té bezmoci, kterou v sobě máš a kterou cítíš? Co ti pomáhá? Kromě psaní samozřejmě.
1: Moje první odpověď byla vypsat se, ale hodně mi pomáhá mluvit s lidmi, vlastně to pouštět jako ven verbálně, což mi trvalo půl roku, než jsem jako dokázala, ale pak mi to jako začalo pomáhat. Pomáhat ostatním. Mě to jako nějakým způsobem naplňuje a mám pocit, že když nejsem schopná, což je pro mě strašně těžký pomoct té, tak když můžu pomoct někomu jinému, tak mi to hrozně pomáhá. A jo, brečím a brečím hodně, ale a pak jsou chvíle, kdy jako i křičím, jako v autě třeba, jako vzteky a bolestí, ale jo, tak to k tomu bohužel patří.
0: Každý jsme jiný, každý reagujeme jinak, ale já jsem se setkala s tím, že když se někdo ocitne v nějaké složité situaci, že ti lidé kolem, kteří by se chtěli zeptat pomoc a to našlapují a neví jak a z té bezmoci a z toho strachu ublížit tomu dotyčnému nedělají vůbec nic nebo se vůbec neozvou. Tak jak by mělo reagovat okolí dle tebe, jak ty to cítíš v takové situaci? Je ti příjemnější, když zavolají, jak můžou pomoct, nebo jestli se nechceš vidět, nebo když se neozvou vůbec?
1: Jakkoliv. Ať reagují, hlavně ať reagují, protože pro toho člověka v tomhle průšvihu není nic horšího, než to, že nereagují. Když najednou ten člověk nechápe, proč se mu kamarádi, který považuje za blízký, neozývají. To je jako strašný.
0: Někdy je to strach, že nevím, co říct.
1: Já vím, tak napiš.
0: Ne, že bych je chtěla obhajovat.
1: Jo. Ale já když jsem tohle napsala poprvé na sociálních sítích, tak mi napsalo tolik rodičů, že zažili něco podobného a že je to pro ně jako, že to vůbec nechápala, že to bylo bolavý. A já si myslím, že v takové situaci, když napíšete SMSku, cokoliv budeš potřebovat, jsem tady, ozvi se, tak ty jsi v pohodě, protože jsi schovaná za SMS-ku,

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Jak už jsem avizovala, je potřeba teď zmínit i tvého muže, který je tohle příběhu určitě součástí. Tak jak s Martinem fungujete a jak se navzájem podporujete v tom, abyste to zvládli? Jak to zvládá on? Můžeš teď mluvit o něm bez něj.
2: Jak to zvládá on? No, to by se musela asi zeptat jeho, ale je hrozně zvláštní, že aniž bychom to plánovali, protože se to plánovat nedá, tak my máme breakdowny na střídačku.
1: Takový ty propady,
2: vždycky, když někdo je jako hodně na tom špatně a potřebuje vypnout, potřebuje utéct v podstatě, tak ten druhý je na tom jako zvláštním způsobem jako relativně v tom našem životě jako dobře. Takže když já jsem naposled prostě brečela dny, noci, tak Martin vzal celou věc na sebe a jel a dělal radost mě a řekl, jeď si zajezdi na vejku, nebo jdi se potápě, nebo jdi dělá něco, aby se z toho dostala a platí to obráceně.
1: To je ale moc dobře, Luci, protože já bohužel i ze svého okolí znám případy, kdy ten vztah, takovýhle nápor neudržel.
2: I na onkologii jsou takový případy.
1: Ten váš naopak posílil, jak to tak vypadá, tak pojďme to vnímat i jako to pozitivní v té celé situaci, co se ti děje. Je to tak? Vnímáš to tak?
2: Jo. A i je to o tom, že když jsem psala tu knížku, tak Martin byl obrovský support a nechal mě prostě ty noci psát a ráno se vyspat, abych dokázala prostě to dotáhnout do konce.
1: Pojďme teď v posledním vstupu ještě se vrátit zpátky ke knížce. Co nejvíc chceš, aby si děti z Delfína Luckyho z toho tajemného světa pod hladinou odnesly? Co je ten tvůj vzkaz?

0: Hrozně chtěla, aby si z toho každý dítě odneslo to, co ono cítí. Aby, já jsem přesvědčená o tom, že ta knížka může každému dát něco jiného. Já jsem se snažila tam dát i pod Prahově nějaké věci, které by bylo fajn, aby se děti naučily, ale ne mentorováním. Aby tam, já dám jakoby takovej ten nejvíc viditelný příklad, který tam třeba dospělí čtenáři, mimochodem je neskutečný, že mi píšou hodně dospělí čtenáři, že tu knížku přečetli a hrozně je bavila, tak to jsem taky moc ráda.
1: Tak my rodiče jsme rádi, když to čteme těm dětem, že to baví i nás, když to čteš.
0: Jo, že u toho neusínáš, viď? Tak dobrý, neusínají u toho rodiče, to je dobrá zpráva. A vlastně je fajn, když jakoby každý se z toho odnese něco. A jeden z nejkřiklavějších případů, který tam jsou jako takovej, který je viditelnější než ty ostatní, tak je třeba jak to, že podmořský svět se za 15 let, co já se potápím, hrozně změnil. Ty korály umírají, je tam víc plastů. Já když se jdu potápět, nebo šla jsem se v minulosti potápět, tak jsem vždycky vyzbírala minimálně igelitku plnou plastu a tak. A já vlastně bych chtěla, aby ty děti začaly jako podvědomně mít vztah k tomu moři. Není nutný, aby sbírali ten plast, ale aby když budou stát na lodi a budou mít v ruce plastový kelímek, aby ho nehodili do toho moře, aby na pláži nehodili brčko. A když tohle se stane, tak já budu šťastná, když to udělá jako 20 dětí, tak pro mě ta knížka splnila účel, ale je tam mnohem víc věcí schovaných pod hladinou té knížky, které jsou i třeba ze současného světa. Jsou o tom, že máš se umět postavit za pravdu, i když proti tobě bude stát většina. Máš umět, že odvaha není nemít strach, ale odvaha je, že i když ten strach máš, tak proti němu bojovat. A tak.
1: To je moc hezký. Tak to je takový ukrytý vzkaz v tvé knížce Delfín Laky, Tajemný svět pod hladinou. A teď na závěr pojďme zkusit dát nějaký vzkaz rodičům, kteří právě teď třeba dostali tu nejhorší možnou zprávu, že jejich dítě je nemocné a má nějakou závažnou nemoc a že se budou potýkat s nějakým bojem, který teď svádíš společně s Teou a s tvým mužem Martinem ty. Kdyby jsi měla říct jednu jedinou větu, nějakou radu nebo nějakou zkušenost předat, protože o tom velmi otevřeně mluvíš. Co by to bylo?
0: Tak jak jsem říkala, zkuste, pokud je to možný, si nějakým způsobem užívat ten život, byť je strašně těžký, tak najít v něm to pozitivní, ale...
1: Platí i třeba to, co se říká v letadle, že máš nejdřív tu masku nasadit sobě, než jí dáš tomu dítěti, že se stará trošku i o sebe.
0: Ráda bych řekla, že jo, ale sama to neumím. Takže jo, je to samozřejmě pravda a je a když si nebudete vědět rady, klidně mi napište. Jakoby já se budu snažit vám nějakým způsobem pomoct, protože mám pocit, že pokud tohle mělo mít nějaký význam, tak pokud tenhle, tak jo.
1: Ocko, já ti moc děkuju, že jsi přišla. Že jsi nám trošku poodkryla tu tvoji hlubinu, tu temnou i tu světlou, že jsi nám představila svoji knížku, kterou si napsala primárně pro Teu, i když ji teď s radostí čtou ostatní děti se svými rodiči. A já si strašně přeju, a teď budu mluvit určitě i za posluchače, aby si ji ta jednou přečetla. A teď se ti tady dokonce i nabídnu, že budu hrozně ráda tím jedním z těch prvních posluchačů, včetně tebe. Tak držím palce, ať všechno dobře dopadne, ať se dočkáme druhého dílu. Mým hostem byla maminka Teušky, to v první řadě, a pak spisovatelka, která napsala knihu Delfín Laky, Tajemný svět pod hladinou, Lucie Matějčka Sehnalová.
0: Děkuju za pozvání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordparti řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sledím tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Soud musí znovu rozhodnout o stížnosti aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského a pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují odborníci. Bude jasno na horách na severu a severovýchodě až polojasno a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu totiž nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kühn.
10: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
9: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalován v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci, a sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které zrak ochrání.
11: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
12: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
11: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
12: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodli šéf resortu za motoristy Oto Klempíř a ředitel památníku Eduard Stehlík. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války. Hasiči pokračují v hašení skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Od večerních hodin tam zasahuje 17 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů. Lidé v okolí skládky by neměli větrat. Zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
13: V současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměnná, lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá, je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
9: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže, kteří pomáhají se zajištěním nápojů a potravy pro zasahující hasiče. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem, informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zrušilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Nemocnice svolala krizový štáb. Kutilské duo Pat a Matt dnes slaví padesátiny. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek.
6: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Íránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
14: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
6: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude jasno, na horách na severu a severovýchodě až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě místy na severu území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 18, na Šumově až 22. Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty kolem 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a v 1000 metrech na horách 21.
8: Doprava.
9: Na 10,5 kilometru brněnské směrem od Prahy se před okruhem jezdí jen jedním pruhem, brzdí se na 8. kilometru, zdržení asi 10 minut. Na D1 v témže směru brzdí osobní auta na stém 90. kilometru. K omezení na stém 96. u D2 je to asi na 20 minut. A na příjezdu do Prahy od D1 po brněnské brzdí kamiony na 3. kilometru a pomalu se pak sunou s Pořilovskou a jižní spojkou až k Europarku, kde havarovalo nákladní a osobní auto. Osobní auta brzdí až na jižní spojce před Lanovým mostem. To byly zprávy, teď Jitka Asterová.
15: Přeji vám krásné středeční poledne a je tady opět naše hra. Byl jednou jeden rok, takže v našem roce jsem jela s našima naposledy v Praze trolejbusem a dívali jsme se společně na Zlatého Slavíka, kterého velice vtipně uváděl v našem roce Miloslav Šimek, a zvítězili překvapivě Karel Gott a Naďa Urbánková. Eva Pilarová byla na krásném druhém místě a naspívala tento letní hit, který si právě teď pustíme, a vy během písně Léto, léto můžete sázet své typy SMSky na číslo 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
8: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: No, hřát tolik by nemuselo, letos hřálo opravdu hodně to léto. Zdravím Hinka, který typuje rok 1996, napsal nejrychleji SMS-ku a teď se kouknu na e-maily, tak nejrychlejší, ježiš, že by Jana nenapsala, Jana mi nenapsala e-mail, co se děje. V jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice v našem roce uvedli do provozu první reaktor. Konkrétně na Vánoce hledaného roku totiž dodala první elektrickou energii do československé rozvodné sítě právě jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. Důkazem budiš reportáž z filmového týdeníku.
1: V první československé atomové elektrárně v Jaslovských Bohunicích bylo zahájeno energetické spouštění, které vyústilo nafázováním dvou turbogenerátorů na energetickou síť. Některá zařízení reaktoru KS-150 na přírodní uran jsou československým patentem a umožňují výměnu palivových článků za plného chodu reaktoru. Řešení elektrárny a reaktoru, který je moderovaný těžkou vodou a chlazený kysličníkem uhličitým, je ve světové technice ojedinělé, hlavně z perspektivního hlediska. Mimo energetického poslání měl vývoj tohoto nového typu atomové elektrárny velký význam pro výzkum v rozvoji jaderné energetiky nejen v Československu, ale i v celém socialistickém táboře.
0: Nakonec se ale reaktor označovaný jako A1 příliš neosvědčil. Několik let po jeho zprovoznění na něm došlo postupně ke dvěma poruchám a poté byl dokonce odstaven. Daleko lepší službu naší energetice naopak nadělaly reaktory V1 a V2, které se ovšem v našem roce teprve začaly v Jaslovských Bohunicích stavět. Do provozu byly uvedeny v letech 1980 a 1981. Takže tyto dva roky si můžete škrtnout. No a teď Cat Stevens.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Já jsem v úvodu řekla, že dnes si připomínáme rok, kdy jsem jela v Praze naposledy trolejbusem. A podle této nápovědy mě napsal Pavel, který na to reagoval a typuje rok 1973. To ještě v Praze jezdili trolejbusy, bylo mi 8, s rodiči jsme byli na dovolené v Krakově a na Oravské přehradě. To je tedy paměť neuvěřitelná. Jinak Hanka z Loděnice, ta podle úvodní písničky v podání Evy Pilarové si myslí, že by to mohl být rok 1972. Píše, to mě bylo krásných 15 let. V polovině března našeho roku měl v kinech po celých Spojených státech premiéru jeden úžasný film, můj oblíbený, který vůbec dnes bývá řazen k těm nejlepším dílům světové kinematografie. Ano, dokonce ČSFD mu dává 92%. Možná já neřeknu schválně vůbec nic, ale já si myslím, že bude stačit, když si teď poslechneme kratičkou ukázku hlavního hudebního motivu.

0: Nádherná melodie, představte si, já jsem jí dost jako zkazila, řekla bych to ještě jinak, ale ten výraz je nepublikovatelný, protože já jsem na tuto hudbu jezdila volnou jízdu a nepomohlo mi to, byla jsem 24. ze 24. stejně, kmotr ne kmotr. Ano, autor této krásné hudby z filmu Kmotr je Nino Rota. Ten film byl natočený podle stejnojmenné knihy Maria Puza a v hlavních rolích, samozřejmě to jistě víte, se objevil skvělý Marlon Brando a Al Pacino a film režíroval Francis Coppola. Marlon Brando za tuto roli, za stvárnění Dona Corleoneho, získal Oscara, stejně tak jako režisér Coppola, za nejlepší film našeho roku. Ovšem, nenechte se zmýlit, ceremoniál se odehrál až počátkem roku následujícího. Jenom pro zajímavost, jednalo se o velice výdělečný projekt. Film s rozpočtem 6,5 milionů dolarů dosáhl tržeb více než 245 milionů. Takže není divu, že hned o dva roky později putovalo do kin jeho pokračování. Tak, teď si dáme Janu Kociánovou, slovenskou zpěvačku, která také vystupovala s Karlem Gottem a spolu s Jitkou Zelenkovou. Ale to bylo až o rok později, než je námi typovaný rok. No a vy během písničky můžete točit telefonní číslo 22 155 25 25, abyste si typli rok a přidali krátkou vzpomínku.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Já zdravím moc Viktora, který píše, mám tušení, že poslední trolejbusy jezdili na Strahov v polovině 70. let. Jako malej špunt si to pamatuji, takže asi rok 1976. Takže ještě jednou zdravím Viktora a teď zdravím Radovana z Brna, kterého mám právě na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím do studia.
0: Jo, děkuji, také vás zdravím. Tak jaký máte tip?
1: Já si myslím, že je to rok 1972.
0: Tak a teď se vás samozřejmě zeptám, jako vždy, dle čeho tak soudíte z toho, co jsem napověděla?
1: Podle spuštění prvního bloku Jaslovských Bohunic jsem fanda energetiky z Atomu a myslím si, že to bylo ve 72. roce.
0: A vy zníte teda velice mladě.
1: Já jsem se narodil dva roky poté, takže v roce 74 jsem z generace Husákových dětí.
0: Ano, takže samozřejmě
1: úplně mladý nejsem.
0: Vzpomínka žádná. Jenom ještě tak pro info, protože jsem to dneska neupozornila, tu informaci jste si negooglil, doufám.
1: Ne. Nějak mi uvízla v hlavě v diskuzích, které se vedou teďka kolem rozšíření dukovanské atomové elektrárny.
0: No tak snad vám uvízla v hlavě jako dobře. Takže Radovane.
1: Já si to vyslím. Děkuju.
0: Moc zdravím, děkuji a mávám do Brna. Mějte se moc krásně, naslyšenou. A další, koho mám na telefonu, je paní Jaroslava z Prahy, kterou tež zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní. Tak já hádám rok 74.
0: Ano.
2: Prostě mě to tak napadlo a je mi jenom 77. Ale co vám chci říct, hlavně, že jsem se konečně dovolala, já nemám internety, maily, posílat neumím. A dvojka je jedna z nejkrásnějších stanic na světě, věříte to všem.
0: No tak to mě úplně tady zahřálo.
2: Jedna z nejnádhernějších stanic, to je poslouchatelný ze všech stran, dvojčička a někdy, když sedím někde s přáteli, zácně tak i dvojčička vína, říkám zdravím dvojčičku.
0: Ježíš, to je krásný.
2: Jedna z nejnádhernějších stanic a všichni jste dobří tam, ať je tam, kdo je tam, Šárka Volemanová, ten, co s ní vysílá, teď se ho nevzpomenu.
0: Pan Holoubek, no. Ano. Klidně nás můžete vyjmenovat všechny. To úplně ukula hodí uchu. Tak jo, paní.
2: Hodně zdravím všechny a jste nejkrásnější stanice a to se dím, že jsem se dovolala. To je vzácný, když volám dopoledne, tak to nikdo nebere vůbec.
0: Takže jste měla štěstí. Paní Jaroslavo. Vám přeji ještě krásného poslechu a dejte si klidně ty dvojčičky dvě k tomu poslechu.
2: Ano, a jo? Zdravím vás a jste nejlepší stanice, všem to tam věříte ve studiu.
0: Už se stalo, mějte se moc krásně.
2: Na vás nikdo nemá, papa.
0: Naslyšenou. Takže píšu si rok 1970. Čtyři, chvály není nikdy dost, je to tak. A teď si pustíme amerického písničkáře, který se jmenuje Ronald Kent Lavoie. To vám určitě nic neřekne, on totiž vystupoval pod pseudonymem Lobo.

0: Naše hra byl jednou jeden rok. Pokračuje, já zdravím Jitku a Zdenu. Obě si myslí, že je to rok 1972. Já, Jitka, jsem se toho roku narodila, takže samozřejmě žádnou vzpomínku nemám, ale mojí kamarádce Zdence bylo tehdy 6 let a šla do první třídy. Pak moc zdravím Michala, který si myslí, že dnes je to rok 1973. Píše pro mě bezpomínkový rok, byl jsem ještě na houbách. Já si myslím, že bychom si mohli udělat takovou malou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice uvedli do provozu první reaktor a kdy v amerických kinech měl premiéru film Kmotr. Tak, na vás je, abyste typovali, kolikátý rok, že by to mohl být. Budu se těšit na vaše SMSky, na vaše e-maily. Teď bude hodně času, protože budou následovat dvě písničky a teď bude moje milovaná z našeho roku v podání Valdemara Matušky.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce. Starry,

0: To byl nádherný ploužák z našeho roku. Na ploužení jsem v našem roce byla ještě teda docela mladá. Naše hra byl jednou jeden rok, pokračuje. Můj pozdrav teď putuje do Vysočiny paní Lídě, která si myslí, že dnes to bude rok 1973. Nechává si zadní vrátka, maximálně plus minus jeden rok, píše. Poslední linkou trolejbusu označení 52-58 jsem jezdila od tanku nahoru do Holičkovy ulice do zaměstnání. Už je to hodně, hodně dávno. Z pražského nádraží Těšnov v našem roce odjel poslední vlak. Nádraží znáte i pod názvem Denisovo nádraží. Filmaři se pochopitelně na nádraží v poslední den provozu vypravili a výsledkem byla celkem taková sentimentální reportáž.
1: Bylo to téměř před 100 lety, kdy na dnešní nádraží Praha-Těšnov přijel první vlak. Letošního 1. července kolem půlnoci jsme přišli do nádražní haly. Chtěli jsme si zapamatovat i tyhle běžné scénky před odjezdem vlaku, protože nic z toho se už tady nemělo opakovat. A teď přece jen přišel okamžik odjezdu vlaku číslo 814 do Lysé nad Labem, který byl vlakem posledním.
0: Nádraží Praha Těšnov neboli Denisovo nádraží patřilo spolu s hlavním a Masarykovým ke trojici koncových nádraží pražského železničního uzlu. V letech 1872 až 1875 ho postavili podle plánů českého architekta Karla Šlimpa. Sloužilo tak cestující veřejnosti téměř 100 let. Tak, pokud tato nápověda u vás zarezonovala, tak klidně můžete vzít telefon a vytočit číslo 22 155 25 25. No a teď vám bude hrát česká kapela Faraon. V našem roce jí vedl Karel Šíp a píseň se jmenuje Šlapací kolo.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: A já mám teď na telefonu Lenku, kterou moc zdravím. Dobrý den, Leni.
1: Ano, zdravím taky, dobrý den.
0: Vy jste v autě, že?
1: No jo, jo, jo, jo.
0: Máte handsfreečko?
1: Ano, ano, jasně.
0: Aby jste měla problém.
1: Abych prostě byla správnej řidič.
0: Tak toho si strašně vážím. Takže Leni, jaký máte tip?
1: No tak já jsem si původně myslela, nebo takhle, já teď jedu autem a poprvé vlastně to slyším, jo, takže jsem to nevím, od kdy se tady na tohle spotkáte, ale protože už proběhl rok 74, tak já jsem si říkala, no řeknu 73, jo, protože jsem to husákový dítě z toho 73. roku.
0: Aha.
1: No, ale to už zaznělo, že jo, tak jsem si říkala, že prostě zkusím 72, 71, teďka když jste hráli tady tu písničku, tak jsem si prostě jako říkala, že to z toho 71. roku, no tak já asi zkusím, jednička je hezký číslo, no. V 71. se zase narodil můj bejvalej, tak zkusím, no.
0: Dobře, takže typ 1971, kam cestujete?
1: No, cestuju teďka domů, no a z práce, protože vlastně zase ještě něco budu řešit doma, dojedu nějací pánové na vyřešení nějakých záležitostí.
0: A kde je doma?
1: No, takže to někde.
0: A kde je doma?
1: Teďka úplně doma teda je na Jižní Moravě, v Křižanovicích.
0: Aha.
1: Ale jsem na Jesenicku, kde jsem vlastně u rodiny, kde vlastně pracuji a

0: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Taky nashledanou.
0: A další, koho mám na telefonu, je paní Eva. Já vás zdravím, Evo.
2: Dobrý den, Jitko. Já vás taky zdravím, já vás zdravím z Hradce. My tady máme trolejbusy do dneška a právě co by malý dítě si pamatuju, teda, že i v Praze jsem jela s babičkou trolejbusem a potom, že jsme jezdili kolem toho nádraží krásného, který teda potom bohužel zbourali, takže já si myslím, já si nejsem tak úplně jistá, 73 až 75, já to z toho dětství mám hodně zmatený.
0: Ne, tak to jako chápu, já bych se nechytala vůbec.
2: Protože my jsme jezdili hodně taky do Prahy se dívat na příbuznou, která právě možná s vámi i krasobruslila, co by dítě, jo. Nejsem si jistá, ale právě taky byla nějaký ty pražský
0: revír. Ne, jak se jmenuje?
2: No, ona teď se jmenuje Horáková a předtím se jmenovala Novotná Jana. Jo, takže ono to je tak běžný jméno, že právě si myslím.
0: Ale víte, že si myslím, že si ji pamatuju. Byla možná malilinko starší než já.
2: Jo, asi jo. Jo. Ona měla potom podobný problém, jako já, my jsme potom přerostli. Já jsem pak hrála basket, tak já jsem toho musela nechat ještě jako dřív, asi v 10 letech nebo v 8.
0: Jasně. Dobře, Evi, tak já moc děkuju a píšu si 75-76, ať máte zadní vrátka.
2: Tak jo. Toho nádraží mě moc líto a jinak taky strašně ráda vás poslouchám a speciálně vím, že jako s vámi spíš jako to uhodnu než s tím vaším kolegou, bohužel nevím, čím to je teda.
0: Tak to nevím, jestli hovoří můj prospěch anebo naopak, ale budu si vysvětlovat, že můj prospěch.
2: Tam je možná blížší nebo tak nějak mě to připadá ličtější. Jak on tam má ty počty, tak to na mě není. Tak ho pozdravujte i tak.
0: Děkuju. Určitě, vyřídím. Mějte se krásně, naslyšenou. A teď Johnny Nash.

0: Tuto nápovědu jsem si musela nechat nakonec. Jistě pochopíte proč. V pražské sportovní hale se totiž odehrálo v našem roce mistrovství světa v hokeji. No a jak to dopadlo? Výborně. Jak uslyšíte z dobového filmového týdeníku. Jeho záběry okomentoval o řadu let později v dokumentu ČT slavný sportovní novinář a komentátor Ota Černý.
1: V dramatických bojoch světového šampionátu v ledovém hokeji se ukázali nejlepší naši a sovětskí borci. Mají výraznější pruhy na rukávu. Mezi nimi se rozhodovalo o držitelovi nejvyššího titulu.
2: Tam byl úplně vidět ten, jak ty naši kluci

0: šli zatím ty Rusáky porazit, za každou cenu porazit. A ono se to povedlo.
1: Dobojované. Československí reprezentanti získali po třetí raz titul světových šampionů v ledovém hokeji. Opět po 23 rokoch.
2: A já ještě doplním, že nejlepšími střelci našeho týmu byli Václav Nedomanský a Jan Klapáč, což je dědeček Ester Ledecké. A teď si dáme Vaška Neckáře.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Takže teď budu děkovat vám všem. Byli jste skvělí jak po telefonu, tak po SMS-kách a e-mailech a chci poděkovat mému kolegovi Honzovi Kovaříkovi, který připravil scénář, a za spolupráci na scénáři chci také poděkovat Elévovi Martinu Frognerovi. A teď děkuji Martinovi, který je ve finále a který si myslí, že dnes je to rok 1972, napsal. Posledním trolejbusem jsem jel s otcem v říjnu roku 1972 od Orionky na Strahov a zpět na náměstí Míru. Vidím to jako dnes. Řidič tehdy říkal, zítra budou hned stahovat troleje, za 2 roky tu budou znovu obnovovat. Obnova trvala 54 let. Jel jsem tam v červnu opět na Strahov trolejbusem, bohužel není to pravý trolejbus, ale parciální a částečně bateriový. No, hold, nová doba. Ale Martine, vy jste to trefil do černého. Jako většina z vás, takže vy jste typovali správně rok 1972, to máme samý 70 tento týden. No uvidíme, co bude zítra, já se na vás budu moc těšit, stejně tak se na vás těší moje oblíbená, vy to víte, Iva Bendová. A já se s vámi loučím velkým hitem z roku 1972 v podání Eltona Johna. Mějte se moc krásně.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly a částečné zatmění slunce mohou v podvečer lidé sledovat třeba na Ještědu. Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Začínají platit nová pravidla pro obaly na základě nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
2: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
3: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
2: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
4: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
2: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, odkdy budou zakázané další jednorázové obaly, třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Chmelaři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který činí 6 000 tun z hektaru, odhadují pokles úrody až o 20%. Vegetaci mimo jiné poznamenal nedostatek srážek už v zimě, oznámil to Jiří Smetana ze Svazu pěstitelů chmele. Praha posílí kybernetickou ochranu svých počítačů a systémů městské policie. Nakoupí nový program, který by měl být odolnější oproti stále častějším útokům hackerů. Magistrát za něj zaplatí skoro 48 milionů korun, řekl primátor Bohuslav Svoboda z ODS.
5: Obnova podpory této technologie znamená, že Praha bude mít k dispozici bezpečnostní aktualizace, opravy zranitelnosti i garantovanou servisní podporu a dokáže rychle reagovat na moderní typy útoků.
0: Lidé v Liberci budou moci dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce na Ještědu. Liberecké centrum IQLandie tam připravilo speciální akci. Tým lektorů bude mít připraveny dalekohledy. Úkaz začne na českém území krátce po 7. hodině, říká Ondřej Malík z Libereckého planetária.
6: To, kdy nám ten měsíc z našeho pohledu začne zakrývat postupně ten sluneční kotouč, tak začne zhruba ve 19:15 v 19:15 středoevropského letního času a bude pokračovat až do svého maxima, které proběhne ve 20 hodin a 10 minut.
0: Podle Malíka budou dnes večer a v noci také ideální podmínky pro sledování Perseid.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě a místy i na severu území kolem 23. V 1000 metrech na horách 18 a na Šumavě až 22.
1: Doprava.
0: D1 směrem na Prahu je neprůjezdná po nehodě motorkáře v omezení na 359. kilometru. Stojící kolona je od 361., kde se sjíždí na Ostravu. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete pomaleji od 182. kilometru k omezení na 196. je to na půl hodiny. A kamiony brzdí před Prahou na 5. kilometru Brněnské a pomalu popojíždějí s Pořilovskou ulicí po obou spojkách Pražským okruhem a celou Novopatskou k omezení ve Kbelské a je to na dlouho. To byly zprávy, Iva Bendová je tu pro vás.
8: Krásný den, ať už na dnešek plánujete cokoliv, mám radost, že poslech Dvojky u toho nebude chybět. No a hned za chvíli přinesu informace na levnější benzín nebo naftu. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech, přátelé.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Přejdou vám ceny pohonných hmot momentálně hodně vysoké a přemýšlíte, kde je případně nakoupit levněji. No tak třeba by se majitelé čerpacích stanic mohli inspirovat v Americe, konkrétně ve státě New York, kde na jedné benzínce nabízeli zákazníkům 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kráci. Video improvizovaných vystoupení klientů benzínka umístila na sociální sítě s dovětkem, že nesklamali. Sleva se vztahovala na pohonné hmoty a také zboží, ovšem výjima alkoholu, tabákových výrobků a hazardních her, logicky. Slevová akce byla jednodenní a uskutečnila se 1. července. Video na sociálních sítích následně zhlédly miliony lidí. No a řada z nich uvedla, že jim to skutečně vykouzlilo úsměv na tváři, protože zachytilo lidi se smyslem pro humor. Další zase poznamenali, že by za slevu také byli ochotni zatančit. No a podle posledních informací se akce chystá opakovat a to samozřejmě logicky pro velký úspěch. No, nevím jak vy, ale já bych do toho šla hned. Klidně bych tam vystřihla lambádu. Nebo kdybych tady našla vhodného partnera. I třeba zvedačku z hříšňáku, no. Ale to by teda musel být pořádný silák. No, zeptám se Martina Bendy. Třeba do toho půjde.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Tento týden s mým hostem, nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou, v našem pořadu Jeste, ať vám to sluší, probíráme osteoporózu. No, co si budeme povídat, tohle onemocnění je dost nepříjemná záležitost a tak si dneska řekneme něco o tom, jak můžeme našim kostem prospět pomocí správné výživy. Na řadě jsou tipy a triky a já vás zdravím, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Zajímá mě, jaké potraviny nám můžou v boji s osteoporózou pomoct, abych je zařadila do jídelníčku co nejdřív. A taky, a to je důležité, co si z nich můžeme připravit, aby nám to chutnalo?
3: Určitě by každý den měly být v jídelníčku zařazeny mléčné výrobky, ale nemusí to být mléko jako takové. Jsou lidé, co třeba preferují spíš ty sýry, někomu zase vyhovuje tvaroh nebo jogurt, takže něco z toho, aby tam opravdu bylo. Z tvarohu si můžeme nachystat výborné pomazánky, třeba nebo přidat tvaroh do sladkých jídel, pokud je máme rádi, takže nedávat si samotnou bábovku, ale bábovku s půl vaničkou tvarohu. A pokud ty mléčné výrobky třeba nejíme a vybíráme spíše rostlinné alternativy mléka, tak dělají se i obohacené právě o vápník a vitamin D, takže bychom měli vybírat ty obohacené. A potom jsou to ryby. Ryby jsou výborným zdrojem vitamínu D i bílkovin, takže ty by se určitě měly vyskytovat aspoň dvakrát týdně v jídelníčku. Ale počítá se všechno, i konzerva, slanečky a matěsy a podobné.
2: No ještě k té bábovce, nebo se dá udělat tvarohová bábovka taky?
3: To taky pomůže určitě, ale chce to, aby opravdu na tu porci bylo třeba půl vaničky toho tvarohu, což většinou v tom receptu nebude.
2: Takže ještě přidat. Tak ty rybičky, jak ještě zpestřit v té stravě, jako nic proti opalovanému filé, ale to se nám časem přejí, tak jako jak byste doporučila upravovat ryby, aby nám to chutnalo?
3: Zase můžeme vyrobit pomazánku, například z těch rybiček v konzervě, když je smícháme, třeba i s tím tvarohem.
2: To jsem chtěla teď říct, i s tím tvarohem by to bylo zajímavý.
3: Určitě, nebo pomazánka z makrely. Já jsem koukala nedávno na takový prvorepublikový recept a taky byl výborný.
2: Tak a pamatujete si ho aspoň tak nějak zhruba, makrelka?
3: To byla uzená makrela, ano. Pak tam byly kyselé okurky, cibule a mám pocit, že snad i ten tvaroh.
2: No výborně, tak tady se fantazii meze nekladou. A co sport? Jde s osteoporózou vůbec dohromady? A pokud ano, tak jaký byste v rámci prevence doporučila? Já bych tak řekla chůzi.
3: Ta chůze je fajn pro někoho, kdo se třeba vůbec nehýbe nebo má potíže s nadváhou, s horšími klouby a nemůže si dovolit takový ten jako aktivnější sport třeba. Ale na to posílení svalů jako takových, aby svaly co nejlépe rostly, je spíš ten silový pohyb. Takže pokud třeba člověk má zdravotní omezení, doporučuji navštívit fyzioterapeuta a probrat s ním, co pro něj bude vhodné, aby si ty své klouby šetřil, ale zároveň cílil na ty svaly, které je potřeba zpevnit, které nám potom můžou umožnit i třeba nějaký další pohyb. Takže opravdu lepší zajít za odborníkem, ale potom být důsledný a třeba si cvičit i 15 minut denně, pár cviků od fyzioterapeuta může těm svalům hodně prospět.
2: A 15 je i někdy moc, ono stačí fakt maličko, ale pravidelně.
3: Je to tak.
2: Moc děkuju, Veroniko. Pro dnešek je to všechno a příště nás ještě čekají otázky a odpovědi. Těšíme se na vás zase zítra, jako vždy po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Hezký den.
3: Naslyšenou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Do posledních tónů jsme si právě teď vychutnali píseň od kapely Chicago. No a vzhledem k tomu, že je středa, tak já už opravdu věřím, že jste odhalili tento týden známou postavu, kterou hledáme v rámci soutěže Pátračka, v rámci Mrazivého léta. Ale možná, že si necháváte tak trošku ještě prostor k tomu ověřit si svoje tušení a svoje přesvědčení o tom, kdo by to mohl být. A čekáte na další indici. Samozřejmě i pro vás v dnešním odpoledním vysílání dvojky máme. Nejprve ale připomenu, jakým způsobem se můžete do soutěže zapojit v případě, že jste tak ještě neučinili. Na našem webu dvojka.rozhlas.cz je speciální formulář, kam můžete vyplnit svůj tip. A pokud ho pošlete do páteční 12. hodiny a ten tip bude správný, tak vás následně zařadíme do vysílání. Vítěz každého týdne se losuje po 13. a hrajeme tedy i tento týden o poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Já myslím, že všechno je jasné a teď ta slíbená indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Můj příběh nepochází z jediné knihy. Patřím totiž mezi nejstarší bytosti slovanských pohádek a pověstí, které se po generace šířily jen ústně. To je důvod, proč mám v různých tradicích trochu jinou tvář i charakter. Jednou jsem krutým monstrem, jindy zase tajuplnou stařenou, která podává hrdinům pomocnou ruku. Pokud poutník prokáže dostatek odvahy při řešení náročného úkolu, dokážu mu darovat kouzelný předmět, jako je třeba zářící lebka nebo meč samosek. Moje nálada je zkrátka nepředvídatelná a odměna či krutý trest závisí na tom, s jakými úmysly do mého lesa přicházíte. V našem prostředí však nejvíce rezonuje příběh s Jeníčkem a Mařenkou, kteří mi unikli jen o vlásek.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.

Paměť je jednou z nejcennějších schopností a stejně jako tělo ji můžeme trénovat a posilovat. Jak vlastně funguje a jaký je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí? Na čem záleží, jak silně se informace do paměti zapíše? No někdy, musím říct, z vlastní zkušenosti moc silně ne. Proč některé zážitky pamatujeme celý život, zatímco jiné rychle zapomeneme? Jaké techniky nám pomohou zapamatovat si důležité informace a proč bychom neměli při každodenním fungování spoléhat jen na mobil, internet a nebo umělou inteligenci. Na to se bude ptát v dnešní kávě o čtvrté Tereza Stýblová, psycholožky Hany Horákové. Já něco mi říká, možná moje paměť, že určitě budete mít taky spoustu otázek. Klidně nám je posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz a já naopak posílám Helenu Ondráčkovou.

0: Pomalu, ale jistě si začínáme zvykat na to, že i u nás musíme přes léto změnit své návyky. A také už chápeme, proč mají Španělé svoji siestu a společenský život tam začíná až po setmění. Žhavé léto ovlivňuje ale i naše nákupy. Víc se musíme zamyslet nad tím, co z potravin si můžeme nechat z e-shopu poslat. Co k tomu říkají prodejci a také potravinářská komora? To nám do studia dvojky přišla shrnout Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já začnu čísly. Českem projde denně přibližně 250 000 zásilek přes výdejní boxy, ve špičkách je to až 500 000, jenže ta plechová schránka na slunci se podle potravinářské komory rozpálí na teplotu přes 50 stupňů Celsia. No a balík, který se majitel vyzvedne až večer cestou z práce, tak stráví celé odpoledne v troubě, ve které se například čokoláda, kosmetika, ale i léky mění v odpad. Někteří prodejci proto v tyto žhavé dny expedici citlivého zboží omezují nebo rovnou zastavují.
0: Takže nějakou luxusní bomboniéru anebo oříšky v čokoládě se tedy objednávat rozhodně nemáme.
1: No, ne tak docela. Například jedna známá česká čokoládovna v létě posílá balíčky, ale jen od pondělí do středy a podle aktuální předpovědi, aby to zboží neleželo přes víkend právě v těch rozpálených skladech přepravců. No a pak křehčí produkty balí do termoizolačních obalů s mraženými gelovými vložkami, které udrží chlad 24 až 48 hodin. No a jiné firmy v těchto vedrech některé zboží ani nenabízejí, například právě ty oříšky v čokoládě.
0: Co z potravin si tady v těchto vedrech raději neobjednávat, krom tady těch zmiňovaných?
1: No, ještě jednou připomenu čokoládu a nejrůznější tyčinky s čokoládovou polevou, ty ztrácejí podle potravinářské komory strukturu už od 25 stupňů Celsia. Kakaové máslo začíná měknout kolem 30 a kolem 37 stupňů se rozpouští úplně. No a po opětovém stuhnutí, když si třeba pak dáme tu čokoládu doma do ledničky, se na jím povrchu objeví ten známý šedavý povlak, zmizí lesk i to typické křupnutí, které máme tak rádi, a v puse zůstane čokoláda mazlavá. Ona je sice dál jedlá, ale už si tady na ní nepochutnáme. No, horko v přepravě ničí i další zboží. Podle potravinářské komory se pečivo v sáčku zapaří a pak rychleji plesniví. Ořechová másla se oddělují, med přichází o enzymy a nepasteurizované nápoje, jako je třeba kombucha, mohou v tom rozpáleném boxu i explodovat. Kromě potravin trpí vysokými teplotami i kosmetika, léky a doplňky stravy v želatinových kapslích.
0: Tak teď to vezmeme opačně, co si naopak můžeme nechat do výdejního boxu poslat zcela bez obav.
1: Těstoviny, rýži, ovesné vločky, konzervy a zavařeniny, jak uvádí potravinářská komora, tak to jsou kategorie, kterým box neublíží. Totéž platí pro koření nebo přírodní ořechy, pokud v boxu

0: nám připomněla na dvojce právě teď kolegyně Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: 13 hodin a 52 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Odpolední dvojku, kde právě teď dozněla dvojice Lenka Filipová a Karel Zich a jejich Mosty. No, nevím jak vy, ale já už jsem si musela dát dnes další v pořadí čtvrté kafe. Doufám, že mě neslyší teďka můj doktor, který říkal, že tak maximálně dvě by měly stačit, ale dneska jsem prostě nemohla spát. Po čtvrté hodině už jsem byla vzhůru, navzdory tomu, že tady jsem velký spáček. Jste spali vy? Taky jste měli pocit, že to není úplně ono a možná nevím, jestli je to tím zatměním slunce. Každopádně já doufám, že káva mě probere a probere nás rozhodně také Halina Pavlovská, která v tuto chvíli přináší na dvojku svůj koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Dnes se slaví Světový den slonů. A já jsem si vzpomněla, jak jsem byla dvakrát v Africi v Tanzánii na safari. Byli jsme tam jednou se synem Josefa Wagnera, který založil safari ve dvoře Králové. A jeli jsme buší ve starém džípu. Najednou se porouchal motor a my jsme uvízli v divočině. Muži se vrhli do opravování vozu, vlezli pod auto a já zůstala v buši sama. Nejprve mě překvapil Masaj. Tiše se objevil vedle mě. Obličej měl pomalovaný válečnými barvami a mně byla jeho přítomnost moc nepříjemná. Váhala jsem, co udělat, když se náhle ozval dusot a Masaj zmizel jak pára nad hrncem. Nejdřív jsem uviděla prach a pak tři mohutná těla. Sloni dusali směrem ke mně. Zachvátila mě panika. Asi 10 metrů přede mnou se sloni zastavili a civěli na mě a přešlapovali a já se jich strašně bála. Uvědomila jsem si, že kdyby se rozhodli mě, auto i mé tři společníky zlikvidovat, neměli bychom šanci. Naštěstí slony zaujali keře a stromy a oni se na ně vrhli. Okusovali větve, trhali listy a pochutnávali si. A mě přitom napadl tento rým. Mlsná honí i toho, kdo má paměť sloní.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
5: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: 2 dny po silném zemětřesení našli kolumbiští záchranáři pod sutinami živou ženu a centrum Liberce patří flašinetářům. Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, zejména na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
6: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohl ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci anebo zemědělci. Barokním klášterem v Broumově na Náchodsku provázejí už jen pracovníci agentury pro rozvoj Broumovska, respektive její servisní organizace. Naopak benediktíni, tedy vlastníci památky, museli nabídku svých prohlídkových tras stáhnout. Předběžným opatřením tak rozhodl soud v Náchodě.
7: Dvojí nabídka prohlídek trvala necelý měsíc, souvisí se sporem benediktínů a agentury. Ta včas neplatila nájem. Benediktíni proto vypověděli smlouvu a památkou začali provázet sami. Agentura se po prvním předběžném opatření soudu do kláštera vrátila, benediktíni ale ve svých prohlídkách pokračovali. Servisní organizace agentury se tím podle slov svého ředitele dostala do existenčních potíží. Nově provází znovu sama, podá žalobu o ušlý zisk. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: V Liberci právě začíná tradiční festival Liberecký flašinetář. Dnes i zítra budou vyhrávat na náměstí doktora Edvarda Beneše. Celkem se jich sjede zhruba 30. Někteří dorazí i ze zahraničí, řekl organizátor festivalu Boleslav Pára.
8: Třeba z Rakouska, z Polska, z Německa, ze Slovenska a nejvíce samozřejmě v naší České republiky. Ve 2 hodiny před Liberskou radnicí se všichni představí, každý zahraje nějakou na zahájení skladbu, k tomu něco řekne a pak vlastně budeme takhle hrát pro radost všem kolem jdoucím.
5: Od dnešních 18 hodin je v kavárně Pošta naplánován koncert flašinetářů. Před radnicí je lidé uvidí také celý čtvrtek.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území a místy i na severu kolem 23, v 1000 metrech na horách 18 a na Šumavě až 22.
1: Doprava.
5: D1 směrem na Prahu je neprůjezdná po nehodě motorkáře v omezení na 359. kilometru. Stojící kolona je od 361., kde se sjíždí na Ostravu a dálnice je v tom místě uzavřena i v opačném směru. V Praze dopravu komplikuje omezení Bekbelské ulici, kde se jezdí jedním pruhem a kolony zejména kamionů jsou dlouhé, začínají už na brněnské dálnici D1 u Průhonic a pokračují přes obě spojky Okruh a celou Novopatskou ulici. a opatrně na D5C směrem na Prahu. V zatáčkách na 90. kilometru je nějaká blíže neurčená překážka. To byly zprávy, slovo má opět Iva.
4: Pokračuje odpolední dvojka, před námi spousta krásné muziky. Začneme hnedka pěkně z ostra. Freddie Mercury a The Great Pretender. No a poté třeba Tony Braxton a nebo česká kapela Činasky. Já vám přeji příjemné odpoledne a jestli sedíte za volantem, buďte opatrní a dobře dojeďte.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Vražda faráře, tajemný mnich v ruinách hradu Rokštejna a vyšetřovatel, kterého čtenáři provázejí už ve 20. knize. Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška přichází s novým příběhem ze série Letopisy královské komory. Jak se rodí historická detektivka, kde fakta končí a začíná fantazie a proč se Jiří Adam z Dobronína stále drží mezi nejoblíbenějšími knižními hrdiny? Tak na to se autora zeptám po půl třetí. No a budeme samozřejmě cestovat i po Česku. Jen pár kilometrů od Františkových lázní leží místo, které jakoby ani nepatřilo do české krajiny. Národní přírodní rezervace SOS se přezdívá český Yellowstone. Z bahenních sopek tu syčí oxid uhličitý, ze země vyvěrají minerální prameny a návštěvníci procházejí po naučné stezce dnem dávného slaného jezera. No a právě po Česku se tam vydáme s kým jiným než s Vaškem Žmolíkem.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, hezké odpoledne, vítám tě ve studiu.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Tak prozraď, proč se Národní přírodní rezervaci SOS, jak už jsem avizovala, říká Český Yellowstone?
2: Tak to je Ivo jednoduché, protože procházka touto přírodní rezervací kousek od Františkových lázní je doslova výletem 3 miliony let do minulosti.
1: No pane jo, já tam byla, ale nějak jsem netušila, že se procházím 3 miliony zpátky. Tak zní to zajímavě a také lákavě, tak to prosím popiš to místo.
2: No tak jak ty víš, je to taková prazvláštní měsíční krajina, která je rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. Jedná se totiž o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v takzvaných mofetách.
1: Aha, asi ne, já teď prosím o vysvětlení, co to jsou mofety.
2: Já jsem si to nastudoval, mofeta je výron suchého oxidu uhličitého o teplotě nižší než 100 stupňů Celsia z různých puklin na zemský povrch. Pokud proniká CO2 v bahnitém terénu, tak vzniká tlakem plynu kolem jeho výronu mofetový kráter. A pozor, když se mofeta nachází v terénní depresi, dochází zejména v ranních hodinách k hromadění CO2, který může způsobit smrt menších živočichů, ale při větší koncentraci člověka.
1: No prosím tě. Ano. No a v Národní přírodní rezervaci SOS tady uvidíme mofety?
2: Ano. Ovšem zmíněné nebezpečí tam návštěvníkovi nehrozí. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou minerální vodu. Dnes je tam možné vidět evropskou raritu, takzvaný křemelinový štít.
1: No prosím, o co jde, nebo co to je?
2: Jde o nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas roz sivek, usazených na dně jezera.
1: A jaké další zajímavosti tam uvidíme?
2: V téhle jedinečné a zvláštní rezervaci třeba žije mnoho chráněných živočichů a roste tam také množství mokřadních a slanomilných rostlin. Z bahenních sopek tam se sykotem uniká kysličník uhličitý a v jiných bublá voda i bahno. A nalezena tam byla i nová řasa, latinsky Percursaria percursa.
1: Čili je to místo, které je opravdu velmi zvláštní podle toho, co říkáš?
2: No, je to velmi zvláštní místo. Návštěvník si tam může připadat, jako kdyby se ocitl na obraze, anebo spíš v obraze Zdeňka Burjana, nebo ve filmu Karla Zemana Cesta do prvěku, jak ty víš.
1: Tak ještě prozraď, kde tady rezervaci SOS najdeme?
2: Leží asi 6 kilometrů severovýchodně od Františkových lázní. Ta rezervace byla v těchto místech vyhlášena před víc než 60 lety, roku 1964, a to na ploše 268 hektarů. Ovšem pozor, přístupná je jenom část, a to po kilometra 200 metrů dlouhém podlážkovém chodníčku, tedy po naučné stezce s popisy a vysvětlivkami. V areálu je ovšem také přírodní geologický park, je tam návštěvnické centrum s expozicí Příroda Chebska a SOSu, je tam pavilon s expozicí Dějiny země a paleontologie s velkoplošnými reprodukcemi obrazů zmíněného Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti, no a je tam taky stanice pro záchranu živočichů a expozice Ptačí svět.
1: Říká Vašek Žmolík, děkuji a zítra se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.

0: Kdo se na nás právě teď pozval? Karel Černoch, je 14 hodin a 22 minut a my se v programu přesuneme do dnešního večera. Láska bez přetvářky, tak nazvali Dana a Mirek Maňurovi dnešní díl kriminálky, který budeme na dvojce vysílat po 18. hodině. Případ, který se stal v roce 2010, začal telefonátem na tísňovou linku záchranky, ve kterém zoufalá žena oznamuje, že se jí právě zastřelil partner. Lékařka, která dorazila do bytu na jednom z pražských sídlišť, potvrdila smrt a vypadalo to, že případ bude policie vyšetřovat jako sebevraždu. Jak ale uslyšíte v naší ukázce od Mirka Vaňury a kriminalisty Radka Mudrocha, který v té době pracoval na slavném prvním oddělení, postupně začaly mít vyšetřovatelé pocit, že všechno bylo úplně jinak.
1: Jak přesně se tedy střelba v bytě odehrála? Podle výpovědi z Deny stála k příteli v okamžiku, kdy se zastřelil zády a otočila se až ve chvíli, kdy uslyšela něco dopadnout na zem. Výstřel prý ani neslyšela.
2: Kdo někdy slyšel vystřelit v místnosti, tak to je obrovská ohlušující rána. Jo. To nelze prostě úplně pominout, když jste v té místnosti, tak kdybyste opravdu někomu byli zády, a tak to je tak silná rána, že až vás zabolejí ušní bubínky. A je prostě nesmysl, aby ona tvrdila, že slyšela jenom nějakou ránu, když něco upadne. To je prostě holej nesmysl. Přesto to tvrdila. My jsme se teď snažili vysvětlit a ona ne, prostě já jsem nic takového jiného neto. Takže prý tu pistoli vzala do ruky, dala ji na stranu, že prý se bála, aby znova nevystřelila.
0: I dnešní díl kriminálky s názvem Láska bez přetvářky vysíláme na dvojce po 18. hodině. Pak si ho stejně jako další díly můžete poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: zvedáme signál.
1: Jeho knihy pravidelně obsazují přední příčky, žebříčků čtenářské oblíbenosti a ani novinka Tajemná postava není výjimkou. Vlastivil Vondruška v ní zavádí čtenáře do prostředí hradu Rokštejna, kde vraždu faráře doprovází záhadná postava mnicha a další nevysvětlitelné události. Nový příběh opět přináší setkání s Jiřím Adamem z Dobronína, hrdinou, který už řadu let dokazuje, že dobrá historická detektivka má mezi českými čtenáři své pevné místo. No a Vlastimil Vondruška je naším dnešním odpoledním hostem. Hezké odpoledne, já vás vítám.
2: Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Trošku z vás mám deprese, takhle hnedka na začátek musím říct. Protože pan Vondruška vlastně je velmi plodný autor, ale já když jsem se chystala vlastně na ten dnešní rozhovor, tak jsem zjistila, máme v podstatě půlku srpna, máte novou knížku, nicméně před sebou vydání dalších ještě třech knih, a to v rámci letošního roku.
2: Ano.
1: A když jsem se vás zeptala, než se zapnula červená, že to asi nic jiného neděláte, tak vy jste mi tady začal vyprávět, jak cestujete. Máte velkou zahradu. Já mám pocit, že dělám něco špatně.
2: Neděláte špatně. Až budete o něco starší než já, tak zjistíte, že ten čas má úplně jinou cenu. Jinak si to zorganizujete. Ale no a podstatně, že člověk musí dělat, co ho baví, co má rád, co považuje za smysluplné. Takže jako ono to opticky tak vypadá, ale není to tak. Prostě zase nežiju jenom psaním.
1: No já myslím, že i fakticky, jako přece jenom nejsou to žádné paperbacky. Jsou to knihy, když ku příkladu tady otevřu jednu z těch, o které se dnes budeme bavit, 236 stran.
2: To je ta hubenější.
1: No právě. Tak dobře. Tak pojďme tady na další pokračování letopisů Královské komory. Tajemná postava, tedy nová kniha, kterou mám v ruce. Je to 20. kniha. Už.
2: 20. příběh tohohle hrdiny. Ano. Což je žabas.
1: Ano.
2: Proti mému Oldřichovi Schlumu, který už má těch knížek 35.
1: Když už jsme u toho, kterého máte raději? Dá se to tak říct, nebo je to Sofiina volba?
2: Nedá, ne. Maminka vám taky neřekne, který dítě má raději. Já jsem na tom stejně. Vždycky aktuálně, když ten příběh píšu a jaksi vstoupím do toho hrdiny, tak samozřejmě mám rád jeho a vím, jaké má přednosti, jaké má slabiny, ale prostě jako není jeden z nich top.
1: Tak co nás tedy čeká v té Tajemné postavě?
2: Je to příběh, který se vrací zase tedy do mladších let toho Jiřího Adama, kdy on se svou ženou tedy navštíví její rodiče. No a jak to tak bývá, tak tam samozřejmě okamžitě tedy narazí na stopy zločinu. Takže právě ve zřícenině hradu Rokštejna řeší nejenom to, že se tam objevuje tedy tajemný mnich a tak dále, ale řeší v podstatě záhadu v uvozovkách ztraceného pokladu. Mm-hmm. Protože ten Rokštejn na konci 14. století vlastnil Jan Jindřich a ten ho přestavil na luxusní hrad, no a podle jaksi určitých písemných indicí se zdá, že tam cosi ukryl. Takže to oni hledají.
1: Ale já se nebudu ptát, jestli ne. Najdou.
2: Komerční literatura se od té umělecké odlišuje tím, že to dopadne dobře.
1: Ano.
2: Ale jinak, když už tedy mluvíme o tom Rokštejnu, tak já musím opět tedy vznést velkou kritiku na umělou inteligenci.
1: Ano.
2: Protože jsem byl líný a chtěl jsem jaksi v okolí Rokštejna najít nějaké tvrze a nechtěl jsem je hledat v literatuře, tak jsem své umělé inteligenci zadal dotaz, ať mi najde 3 tvrze, které jsou do vzdálenosti 15 kilometrů od Rokštejna. Tak mě suverénně napsal 3. Já jsem se pro jistotu podíval do mapy, tak jedna byla 40, jedna 50, tak jsem mu to napsal, že teda co si vymýšlí, a říkal, že to přehodnotil a že se omlouvá.
1: No, přesně,
2: tak,
1: ano.
2: No to znáte, že?
1: Ano, omluvit se umí, no, omluvit uznat se chybu umí, také umí. Tak,
2: a vymlouvat se umí taky skvěle. Takže jsem se pokorně vrátil zase ke starým tištěným knihám.
1: Člověk by si řekl, že když se něco neustále opakuje, tak je v naší takové jako lidské, řekněme, přirozenosti, jak si, to nevadí, klidně se napíte, zajet do nějakých kolejí. Co si budeme povídat, u spisovatele by to určitě nebylo dobré, kdyby psal v kolejích. Jak se tomu bráníte, když takhle máte vlastně už jako napsat 20. příběh postavy, 19, už jste jich napsal, aby to nebylo stejné, aby se to neopakovalo, aby vlastně to pro čtenáře pořád bylo překvapující.
2: To je asi teda vůbec největší oříšek všech těch příběhů, protože já se naopak snažím neopakovat. Racionálně teda se snažím. Takže se vždycky pokouším vymyslet nějaké nové prostředí, ale i nějaký jiný rytmus vztahu mezi těmi postavami. Takže tu jsem tam, takže tady jsem třeba přivedl tedy jeho manželku, když ještě byl mladší. Jsou příběhy, kdy on už je vdovec, ale zase si najde jaksi mladé služebníky jako pomocníky v Plzni. Takže jednak se to snažím takhle kombinovat a pak ještě musíte vzít úvahu, že ten středověk nebo vůbec ta naše minulost byla mnohem pestřejší, než je náš dnešek. Protože každé místo mělo svou tradici, své řemeslo, své zvyklosti, takže tam jako se nemusíte opakovat.
1: Já musím říct, že já jsem velký čtenář a také čtu určité knihy, mám jednoho oblíbeného taktéž detektiva, což je vlastně detektiv zahraniční spisovatelky. Ta není tedy tak plodná jako vy, zdaleka ne, nicméně už má na kontě taky asi 16. knihu a já se pořád říkám, že už to nebude lepší. Ono to je, takže našla úplně stejný princip jako vy, že pořád jako má co dát těm nám, čtenářům. Ale velmi nelibě nesu, když toho mého detektiva, který je teda v současnosti, postihne něco jako osobně, že prostě se ho to týká osobně, že mu někdo jako hází ty klacky pod nohy a úplně jako vždycky je mi z toho až ousko a nelíbí se mi to jako čtenáři.
2: Ale to se vám nelíbí správně, protože jako on je takový moderní trend, že detektiv má být jaksi postava vykořeněná, rozvede se s manželkou, nerozumí si s dospívající dcerou, chlastá, vyhodí ho z práce. To je správný detektiv toho skandinávského střihu. Ale já jsem přesvědčený, že detektivka je v podstatě něco jako pohádka pro dospělé.
1: Tak.
2: Čili vy musíte se s tím hlavním hrdinou stotožnit. Takže žádnej vožrala. A určitě člověk prožívá osobně, když mu někdo ubližuje. A musí věřit, že on dokáže, aby to dobro zvítězilo nad zlem. Protože to je smysl nejenom detektivky, ale podle mě většiny literatury, protože literatura je určitá imaginace, která by měla lidem dávat naději a víru, kterou ne vždy kolem sebe vidíme.
1: No, vám se to daří, vaše knížky, jak jsem říkala v úvodu, jsou na předních příčkách žebříčku a přede mnou leží hned dvě. Ta nejnovější je tady nazvaná Tajemná postava, no a my si se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou budeme povídat i po písničce.

0: Kapela Era a její Ameno nehraje náhodou, protože naším dnešním hostem je spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. My si povídáme o jeho knihách, o té nejnovější Tajemná postava, Letopisy královské komory, což je tedy 20. pokračování této série. Nicméně, já už jsem na začátku tady zmiňovala, že vy jste opravdu velmi pracovitý spisovatel a jestli dovolíte, tak já bych se teďka přesunula na novou sérii, vlastně, kterou jste na rozdíl od těch předchozích, které se odehrávají jednoznačně jenom v historii a ve středověku, tak tady už jsme i v současnosti. Prozraďte o tom víc.
1: Já jsem zkusil v loňském roce jen tak zkusmo, právě abych se neopakoval, tak takový model, že jsem začal psát příběh, nebo budu psát příběhy, kdy kombinuju současnost s minulostí. Protože ono někdy je fascinující, když v současnosti jdete po stopách starých písemností a jakým způsobem se vlastně jako s tím dá pracovat. Takže jsem zvolil obligátně Templáře,
0: ano.
1: To je takový prostor pro romanopisce. No a hlavní hrdinka je dívenka, nebo teda jako vystudovaná historička, lingvistka, která vlastně díky těm svým znalostem pomáhá tyhle dokumenty dešifrovat. Samozřejmě vždycky narazí na zprávy o nějakém pokladu, nebo tedy ukrytém něčem, což okamžitě přitáhne pozornost lumpů, takže v té současnosti se řeší současný detektivní příběh a v té minulosti se v podstatě tedy jaksi prožívá nějaký dobrodružný příběh, který tomu předchází. No a první díl se odehrává u nás, druhý díl jsem situoval do Skotska, to vyšlo v březnu a na podzim vyjde třetí díl, ten už je samozřejmě napsaný, odevzdaný a ten se odehrává v Portugalsku.
0: Mm-hmm. Navíc podle tedy obálky vidím, že ona dáma je velmi krásná.
1: Bylo by přeci jaksi blasfemí psát o ošklivých dámách.
0: Jak reagovali vlastně vaši čtenáři na tuhletu novinku?
1: Já aspoň tedy, co jsem dostal nějaké reakce, tak myslím, že jaksi velice dobře, protože já si myslím, že já zase nemám úplně jedno oborový fanklub. Mm-hmm. Jsou tam lidé, kteří mají rádi středověk, jsou tam lidé, kteří jaksi spíš v tom hledají ty odkazy na současnost a tohle myslím, že oslovuje tak trochu jaksi obě tyhle skupiny, protože ty příběhy ze současnosti, tak tam

0: telefon, to v podstatě nedělají nic jiného. To postrádá logiku, to postrádá celou tu romantiku toho klasického vyšetřování. Takže proto jsem to citoval do téhle technické... Já teda tuhle moderní techniku moc rád nemám. Něco málo používat umím, ale jak si... Jako už myslím si, že se bez toho obejdu.
1: Takhle, ale knihy píšete na počítači.
0: No tak to ano, dokonce umím si i na tom počítači jako to opravit, třeba překopírovat, takže jako něco málo umím, ano.
1: Na závěr otázka trošku možná osobnější. Čte Vlastivil Vondruška ve svém volném čase taky knihy jiných autorů? A ne tedy jenom pro následné psaní nových románů.
0: Samozřejmě čtu, ale musím říci, že zase tak moc času nemám, takže kdykoliv jdu k vám do rozhlasu, tak se zastavím tady dole ve vaší prodejně, nakoupím si CDčka a ty si poslouchám tedy na těch svých dlouhých cestách, protože člověk musí neustále cestovat. A pokud tedy si nějakou novou knížku přečtu, tak málo kterou dočtu úplně do konce, protože mě spíš zajímá, jak to dělají druzí, ale když mě to chytne, tak to samozřejmě dočtu až do konce a nečtu jenom detektívky, takže jak si mám rád obecně dobrou literaturu, takže třeba v poslední době třeba ze skvělých románů, třeba Hezvánkové údolí od Kernerovy, vynikající kniha. Takže občas tedy i kultivuju duši něčím jiným.
1: Moc děkuju za to, že jste si udělal čas a přišel jste, bylo to velmi příjemné. Já vám popřeji, ať ten pramen, ze kterého tryskají nové a nové příběhy, ať stále ještě neutuchá a budu se na vás těšit zase někdy příště tady u nás na Dvojce.
0: Děkuji za pozvání. Za příjemné popovídání si u mikrofonu. Nashledanou.
1: Naším dnešním hostem byl spisovatel Vlastimil Vondruška a vy si nenechte ujít jeho nejnovější knihu Tajemná postava.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

Za 8 minut bude 15 hodin a my se můžeme těšit na další zprávy. Pepa Maršal prozradí i to, že úplné zatmění slunce bude ve Španělsku sledovat 500 000 zahraničních návštěvníků. Pokud jste nás poslouchali včera, víte, že je tam také i náš kolega Petr Horký, takže já už teď se těším na to, až to bude všechno popisovat. No a budeme styloví, Leona Machálková. Zatmění na Dvojce.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než v loni. Úplné zatmění slunce bude ve Španělsku sledovat 500 000 zahraničních návštěvníků. Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno a nejvyšší teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, řekl předseda svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6000 tun nebo 6000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5000 a 5200 tun.
0: Nižší úroda podle Smetany cenu piva neovlivní. Chmel se totiž prodává na základě dlouhodobých smluv. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení ale stát nemá. Železničáři v říjnu otevřou opravené třetí a nové čtvrté nástupiště na Smíchovském nádraží v Praze. Dělníci tam teď budují přístřešky, čekárny a instalují eskalátory. Kvůli pracím jezdí ode dneška vlaky mezi Smíchovem a Radotínem jen po jedné koleji, řekla mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto velkou Chuchli a Smíchov.
0: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Úplné zatmění slunce budou moci večer lidé sledovat ve Španělsku. Událost tam přijelo pozorovat nejméně 500 000 návštěvníků ze zahraničí.
4: Úplné zatmenie slnka si dnes večer vychutnajú napríklad aj dovolenkári na Maľorke, Ibise alebo na východnom pobreží Stredozemného mora v oblasti Valencie. Najlepšie však bude možné sledovať totálne zatmenie na severozápade a severe Španielska, v Galícii, Astúrii a Baskicku. V centrálnej časti v regióne Kastília a Leónu potrvá zatmenie najdlhšie minútu a 40 sekúnd. Mini lokalitu Villa Libado v provincii Burgos si na pozorovanie zatmenia slnka vybrali aj experti z NASA. Záujem domácich a turistov o zatmenie prinesie krajine benefit v hodnote asi 350 miliónov eur. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
5: Více správ z domova i ze sveta najdete na našem spravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno na horách na severu a severovýchodě i polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě a místy i na severu území kolem 23, v 1000 metrech na horách 18 a na Šumavě až 22.
1: Doprava.
0: Na 13,5 kilometru D8 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona asi na 20 minut. Na 40. kilometru D10 směrem na Prahu jsou silničáři, kolona od Kosmonos na 25 minut. A kvůli pracím ve Kbelské ulici popojíždějí kamiony od Průmyslové přes Černý most a celou Novopatskou. Provoz navíc komplikuje nepojízdné auto v levém jízdním pruhu u sjezdu na Štěrboholi. Zprávy končí. Do třetice Iva Bendová.
6: A do třetice odpolední Dvojka, tady středeční s datem 12. srpna. Před námi kapela Slza a jejich fotky. No a hned poté samozřejmě tradičně naše soutěž Máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I tuhle sobotu ráno bude nejslavnější detektiv světa řešit případ vědeckou metodou. Povídka, kterou uslyšíte v novém vydání magazínu Meteor, se jmenuje Sherlock Holmes a smrt na střeše. Na své se přijdou botanici i milovníci míchaných nápojů. No a tady je dnešní soutěžní ukázka, vy poslouchejte pozorně.
2: Jsem vám velice vděčen, že...
3: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
2: Avšak vzhledem k času...
3: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
2: Myslíte?
3: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
2: Jenom to, co mi řekl konstábl.
3: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
3: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
3: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
3: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
3: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
3: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
3: Kdy?
4: Po obědě.
3: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
3: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
3: Tedy nikoli krvavá mer.
1: Jestli chcete získat dvě vstupenky na letní shakespearovské slavnosti na Pražské Hamu na představení Marná lásky snaha na 24. srpna, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, jak nazval Sherlock Holmes dopravní prostředek, kterým pro něj přijel inspektor. Tipy posílejte SMS-kou na číslo 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele zlátne kříž.

A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestě.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

0: Jak nazval Sherlock Holmes dopravní prostředek, kterým pro něj přijel inspektor? To bylo znění dnešní soutěžní otázky. Typovali jste opravdu hojně. Nicméně ne všechny odpovědi byly správné. Tak pojďme si nejprve poslechnout, jak měla znít ta vaše správná odpověď.
1: Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
0: Tak jste to slyšeli, kazič ovzduší, to byla správná odpověď. No a my máme zlaté pravidlo, že pátá správná odpověď vítězí a tu nám poslal a díky tomu získává dvě vstupenky na letní shakespearovské slavnosti na pražské Hamu na představení Marná lásky snaha na 24. srpna posluchač podepsaný Bohumil. Moc gratuluji, ať se vám představení líbí a vědecký magazín Meteor, vy víte, že vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu po 8. Pokud si ale třeba chcete přispat nebo budete už někde ve víru sobotního dne, tak můžete ještě využít nabídku nedělní odpolední reprízy po 15. hodině, ale samozřejmě také potom poslech na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas kdykoliv.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Do Prahy dorazil svět Harryho Pottera. V Letňanech začala velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. A zopakovat si pár kouzel vyrazila i naše redaktorka Monika Doležalová.
3: Takže raz, dva, tři. Ahoj! Výborně!
4: To je Pubertův plánek.
5: To je?
4: Musíme se najít.
5: Tady jsem!
6: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů.
7: Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
8: You do it then if you're so clever.
7: Go on, go on.
6: Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
9: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
6: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru. Takže já tam mám mátu, peppermint, správně. Pak tam mám pearl dust.
4: Podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
6: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
9: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
4: Na jak dlouho to tak je vlastně?
9: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny.
6: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas 2.

0: podcastem Po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Jak Znělka prozradila, už jsme ve spojení s kolegou cestovatelem, dokumentaristou. Já vždycky přemýšlím, kdy to jako řeknu. Celý ten výčet Petrem Děkuji. Horkým. Hezké odpoledne.
3: Krásný den, ahoj.
2: Petře, když člověk vidí úplné zatmění slunce, tak skoro má pocit, že to musel někdo dokonale naplánovat. Ty toho budeš dnes účasten, protože se nacházíš ve Španělsku. Je to podle tebe skutečně tak výjimečný úkaz?
3: Je to výjimečný úkaz. Já věřím, že vydrží čisté nebe bez mraků, protože to zatmění slunce bude krátce před západem slunce, takže to bude spojené i s tou krásnou atmosférou toho, kde slunce opouští ten den. A dá se říci, že za zatměním stojí vlastně obrovská náhoda. Slunce má průměr asi 1,4 milionu kilometrů a měsíc jen necelých 3,5 tisíce kilometrů. Takže slunce je zhruba 400krát větší než měsíc. Jenže je zároveň přibližně 400krát dál od Země než měsíc. Takže díky tomu se nám na obloze jeví měsíc i slunce jako téměř stejně veliké. A právě proto, když měsíc zakrývá při svém pohybu slunce, tak se nám to jeví, jako kdyby ty dvě planety byly téměř stejné, nebo ta dvě vesmírná tělesa byla téměř stejná a vzájemně se téměř 100% zakryla.
2: No takže se dá říct, že jsme měli vlastně štěstí.
3: Obrovské. A navíc jenom na omezenou dobu, když teď budu mluvit trošku s nadsázkou. Protože měsíc se od Země každým rokem vzdálí přibližně o 3,8 cm, což je samozřejmě maličkost. Ale když si to vezmeš v časových řadách celého vesmíru, tak za miliony let bude na obloze zdánlivě o něco menší a úplně přestanou existovat úplná zatmění slunce. Takže pokud třeba za milion let na planetě Zemi ještě budou žít lidé, kteří budou koukat na nebe, tak už neuvidí úplné zatmění, ale jenom uvidí taková ta prstencová, kdy kolem měsíce zůstane viditelný jasný prstenec slunce. Takže si můžeme tak jako navzájem pochválit, že žijeme ve velmi výjimečném období dějin Země.
2: No na druhou stranu z toho vlastně vyplývá, že kdo chce zažít tu opravdovou totalitu, jak se tomu říká, tomuto jevu, tak by neměl dlouho váhat.
3: Děkuji, že jsi přijala tu nadsázku, se kterou jsem začal porovnávat časy vývoje vesmíru s tak bezvýznamně krátkým časovým úsekem, jako je lidský život, ale já bych za sebe řekl, opravdu to neodkládejte. Je to jedna z věcí, nebo jedna z událostí, jeden z jevů, které máme relativně snadno na dosah ruky a stojí za to je zažít. Pokud už letos to nestihnete a třeba víte, že i dnes večer, i když jste v Čechách, nebudete mít čas a prostor sledovat ani to až 90% zatmění, které na některých místech naší republiky bude vidět, tak mám pro vás dobrou zprávu. Další velká příležitost není daleko. Už příští rok v srpnu 2027 přejde pás úplného zatmění přes jih Španělska a bude pokračovat přes severní Afriku, Maroko, Alžír, Tunis, Libii a Egypt. A právě v Egyptě nabídne mimořádně dlouhou dobu úplného zatmění. Na některých místech bude trvat až 6 minut. Takže pro milovníky astronomie to je už teď jedna z největších událostí desetiletí a mnozí už teď plánují cestu, což apropo, pokud to chcete vidět, fakt to plánujte už teď, protože za rok se tam nedostanete, všechno bude vyprodané. Podobně jako teď ve Španělsku, kam jsme přijeli my a rok dopředu jsme si to plánovali.
2: Radí kolega Petr Horký. Petře, já ti popřeju a celé tvé rodině, ať se to dnešní zatmění slunce opravdu užijete, ať jsou tomu, řekněme, ty meteorologické podmínky příznivé, no a těším se, až nám budeš ukazovat nějaké fotky a videa.
3: Zkusím to. Uvidím, rozhodl jsem se, že nebudu speciálně natáčet jenom na mobil a že si to chci fakt jenom užít se svými nejbližšími, takže uvidím, co spáchám a jaké budou ty výsledky na tom příručním zařízení. Ale těším se na setkání s tebou i s našimi posluchači.
2: Ahoj. Tak stačí, když nám o tom budeš vyprávět na Vlnách Dvojky. Měj se hezky a naslyšenou.

0: 15:42, to je aktuální čas a my už jsme spojeni s Českým hydrometeorologickým ústavem. Já zdravím Martina Tomáše, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A budu se ptát rovnou na to, jaké počasí bude dnes večer a v noci.
1: No, tak bude to poměrně jednoduché, převládat bude jasná obloha, může se objevit jen trochu nějaké vysoké oblačnosti, ale to bude opravdu minimálně, takže převážně jasno. A ty teploty, ty poměrně klesnou v noci, stejně jako klesaly dnes. Čekáme ta minima mezi 13 až 8 stupni Celsia, nejčastěji v údolích může být až 5 stupňů, takže chladná noc. Mm-hmm.
0: Takže kdo se chystá na pozorování zatmění slunce nebo Perseidy v noci, tak by se měl opravdu přioblékknout. No a co přinese zítřejší den?
1: Tak zítra nic zásadního se měnit nebude. Nadále převážně jasno, bude nepatrně tepleji než dnes. Dnes teploty byly tak do těch 28 stupňů, zítra čekáme 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude o něco chladněji, kolem 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Vád bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Díky za to, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už vám nabízím jahodový koktejl.

0: Já předpokládám, že vy sami nechcete být, proto posloucháte Dvojku. A ve Dvojici už jsme tady i právě v tuto chvíli ve studiu. Tereza Stýblová už je tady. Hezké odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, Ivčo, tak dneska budeme trénovat paměť.
0: Potřebuji to, ano. Již stále
1: já si pamatuju, jak jsem vysílala s Jirkou Holubkem ráno a Jirka si v jeden moment nemohl vzpomenout, jak se jmenuju.
0: Já se jak se jmenuje on.
1: Ne, a to jsem s ním vysílala nějakou dobu už, takže ta paměť je někdy zrádná. A my ji dneska potrénujeme pod odborným dohledem našeho hosta a bavit se budeme o tom, vlastně proč je paměť jednou z nejcennějších schopností, kterou máme a jak ji trénovat, protože tělo víme, jak trénovat svaly, ale s tou pamětí někdy máme problém.
0: No, s pamětí je to ošemetné, člověk si občas nepamatuje, co by si pamatovat měl, naopak si pamatuje, co by si neměl a na druhou stranu někdy chceš zapomenout a nejde to. Tak, možná i o tom bude dnešní káva o čtvrté a se s vámi pro dnešek loučím a zítra se těším ve 13 hodin. Naslyšenou. If I should stay

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně, aby Větřní zlikvidovali nebezpečnou munici z druhé světové války. Zítra bude převážně jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti povolení rozšíření ski areálu Klínovec. To dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Lenky Bradáčové ale postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii.
5: Vedle veřejného zájmu na řádném uspořádání území, kvalitní a bezpečné výstavbě je třeba zdůraznit především veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, respektive ochraně stavbou dotčeného lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí.
3: Do Česka přijde v příštích dnech víc než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu Tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěny i na podzim. Jeden z výrobců léku přerušil dodávky do Česka loni na podzim a další letos v červnu. O této mimořádné dodávce, která měla čítat původně necelých 6 000 balení, informovalo Ministerstvo zdravotnictví minulý týden. Nebezpečnou minu museli včera u Větřní na Českokrumlovsku likvidovat českobudějovičtí policejní pyrotechnici. Objevil ji bagrista při úpravě koryta řeky Vltavy. Zásah přiblížil mluvčí krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Jiří Macner.
6: Pyrotechnicky přivolaní na místo identifikovali tento nález jako americká dělostřelecká mina ráže 81 mm. Tato mina obsahuje nebezpečný bílý fosfor a proto přistoupili k tomu, že ji zlikvidovali přímo na místě. U nálezu tedy vybrali vhodné místo a tuto nalezenou munici zde odpálili.
3: Pro obaly na českém trhu začínají platit nová pravidla. Regulace vychází z nařízení Evropské unie. Na trh už by se tak ode dneška neměly dostávat třeba nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. Částečné zatmění slunce mohou lidé k večeru pozorovat ve hvězdárně ve Ždánicích u Kyjova. Společný program začne krátce po 19. hodině, kdy těsně nad horizontem měsíc pomalu překryje slunce. Pro pozorování tohoto jevu doma je potřeba buď svářičské sklo, anebo speciální ochranné brýle, které mají na hvězdárně k zapůjčení, řekl její ředitel Karel Trutnovský.
7: Sluneční brýle vám nepomůžou. Fakt musíte mít takový ty brýle na pozorování slunce. Když máte částeční zatmění, tak to sluníčko je pořád ještě hodně silný. Je to nebezpečný jako blázen podívat se nekrytým daleko do slunce. Trvá to tak 1-2 sekundy a trvale přijdete o zrak.
3: Společné sledování zatmění slunce pořádají i v Ořechově u Brna. Naopak brněnská hvězdárna radí, ať lidé na Kraví horu nechodí, protože z ní jev nebude vidět.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Zítra bude převážně jasno, slunečno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
4: Doprava.
3: Opatrně kolem 42. kilometru dálnice D4 směrem od Prahy v zatáčce, tam leží na vozovce trámek. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte asi 20 minut před omezením na 196. kilometru u D2. Na 13,5. kilometru D8 směrem od Prahy je stále omezení a před ním kolona asi na 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte s kolonami. U sjezdu na Krtce srazilo 5 osobních aut. Zprávy končí po nich Tereza s kávou o 16:00.
8: Přeji vám krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky. Paměť je jednou z našich nejcennějších schopností a stejně jako tělo je můžeme trénovat a posilovat. A na to se dnes v kávě o 16:00 zaměříme. Ptát se budu mého hosta, jak paměť vlastně funguje, jaký je rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí, na čem záleží, jak silně se informace do paměti zapíše, proč si některé zážitky pamatujeme celý život, zatímco jiné rychle zapomeneme, jak se paměť mění s věkem a proč také někdy nemůžeme zapomenout na to, na co bychom zapomenout vlastně chtěli. A tím hostem je paní doktorka Hana Horáková z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a klinická psycholožka z kognitivního centra při neurologické klinice ve fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den všem.
8: Kdybyste měla říct jednu jedinou věc nebo situaci, vzpomínku zkrátka, kterou byste si chtěla navždy uchovat v paměti a nikdy na ní nezapomněla, co by to bylo?
9: Je možné, kdybyste se mě zeptala za týden, řeknu vám něco jiného, ale právě teď je to informace a to je PIN od platební karty. Protože mám čerstvou zkušenost, kdy jsem jela pro dceru do školky, čekala těsně před zavíračkou, stála jsem na benzínce, kde jsem měla auto s plně natankovanou nádrží, v peněžence v hotovosti asi 50 korun a zablokovanou platební kartu, protože jsem si ani na třetí pokus nevybavila ten PIN. Ještě teď, když vám to říkám, tak úplně mě polévá horký pot, takže opravdu PIN je něco, co bych už nikdy nechtěla zapomenout, respektive.
8: K tomu se dnes dostaneme, jak se tato čísla, kterých máme mnoho PINů k různým účtům a vstupům samozřejmě zapamatovat, jak to dopadlo. Vzpomněla jste si?
9: Zachránil mi manžel. Přijel pro mě, všechno dobře dopadlo.
8: Tak když si nepamatujeme, je dobré mít lidi, kteří to za nás potom vyřeší. Hana Horáková, trenérka paměti, je naším hostem dnes v kávě o 16:00. Máte-li otázky, tak je nám napište na dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem klinická psycholožka, odbornice na trénink paměti Hana Horáková. A paměť budeme cvičit. Hanka na začátku přiznala, že se i jí stává, že zapomene některá důležitá čísla. A v těch nejvypjatějších situacích samozřejmě. A já jsem jí během písničky říkala, že někdy zapomenu třeba i to, co říkám dnes a denně, a to je telefonní číslo k nám do vysílání, někdy i ten e-mail si musím dohledat, něco, co používám denně, a najednou ta paměť selže. Proč se to děje? Mm-hmm.
1: A těch důvodů může být celá řada, ale možná bychom si nejdříve měli na úvod říct, jak vlastně ta paměť funguje, protože my sice řekneme jedno slovo paměť, ale on je to obrovský balík jednotlivých procesů. To znamená, my potřebujeme nejdřív si novou informaci uložit, předtím ještě ji potřebujeme zaregistrovat, pak potřebujeme, aby nám v té paměti zůstala, a teprve pak je ten poslední krok, a to je, že ji tam musíme najít. A vlastně to, jestli my ji tam najdeme nebo nenajdeme, záleží na tom, jakou pozornost my jsme tomu věnovali, co jsme vlastně dali tomu, aby měla vůbec možnost ta informace se do paměti dostat, pak se tam uložit a pak ještě je potřeba k ní najít cestu. Mm-hmm.
0: No vy se to vlastně hezky řekla taky jenom mě, tedy zatím ne do vysílání, že ono to tam je, to číslo, jenom ho nemůžeme v tu chvíli najít v té paměti, takže se nevypařilo, když to řeknu hodně jednoduše, ale z nějakého důvodu to tam v tu chvíli najít nemůžeme. Ale já mám třeba pocit, že když to telefonní číslo říkám každý den, takže už ho mám dostatečně do té paměti uložené, ale stejně se stane něco.
1: Ano, tenhle fenomén je popsaný, jmenuje se to fenomén takzvaného blokování, a děje se to typicky v situacích, kdy máte pozornost rozmístěnou jakoby různými směry, můžeme být ještě pod nějakým vypětím, a jakmile my zaostříme pozornost na to konkrétní místo, tak ten reflektor tam svítí, ale my tam pod ním nic nevidíme. Protože je to tak nějak jako zaclonou toho ostrého světla a my potřebujeme nějakým způsobem tu pozornost dát pryč, úplně se zasoustředit na něco jiného, a teprve potom obvykle se ta věc vybaví.
0: Což když potřebujeme zaplatit v tu chvíli a nemůžeme najít PIN, tak asi nemáme moc času na to tu pozornost odclonit a pak třeba za půl hodiny přijít a už to mám, podobně jako ve vysílání, takže se musíme pomoci nějak jinak, nebo to ještě lépe umět hledat možná v té paměti, to bychom...
1: Přesně tak, to se možná dostaneme k těm strategiím.
0: Určitě. Já jsem na začátku říkala, že vlastně ta paměť je jednou z našich nejcennějších schopností. Mm-hmm. To znamená, nebo dovedností, že se jí učíme, že s ní můžeme takto pracovat, že nám je něco dáno, ale my to můžeme vědomě vylepšovat.
1: My dostaneme vlastně struktury mozku, které se nám vyvíjí, které jsou zodpovědné za to, že my se učíme nové věci. To my nějakým způsobem dostaneme, ale to, co potom my s tou pamětí děláme dál, už určitě můžeme rozvíjet. Takže v tom máte pravdu, že to se dá nějakým způsobem rozvíjet dál.
0: Mm-hmm. Ale jinak je nám to dáno přirozeně, že zkrátka máme paměť.
1: Ve chvíli, kdy je všechno v pořádku, tak by nám měla být dána.
0: Mm-hmm. Tak je, hodně hovoříme o krátkodobé a dlouhodobé paměti, mm-hmm. Tak jaký je v tom zásadní rozdíl?
1: Vlastně když rozdělujeme na krátkodobou, dlouhodobou paměť, tak úplně jednoduše mluvíme o tom, jak dlouho trvá, my říkáme paměťová stopa, to znamená, jak dlouho my v té paměti si nám tam vydrží nějaká informace nebo dovednost. Když se bavíme s nějakou jakoby slajky, tak typicky mají představu, že krátkodobá paměť je to, co bylo před chvilkou, klidně i včera, před krátkou dobou, a dlouhodobá paměť je to, co bylo před dlouhou dobou. Nicméně, z hlediska toho, co my dneska víme o funkci mozku, tohle dělení úplně neplatí. A krátkodobá paměť je ryze o tom, co my využíváme v tuhletu chvíli, třeba když si spolu povídáme, to znamená, já držím v paměti to, že i vám se stalo, že jste si nevybavila nějaký PIN, ale ve chvíli, kdy ta informace nebo ta paměťová stopa se začne přesouvat, a pak to zapomenu, a když se začne přesouvat do dlouhodobé paměti, tak v mozku se už začnou dít skutečné změny na strukturální úrovni, to znamená, začínají se tam posilovat spoje mezi jednotlivými buňkami, a prakticky to znamená, že ve chvíli, kdy my tu informaci si vybavíme i po nějaké době, kdy jsme pozornost odklonili jinam a pořád to tam máme, tak už se nám vytváří paměťová stopa dlouhodobá. To znamená, Když my děláme vyšetření paměti, chceme, aby si ten člověk zapamatoval třeba seznam slov a pak se na ten seznam slov ptáme třeba až po půl hodině, tak v tu chvíli už netestujeme krátkodobou paměť, ale testujeme dlouhodobou paměť.
0: To je zajímavé, protože asi si právě hodně z nás řekne, že dlouhodobá paměť je to, co si pamatujeme z mládí a z dětství.
1: To je taky dlouhodobá paměť, ale...
0: Ale vlastně ta krátkodobá, že je opravdu jenom... To znamená, že krátkodobá je skutečně jenom to, co v tu chvíli
1: potřebujeme. Využijeme, odložíme. A nebo se nám to přesune do té dlouhodobé. Ona je tam ještě předtím ještě jeden typ paměti, která je víc o pozornosti. Z tomu říká senzorická, nebo taky smyslová paměť. A to je to, co my zachytíme, to trvající třeba v řádech milisekund, co my zachytíme, kdybych já tady něco si psala na počítači a vy byste se bavila tady s nějakým kolegou, já vám nevěnovala pozornost, ale... Kdybyste mě zastavila a chtěla jste zopakovat, co jste se tady bavili, tak i když já tomu nebudu věnovat pozornost, tak pár posledních slov já budu vědět a to je právě v té senzorické paměti. Mm-hmm. Kdybyste mě nezastavila, neptala se dál, vůbec nebudu schopna to zopakovat.
0: A je senzorická paměť i to, když mám třeba, když se mi vybaví nějaká vzpomínka, která souvisí s nějakou vůní, kterou ucítím a vybaví se mi zpětně, co se mi třeba nějaký parfém, myslím si, že jsem ho používala třeba před mnoha lety a i nějaké zážitky.
1: Není to ta senzorická paměť z hlediska délky trvání té paměťové stopy, nebo té vzpomínky. Tady už se bavíme o dlouhodobé paměti, ale navázané na smyslový zážitek. Mm.
0: Nejzazší vzpomínky, Hanko, ty máme od jakého věku?
1: To je zajímavá otázka. Literatura se v tom trošku různí a je poměrně obtížné tohleto zjistit, protože je tam jde o to, jaká je spolehlivost té informace. Protože když vy byste se mě zeptala na první vzpomínku, tak já nevím, jestli vám řeknu opravdu tu první, anebo vám řeknu to, co mi rodiče říkali, že se vlastně stalo, nebo to, co já jsem viděla na fotkách a už jsem si to zařadila do doby, že jsem si to pamatovala, já nebudu schopna tohle rozlišit.
0: Ale je to rozhodně z dětství.
1: Rozhodně z dětství, raného dětství, předškolní věk.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté je klinická psycholožka Hana Horáková. Bavíme se o paměti, budeme i trénovat paměť. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: klinickou psycholožkou Hanou Horákovou se v dnešní kávě o čtvrté povídáme o paměti, o tom, jak funguje. Teď jsme se vlastně zamysleli nad i rozhlasovými pořady, že třeba v kávě o čtvrté hrajeme písničky. Já jsem říkala Hance, že podle průzkumu je posluchače, je ta pozornost a soustředění na nějaké povídání s hostem kolem 3, 4, maximálně 5 minut. Potom hrajeme písničku, aby se asi i ta pozornost odpočinula a mohli jsme nabrat další informace. Jaké jsou vaše zkušenosti, Hanko, jako klinické psycholožky, která se pamětí a vlastně i pozorností asi zabývá?
1: Vidíte, tohle, já vám neřeknu asi nejaktuálnější studii, která se tímhletím zabývala. Řekla bych, že hodně bude záležet na kontextu, v jakým potřebujeme, že třeba ve škole při přednáškách tomu to bude přizpůsobena, že ta délka hodiny, kterou máme nějakých 45 minut. I tak vlastně tohle je poměrně dlouhá doba a ten učitel by to měl prokládat různými aktivitami. Vy jste říkala, že tady vstupy bývají 3-4 minuty, 5-6. Řekla bych, že pro tady to rádiové vysílání je to ideální doba na to, aby jsme mohli říct nějakou informaci a pak jsme dali nějaký prostor pro to, aby se takzvaně skonsolidovala a my jsme mohli pokračovat dál.
0: A to může být ta písnička právě, že během té hudební pauzy, že se ty informace ukládají, zpracovávají, aby potom mohl rozhovor pokračovat.
1: Je to otázka. Úplně zase neřeknu vám to na základě nějakých konkrétních studií tohle, ale s ohledem na to, co vlastně záleží, co ten člověk v průběhu dělá, ale vlastně odkloníme pozornost, on si může nad tím přemýšlet, opakovat si tu informaci, vlastně klást si nějaké otázky. Ve chvíli, kdy se toto děje v průběhu té písničky, tak to určitě podpoří. Ve chvíli, kdy bude řešit nějaký problém v domácnosti, třeba já nevím, nějakou hádku, tak určitě úplně nepodpoříme to, aby si zapamatoval tu informaci z rády.
0: Proč si některé informace, teď je to obecná otázka, pamatujeme si je celý život, pamatujeme si i záležitosti, takové drobnosti, které vlastně se ani pamatovat nechceme a některé důležité věci zapomínáme. Podle čeho ta paměť to vybírá?
1: Jo, já bych tady oddělila dvě věci. A to je přesvědčení toho, že si něco pamatujeme skutečně detailně a živě a přesně, a to, jestli tomu tak skutečně je. Takový fenomén, na kterým se tohleto dobře zkoumá, jsou takzvané bleskové vzpomínky, původně takzvané flashbulb memories, což jsou vzpomínky na nějaké dramatické události veřejného významu, jako třeba tady 17. listopad, sametová revoluce, nebo když byla zasažena dvojčata 11. září v New Yorku, to znamená nějaká extrémně dramatická událost, kterou zažila celá řada lidí, zažijeme emoční šok a tím pádem tomu věnujeme pozornost a vryje se nám to do paměti. Takže to určitě ano, pak si to pamatujeme, ale teď se dostávám k té druhé části a to je přesnost té vzpomínky, protože ve chvíli, kdy oni se těch lidí ptali na to, co si vlastně ve vztahu k té události pamatují, ptali se jich na to v době, kdy se to stalo, tak uváděli nějaké detaily, ptali se jich na to s odstupem, začali uvádět trošku jiné detaily, ale pořád byli přesvědčeni o tom, že si to detailně pamatují tak, jak to bylo, a když to bylo ještě s dalším odstupem, tak zase to bylo nějakým způsobem jinak. To znamená, my živou vzpomínku na nějakou takovouhle dramatickou událost máme, ale to, jestli je skutečně přesná ve vztahu k tomu, jak se to skutečně dělo, už je druhá věc.
0: Mm-hmm. No a proč si některé situace, které jsou i třeba pro nás v tu chvíli důležité, tak proč na ně zapomeneme, i když jsou třeba i dramatické, proč ta paměť vlastně pošle do nějakého hlubokého nevědomí, nebo kam vlastně ty nejzaší vzpomínky posílá, do nějakého hlubokého nevědomí, že je zkrátka nemůžeme potom najít?
1: Ano. Fungují takzvané obranné mechanismy. Záleží, jak moc je potřeba, aby ta vzpomínka byla odeslána pryč. A to tak, jak říkáte, tak to odesílá mimo naše vědomí. To máte pravdu. Záleží, jak moc dramatická ta vzpomínka je, jak moc se to podílí, jak nás to třeba moc rozrušuje nebo nerozrušuje. Nicméně ono úplně neznamená, že skutečně ty vzpomínky tam vůbec nejsou, že by ten člověk úplně zapomněl na tu věc. Ono s postupem času se to nějakým způsobem začne vracet do té vědomé, do toho vědomí člověka, ale nemusí se to tam vracet vyloženě ve formě těch konkrétních vzpomínek, ale nějakou jinou formou, nějaký neklid, a to už bychom zacházeli zase jinam do nějaké víc patologie. Nevím, jestli tam jste směřovala.
0: No, jdeme taky o to, že třeba někdy prožívám něco hezkého, řeknu si, to si chci zapamatovat. Mm-hmm. Je to takhle jednoduché, protože já třeba mám vzpomínku z dětství, kdy je to fakt drobnost, ale pamatuju si do dneška a řekla jsem si to tehdy jako dítě, že nám děda koupil rajčata, úplně fakt taková situace, a řekl to hezky, že to pro nás má. A já jsem si řekla, že to si chce zapamatovat, jak mi to děda koupil. A opravdu do dneška si na tu situaci, kdykoliv chce, tak se na ní vzpomenu. Vím přesně, kde to bylo a jaký jsem měla pocit u toho.
1: Vy jste udělal výbornou věc toho, jak to popisujete, a to je, že jste tomu věnovala významnou pozornost, to znamená, tím jste splnila první předpoklad, že to vůbec vstoupí do toho systému. Pak, jak jste tomu věnovala tu pozornost, tak mělo možnost té paměti si to vytvořit svoje místo. A nejspíš to bylo za nějakých okolností, které byly nějakým způsobem příznivé, a tím se to navázalo na další nějaké vzpomínky. Ona paměť ze své podstaty je, my říkáme, asociační povahy, a čím víc vy to provážete s dalšími nějakými informacemi, smysly, kontextem, tak tím je zase vyšší pravděpodobnost, že si tu věc zapamatujete.
0: A někdy se mi stane, že se mi vybaví nějaká vzpomínka a vůbec nevím proč tu chvíli. Když mluvíte o té asociaci, tak se asi musí odehrát něco, co tu vzpomínku spustí.
1: Přesně tak. Mohlo to být nějaký zvuk, mohlo to být nějaká vůně, mohlo to být cokoliv jiného. Ani si nemusíme být úplně vědomí toho, že to spolu nějakým způsobem souvisí, ale ten systém paměti vede k tomu, že se vám zaktualizuje právě nějaká vzpomínka. Je to dan právě tou asociační povahou.
0: Klinická psycholožka Hana Horáková je hostem Kávy o čtvrté a pokračujeme v našem povídání po další písničce. Stále prostor pro vaše otázky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Vlastností naší paměti je určitě i zapomínání. Zeptám se na to právě teď mého hosta, klinické psycholožky Hany Horákové. Tak jak je to s tím zapomínáním? A někdy právě i s tím, když chceme na něco zapomenout, ale samozřejmě se to nepodaří.
1: Ano, zapomínání je vlastně strašně důležitá funkce našeho mozku. Bych možná to vzala z druhé strany, a to je, že jsou známé příklady toho, kdy někdo měl tak výbornou paměť, že nedokázal vůbec nic zapomenout. Jestli si pamatuju dobře informace, tak jedna z prvních takových kazuistik je už z 30. let předchozího století, kterou popsal vlastně slavný neuropsycholog Alexandr Luria, Solomon Šereševský pacient, a ten měl tak výbornou paměť, že vlastně on nedokázal ani číst a nedokázal vůbec fungovat, protože jakmile si přečetl jednu větu, tak mu naskočila ohromné množství dalších informací, že vlastně nebyl v tom schopen pokračovat. Máme i modernější kazuistiky z roku 2006, dámu, která žije ve Spojených státech a taky je tím plně invalidizovaná, protože není schopna fungovat, protože zase to má víc zaměřené, nebo to, co si pamatuje, veškeré události, detaily ze svého vlastního života. Ona to popisuje jako nekonečný a neuvěřitelně náročný příběh, film, který nejde zastavit. Hmm. Není schopna fungovat.
0: Takže když to zjednoduším a lidově řečeno, člověk by se z toho zbláznil asi, když by si pamatoval úplně všechno.
1: Člověk by se z toho zbláznil. Přesně tak. Takže my potřebujeme zapomínat.
0: Potřebujeme zapomínat a filtrovat. Já vždycky říkám, že hodně filtruji samozřejmě i informace třeba z denního přísunu kávy o 16:00, kdy si tam nechám nějakou informaci, ale rozhodně si nemůžu pamatovat všechno. Přesně tak. Protože bych pak asi nemohla zase vést rozhovory s dalšími lidmi a připravovat se na další téma. Mozek má, nebo paměť má nějakou kapacitu u člověka, která, když se naplní, tak potom...
1: Mm-hmm. V zásadě ano, přemýšlím, jak na tohle to odpovědět. Určitou kapacitu, jo. A přesně to, že zapomínáme, tak je z toho důvodu, že potřebujeme trošku uvolnit tu kapacitu a pomáhá nám v tom právě, že zapomínáme nedůležité detaily a z těch informací, které my načerpáme, tak vlastně si zobecníme nějakou jednu věc a tím můžou ty další věci vlastně odpadnout a uvolníme tím kapacitu. Ale zase bych to nechtěla úplně bagatelizovat.
0: A můžeme to přirovnat třeba i těm pamětím v elektronickém světě. Máme nějakou paměť v počítači, v mobilním telefonu a když se naplní, tak musíme některé informace promazat, aby tam mohly přijít další.
1: A v tomhle je důležitý spánek. To je přesně to, k čemu je ten spánek důležitý. Je možné, že se k tomu zase dostaneme později, ale chtěla bych ještě dodat v souvislosti s tím zapomínám jednu důležitou věc, abychom to zas úplně nebagatelizovali. Samozřejmě záleží na míře toho zapomínání. Ve chvíli, když začneme zapomínat příliš, takže už nás to zase omezuje ve fungování, tak je to už pak taky napováženou a pak stojí za to se na to podívat.
0: A nechat se vyšetřit. Richard píše to, co asi zažívá každý z nás. Skoro denně hledám klíče a brýle. Většinou jdu najisto, občas ale člověk propadá zoufalství. Nechtěl bych vědět, kolik času jsem v životě promarnil právě hledáním různých věcí. Babička říkávala, ty zapomeneš i umřít. Tak klíče, mobilní telefon, peněženku, brýle hledá řada z nás. Mm-hmm. Je to naprosto běžné, je to přirozené pro lidi, že právě nemůžeme najít věci denní činnosti. A vzpomenout si, kam jsme je odložili.
1: Hodně záleží. Někdo zapomíná tyhle věci víc, někdo míň. Hodně záleží na strategii, které má vytvořené předtím. Ale ve chvíli, kdybychom to řešili pak individuálně, tak bych se ptala ještě na další okolnosti.
0: Na které třeba?
1: Jestli to tak bylo vždycky, anebo je to nějaká nová věc, jestli to tak bylo vždycky, tak co třeba pomáhalo, nepomáhalo. Ještě bychom se podívali na další oblasti poznávacích funkcí, nejenom na tu paměť, ale i na právě tu pozornost, řídící funkce a další věci. Pokud by to bylo nové, ptala bych se na životní okolnosti. Určitě by stálo za to vyšetřit i tělo jako takové, protože paměť, funkce mozku a mozek je propojený s celým tělovým systémem, takže ta věc je daleko komplexnější. Mm.
0: Mění se naše paměť v průběhu života, respektive právě schopnost si zapamatovat třeba i to, kam jsem si něco odložila?
1: Ano, určitě se mění. Vlastně v tom v dětství a v mladším věku to, co máme výborné, tak je právě ta schopnost soustředit se a pak taková ta krátkodobá paměť a i schopnost rychle se orientovat v mnoha nových informacích. Zatímco s postupujícím věkem tyhle ty věci jdou trošičku do pozadí, ale zase už máme obrovskou zásobárnu v dlouhodobé paměti. Takže my někdy říkáme, že to, co se děje, takže v tom raném a mladém věku máme tu rychlost mládí, která nám pomáhá nasát hodně věcí, a pak v tom stáří, vždycky to bylo, nebo mám pocit, že dříve to bylo hodně jako, že všechno upadá, zhoršuje se. Dneska ten pohled je trošku jiný. My víme, že ta rychlost mládí je nahrazovaná takzvanou moudrostí stáří. A to je právě ta zásobárna těch znalostí z dřívějška.
0: Tou kvalitou.
1: Tou kvalitou, ano.
0: Klinická psycholožka Hana Horáková je hostem Kávy o čtvrté. Povídáme se dnes o paměti, budeme se věnovat i tréninku. Jestli máte otázky, můžete už i telefonovat na číslo 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na dvojce. Hostem Radiokafé Vinohradská 12 bude zpěvačka Lenka Nová. Co jí právě teď nejvíc naplňuje? Jak se proměnila její cesta hudbou a proč je pro ní kontakt s publikem nenahraditelný? To budou otázky na zpěvačku Lenku Novou a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Psycholožka Hana Horáková a cvičení paměti, téma dnešní kávy o čtvrté. Máme telefonické dotazy. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Hana Horáková, tady Růžek Martin. Prosím, já jsem už mluvil s pracovnicí rozhlasu ohledně své starosti. Já jsem před houfem let přežil vážnou hrubou autonehodu. Pochcete jsem byl protažený čas ve zvědomí v nemocnicích a díky čemu jsme stohli dva klouby. Dneska zdobí robotí klouby endoprotézy tepky a mám poškozenou zadní smlouvu lebeční, tudíž nedokážu se soustředit, třeba do biografu nechodím, tam mi unikají ty příběhy, nebo do divadla bohužel také nechodím, mě utíkají ty příběhy, které se odehrávají na tom jevišti. Ale co je trpké, já nedokážu vnímat pořádně ani knihy, když čtu, otočím stránku a nepamatuju si příběh, který jsem vnímal a četl.
0: Mm-hmm. Takže asi poruchy i pozornosti. Moc děkujeme za váš dotaz. Zdravíme vás. Tak Hanko, máte radu pro našeho posluchače, jak to třeba i po tak vážné autonehodě?
2: Dobrý den, zapřed. Děkujeme za vaši otázku. Tohle je bohužel věc, která se může skutečně dít. Tak jak Tereza říkala, tak jedna věc je paměť, druhá věc nějaká schopnost soustředit se. Moje rada by byla vlastně nevzdávat to s nějakým tréninkem v tom smyslu, že jedna věc je trénink, kdy se snažíme navrátit nějakou ztracenou funkci. Můžete se vyhledat nějaké pracoviště, které se zabývá lidmi po poranění mozku. To je jedna věc. Nevím ale, jak dlouho, možná jste to říkal, nezaregistrovala jsem, jak dlouho po té nehodě jste. Druhá možnost je, kterou bych rozhodně vám doporučila a taky můžete využít služeb nějakých kolegů a to je nějaká, jakoby učit se schopnost to kompenzovat. To znamená učit se strategie, jak když to soustředění je zhoršené, selhává, tak jak si třeba rozkouskovat tu věc, kterou vy se potřebujete naučit, nebo podpořit tuhle tu věc nějakými poznámkami, nějakými materiály, aby vy jste to viděl. U čtení knih třeba zkusit zvolit nějaký jednodušší, kratší text a ve chvíli, kdy si to přečtete, kratší nějaký úsek, tak ho někomu zkusit přepovídat. To znamená, začít od menších věcí, najít si tam strategie, které vám pomáhají a potom jít dál. Určitě vám v tom mohou pomoct nějaký kolegové.
0: Kolegové, teď jste chtěla říct
2: ano. Ergoterapeuté nebo trenéři paměti jsou určitě pracoviště, která se zaměřují právě na pomoc lidem po takto závažných poraněních. Nebo i kliničtí psychologové, kteří se zaměřují tímto směrem, těch odborností je více, soustředí se na těch pracovištích.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Vlaďka z Brna. Mě by zajímalo, z jakého nejranějšího věku je člověk schopen si na něco vzpomenout?
0: Děkujeme za dotaz. My už jsme dnes o tom zlehka hovořili, tak Hanka připomene.
2: Ano. Připomeneme. Určitě to je předškolní věk, ale je vlastně poměrně obtížné, ty zdroje se v tom různí, pokud vím, co jsem si k tomu četla, to je hodně věc, která lidi zajímá. Druhá věc je, nakolik tahle ta informace je spolehlivá, protože mluvili jsme o tom, že je obtížné odlišit to, zda skutečně to, co my si myslíme, že si pamatujeme jako první věc, zda to je skutečně naše reálná vzpomínka, anebo je to věc, kterou jsme přijali jako naše první vzpomínku na základě toho, že máme fotky z té doby, nebo rodiče s námi o tom mluvili, připomínali nám to a my už jsme to přijali jako právě tu první vzpomínku.
0: Jak, Hanko, paměť trénovat? To je hodně široká otázka, ale opravdu k těm praktickým věcem, abychom uchovali v hlavě PIN od karty, abychom si vzpomněli, kam jsme odložili klíče. No, takové ty praktické věci, které potřebujeme v životě.
2: Praktické věci Když bych měla radit konkrétně, tak bych šla s tím člověkem to, co potřebuje přesně si zapamatovat. Takže praktické rady. Jedna věc je trénovat. Můžeme k tomu využít různé aplikace, které nám budou pomáhat tu tvrdí rozšiřovat kapacitu té paměti, budou nám pomáhat rozšiřovat schopnost se soustředit. Ovšem s těmito aplikacemi je trošku potíž v tom, že oni nám pomáhají trénovat a zlepšovat se přesně v tom, co my trénujeme. A studie ukazují, že přenos tohoto do toho reálného fungování je potom o něco nižší a problematičtější. Takže pokud to někoho baví, určitě ať trénuje tímto způsobem. Druhá věc je potom to reálné fungování. Pokud zůstaneme u toho pinu, tak mě napadá, to je jedno číslo, možná pět čísel, tak najít si nějakou mnemotechnickou pomůcku, přes kterou my to číslo si zapamatujeme, dát si to do souvislostí. To znamená, ten pin mi třeba připomíná datum narození někoho,

0: tak vědomě se u toho zastavit, vědomě se soustředit na to, teď odkládám ty klíče na to jedno konkrétní místo, které na to mám určené, a teprve, když já se přesvědčím, tady jsem ty klíče odložila, tak to můžu pustit dál a jdu dál. Nebo jméno. Určitě doporučuji propojit s více smysly, když se vám někdo představí, zopakovat si to nahlas, říct si, aha, dobrý den, vy jste Tereza, moc mě těší. Jakmile já zase věnuji tomu pozornost, řeknu to nahlas, už si to více propojím a tím zvýším pravděpodobnost, že si to uložím.
1: Klinická psycholožka Hana Horáková, a říkám to z paměti teď, nedívám se na to, je naším hostem v Kávě o čtvrté a ještě bude i po další písničce. Stále se můžete ptát 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Klinická psycholožka Hana Horáková je hostem Kávy o čtvrté. Paměť, téma, kterému se dnes věnujeme. Máme spoustu dotazů teď na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Jaroslav, budu rychlý. Jsem knihovníkem v malé obci a naše čtenářky by chtěli, jestli existují pracovní listy na trénování paměti. Já jsem hledal, ale v knihkupectví jsem toho moc nenašel.
0: Děkujeme za dotaz, tak doporučení.
2: Děkujeme. Krásný dotaz. Ano, pracovní listy existují, je jich čím dál tím více. Pracovní listy existují. Přemýšlím,
0: třeba, jestli... No, Hanko, jestli jste třeba autorkou nějakých nebo na filozofické fakultě, třeba máte něco takové, jste vydali, klidně samozřejmě říct si můžeme.
2: Pracovní listy na trénování paměti já jsem nevydávala, ale jestli si, já bych teď nerada řekla špatné jméno, ale kolegyně Jitka Suchá, můžete se zkusit podívat. Tak určitě dohledáte, fungovala stránka takzvaná vzpomínkovi.cz. Nejsem si teď jistá, jestli je stále ještě ty stránky jsou funkční, ale můžete se tam taky podívat a určitě toho existuje spousta.
0: Píše nám Lenka pro zasmání, jak pomohla manželovi, aby si zapamatoval, kde odložil klíče, protože neustále zapomněl klíče, peníze, mobil. Tak na dlaždice na zem napsala fixem telefon, dveře na noc zamkla a klíče potom nechala vedle toho nápisu, aby se pro ně musela sehnout.

0: dneska si přečetl a pomohlo to.
1: Výborně.
0: To je taková šipkovaná, takže to je taková domácí hra, která ale asi pomůže si matovat alespoň to místo, kde by to mohlo být. Jaké strategie, Hanko, nebo vlastně jaký životní styl bychom měli vést, abychom si dobře pamatovali věci, které potřebujeme.
1: Ano, ano. My jsme se hodně bavili o fakt konkrétních strategiích, co můžeme dělat, ale přesně bychom neměli zapomenout na to, že paměť je jedna z funkcí mozku a proto, aby nám dobře fungovala, tak potřebujeme podpořit i funkci mozku. I jinými způsoby. A já možná, abych byla stručná, tak zmíním je ve stručnosti a pak se třeba ještě dostaneme konkrétněji, ale určitě v mladém věku důležité, pokud máme nějaké mladé posluchače, vzdělávat se. Budujeme tím takzvanou kognitivní rezervu. Ve středním věku je, možná je to překvapivé, ale extrémně důležité věnovat pozornost a pečovat o svůj vlastní sluch. Ve chvíli, kdy už máme malou nedoslýchavost, tak si zvyšujeme riziko toho, že ve stáří u nás dojde k rozvoji kognitivní poruchy, takže sluch. Ve středním věku extrémně důležitá nejenom, ale v každém věku, ale ukazuje se, že v tom středním věku extrémně je důležitá fyzická aktivita. To znamená, máme-li být konkrétní, alespoň 150 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně, což není mnoho, znamená to rychlejší chůze. Potom pečovat o cévní zdraví v těle, protože tím si snižujeme riziko nějakých cévních mozkových příhod, infarktu myokardu a podobně, což může vést taky k poruchám paměti. A pak ve vyšším věku, co vlastně taky může být překvapivé, zase nejen ve vyšším věku, ale ve vyšším věku zejména, je důležité budovat své vztahy, nebýt sociálně izolovaní, protože se ukazuje, že to je taky jeden z rizikových faktorů nejvýznamnějších ve stáří pro rozvoj kognitivní poruchy.
0: Ten zvuk, jenom to jsem měla na mysli, že mírná nedoslýchavost přichází někdy v tom věku a my ho máme podporovat, ten sluch, jakým způsobem, ano. Že více posloucháme hudbu? Nebo?
1: Ne, myslím to tím, že když u nás skutečně lékaři objektivně zjistí, že jsme nedoslýchaví, tak jakoby začít nosit, pokud je to indikované, tak začít nosit na slouchadla, abychom dobře slyšeli, protože když špatně slyšíme, tak typicky ti lidé se začnou stahovat ze sociálních kontaktů, jsou méně aktivní, méně zapojují ty funkce mozku. Takhle se ten fenomén, takhle se to vysvětluje, jestli to je pravda, to ještě se uvidí, ale určitě kompenzovat to, že neslyšíme. Takže naslouchadla.
0: A odpočívat a kvalitní spánek.
1: Bezesporu, to jsem neříkala, ale kvalitní spánek extrémně důležitý.
0: Já moc děkuji, že jste se dnes za námi zastavila v kávě o čtvrté. Je to téma, o kterém bychom mohli hovořit hodiny a hodiny, protože spousta našich posluchačů má dotazy z různých koutů naší paměti, tak věřím, že se tady dnes, nebo ne dnes, ale v budoucnu potkáme v kávě o čtvrté. Mým dnešním hostem byla Hana Horáková z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a klinická psycholožka kognitivního centra při neurologické klinice ve fakultní nemocnice Motol a Homolka. Moc děkuji a těším se příště.
1: Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou a čeští farmáři musí v některých oblastech přikrmovat dobytek, pastviny jsou suché. Zítra bude převážně jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Do některých obcí musí vodu dovážet cisternami. Problém mají i jaderné elektrárny.
3: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Provozovatel tuzemské přenosové soustavy ČEPS od roku 2028 spustí nový typ garantované podpůrné služby s názvem Schopnost obnovy soustavy, tedy SOS. Chce tak posílit schopnost obnovy sítě. V příštím roce proto ve výběrovém řízení vybere elektrárny, které budou garantovat, že v případě rozpadu soustavy nebo blackoutu dokáží samostatně obnovit provoz a podílet se na opětovném zajištění dodávek proudu. Farmáři musí přikrmovat zvířata na pastvinách, tráva je spálená a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
4: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
5: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
4: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
5: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo ve spalovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
5: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. V jeho autě je zapomněli manželé, které vezl na ruzyňské letiště. Po zadržení přiznal, kam věci ukryl. Hrozí mu až 5 let vězení, řekl mluvčí policistů Richard Hrdina.
7: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Předpověď na zítřek velmi strohá, bude převážně jasno, slunečno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Doprava.
2: Opatrně na výjezdu z Prahy po Brněnské, zhruba na 3. kilometru leží mezi prostředním a levým pruhem velký bílý pytel. Na 28. kilometru D11 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona asi na 20 minut a obdobně na D8 směrem od Prahy před omezením na 57. kilometru. To byly zprávy, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
8: Vážení a milí posluchači, vítáme vás u dnešních příběhů z kalendáře. A když mluvíme v množném čísle, je jasné, že nás je tu víc. Tereza Stýblová.
9: A Jan Kovařík, dobrý den. Já bych chtěl hned na začátku, a od rodáka z Plzně to možná překvapí, pozdravit do Hukwald. Mimochodem, kolegyně, byla jsi někdy v Hukwaldech?
8: No, ty jsi začal rovnou nápovědou, tedy než
9: trochu
8: odpovím. V tomto kraji jsem byla kdysi, ale ne přímo v Hukwaldech. ale vím, že to je velmi malebná obec v podhůří Beskyd a v těch Beskydech jsem se právě pohybovala. No ale hlavně samozřejmě vím, proč se na Hukvaldy ptáš.
9: No já hlavně Hukvaldy pozdravuji, protože při každé výpravě do Beskyd jsou povinnou zastávkou spolu se Štramberkem a Kopřivnicí. A hlavně, přátelé, Hukvaldy jsou rodištěm protagonisty těchto příběhů z kalendáře.
8: No a když předám, že jde o jednoho z našich nejslavnějších hudebních skladatelů, tak myslím, že třetí nápovědu už ani nemusíme dávat.
9: No nemusíme, nebudeme vás dál rozmazlovat. Notabene, když víme, že jasno mají nejen v Hukvaldech, ale i všude jinde.
8: A že jste se nespletli, tak to vám potvrdíme hned po písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jsme moc rádi, že i 12. srpna jste si udělali čas na příběhy z kalendáře. My je dnes chceme věnovat jednomu z našich nejslavnějších hudebních skladatelů.
1: A pozor, nejenom našich. Řadí se mezi 20 nejhranějších operních tvůrců světa.
0: No dobře, když se trumfujeme, tak já přidám ještě informaci, že je to zároveň nejhranější český operní skladatel vůbec. Tomu v jehlasu ovšem zpočátku nic moc nenasvědčovalo.
1: Ano, náš protagonista se zpočátku setkával dokonce s velkým nedoceněním.
0: To už mi ale přijde téměř jako takový folklor, že zářné kariéře umělce zpočátku nic nenasvědčuje a najednou se tak nějak vyloupne.
1: No, našemu hrdinovi trvalo dosti dlouho, než se vyloupl, nebo lépe řečeno, než prorazil. Mezinárodní vyhlas získal až v pokročilém věku.
0: No tak už pojďme ale konečně prozradit jeho jméno.
1: Tak já si troufám říci, že spíš potvrdit, než prozradit.
0: A máš asi pravdu. Tak já tedy potvrzuji všem posluchačům, že si dnes chceme povídat o hudebním skladateli Leoši Janáčkovi.
1: A proč dnes? 12. srpen roku 1928 je dnem úmrtí tohoto významného skladatele a proto se rozhodně sluší si ho připomenout.
0: Leoš Janáček patří k autorům, které, alespoň u nás, zná asi opravdu každý. Nevím, jak to máte vy, ale kdyby mě probudili o půlnoci, okamžitě se mi vybaví Janáčkovi Hukvaldy, Smetanova Litomyšl.
1: Dvořákova Nela Hozeves, možná ještě vylovíme z paměti nějaké to dílko, ale víc toho o životech významných umělců často nevíme.
0: No, najdou se určitě čestné výjimky, třeba my, kteří jezdíme na Hukvaldy pravidelně, heč. V tom bych ostatně posluchače nikdy nepodceňoval.
1: No a abychom si my ostatní osvěžili znalosti o Leoši Janáčkovi, tak jsou tu právě dnešní příběhy z kalendáře.
0: A v nich se už za chvilku vydáme právě do podhůří Beskyd, kde pochopitelně náš příběh začíná.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příbězí z kalendáře, které posloucháte na dvojce, se teď přeneseme do Hukwald. Je 3. července roku 1854 a ve stavení místního učitele Jiřího Janáčka a jeho manželky Amálie, rozené Grulichové, se stala radostná událost.
1: Paní Amálie právě přivedla na svět malého Leoška. Ale pozor, pokřtěn byl honosně jako Leo Eugen.
0: Paní Amálie byla zkušená rodička, synek byl už jejím 9. dítětem.
1: A nebylo to dítě poslední, Čápovi se u Janáčků patrně líbilo, takže k ním přilétal dosti často. Počet 14 dětí, které jim přinesl, budiž toho důkazem.
0: To ovšem také znamenalo, že se rodiče měli co ohánět, aby dokázali zabezpečit slušnou obživu. Učitelský plat rozhodně nebyl takový, aby rodině zajistil bezstarostný život.
1: Jak se ovšem na učitelskou rodinu sluší, rodiče i tak dbali u svých dětí na kvalitní vzdělání.
0: Leošek byl ve škole spíš průměrný žák, ale bylo zřejmé, že má hudební nadání.
1: Jenže zdravotní stav jeho tatínka se postupně začal horšit a to už tak složité rodinné situaci rozhodně nepomohlo.
0: Bylo jasné, že má-li mít syn šanci na lepší život, bez dobrého vzdělání to nepůjde a představa rodičů byla, že se jejich syn stane kantorem.
1: Možná to někoho z vás překvapí, ale v 19. století nebylo zase tak nemožné získat vzdělání, i když dítě pocházelo z chudých poměrů. Především pokud vykazovalo nějaký talent.
0: S pomocí různých nadací, ať už šlechtických nebo například při klášterech, mohl takový talent vystudovat a získat naději na posun ve společenském žebříčku.
1: No a právě o tuto možnost usilovali manželé Janáčkovi.
0: Pan učitel Janáček se znal s ředitelem Fundace pro nadané chlapce z chudých rodin při augustiniánském klášteře v Brně, no a tak bylo brzy rozhodnuto.
1: V srpnu roku 1865 maminka 11letého synka odvezla do Brna a tím mu začal zcela jiný život, než na jaký byl dosud zvyklý.
0: Pro malé dítě to nebylo vůbec jednoduché. O tom si povíme za chvilku.

0: Před písničkou jsme hrdinu těchto příběhů z kalendáře, dosud malého Leoše Janáčka, odvezli do augustiniánského kláštera v Brně, kde měl nastoupit jako fundatista.
1: Rozumějte, jako student, jehož studium je hrazeno z odkazů či darů klášteru. A neodvezli jsme ho pochopitelně my, ale maminka, paní Janáčková.
0: Ani pro jednoho z nich to nebyla lehká situace.
1: Ostatně sám Leoš Janáček na to vzpomínal takto.
0: S matkou ve strachu nocujeme v jakési tmavé komůrce. Bylo to na Kapucínském náměstí. Já oči otevřené, při prvním svítání ven. Na náměstí kláštera matka mi odchází těžkým krokem. Já v slzách, ona též.
1: A vypadá to, že ten těžký začátek jen předznamenal celý pobyt. V jedné ze vzpomínek čteme.
0: Cizí lidé, nesrdeční. Cizí škola, tvrdé lůžko, tvrdší chléb. Žádné laskání.
1: To opravdu nevypadá, že by se to tam Leošek nějak oblíbil.
0: Klášter ale na druhou stranu dokázal svým chovancům poskytnout velmi kvalitní hudební a také všeobecné vzdělání.
1: Chlapcům se říkalo modráčci. Zpívali v chóru, účinkovali při mších i při klášterních hudebních produkcích, na koncertech i divadelních představeních.
0: V letech 1869 až 72 navštěvoval mladý Janáček CK Slovanský ústav ku vzdělání učitelů. To bylo pro zamýšlenou kantorskou kariéru určitě ideální, jenže právě v roce, kdy studium zakončil, odešel ředitel starobrněnského kůru do Olomouce a Leoš Janáček dostal nabídku, aby ho v nepřítomnosti zastupoval.
1: Nabídku přijal a o rok později začal působit také jako sbormistr řemeslnické besedy Svatopluk.
0: Tou dobou začal také komponovat a stále víc přemýšlel o tom, že by si rád ještě rozšířil své hudební vzdělání.

0: Nevím, jak vám, ale mně je v polovině dnešních příběhů z kalendáře našeho hrdiny Leoše Janáčka vyloženě líto. Chlapec pocházející ze 14 dětí to v dětství neměl nijak jednoduché. V 11 letech díky štědrosti fundace při augustiniánském klášteře v Brně musel opustit domov a ocitl se mezi cizími lidmi. Jeho postýlka byla tvrdá, chléb též a nedostalo se mu žádného laskání. Přesto vystudoval na pana učitele a čím dál tím víc se zaměstnával hudbou, což mělo znamenat zásadní změnu v jeho životě.
1: A tou byl bezesporu jeho odchod do Prahy, kde právě začal hudbu studovat. Zatím možná vnímáme malého Leoše Janáčka jako chlapce zakřiknutého a lítostivého, ale v další etapě zjistíme, že to tak vůbec nebylo, protože při studiu hudby měl dokonce Janáček kázeňské problémy kvůli své, řekněme, cholerické povaze. O tom se zmíníme. V té době také potkává svou životní lásku, takže se budeme věnovat i jeho osobnímu životu. A když už jsme o něm dnes mluvili jako o jednom z nejhranějších operních tvůrců světa, tak bychom se také rádi věnovali jeho dílu.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Prohloubit si hudební vzdělání byl cíl, kvůli němuž se náš dnešní hrdina Leoš Janáček vydal až na Varhanickou školu do Prahy.
1: Přijímací zkoušky sice udělal, ale ve škole brzy začal mít potíže.
0: Mohla za to jeho povaha, která byla poněkud cholerická a řekněme dosti přímočara.
1: Zkrátka mladý pan Janáček si nebral servítky. Nečinilo mu potíže ani zkritizovat samotného ředitele Varhanické školy Františka Skuherského, lépe řečeno jeho provedení gregoriánského chorálu.
0: Nejen, že ho zkritizoval, ale učinil tak veřejně v časopise Cecílie.
1: No, když už, tak už.
0: No, moc se mu to ale nevyplatilo. Byl prakticky okamžitě vyloučen ze studia. Do školního sešitu si k tomu tehdy napsal.
1: Den ten památným jest pro mne, neboť pro pravdu dělo se mi násilí.
0: Naštěstí měl vlivného přímluvce, díky kterému směl studia nakonec dokončit. Dokonce se mu to povedlo za jediný rok a s výborným prospěchem.
1: Ne, že by všechno bylo špatně. V Praze se ku příkladu seznámil s Antonínem Dvořákem a navázal s ním dlouholeté přátelství.
0: Po návratu do Brna vyučoval na učitelském ústavu, komponoval, dirigoval a vedl sbor filharmonického spolku Beseda Brněnská.
1: Konec 70. let byl pro Leoše Janáčka osudový. Tehdy totiž začal vyučovat hru na klavír dceru svého představeného, ředitele učitelského ústavu Emiliána Šulce.
0: Janáčkovi bylo 25, Zdence 16 a navzájem v sobě našli zalíbení. Když Janáček odcestovala do Lipska, psal jí i několikrát denně. Tak například 13. října roku 1879 píše:
1: Milá, dobrá Zdenči, že vidím své štěstí jedině v tom, abych vám podle sil svých připravil nejkrásnější budoucnost, v to, prosím, věřte pevně.
0: Tušíte správně, zanedlouho byla svatba. Konala se roku 1881 a Janáček si díky ní společensky i finančně polepšil. Manželství vydrželo až do jeho smrti roku 1928. O tom, jestli bylo i šťastné, si povíme za chvíli.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Vážení a milí příznivci příběhu z kalendáře, pokud posloucháte od začátku, dobře víte, že Leoše Janáčka jsme před chvílí dobře oženili, a tak se pojďme podívat, jak mu to v manželství klape.
1: No, moc neklape právě. První vážná krize přišla už brzy po svatbě. Zdeňka byla jednak velmi mladá, navíc vyrůstala ve zcela jiném prostředí a především byla velice fixovaná na své rodiče.
0: A kvůli tomu vznikaly časté spory, které vyvrcholily po narození dcery Olgy, asi rok po svatbě, kdy se Zdeňka vrátila zpátky k rodičům.
1: Dnes bychom asi řekli, že si manželé dali pauzu.
0: Ano, tak nějak bychom to řekli. Přerušili spolu kontakt a prý dokonce hrozilo, že manželství bude rozvedeno.
1: Nakonec se usmířili, Zdeňka se vrátila, ale manželství už nikdy moc šťastné nebylo.
0: Ani okolnosti manželům bohužel zrovna nepřáli. Narodilo se jim sice další dítě, syn Vladimír, ale ten roku 1890 v pouhých 2 letech zemřel na spálu.
1: Tragédie znamenala další odcizení. Zoufalý Janáček navíc ze smrti syna částečně vinil Zdeňku.
0: Důležitým bodem sváru bylo i to, že paní Zdeňka odmítala mít další dítě, po kterém ovšem Janáček tolik toužil.
1: V podstatě jediným pojítkem vztahu byla milovaná dcera Olga. Janáček byl na ní silně fixovaný.
0: A dá se to pochopit. Olga byla krásná, inteligentní, jenže bohužel zemřela na tyfus roku 1903 v 21 letech.
1: Její smrt Janáčka nesmírně zasáhla a se Zdeňkou se odcizovali čím dál víc.
0: Zdeňka Janáčková také nehodlala nijak tolerovat manželova milostná dobrodružství, byť byla údajně výhradně platonická. Nechtěla ale přistoupit ani na rozvod.
1: Janáčkovi nakonec uzavřeli jakousi smlouvu o vzájemné svobodě, která ovšem neměla žádnou právní oporu a situaci ani nijak zvlášť neuklidnila.
0: Přes všechny popsané potíže spolu manželé zůstali až do Janáčkovy smrti, tedy do roku 1928.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Spolupracoval i s Akademií věd.
1: Velmi důležitý pro něho byl sociální aspekt. Měl silné sociální cítění a schopnost empatie, což se v jeho díle hodně projevuje.
0: U hudebního skladatele vás možná překvapí fakt, že se intenzivně zajímal o moderní proudy v psychologii, zejména ve spojitosti s lidskou řečí.
1: Věřil, že se v ní zrcadlí momentální psychický stav člověka a že ji lze objektivně zaznamenat a vyjádřit v notách.
0: Od roku 1897 si Janáček začal dělat takzvané nápěvky mluvy a věnoval se jim až do konce života. Dokonce si za tím účelem pořídil prostřednictvím Akademie věd speciální přístroj, takzvaný Hippův chronoskop, kterým šlo měřit časové úseky, například délku jednotlivých slov.
1: Dochovalo se přes 4000 záznamů, mezi nimiž jsou nejen nápěvky lidské řeči, ale třeba i nápěvky štěkotu psa.
0: Mimochodem, Leoš Janáček byl milovník psů a podle dochovaného svědectví jeho dlouholeté hospodyně svému psovi vždy vybíral nejlepší sousta z toho, co sám právě jedl.
1: Kromě štěkotu v dochovaných nápěvcích najdeme i bzučení komára, anebo dokonce vrzání parket.
0: Ani tato sběratelská vášeň mu ovšem nebránila v práci. Kdybychom chtěli vyjmenovat jen některá ze slavných děl Leoše Janáčka, napadá mě například Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a nebo pochopitelně Její pastorkyně.
1: Práce na ní mu trvala téměř 10 let a Janáček Její pastorkyňu dokončil v době, kdy zemřela jeho milovaná dcera Olga.
0: Právě tato opera Janáčka vynesla mezi hvězdy světové hudební scény. Světovou premiéru měla v Brně roku 1904. V roce 1916 byla uvedena v Praze a o dva roky později i ve Vídni.
1: Po vídeňském úspěchu se Janáčkově dílu otevřely dveře do celého světa. Skladateli bylo v té době přes 60 let.

0: či nikoli, právě jsme dospěli k závěru dnešních příběhů z kalendáře, jejich scénář připravila Denisa Hrnčířová.
1: A jak vypadal závěr života Leoše Janáčka? Byl úspěšným skladatelem, byl finančně zajištěn, ale citové pouto s manželkou Zdeňkou se nikdy neobnovilo, stejně jako se nezacelila rána po ztrátě dvou dětí.
0: V Luhačovicích, kam pravidelně jezdil, se seznámil s Kamilou Urválkovou, jejíž hlas mu učaroval a na základě jejíhož životního příběhu napsal operu Osud.
1: Byla však natolik náročná pro orchestr i pěvce, že ti dokonce sepsali petici, že si nechtějí rolemi v této opeře zničit hlasivky. Stala se tak jedinou operou, která za autorova života zůstala neprovedena.
0: V srpnu roku 1928 se Leoš Janáček nachladil při svém prázdninovém pobytu v Hukvaldech.
1: Osudnou se mu stala bouřka, v níž pomáhal hledat syna své přítelkyně.
0: Zemřel v ostravské nemocnici 12. srpna 1928 ve věku 74 let na zápal plic. Přesto si dovolíme s Terezou tvrdit, že výlet do Hukvald nebo na Hukvaldy, jak říkají místní, by mohl být slušnou ozdobou vašeho letního kalendáře.
1: Ano, s tím souhlasím. Tak se tam vydejte, zavzpomínejte na Leoše Janáčka a my se na vás těšíme u dalších příběhů z kalendáře.
0: Ano, my tu budeme a jestli u toho budete i vy, to záleží jenom na vás.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Ministerstvo kultury dá 9 milionů korun na opravu sousoší lidických dětí a cizinecká policie Královéhradeckého kraje častěji kontroluje ubytovny. Zítra bude převážně jasno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Památník Lidice dostane od svého zřizovatele, tedy Ministerstva kultury, 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. Je v havarijním stavu a lidický památník se na jeho opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
6: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
7: Proto se nyní památník obrátil na Ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy.
8: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
7: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce, kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Cizinecká policie Královéhradeckého kraje v první pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem i na podvody s humanitárními dávkami. Za prvních 6 měsíců zkontrolovali přes 6 800 dokladů, což je meziročně o 600 víc.
9: Policisté měsíčně prověří zhruba 200 ubytovacích zařízení po celém kraji. Při akcích zaměřených na nelegální zaměstnávání a pobyt pomáhají policistům v terénu také drony. Součástí práce je odhalování padělaných dokladů a také kontrola žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny, kterých policie od dubna prověřila přes 300. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně, na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. U Třeboně odpoledne narazil autobus do stromu. Po nehodě jsou 4 zranění. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. 3 zranění byly nezletilí. Na místo nehody vyrazilo záchranářské auto i vrtulník.
10: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice, do traumacentra. Jedna nezletilá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další 2 nezletilé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
5: Nikdo jiný autobusem necestoval.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Předpověď na zítřek krátká, bude převážně jasno, slunečno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Doprava.
5: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se osobním autem zdržíte asi 20 minut před omezením na 196. kilometru u D2. Na 40. kilometru D10 směrem od Prahy je omezení, zdržení v koloně také asi 20 minut. A na 9. kilometru dálnice D4 je omezení na 9. kilometru, kolony od sjezdu na Baně rovněž na 20 minut. A stejně dlouho se zdržíte v Novopatské ulici před Kbelskou, kde je omezení. Zprávy končí. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Zoufalý telefonát na tísňovou linku záchranky. Plačící žena operátorce oznámila, že její přítel právě spáchal sebevraždu. Lékařka u ležícího muže v bytě už jen potvrdila jeho smrt a všechno vypadalo jasně. Muž se sám zastřelil jedinou ranou z pistole do hlavy. Kriminalisté vše začali prošetřovat jako sebevraždu a přesto se po pár dnech nemohli ubránit pocitu, že žena se nechová jako truchlící, milující partnerka. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Láska bez přetvářky.

0: Je 29. prosinec roku 2010 a na linku 155 se právě dovolala rozrušená žena, která s pláčem oznamuje, že u ní v bytě v pražském sídlišti došlo k sebevraždě muže.
1: Dobrý den. Prosím vás, můžete mi říct vaši adresu?
2: Ano.
1: A co se tam stalo?
2: Pán se střelil do hlavy.
1: Střelil se do hlavy?
2: Jo.
1: Dobře, já tam posílám sanitku, ano.
3: Já jsem v té době pracoval na první oddělení, na násilí, a první oddělení násilí právě veškerý tyhle ty případy prověřuje, co tam se stalo, jak k tomu došlo, jestli se skutečně jedná o sebevraždu nebo cokoliv jiného. Na místo jela výjezdová skupina, ta to celý ohledala, ona teda sdělila, že se jedná o jejího přítele, který se po nějaký hádce prostě doma zastřelil. Takže oni zajistili, provedli, udělali všechno, co museli, odebrali veškeré stopy.
0: Radek Mudroch vzpomíná na poslední dny roku 2010, kdy ho místo silvestrovských oslav čekalo vyšetřování případu plného zvratů a nečekaných odhalení.
4: Jdeme do bytu 2+1. Dle družky poškozeného tento byt je pronajatý. S tím, že měl do jejího zastřelení zbraní, nelegálně drženou, on má být údajně, ještě jsme ho neustravali, jo, ale měl být v podmínce. Ona je zatím v šoku, zatím tomu neřekla vůbec nic.
0: Po prvotní prohlídce zemřelého muže i kontrole bytu, kde k tragédii došlo, se případ jako pravděpodobná sebevražda dostal na první oddělení násilí. Kriminálka už v té chvíli věděla, že pistoli proti sobě otočil několikrát trestaný recidivista a případ se nezdál nijak podezřelý. Následující den ale jeho přítelkyně Zdena znovu volá na tísňovou linku a tentokrát přivolá policii.
3: Já jsem přišel do práce, kdy za mnou přišel zástupce vedoucího oddělení a říkal mi, hele, o víkendu se stala tahle ta věc, byl tam výjezd, ale teď se vozovala ta paní, která to hlásila, s tím, že prý doma našla ještě nějaký zbraně, něco takového, tak vemem si ten případ a zajďte tam a podívejte se, co tam je, co se stalo.
0: Bylo pondělí dopoledne. A asi 60-letá prošedivělá paní Zdena Radka Mudrocha a jeho kolegu přivítala v malém bytě v panelovém domě na okraji Prahy, kde v tu chvíli byla i se svým synem. Hned u dveří jim začala vyprávět, co se v sobotní večer u nich doma odehrálo.
3: Říkala, že byli večer v hospodě, popíjeli, prý se trošku pohádali v hospodě, ale jako nebylo to prý nic dramatického, vrátili se domů. Je teda proběhala mezi nimi ještě nějaká slovní výměna a on, že má hlad, tak ona teda, že mu ohřeje večeři.
0: Zatímco se prý v kuchyni věnovala přípravě jídla, ani nezaregistrovala, že její přítel zřejmě na chvíli odešel z kuchyně a vrátil se zpět ke stolu. V zápětí za sebou uslyšela hluk, prý dutou silnou ránu, jako by něco upadlo na zem.
3: Tak se teda otočila a koukala a vidí, že on leží na zemi. Vzhledem tomu, že prej uviděla snad krev nebo co a viděla pistoli na zemi, tak jí teda došlo, že se asi zastřelil. Byl střelený vlastně do pravýho spánku, tam byl střel. Střela prošla hlavou a zaryla se do zdi. Tam byl vidět ještě zástřel, jak si ta střela ještě odrazila a poškodila zeď.
0: Rozhovor se Zdenou se nesl ve věcném duchu a žena vše ochotně popisovala a ukazovala. Když se její vyprávění dostalo do okamžiku, kdy opět musela přivolat policii, zavedla Radka Mudrocha s kolegou do ložnice.
3: A ona právě říkala, že dneska začala uklízet a že když začala uklízet v ložnici, no tak zjistila, že pod postelí jsou nějaké věci, nějaké krabice a podobně. Když to odevřela, tak tam viděla, že tam nějaká pistole, tak to prostě nechala bejt a volala nás. Čili došlo, že to jsou asi nějaké další věci a bála se toho.
0: Na to, že se jí před necelými dvěma dny zastřelil přítel, působila Zdena na oba policejní operativce až příliš vyrovnaně. Vypadalo to, že se z prvotního šoku rychle oklepala a s tragickou ztrátou se stihla vyrovnat.
3: Mě teda přišlo, že takový divný. Chovala se prostě divně, ale ta reakce na takhle akutní stres může být zvláštní. Jo? Takže úplně toho nepřikládáte takovou váhu, protože paradoxně u takhle strašných věcí ta reakce může být i taková, že se člověk paradoxně vlastně může i smát. Takže v tuhle chvilku to si úplně člověk špatně nevykládá.
0: Oba kriminalisté se proto pustili do prohlídky krabice plné nebezpečné munice a zbraní. Dokumentaci ale stále provázela zvláštní atmosféra a při práci je nevzrušeně sledoval i zhruba 20-letý syn paní Zdeny.
3: Co mě teda úplně zarazilo, tak v té ložnici tam ležel na další posteli syn té oznamovatelky. Paradoxně my jsme tam strávili několik hodin a ten syn furt ležel v té posteli, koukal na nás.
0: V krabici byla ledabyle naskládaná celá sbírka vojenských artefaktů. Různé pistole, části zbraní, granát a dokonce i protitanková střela. Nebylo zřejmé, jestli se jedná o atrapu nebo ostrou střelu, takže v zápětí kriminalisté ke sbírce museli povolat i pyrotechnika, který kontrolu a zajištění prováděl několik hodin. Nakonec musel pár podezřelých kusů odvést k bezpečné likvidaci.
3: Ostatní, tak to jsme teda sebrali my, protože ten zemřelej, ten, co se zastřelil, ten poškozený, no tak ten, byť byl po smrti, tak se jednal o trestný čin nedovolného zbrojování, protože on nebyl držitelem zbrojního průkazu. Takže jsme zbraně, jako to, co zbylo nám, tak jsme zajistili a odvezli jsme to k nám.
0: Radek Mudroch s kolegou ze sebe ale stále nemohli setřást pocit, že něco nebylo v pořádku. A nejednalo se pouze o zvláštní chování syna a hromadu zbraní schovaných pod postelí. Paní s nimi celou dobu bez problémů komunikovala. Chvílemi byla i usměvavá. Na soucitné poznámky, že se jí před dvěma dny před očima zastřelil přítel, vůbec nereagovala.
3: Když viděla, že se nám to jako nezdá, tak najednou slabě plačtivá. Ty nálady hrozně střídala, ale jak říkám, ta reakce na ten stres může být zvláštní. Tak byť mi to přišlo divný, v tu chvilku jsem si ještě říkal, OK, no, zastřelil se jí přítel, je to těžký, není to nic jednoduchýho.
0: Případ se zatím proto stále vedl jako sebevražda. A už se jen čekalo na závěry z pitvy a laboratoří, aby se mohl kompletně uzavřít. Když výsledky konečně přišly, nebylo v nich nic, co by operativci očekávali.
3: Zásadní zvrat přišel ve chvíli, kdy jsem přišel jednou do práce a těch případů máte víc, nikdy neděláte najednou. Já jsem měl průměru 6-8 případů, na kterých prostě člověk dělá, takže jsem se věnoval i jiným věcem. No, najednou za náma přiběh vyšetřovatel, Libor Grepl, a on říká, hele kluci, tyjo, ale přišel znalečák na typový střelový splodiny. Ale to je divný, to je divný. To vypadá jako, že to bylo všechno úplně nějak jako jinak.
0: Podle znaleckého posudku byly splodiny po výstřelu z pistole nalezeny nejen na zemřelém panu Stanislavovi, ale laboratoř je z odebraných vzorků odhalila i na rukou paní Zdeny. Mohla snad právě ona zavraždit svého partnera?
3: Bylo to zrovna takový to hraniční množství. Jsme úplně nevěděli, jak si to máme přebrat, takže jsme šli na kriminalistický ústav, který sedí vlastně hned vedle nás, aby jsme to jako s nima probrali a co a jak. Oni právě říkali, že to je jako nějaký divný, že to úplně jako nesedí, že by se měl zastřelit on a že to klidně může vypadat, že střílela ona.
0: Jak přesně se tedy střelba v bytě odehrála? Podle výpovědi Zdeny stála k příteli v okamžiku, kdy se zastřelil zády a otočila se až ve chvíli, kdy uslyšela něco dopadnout na zem. Výstřel prý ani neslyšela.
3: Kdo někdy slyšel vystřelit v místnosti, tak to je obrovská voložující rána. Jo. To nelze prostě úplně pominout, když jste v té místnosti, tak kdybyste opravdu k někomu byli zády, a tak to je tak silná rána, že až vás zabolejí ušní bubínky. A je prostě nesmysl, aby ona tvrdila, že slyšela jenom nějakou ránu a když něco upadne, to je prostě holej nesmysl. Přesto to tvrdila, my jsme se teď snažili vysvětlit a ona ne, prostě já jsem nic takového jiného netoho. Takže prý tu pistoli vzala do ruky, dala ji na stranu, že prý se bála, aby znova nevystřelila.
0: Události, tak jak je paní Zdena popisovala, do sebe zkrátka nezapadaly. Operativci nakonec znovu zamířili s prosbou o pomoc do kriminalistického ústavu a rozhodli se přehrát dva možné scénáře celé situace během vyšetřovacího pokusu.
3: Ten kriminalistický ústav nám tomu byl strašně pomohl, to od nich byla úplně skvělá práce, prostě ty lidi tam byli úplně perfektní. Prostě se vymyslel pokus, kdy oni teda nasimulovali dvě verze, sebevraždu a vraždu, kdy teda měli figurantku, která byla podobně váhová, vejškově a všechno, té naši podezřelé, kdy teda se vymyslelo, že se udělá nejdřív pokus sebevražda. Měli jsme pistoli, měli jsme ještě i to střelivo zajištěné. Bylo v podobné místnosti, ona prováděla veškeré činnosti, které měla provádět ta naše podezřelá.
5: Je 9 hodin 20 minut a já zahajuji první část vyšetřovacího pokusu model sebevražda. S balistikem budeme za pomocí tohoto provázku určovat trajektory střely, případně máme ještě plastový model zbraně, který můžeme použít na figurantový pokus.
6: Vycházíme ze stop, které zůstaly na místě, čímu je tady evidentně primární stopa dopadu střely na roh ostění pod oknem a je tady sekundární stopa, kdy střela pokračovala směrem doleva, mírně dolů, vytvořila stopu číslo 2.
0: Během prověřování událostí, jak je popsala žena, se zkoumala jak trajektorie střel, tak i poloha těla, tak jak ji paní Zdena popsala a jak ji zaznamenali kriminalisté a záchranáři po svém příjezdu.
3: Pak proběh pokus vražda, kdy teda by ho měla zastřelit ona.
5: Já vás požádám, ano. Tohle to je maketa zbraně, jedna z opastných model. A tady prosím do pravé ruky. Ano. A přistupte k figurantovi tak, aby mu zbraň, úzký hlavně, přiložila do těchto míst, k pravému spánku. A tak, aby osa té hlavně dále pokračovala v ose toho provázku.
0: Druhý vyšetřovací pokus, při kterém kriminálka uvažovala o paní Zdeně jako o střelci, naprosto odpovídal všem zajištěným stopám i logice události. Spolu s povýstřelovými splodinami a dalším odborným zkoumáním byl závěr jednoznačný. Paní Zdena musela střílet.
3: Po tom pokusu bylo naprosto jasný, že ona měla na rukou povystřelovaly splodiny úplně stejný, tam byl rozdíl jednou nebo dvou těch jednotek, který se to lišilo, který se našli teda u té figurantky úplně stejný, tak jak ona měla na rukou. Ale co bylo úplně na tom nejzásadnější je, že když se odebíraly povystřelovaly splodiny z toho poškozeného a srovnalo se to s tím, co se mu ve skutečnosti našlo, tak bylo naprosto jasný, že on se zastřelit nemohl.
0: Operativci se okamžitě spojili s prvním oddělením pražské kriminálky a celý případ jim odprezentovali. Opakované výslechy teď již jednoznačně podezřelé Zdeny měly vést k jejímu doznání a lítosti, což by následně mohlo vylepšit její pozici u soudu.
3: My jsme si ji předvolávali, snažili jsme si ji nabídnout jako různý verze, aby nám ona vysvětlila, jak tý střebe mohlo dojít a jestli to skutečně bylo tak, jak ona uvádí. A ona prostě ne, ona se jela furt to samý, ne, tak jak jsem vám to řekla, tak to bylo.
0: Ani po konfrontaci s novými informacemi nechtěla Zdena změnit svoji verzi. Odmítala všechny scénáře, které jí kriminalisté nabízeli. Dokonce padla i otázka, jestli se mu nesnažila zbraň vytrhnout z ruky, když vyšel výstřel. Přesto stále popírala. Operativa začala zkoumat i další okolnosti vztahu obou partnerů a začaly se vyptávat rodiny i společných známých.
3: Oni žili spolu asi 10 let jako druh družka, no a zjistili jsme, že on teda nebyl úplně taky žádný beránek, on už byl v podmínce pravděpodobně a on měl za sebou nějaký tresty, právě snad i tento nedovolený ozbrojování, něco tam bylo, takže úplně žádný beránek to nebyl, no a samozřejmě, co jsme zjistili, tak oba dva poměrně dost holdovali alkoholu.
0: Osudný večer v blízké hospůdce nebyl výjimkou. Pár se pod vlivem alkoholu navíc dostal do sporu a nejednalo se prý o malou hádku. I navzdory popírání podezřelé, která si stála za tím, že se s přítelem hádali jen málo kdy, se podle svědeckých výpovědí mezi nimi hádky odehrávaly často. Šlo o alkohol i o peníze. Bylo potřeba udělat detailní zkoumání.
3: Domluvili jsme se na fyziodetekční vyšetření, kdy jsme teda domluvili s ženskýma, který to dělají, oni nám připravili nějaký ty baterie těch otázek, které tam u toho jsou. No a my jsme si pozvali jakoby k dalšímu výslechu s Liborem.
0: Když se paní Zdena v daný den dostavila na policii, Radek Mudroch s kolegou jí vysvětlili, jak důležité je, aby pro potvrzení své verze podstoupila fyziodetekční vyšetření.
3: No, ono to není úplně tak, jak jsou na to lidi zvyklí z televize, že sedíte vedle něj, pokládáte otázky, to, takhle to úplně nefunguje. V zásadě ona sedí v místnosti, nasadí si veškerý ty senzory na to určitání tlaku, tepu a podobně.
0: Zatímco vyšetřovací tým vše sledoval z vedlejší místnosti, specialistka začala pokládat otázky. Postupně se dopracovala k důležitým okamžikům. Zda střílela, nebo ví o střelbě něco víc, než zatím přiznala.
3: Vždycky lála. Vždycky vám říká, tady je to naprosto jako jasný. Už teď vám říkám, myslím, že nás to zajímalo, že jsme viděli, jako jestli je schopná teď nám něco říct. A ona říká, jo, jasně, tady lže. Nebo neuvádí tak, jak to je. Takže jsme věděli, že jsme jako správně.
0: V České republice ale vyšetření na detektoru lži není přímý důkaz. Operativa ho tedy využila jako znamení, že se vydávají správným směrem. I po vyšetření si ale paní Zdena stála za svou verzí příběhu. Její přítel se zastřelil sám.
3: Tak jsme se už samozřejmě šli na první oddělení, kdy bylo naprosto jasný, že to skončí u ní, že tady opravdu to vypadá, že ho skutečně zastřelila ona, že tady půjde o vraždu a věc už teda potom nebude připadat nám. Takže jsme se domluvili, že se udělá rekonstrukce.
7: Ozvala se ohlušující taková, prostě ráno. No, takové prostě strašné třesknutí, které jsem popisovala jako spíš, no nepřipadalo mi to jako výstřel, který znám z televize.
5: Ta poloha těla, která je zachycena na fotografiích, odpovídá té poloze, kterou vy mi tady popisujete a která se v podstatě ale liší od toho, co vy mi tady předvádíte.
7: Ano, já jsem si toho naprosto vědoma a říkám vám to, já jsem ale pana viděla naposledy takhle.
3: Tam byl státní zástupce, byli tam lidi z vrážd, my jsme tam byli tam znalci, kdy ona nám teda popisovala, jak té věci mělo dojít. Kdy ona teda tvrdila, že on seděl na židli za stolem.
5: Vy jste byla kde?
7: Já jsem samozřejmě tady procházela.
5: Můžete ukázat místo přesně, kde teda pan seděl?
7: On se dával více tady. To je právě to, co jsem jako říkala výslechu o tom kouření, což obsahuje tahle krabička.
3: Celá rekonstrukce dopadla tak, že na konci té rekonstrukce ty znalci řekli, že v žádném případě nemohlo dojít k té střelbě tak, jak ona uvádí.
0: Zastřelený přítel podle rekonstrukce nemohl sedět na židli, jak stále tvrdila paní Zdena. Aby se tělo svalilo do polohy, ve které bylo nalezeno, a aby střela zachycená ve zdi odpovídala trajektorii, musel sedět na pohovce.
3: On skutečně seděl na té posteli, tak jak my se domníváme, že oni se pravděpodobně pohádali, jestli by předtím donesl tu pistoli, ona něco s ním dělal a ona jinam sebral, nebo si pro tu pistoli došla, to už my nevíme, to ví jenom ona. Ale prostě on seděl na té posteli, ona k němu musela přijít a musela ho prostě zastřelit. Takže v tu chvilku samozřejmě státní zástupce dal pokyn, že se prostě zadrží a věci převezme oddělení vraždu, následně teda tu věc už jakoby dotáhal do konce.
0: Radek Mudroch případ sledoval i nadále a s pražskou mordpartou se na chvíli vrátil i na úplný začátek, kdy paní Zdena s Brekem volala na záchrannou linku a oznamovala smrt přítele.
3: Ten hovor je samozřejmě neuvěřitelně emotivní a ono v první chvíli, když ho slyšíte, tak si spousta z vás musí prostě říct, ne, tak to je jasný, to prostě on se musel zastřelit, ona byla úplně hysterická, jenomže když si ten hovor pustíte prostě do sluchátek, pustíte si ho opakovaně a posloucháte ho znova a znova, tak zjistíte, že ona to tam taky jako docela slušně hraje. Že ty reakce potom některý jsou velmi, velmi, jak to mám říct, no prostě normální. Reakce na stres může být různá, ale prostě když se vám zastřelí osoba, kterou tvrdíte, že jste s ním měl harmonický vztah, že ji milujete, že bylo všechno úplně v pohodě, budete to hlásit, pán se tady zastřelil. To je strašný. Jak můžete o člověku, kterýho milujete, tvrdit, že pán se tady zastřelil? takhle neosobně ho oslovuje, jo? Tak to nám přišlo taky divný. No.
0: V tu chvíli bylo vše jasné. A i když se k vraždě svého přítele nikdy nepřiznala, řetězec důkazů svědčil proti ní.
3: Došlo k soudu, kdy prvoinstančně byla odsouzena na 12 let za vraždu po rozmyslu, kdy ona se odvolala a odvolací soud teda zmírnil ten trest, dostala 10 let, kdy konstatoval, že nešlo jakoby o vraždu po rozmyslu, že tam ten úmysl chtít ho zavraždit úplně nebyl, že by si to dopředu plánovala, takže jí zmírnil trest na 10 let a uznal jí vinu z vraždy.
0: Radek Mudroch na případ fingované sebevraždy a lásky propojené s nenávistí vzpomíná dodnes se smíšenými pocity. A otázku, proč paní Zdena Velžích setrvala až do úplného konce, si čas od času položí i po letech.
3: Ona těch šancí, jak to jakoby vysvětlit, ona vždycky říkala, já vám to vysvětlím, a v zásadě to nikdy nevysvětlila. Jo? Těch šancí, prostě jak to vysvětlit nebo říct, že k tomu mohlo dojít jako jinak, těch tam bylo prostě spousty. My jsme jí ty šance jakoby dávali, aby to vysvětlila. Nikdy to nepřiznala, stále bojovala, ale žádný pravný prostředek a nikdy ten výrok nezměnil. Zůstala vina, trest si prostě odseděla. A je to prostě tak.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Láska bez přetvářky autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a kriminálka se ve vysílání Dvojky objeví opět 19. srpna, tedy ve středu, krátce po 18. hodině, a podtitul zní Hádka smrti.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahraje srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoolky.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
8: Srdcovky od Dvojky.
9: Někdy se to tak povede, milí posluchači, že začínáme ještě před 6:30 a to je právě dnešní případ. Dobré odpoledne z Dvojky, nebo chcete-li dobrý podvečer. Venku je vedro, tropické počasí dává zabrat a člověk má občas pocit, že nástrahy čekají za každým rohem. Starostí, povinností, problémů je vždycky dost, ale právě proto je tu teď vaše pravidelná dávka dobré nálady, pravidelná dávka pozitivní energie, kterou podáváme pomocí hitů z domácí i zahraniční scény populární hudby. Začínají srdcovky od Dvojky s datem 12. srpna 2026. 80 minut písniček, které umí zvednout náladu, připomenout hezké chvíle a na chvíli odlehčit hlavu, tak si udělejte pohodlí. Dopřejte si něco studeného k pití a hoďte starosti aspoň po dobu srdcovek za hlavu. Teď budeme hrát pro vás, pro vás, pro vás i pro tebe. Tak tedy dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Rok 1969 nám otevřel dnešní, tedy středeční srdcovky, a bylo to jedno milostné trápení po telefonu. Hudbu k Halo, děťátko, jak se písnička jmenuje, napsal Jiří Bažant a text Jiří Štajdl. Viktor Sodoma zpíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha. Mám tady teď pro vás kapelu, která vznikla v Londýně v roce 1981 a je to kapela Culture Club s nepřehlédnutelným mužem, jehož jméno je Boy George a bylo mu tehdy 20, protože je ročník 61. Tenhle muž vlastním jménem George O'Dowd se tedy proslavil tím uměleckým jménem Boy George. Tenhle chlapík dal dohromady kapelu, která měla zatím své trvání a působení na poli populární hudby, světové populární hudby, tak v Británii celkem 7 top 10 hitů, tedy že se umístili do 10. místa v hitparádě. A také v 84. roce získali Grammy pro nejlepšího nového interpreta. Písničky psali jako mladí kluci, kde to jenom šlo. V roce 82 při cestě Culture Club, tedy kapely Culture Club do Ameriky, bylo to v listopadu, napsali písničku, která se původně jmenovala It's America, ale pak ji přejmenovali It's a Miracle, tedy je to zázrak. V textu proto zůstaly stopy tehdejšího setkání s Amerikou, setkání s Hollywoodem, slávou, vůbec s tím mediálním světem. On totiž texty v kapele měl na starosti právě Boy George. Ale oficiálně jsou jako autoři skladby uvedení všichni 4 členové kapely Culture Club. Tahle nahrávka potom vznikla v roce 1983 a bylo to během prací na albu Color by Numbers, především tedy v těch londýnských studiích Red Bus Studios, a producentem byl Steve Levin. Pojďme si tedy dát tuhle písničku, protože, a teď je ta zásadní věc, 12. srpna roku 1961 se narodil Roy Hay, což je klávesista, kytarista a také spoluautor této písničky. Právě dnes slaví 65. narozeniny. It's a Miracle a Culture Club.

Také ročník 61, jako samotný Boy George, je Roy Hay, který se narodil přesně 12. srpna, proto dneska slaví 65. narozeniny a my jsme si dali hned v úvodu srdcovek taky Culture Club. Dnes je to velmi výrazný den, protože 12. srpna se narodila celá řada velmi slavných, a pozor, nejen muzikantů, ale vůbec slavných osobností, také slavných sportovců, které bychom mohli jmenovat, ale já zůstanu přeci jen u té hudby a řeknu ještě předtím, než vyhlásíme anketu, že ta dnešní anketa se bude týkat dvou oslavenců a oba dva jsou zpěváci, oba dva hrají na kytaru, i když každý z nich hraje trošičku jiný styl, jeden je od nás a jeden je ze zahraničí. Tím jedním je Miloš Dodoležal a také tím druhým, kterého zařadím do dnešní ankety, je Mark Knopfler. Ale o anketě až později. Teď tady mám úplně jiný příběh. Mám tady ženu, kdysi ještě nedávno dívku, možná dívku pro vás všechny, kteří jste se trochu zasekli u jejich původních písniček, protože začínala už jako 13 letá a dneska prostě patří k nejvýraznějším osobnostem české, nejen české, také slovenské, ale i polské popové scény. A je to samozřejmě Eva Farná, která dneska slaví 33. narozeniny. Psal se rok 2009, když Eva připravovala své třetí české album s názvem Virtuální. A v červnu toho roku umřel Michael Jackson. Farná později vzpomínala, v rozhovorech o tom mluvila, že pro ně byl skutečným králem popu a že právě jeho smrt během příprav desky v ní vyvolala potřebu něco mu zaspívat. Tehdy se do hledáčku produkčního týmu, který vedl Lešek Vronka, dostala písnička, kterou v roce 2009 naspívala australská herečka a zpěvačka Emily Robbins. A ta písnička má název Happy a je to písnička o dvou lidech, co se milují a hádají a tak dále, tak dále. Ten text není tak důležitý. Ovšem český text, který napsala Petra Glosser-Cvrkalová, se vůbec toho původního nedotkl. Napsala totiž na stejnou melodii zcela nový, krásný text, který se stal rozloučením s Michaelem Jacksonem. A je to písnička, která vznikla ve studiu Vyžlovka v roce 2009 a kterou já mám opravdu hodně rád. Tady je Eva Farná, která slaví 33. narozeniny. Všechno nejlepší, Evičko.

Ano, i těch hvězdiček vzniklo více. Ta úplně první vznikla v roce 1982. Petr Novák, autor hudby, text napsal Eda Krečmar. To jsme se tedy vrátili s hvězdičkou Blízkavou a s Petrem Novákem. Tak pojďme na tu anketu. 6:45. Myslím si, že už je čas to celé otevřít. Dneska je 12. srpna, narozeniny slaví opravdu celá řada slavných umělců. Já jsem vybral do dnešní ankety dva tyhle umělce. Českého zpěváka, kytaristu,

Ta se prostě nabízí skoro sama a má celkem pěkný příběh. Autorem té písně je totiž přímo Mark Knopfler, který dneska slaví 77. Je to písnička Brothers in Arms, kterou Mark napsal v roce 1982 v době války o Falklandy mezi Británií a Argentínou. Ale tohle vlastně není nějaká válečná písnička o vítězích nebo o poražených, ale Mark Knopfler tuhle písničku napsal z pohledu vojáka, který umírá na bojišti a loučí se svými spolubojovníky. Dochází k tomu silnému, ale velmi vlastně jednoduchému závěru, že máme jenom jeden svět a přesto proti sobě válčíme. Tihle bratři ve zbrani tak nejsou jenom kamarádi na jedné straně fronty, ale v širším významu jsou to vlastně úplně všichni. Jsme jenom lidi, jak už to tak kdysi dávno samozřejmě napsal pan spisovatel Hašek. Já myslím, že dnešní písnička, kterou jsem vybral na začátek dnešní ankety, je důkazem toho, že tahle věc se může napsat i jinak, než jenom nějakým hlasitým odporem proti všemu. Brothers in Arms je písnička, která získala Grammy za nejlepší hudební video. Ale ještě jeden důkaz, jak osobní tahle písnička pro Marka Knopflera je, že v roce 2007 ji znovu natočil a tentokrát na jeden jediný záběr v Abbey Road v Londýně a celý výtěžek věnoval organizaci pomáhající veteránům z Falkland postižených následky války. Tak tady je tedy 77-letý Mark Knopfler a jeho Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered

Ještě se dneska k tomuhle člověku dostaneme. Ano, to byl Mark Knopfler a jeho Dire Straits Brothers in Arms, součást dnešní ankety společně s druhým jménem, které slaví, a to je Miloš Dodo Doležal. Vy mi píšete, teď už jenom namátkou se podívám, už jenom to, že Mark Knopfler založil skupinu Dire Straits, ho činí nesmrtelným. Ve své době to byla určitě největší britská rocková kapela, jejich album Brothers in Arms mě pohltilo. Píše Vládě, děkuji moc, Vládě, za tuhle zprávu. Vy ostatní mi taky napište, co vás napadne, když slyšíte ta dvě jména. Miloš Dodo Doležal a Mark Knopfler. Alespoň jednomu z nich a jaké písně vás napadnou. Mám tady ale další narozeniny, i když to nejsou muži a ženy, které jsem zařadil do ankety, i tak si myslím, že je dobré se o nich zmínit. Paul Tucker, klávesista, skladatel a jedna polovina dua Lighthouse Family, se narodil 12. srpna 1968, takže dneska slaví 58. narozeniny. Já jsem od Lighthouse Family vybral písničku z Nothing Hill, z romantické komedie. A to proto, že je to nádherný důkaz té, jak já říkám, velmi rád a často, když o tom mluvím a vysílám, srdcovkové resuscitace. Když si vezmete naprostou klasiku, což Ain't No Sunshine je, Bill Withers jí napsal naprosto skvěle a nechci, aby to znělo nějak zvláštně, ale ona je ta verze taková prostě minimalistická, je výborná. A potom jí po letech vzali dohromady duo Lighthouse Family, dali z toho takovou záležitost, že mě běhal mráz po zádech už hned poprvé, když jsem tuhle písničku slyšel. Tak tady jsou Lighthouse Family, Ain't No Sunshine. Paul Tucker dneska slaví 58. narozeniny. Užijte si tuhle naprostou klasiku, možná i trochu zamilovanou.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, ano, je čas dát si trochu toho pátrání, naší pátračku mrazivé léto na dvojce. Tady máme i v srdcovkách. Každý týden můžete získat poukaz pro dvě osoby na dvě noci, a to do Karlových Varů, k tomu všemu ještě s polopenzí, a je to velmi luxusní adresa. Ovšem musíte najít tu správnou postavu. Postavu z příběhů, které jsou plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Ale vy už to jistě víte a čekáte na indicii. Ta je tady právě teď.
3: O mém vzhledu se sice vypráví ledacos, ale přiznávám, že do role půvabné princezny mám opravdu daleko. Jako správná čarodějnice si na své odpudivosti přímo zakládám a vrásky ve tváři rozhodně nepočítám. Můj skobovitý nos, několik chybějících zubů a pronikavý pohled už dokázali vyděsit k smrti nejednoho odvážného hrdinu. Dominantou mé vrásčité tváře je obří, chlupatá bradavice, která se mi usadila přímo na špičce nosu. Tento děsivý výrůstek společně s mým křivým úšklepkem spolehlivě zaručuje, že se mi lidé obloukem vyhýbají. Jediným mým společníkem, pro kterého můj zjev nikdy nepředstavoval překážku, je velký černý kocour.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

A to už jsme, milí přátelé, v další fázi dnešních srdcovek a začínají středeční srovnávačky, které pravidelně se mnou ve středu máte. Tohle byl rok 1983, Standa Hložek, Petr Kotwald, Sen můj a Lízin s českým textem Zdeňka Borovce. V originále Eli Robert Fitusy neboli F.R. David, který svého času se zásadně věnoval rockové muzice, hrál s francouzskými rockovými kapelami, spolupracoval s Vangelisem, několik let strávil v Americe, kde se pohyboval kolem špičkových studiových muzikantů. Ale právě po návratu z Ameriky v roce 1982 tehdy potřeboval natočit něco komerčně úspěšného, jak mu řekl jeho producent. A on tedy napsal v podstatě na truc takovou jenom obyčejnou písničku. Došel do studia a tam, podle slov přímo F.R. Davida, došlo k tomu, že si David do studia zapomněl vzít elektrickou kytaru. I přesto, že to byl rocker, který by bez ní v podstatě nic nenatočil. Jenomže čas byl neúprosný, peníze za studio taky. No a tak se ten zamýšlený zvuk kytary nahradil zvukem syntezátoru, taková nouzovka, řekněme. No jenomže právě tahle nouzovka a tenhle zvuk těch kláves toho synťáku vytvořil charakteristický zvuk celé nahrávky, která potom proletěla celým světem. Stala se jedničkou ve Francii, v Německu, v Rakousku, Švýcarsku, ve Švédsku i v dalších zemích a ve Velké Británii to byla dvojka. Tady je F.R. David.

Ještě než se dostaneme k další srovnávačce, kterou pro vás mám, tak si pojďme znovu připomenout, možná i pro všechny, kteří neposlouchali v minulé hodině, že máme srdcovkovou anketu, která je dnes inspirována 12. srpnem. A jsou to narozeniny, které slaví, a já jsem vybral do ankety dva tyto slavné umělce. Šedesátiny Miloš Dodo Doležal a 77. Mark Knopfler. Co vás napadne a jaké písničky k tomu, když zmíním právě tato dvě jména? Píšete mi na SMS bránu 702-222-220 nebo píšete na e-mail josef.melen@rozhlas.cz a tam mi také posíláte občasně jakou tu fotku, jako například mi přišla právě teď deska LPčko Miloše Dodo Doležala, takže i toho máte ve své fonotéce. Jsem za to rád a pojďme na další srovnávačku, protože jak na Miloše Doležala, tak na Marka Knopflera se ještě dnes dostane. Teď mám pro vás slovenského Toma Jonese a vy dobře víte, že na tohodle chlapa já prostě trpím a to je Karol Duchoň. Tenhle muž, i když zemřel v 35 letech, tak dodnes patří k nejvýraznějším hlasům slovenského popu a natočil toho poměrně dost. Mám pro vás jeden velký světový hit, který doputoval na konci 60. let až do Československa. Slovenský text napsal Alexander Karšaj a Karol Duchoň za doprovodu orchestru Oldy Zemana nahrál nahrávku s názvem Nálady.

Možná si teď říkáte, co je to vlastně za písničku, známe to, ale možná neznáme vůbec tuhle verzi. Ano, Karol Duchoň a Nálady. V originále fiktivní skupina spojená s kreslenými postavičkami Archie Comics, neboli The Archies. Hlavní hlas v téhle písni Sugar Sugar patřil zpěvákovi Ronu Dantemu, Ron Dante. Takže jeden z největších hitů roku 69 vlastně proslavila kapela, která v reálném světě ani neexistovala. The Archies, Sugar.

Tak to vidíte, Archie's Sugar Sugar. Mám pro vás teď písničku, která je mému srdci velmi blízká, a to už od mých 12 let, kdy jsem ji slyšel naprosto poprvé. Tehdy to byla novinka a já jsem z ní byl naprosto úplně odvařený. Jako bych tušil, což jsem ještě ve 12 letech netušil, o čem ta písnička je, o velmi silném poutu dvou lidí. Ona odchází, nebo on odchází, a ten druhý s tím prostě nemůže nic dělat, i kdyby se na hlavu stavěl. Level 42, Living Me Now.

Mám tady pro vás další narozeniny a jsou to 57. narozeniny. Britská písničkářka s doslova nezaměnitelným takovým hlubším hlasem, která se opravdu zapsala do historie populární hudby, tak to je Tanita Tikaram. Ano, narozená 12. srpna 1969 v Německu. Tahle žena má na svém kontě takovou písničku, která je, řekněme, úžasnou věcí z roku 1989. Jmenuje se Cathedral Song a je o lidské upřímnosti. Je prostě o tom, že jestli chceme dostávat čistá slova, měli bychom čistá slova říkat.

Tanita Tekeram slaví narozeniny a další narozeniny jsou tady hned v zápětí. Pat Metheny, tenhle jazzový kytarista, dneska slaví 72. narozeniny. Když mu bylo 10, několikrát za sebou a stále chodil na film Beatles A Hard Day's Night a doslova se zamiloval do písně And I Love Her. A tak moc se do ní zamiloval, že o téměř půl století později ji sám natočil. Tak tady je Pat Metheny. Thank you.

Dneska 70. narození neslaví Pat Metheny, který tuhle píseň 50 let miloval tak moc, až si jednou nahrál v obýváku na nylonku sám. Je to tak? Ano, máme tady dneska anketu, která se věnuje dvou mužům. Hezký večer, když se řekne Mark Knopfler, tak se mi vybaví v první řadě unikátní zvuk jeho kytary při poslechu písni od Dire Straits, se ale také zaměřím na jeho zpěv. Od té doby, co jsem si přečetl, že vlastně založil i jedinečný druh zpěvu, kterýmu jistě nikdo nevyčítá. Někdo to nazval mluvospěv. Za mě to sedí a zároveň mi to vyhovuje, rozdává to dobrou pohodu. U Miloše Dodo Doležala mi naskočí krásný zvuk jeho kytary, skvostné kytarové riffy a brilantní kytarová sóla, která mi rozdávají radost. Písně z jeho solových alb a ještě víc od skupiny Vitacit, to je prostě ta nálada, moje duševní potrava. Děkuji za vše, za vaše vzpomínání a mějte se hezky, pane Melen, píše Pepa. Děkuji moc, Pepo, za tuhle zprávu. Je vás víc, kteří píšete, a je na řadě opravdu i Miloš Dodo Doležal, který se narodil ve znamení lva v roku ohnivého koně, který se rodí jednou za 60 let. Narodil se 12. srpna roku 66 v Karviné a dneska slaví šedesátiny. Tady je jedna z jeho nejslavnějších písní, které se dají tady u nás asi v éteru slyšet, a to je Karlův most.

Miloš Dorodoležal, který slaví 60. Miloši všechno nejlepší a taky Guy Man Dude. Já jsem si říkal, že ve svém autorském pořadu bych si mohl dovolit také vzpomínat osobně. Miloše Dorodoležala jsem totiž potkal přesně před 30 lety. Bylo to na začátku léta, když mě k němu kamarád Pinja přivedl a já jsem si s tímhle chlapem podal poprvé ruku. Dohodli jsme se, že u něj budu natáčet svoji desku a když jsem do toho jeho studia do Haciendy přijel, myslím, že hned po druhé, tak jsme tam nejprve seděli, povídali, pak se v noci zhaslo, já jsem zapnul klavír a složil jsem písničku, ke které mi Miloš Doležal natočil kytary. Zkrátka ve dvou lidech jsme si natočili tuhle píseň. Je to opravdový příběh, který se stal, o kterém jsem snad nikdy zatím nemluvil. Je to o tátovi, který přišel o dceru a prostě neví, jak dál. Malá Lady a Moje maličkost společně s Milošem Dorodoležalem.

Tolik tedy vzpomínka. 30 let zpátky, takhle to bylo. Takhle to vypadalo, když jsem já a Miloš Dodo Doležel natáčeli v jeho studiu v Haciendě. Mám tady od vás spousty krásných zpráv. Dobrý večer, pane Pepo, skvělý začátek dnešní ankety. Hned jsem si vzpomněla na koncert Marka Knopflera. V Praze roku 2013 dostala jsem lístek na koncert ke svým 65. narozeninám. Byl to úžasný zážitek, vstupenky máme stále schované, píše Naďa z České Lípy. To je skvělé, děkuji moc za tuhle zprávu. Dire Straits, Romeo and Juliet. Pak mám tady další zprávy. No, Miloš Dodo Doležal, to je poměrně nedávná vzpomínka v malé kavárně při natáčení pro Hvězdnou kavárnu. Byl to docela nářez. Ano, musím se přiznat, bylo to tak, Miloš hraje vždycky poměrně nahlas. Ahoj Pepo, pro mě je známější Miloš Dodo Doležal, přeji vše nej, hlavně zdraví, hlavně i díky kavárně, písničky U mě asi nejvíc soudím a taky Sibyla, super jízda, díky, píše Míla. I vy ostatní píšete, ale srdcovky dnes už pomalu končí a já si dovolím na závěr srdcovek dát ještě tohoto muže, a sice Marka Knopflera, který slaví 77. narozeniny. Tak tedy už teď se těším na zítřejší srdcovky, to jasně. Užijte si dnešní zatmění slunce, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Od rána má Bára chuť na bušty a nedá pokoj, dokud si nevymůže, že si je pojedou opéct do Rokle. Samozřejmě, že se tam potkají se zvláštním zahradníkem Pankrácem. Ale seznámí se ještě s někým. Jestli chcete vědět s kým, tak si poslechněte třetí příběh ze seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. Jmenuje se Salamandr. A právě začíná.

Dobrý večer, děti. Už od rána propéká sluníčko neděli pěkně do zlatova. Barču ze všeho nejdřív pohladí po čele. Když se ale nepohne, zalechtá jí na nose. Jenže ta se jen ožene rukou, jako by to byla moucha, obrátí se na druhý bok a spí dál. Podívejme na ospalce, myslí si sluníčko a po otevřeným oknem jí slunečním větrem lupne jednu za ucho. Jauvá! Drbe se Bára za uchem a udiveně se rozhlíží. Zdá se jí to nebo nezdá? Mami, tře se za chvíli mamince ramenem. Uděláme si dneska táborák. Spí ještě, podívá se maminka na budík. Je strašně brzo. Ale Barča už má dospáno. Tati, zatahá za peřinu na druhé straně. Máme v lednici buřty. A až do oběda nemluví o ničem jiném. Co pořád máš s tím táborákem? Diví se mamka, když se jí ptá už po sedmé. Mně se o něm v noci zdálo, přizná Barča a tváří se nějak provinile. Tak proto si tak křičela ze spaní, dochází mamce. Mně se zdá, že se do Rokle dneska vypravím s vámi. Co tam jezdíte, máš nějak moc divoké sny. Když on tam byl ohnivý mužík a já jsem mu říkala, ať nechodí tak blízko ke křoví, ale on mě vůbec neposlouchal. Žaluje Barča a po očku se kouká na tátu. To, abych mamince napumpoval přední kolo, míří taťka do garáže, je skoro prázdné. A tak tentokrát do Rokle vyrazí všichni. Jestli pak se mamce bude Pankrác líbit, mudruje v duchu Barča a šlape do pedálů. Jakmile minou boží muka a cesta se obloukem začne vracet do vesnice, objeví se Rokle jejich očím v plné kráse. Koruny vysokých stromů kolem jezírka se tiše pohupují v mírném větru a šípkové keře zdobí příjezdovou cestu růžovými květy. Moment! Zabrzdí tatínek tak prudce, že do něj maminka málem nabourá. Kde se tam vzaly ty stromy? Opravdu. Břehy jezírka, pokryté jemným pískem, obklopily borovice s rozložitými korunami a ještě dál za nimi zapustily kořeny šedokrké buky a rozložité duby. Jen pojďte, neostýchejte se, volá ze břehu Pankrác a v písku vedle něj vesele plápolá nízký oheň. Pomalu to tu začíná vypadat k světu, co říkáte? Tatínek kroutí hlavou, div si ji neukroutí. Přece tu ty stromy nevyrostly přes noc. Já jsem ti říkala, že Pankrác je kouzelnej, šeptá mu Barča a už ho za ruku táhne ze svahu dolů. Maminka postaví kolo k těm jejich a opatrně schází ze strmého srázu. To tak, aby uklouzla a z tašky vysypala buřty. Určitě by se kutálely až do vody a kdo ví, co by si tam na nich pochutnalo. Taťka se s Pankrácem zdraví a hned přiřezává čtyři pruty z lískového keře, který roste opodál. Můžeme si u vás na ohýnku opéct buřty, podívá se na mužíka.

0: Arča od rána nemluví o ničem jiném. Dáte si s námi? Jen jestli nás nechá, zapochybuje Pankrác a ukáže do plamenů. V novém prostředí bývá trochu nedutklivý. Teprve teď si toho všimnou. Oheň nehoří přímo na písku, ale na napolo zahrabaném litinovém roštu a z prostředka plamenů na ně upírá oči jako korálky černá ještěrka se žlutými skvrnami jako kaňky. Páni, uklouzne Barče a hned je jí jasné, že oheň není určený zrovna na táborák. Stvoření si ji upřeně prohlíží, ani nemrkne. Po chvíli se protáhne a jen tak malinko zakníká. Vypadá to, že se mu líbíš, řekne potichu Pankrác. To je salamandr. A protože žije v ohni, dostal u nás ještě jedno jméno. Ohnížil. Dřív si lidi mysleli, že se ohněm i živí, ale tenhle neposeda. Slupne, co do ohně spadne. Je to mrsoun. Tak co kdyby prvního buřtíka dostal on, napadne maminku. Třeba mu bude stačit a my si pak opečeme ty ostatní. Praktická mamka napíchne buřta na lískový prut a strčí ho salamandrovi přímo před čumák. Rozeklaný jazyček se samým vzrušením rozkmitá a než taťka stačí vyrukovat s nějakou připomínkou, z ohnižilovy tlamky vyšlehne úzký modrý plamen a obklopí pochoutku ze všech stran. Podívejme, jak si dává záležet, směje se Pankrác, když během chvilky do kříže naříznuté konce buřtíku rozkvetou doširoka a barva plamene se změní do žluta a pak do zelena. Zvůně opékané pochoutky se všem začnou zbíhat sliny. Barča si hned chystá talířek, ale maminka je nekompromisní. První porce patří salamandrovi. Ještěrka do uzenky strčí čumákem, pak její rozšklebený konec přejede rozeklaným jazyčkem a než se kdo naděje, ukousne ten největší kus, na jaký mu tlamka stačí. Dobrou chuť, zamručí tatínek a ohnižil se láduje jedna radost. Jen co dojí, malinko se otřepe a spokojeně říhne. Tak to má dost, usměje se mužík. Je řada na nás. Špekáčky na salamandřím plameni chutnají všem. Hlavně Barče se zdá, že něco tak dobrého ještě nejedla. Jenže když dojde na porci pro tatínka, ohnižil zneklidní. Dívá se někam na cestu, ze které do rokle přišli a vzrušeně posikává. Co jen tam může mít, diví se Pankrác, ale to už ještěrka před sebe plive ohnivou cestičku a hrne se vzhůru strání. Ať mi to tady nepodpálíš, stará se mužík a pospíchá spolu s ostatními za ní. Salamandr je ale daleko rychlejší a než se kdo z pronásledovatelů dostane na kopeček, zaslechnou svist plamene a v zápětí velké sakrování. Jakmile vyběhnou na rovinku, je jasno. Kev si utíká pupkatý čtyřkolkář v oranžovém tričku a oběma rukama se plácá do ožehnutých kraťasů, aby je uhasil. No nazdar, to bude průšvih, vzdychne taťka. Snad si nebude stěžovat na radnici. Pankrác se ale rozhlíží a když najde, co hledal, zavrtí hlavou. Ba ne, ten na radnici nepůjde. Podívejte, ukáže k jejich třem kolům. Všechna mají vypuštěné duše a když se podívají k mužíkově maringotce, i její prázdné pneumatiky stojí na rávcích. Ještě, že z maminčina kola nezmizela hustilka. Dojedu sem večer s kompresorem, tím ty vaše pneumatiky dofoukneme 1-2, slibuje tatínek, zatímco pumpuje o 106. Tímhle šidítkem, poklepe na pumpičku, byste je dohušťoval týden. Pankrác zatím starostlivě ukládá ohnížila do kotlíku a nese ho zpátky. Zatím se o něj musím starat sám, vysvětluje Barče, ale za pár dnů Tu bude mít kamarády a to bude jiná. Báře trochu vrtá hlavou, jaké kamarády mužík myslí. Ví už ale, že ptát se ho nemá cenu. Co nechce říct, to nepoví. A když se večer ukládá ke spánku, voní jí tentokrát v pokojíčku červené zvonky. Skoro pochybuje, že by se jí tu noc mohlo zdát o jednorožci. Ale stejně si takový sen přivolává, jak může. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Mašíruju na Francouza. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin skladatel, textař, zpěvák a pedagog Dalibor Štrunc jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Nebude chybět ani Mrazivé léto Dvojky, host nočního mikrofora nebo Noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po všech těch schůzkách se sice dá předpokládat, že jména všech zde zúčastněných již důvěrně znáte, ale pořádek je pořádek. Do služby se hlásí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, což jsou ti, kdož za vámi přicházejí týden co týden, bám v různých reprízách i vícekrát, nehledě na to, že všechny díly tohoto seriálu by měly být postupně ukládány do drážek kompaktních disků. V každém díle vám předestíráme lákavou nabídku, abyste se připojili k naší výpravě do historie. Vydáváme se na ní společně s režisérem Jaromírem Ostrým a zpovzdálí nás dozajista uchem laskavým sleduje Petr Hora Hořejš, náš knižní inspirátor. Pro dnešní 680. schůzku jsme si vypůjčili titulek z textu písničky, jež vznikla právě v době, do níž se chceme vydat.
4: Mašíruju na Francouza, abych věděl, co je nůza. Má hlavička je bolavá, od Francouza posekaná. Posadím se na koníčka, tam mě spadne má hlavička. A když spadne, bude dole, budu po ní šla.

0: Byla neděle, 1. prosince, psal se rok 1805.
1: V ten den vstoupí spojenecká armáda do Slavkova.
2: Rozumí se Rusové a Rakušané.
1: Oba dva dvory, tedy ruský i rakouský, zde shledají kromě nevelkého poddanského městečka výstavný barokní zámek s velkou zahradou, patřící staré moravské rodině Kouniců.
2: Majitel panství kníže Kounic se v té době zdržoval v Pešti.
0: Takže ani nemohl hosty uvítat.
2: Těch hostů zde bylo víc, kromě vítaných i ti nezvaní. Sotva před dvěma dny vyklidili Slavkov Francouzi a ustoupili k Brnu.
1: Rakouský císař František i ruský car Alexandr zde najdou ubytování v nádherné rezidenci, kterou dostavěl otec nynějšího majitele Václav Antonín, kníže z Kounic, mocný kancléř za vlády Marie Terezie i jejich dvou synů.
2: Vytříbený komfort tohoto sídla odpovídal návštěvám velkých společností.
1: Císaře Františka ven nic netáhne, co taky tam v tomhle počasí?
2: Za to car Alexandr, ten se k večeru vypravil se svou družinou na obhlídku terénu na Prateckém návrší.
1: Za rychle nastupující tmy dojel až k předním liniím u újezda.
2: V tu chvíli se smekl jeho kůň na travnatém svahu a svalil se.
1: Car, který nebyl zrovna dobrým jezdcem, byl vyhozen ze sedla a dopadl na vlhkou trávu.
0: Bylo mu něco?
1: Ale nic. Postavil by se klidně sám, i kdyby mu nepomohly desítky ochotných rukou. Vyšel z toho pádu bez úhony.
2: Jenomže lidé z jeho okolí v tom viděli něco jiného. Špatné znamení pro nastávající den.
3: A když spadne, bude důle, budu po ní šlapat.

0: Bitva u Slavkova začala vlastně už v noci, a to bojem o ves Telníci.
1: Ve 3 hodiny po půlnoci z ní byli Rakušané vytlačeni a ovládli ji Francouzi.
0: V kronice obce Měnína je zapsáno.
2: V nočních hodinách začala přestřelka předních stráží nejdřív na polích mezi Telnicí a Oujezdem. Brzy na to počala hřímati děla. Stařičký duchovní správce svolal občany do kostela k modlitbě za zdar našich zbraní. Třesoucí se stařec sloužil mši svatou za hrozné dělostřelby a nakonec zůstal v kostele s ministrantem sám. Většina osadníků byla na kostelní věži, odkud v němém úžasu pozorovali proti sobě postupující vojsko za ohlušující střelby puškové i dělové. 5krát vnikli Rusové do Telnice a 5krát byli zahnáni k Oujezdu.
1: Mezitím císař Napoleon dopíjí ve své chatrči punč, který mu uvařil jeho komorník, a uléhá znovu v botách na slámu, aby dospal, co zameškal.
3: Jsou už skoro 4 hodiny ráno.
1: Je to hodina, kdy většinu velitelů sborů, divizí a brigád mezi Rajhradem a Tvarožnou začali jejich pobočníci budit.
3: Na ostatních úsecích francouzské fronty nebylo už slyšet nic.
1: Napoleonova dispozice byla provedena v tichosti a klidu. Zatímco táborové ohně byly stále udržovány na původních místech, přesunuly se útvary do určených bojových pozic.
3: Byla to hodina mezi psem a vlkem.
1: A nebo také hodina ticha před bouří.
3: Nad krajinou se začala k ránu snášet hustá mlha.
0: Už jsme si řekli, kdy v naší zeměpisné šířce, přesněji v té, ve které se nachází Brno, slunce 1. prosince zapadá. Stejně přesně víme, kdy tady 2. prosince vychází.
3: Svítat začíná těsně před 7 hodinou. Kolem 7:30 by mělo vyjít slunce.
1: 2. prosince roku 1805. nastával zimní den jako spousta jiných.
3: 3 armády z různých konců Evropy však stály nedaleko Brna, připraveny k boji.
1: Každá s jinými představami o vedení války, o strategii a taktice i o cílech, za které bojují.
3: Ani v datu bitvy neexistovala shoda.
0: Jak to, že ne? 2. prosince 1805.
3: Jenomže to platilo pouze pro rakouské mocnářství.
1: Francouzi ještě 1 měsíc budou počítat kalendář revolučně, takže žádný 2. prosinec, ale 11. frimér roku 14.
3: Teprve od 1. ledna 1806 francouzské císařství tento způsob datování opustí a s ní i jednu z posledních vymožeností revoluce.
1: A Rusové, ti zase měřili čas podle starého juliánského kalendáře. Den bitvy měl tudíž datum 20. listopad.
0: Ať tak či onak, je pondělí a rozednívá se. Mimochodem, jaké bylo počasí? Mihla se tu zmínka, že v noci padala mlha.
1: Díky vysloužilému rakouskému důstojníkovi Ferdinandu Knittelmajerovi to víme naprosto přesně.
3: Ten v té době prováděl už 6. rokem ve věži dominikánského kláštera v Brně meteorologické pozorování a měření a jeho záznamy se dochovaly.
0: Takže ku příkladu, průměrná denní teplota v Brně dne 2. prosince 1805
1: dosahovala 5,2 stupňů Celsia. Bylo zamračeno, vál slabý jihovýchodní vítr. No a k večeru se spustil déšť.
3: V noci bylo chladněji. Teploty možná klesly pod nulu, protože během jasné noci došlo k výraznému ochlazení zemského povrchu a přilehlé vrstvy vyzařováním.
1: K ránu se vytvořila hustá přízemní mlha.
0: Ano, tuto hustou ranní mlhu dosvědčuje bezpočet pamětníků. Není divu, sehrála totiž podstatnou roli na začátku bitvy.
2: V této mlze se šikuje přes 160 tisíc mužů do bojového pořádku. 75 tisíc Rusů a 16 tisíc Rakušanů na straně jedné, 75 tisíc Francouzů na straně druhé. Spojenci mají 300 děl různého kalibru. Francouzi na nejvýš 200.
0: Situaci nám líčí člověk, který, kdyby nebyl naším současníkem, mohli bychom ho klidně podezřívat, že byl očitým svědkem. Historik profesor dr. Dušan Uhlíř ví o bitvě prostě všechno.
2: Nahoře na Prateckém návrší je dlouho před rozedněním živo. Vojáci neklidně přešlapují a podupávají prokřehlýma nohama po umrzlé zemi, přežvikují suchý chléb a tlačí se k ohňům, do kterých naházeli poslední zbytky táborového harabolidí. Důstojníci dopíjejí svůj ranní čaj. Na návrší staré vinohrady v místech, odkud je za normální viditelnosti pěkný výhled k Olomoucké silnici i ke Zlatému potoku, stojí už před 7 hodinou ruský velitel Michail Kutuzov se svým štábem. Zavalitý generál v zelené uniformě plné řádů s epoletami, které mu sjíždějí z tučných ramen na prsa, sedí schrbeně v sedle svého koně. Černý klobouk s vysokým bílým chocholem má vražen hluboko do čela. Svým jediným zdravým okem obhlíží naposledy seřazené formace.
1: Vojáci ruských pěších pluků, ještě dřív než vyrazili, složili na zem své tornistry a pochodují jenom se zbraní a zásobou střeliva.
3: Všechno ostatní, co by jim mohlo bránit v pohybu, zůstane srovnáno na místě.
0: To je dost těžko pochopitelné.
3: Taková je zvyklost carské armády. Rozumem nezdůvodnitelná.
0: To ale muselo vystavit vojáka v případě vítězství i porážky absenci nejzákladnějších životních potřeb.
3: Když Francouzi budou zítra objíždět bojiště, budou údivem kroutit hlavami nad tím, kolik těch zavazadel najdou v místech, kde začal nástup ruských vojsk.
2: Armáda se dala do pohybu ještě před svítáním. Zřejmě z obavy, aby nepřítel neunikl daleko.
0: Toto líčení situace máme z ruských pramenů. Mimo jiné z něj vyplývá, že se čekal francouzský ústup, nikoli nástup.
2: Během pochodu se měla naše vojska dostat do míst, která jim určovala dispozice. A tehdy se začaly kolony vzájemně setkávat a prostupovat, z čehož vznikl zmatek, který ještě zvětšovala stále panující tma a mlha. Jednotky se trhaly, mísily se a ve tmě těžko hledaly své postavení. Pěší kolony složené z mnoha pluků neměly ani jednoho jezdce, takže nebylo možné zjistit, co se děje vpředu, ani co dělají a kde se nacházejí útovary určené k součinnosti. Ani jedna kolona neměla předvoj.
0: Ještě bitva nezačala, probíhal pouze nástup a spojenci, i když měli početní převahu, se tak říkajíc do sebe zamotali.
1: Kromě toho byla jedna eskadrona přesunuta do Slavkova, aby byla k ochraně a dispozici rakouského císaře a jeho svity.
0: Eskadrona je jezdecká jednotka na úrovni roty.
1: Ke 2 eskadronám, které provázejí císaře až z Olomouce, tak přibude 3.
0: V poli ovšem budou chybět.
1: Notně, tam zbude pouhých 5 eskadron.
3: Nehledě na to, že rakouské mužstvo strávilo noc v plné pohotovosti a je krajně vyčerpané.
1: Koně žrali poslední dny jenom slámu a od včerejška nedostali pít.
3: Než byly všechny přípravy skončeny, začalo se rozednívat.
0: Když si kyrysnické pluky klestili cestu neuspořádanými formacemi pěchoty k Blažovicím, bylo už 7:30.

0: Ráno zastihlo francouzského císaře v jeho přístřešku pod Žuráněm odpočatého a svěžího. Snad trochu nervózního, ale plného sebevědomí. Několik málo hodin spánku stačilo obnovit jeho síly. Jeho tvář je však vážná a zachmuřená a taková zůstane po celý den. Posnídá ve stoje, oblékne si teplý plášť přes svou zelenou uniformu, opásá se zlatým kordem a nasadí si na hlavu svůj známý klobouk s tříbarevnou kokardou.
1: A teď, pánové, jdeme zahájit velký den.
0: Venku se ještě nerozednilo a mlha je tak hustá, že není vidět na 10 kroků. Na pravém křídle se začíná ozývat pravidelná střelba z pušek provázená duněním děl. Nepřítel už zahájil palbu z baterie děl umístěné u kaple svatého Antonína na úbočí Prateckého kopce. Pokud nepřijdou posily, Francouzi se dlouho neudrží.
2: Na ves Telnici útočí uherské prapory.
1: Tvoří je většinou Rumuni, ale také Chorvati, Srbové a Maďaři. Dobří střelci, zvyklí ze šarvátek z Turky na rozptýlený způsob boje.
2: Útočí i rakouští hraničáři.
1: Ve chvíli, když byli přesvědčeni, že mají cestu do Telnice volnou, začnou pálit z hlubokého úvozu před vesnicí francouzští pěšáci.
2: Po neúspěšné steči se spojenci dávají na zmatený útěk.
1: Francouzští střelci je pronásledují mezi vinnými keři.
0: Mezitím se rozednilo, ale mlha stále brání ve výhledu na větší vzdálenost. Urputný boj trvá už přes hodinu a stále není vidu slechu po ruské posile. Převaha je teď na straně Francouzů, i když pole pokrývá i spousta těl v modrých kabátech. Okolo 8 se konečně z mlhy vynořují první ruští pěšáci. Kolony pochodují v pruském stylu. Sevřená formace s šíři půlčety, což je 10 až 12 kroků. Půda se chvěje pod údery vojenských bot. Představují sílu 40 tisíc mužů, kteří si mají vynutit přechod přes Zlatý potok.
3: A Napoleon?
1: Je stále na Žuráni. Stojí s dalekohledem u oka a pozoruje Pratecké návrší. Je pořád skryto v mlze. Ta se však začíná na nejvyšších místech protrhávat.
2: I odtud je patrné to, co hlásí zprávy od dolního toku Zlatého potoka. Totiž, že se nepřítel pohnul.
1: Je přesně 7:30.
3: Pro zeměpisnou polohu Slavkova platí, že takzvaný občanský východ slunce zde nastává 2. prosince 1805 přesně v 7 hodin 29 minut a 50 vteřin.
1: Je 7:30 a na východním obzoru rudě zazáří ohnivě červená koule, která pomalu stoupá vzhůru mlžným oparem.
2: Po malé chvíli se vyhoupne nad obzor a zůstane viset na obloze kdesi nad Slavkovem.
0: Všichni zmrknou při tom pohledu na nádhernou podívanou. Na purpurový kotouč, který se zjevil nad bojištěm.
3: Píše ve své knize příznačně pojmenované Slunce nad Slavkovem profesor Dušan Uhlíř.
0: Výjimečnost chvíle způsobí, že z běžného přírodního úkazu se stane legenda. Je to chvíle, která plodí zázraky. Slavkovské slunce se stane pojmem. Než večer zapadne, přinese jedné straně vítězství, druhé porážku, tisícům lidí smrt, utrpení a neštěstí. Jen Napoleon je bude ode dneška spojovat se svým úspěchem a se slávou svých zbraní. Je to jeho slavkovské slunce. Le Soleil d'Austerlitz. V jeho přízni se bude hřát celých 10 let.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 680. schůzka s toulkami českou minulostí. 681. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už je za chvíli repríza pořadu Jak to vidí z dnešního dopoledne a v 21 hodin skladatel, textař, zpěvák, pedagog Dalibor Štrunc jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Zůstaňte s námi.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Buďte vítám, Břetislave.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Zajímat mě bude zejména, jak se bude dál vyvíjet mírový plán pro Gazu, který Izrael stále odmítá. Co je za zbližováním Maroka se Spojenými státy i Izraelem? A zeptám se i na to, před kým má tři sunnitské mocnosti chránit jejich nová obranná dohoda. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Izrael už podruhé odmítl 15-bodový mírový plán pro Gazu. Podle tamního premiéra Benjamina Netanyahu a izraelská armáda své stažení podmiňuje odzbrojením Hamásu. Hamás už tento dokument přijal, toto hnutí dříve souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou. Břetislave, tak to vypadá na patovou situaci?
6: No, ono je to celé hodně složité. Na začátek, a možná se k tomu dostanou i na konci, je nutné zmínit, že Izrael čekají v říjnu volby parlamentní.
5: 27.
6: A od toho se odvíjí všechno možné, co teď do té doby, do toho 27., jak říkáte, z Izraele uslyšíme. Co se týká toho plánu pro Gazu, tak připomenu posluchačům, loni na podzim bylo schváleno příměří na parametrech sestavených Bílým domem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V první fázi vlastně došlo k tomu, že prostě Izrael dostal zpátky vlastně už během loňska svá zbývající rukojmí z Gazy. Byla vytvořena jakási žlutá linie v Gaze, která zabírala 53% z tohoto palestinského území ve prospěch Izraele, pod přímou okupací izraelské armády. No a pak se ve fázích měl Izrael stahovat, zároveň ale Hamás měl odzbrojovat a do Gazy měla přijít nová vláda bez Hamásu. Jenže z různých důvodů se to prostě zaseklo a v podstatě ty spory se vedou o to, co má být dřív. Izrael dneska oficiálně říká, dokud Hamás neodzbrojí, tak my se nestáhneme. Mezitím dokonce Izrael zabral další část Gazy, nejenže se nestahuje, ale zabral další část za tu západně od té žluté linie. A teď vlastně licituje o tom, jestli se vůbec stáhne k té žluté linii. Vy říkáte, že premiér Netanyahu odmítl ten plán, tedy pokračovat. To je pravda, to veřejně odmítl dokonce opakovaně, jenomže zároveň slyšíme ze Spojených států i z Izraele, že ve skutečnosti Izraelci tiše ten plán naplňují. A teď se dostáváme k těm volbám. Prostě Netanyahu je v situaci, kdy on slíbil, tvrdě porazíme Hamás, žádné stažení, dokud Hamás nebude úplně odzbrojený do poslední pistolky. Jenomže teď slyšíme, že ve skutečnosti Izrael se stáhl z několika malých oblastí už v Gaze, že zastavil útoky na teroristy z Hamásu, Co je zajímavé, protože to jsou často lidé spojení s tím masakrem Hamásu ze 7. října 2023 a Izrael je dál zabíjel i v uplynulém roce, i po příměří. A to je mimochodem v rozporu s tím příměřím, protože to příměří, ta dohoda Trumpova z loňského října, ta umožňovala Izraeli vojenské akce, ale jenom proti bezprostředním hrozbám, nikoli v zabíjení a vraždění, které od té doby stálo životy tisíc, více než tisíc Palestinců, včetně stovek civilistů v Gaze. Takže Netanyahu, jak se ukazuje, v zákulisí tajně, diskrétně Američanům vyhověl a je připraven ten plán přijmout, ale navenek to nikdy nemůže slíbit, oznámit oficiálně, protože by tím prostě popudil proti sobě pravicové voliče a vracíme se právě k těm volbám.
5: Jinými slovy, Břetislave, do těch výsledků parlamentních voleb se nic zásadního nějak nebude měnit, nebo všechno to, co uslyšíme, a vlastně nejenom z izraelské strany bude nějaká ta předvolební retorika. Říkám to i proto, že také Palestince čekají parlamentní volby, vypsal je prezident Mahmud Abbas 28. listopadu.
6: A do toho jsou ty kongresové volby ve Spojených státech. Ano, zase se čeká na volby, ale mimochodem zito to není nic nového. Co se týká Izraele, posledních 20-25 let, kdykoliv mělo přijít něco, co mohlo naznačovat sebemenší ústupky vůči Palestincům na okupovaných územích, omezení nějakých restrikcí, tak vždycky šlo k ledu v době předvolební kampaně. Zejména v posledních letech žádný izraelský politik nikdy neukáže cokoliv vstřícného vůči Palestincům, protože by tím ztratil velkou část zradikalizované veřejnosti.
5: A dojde tedy, Břetislave, k totální úplnému odzbrojení Hamasu? Odzbrojí se Hamas sám?
6: Sám se asi úplně neodzbrojí, ale Hamas nikdy neodmítl zcela se odzbrojit. Tam se prostě řeší nuance, které se obvykle potom do českého zpravodajství už nevejdou. Pokud odzbrojí, co to znamená? Kam se ty zbraně dají? Teď třeba byly plány, že se někde deponují v Gaze. Izrael říká ne, musí úplně z Gazy pryč.
5: Mimochodem, kdo bude tedy na tu demilitarizaci
6: ano,
5: Hamasu?
6: To je další naprosto klíčová otázka, protože teď vlastně je to někdy ke konci července, Izrael konečně kývl na to, že pustí do Gazy mezinárodní stabilizační síly. Jejich jádro mají tvořit maročtí vojáci, Indonézané, má tam být snad někdo i z Albánie. Dokonce už by se měla začít budovat pro ně na jihu pásma Gazy vojenská základna a to by měla být ta síla, která by na to měla dohlížet. Ale bavíme se o tom tedy. Zůstanou zbraně v Gaze nebo půjdou někam pryč, jak požaduje Izrael? Bude se to týkat jenom těžkých zbraní, nebo i, jak jsem říkal trošku ironicky, těch pistolek, prostě osobních zbraní lidí z Hamásu. Má-li tam někdo zařizovat potom, nebo dodržovat, hlídat bezpečnost v Gaze, tam žijí 2 miliony lidí. Kdo bude ta policejní síla? Budou to ti Maročané, Albánci, nebo to budou Palestinci, z nichž někteří dosud třeba byli členy dosavadních policejních sil kontrolovaných Hamásem. A to jsou všechno věci, které prostě se za ten skoro rok nepodařilo zcela doladit.
5: Jinak podle vysokého představitele Rady míru pro mír, to je ta rada, kterou ustavil loni v lednu Donald Trump, americký prezident, tak je ten plán jediný způsob, jak postupovat. A když už jsem zmínila Donalda Trumpa, tak on vlastně, jak si to oznámení hnutí Hamas a dalších ozbrojených skupin, ten závazek, že se zcela odzbrojí, tak označil za historickou dohodu, za monumentální krok k trvalému míru a bezpečnosti, tak Břetislave, jakou roli tady hrají přímo Spojené státy?
6: Naprosto klíčovou. Teďka já se vrátím k té své první odpovědi. Vlastně čteme, že premiér Netanyahu prostě hraje naprostou neústupnost i vůči Spojeným státům, čímž si se snaží před volbami získat body těch hodně pravicově orientovaných voličů v Izraeli. Zároveň nějaké ústupky dělat musí a teďka vlastně jde o to, být co nejtvrdší, ale nepopudit Donalda Trumpa příliš. Protože vlastně za posledních rok a půl se ukázalo, že bez Spojených států hold nic zásadního Izrael nezmůže. Pokud by Trumpa, a vidíme, jak je to prostě explozivní člověk, naštvali i Izraelci, což už se několikrát stalo, tak by prostě mohli daleko více ztratit, než získají nějakým jednotlivým třeba spupným gestem. Takže role Američanů v tomto je opravdu veliká a zároveň oni logicky musí, ať se nám to líbí nebo ne, zohledňovat i zájmy Palestinců. Protože nezapomínáme, my se tady pořád bavíme o zbraních Hamásu, ale bavme se také o extremistech židovských v Izraeli, kteří říkají, Gazu nikdy neopustíme, Gaza je naše, Palestinci ať odejdou, Gaza je součást státu, židovského státu Izrael, my tam znovu vrátíme naše osadníky, takže Donald Trump musí jaksi krotit i tyto vášně, aby třeba nestratil zase spojenectví nebo dobré vztahy se svými arabskými blízkovýchodními partnery, jako je Egypt nebo Jordánsko.
5: Hnutí Hamasi, omlouvám se, minulý týden zvolilo nového vůdce, je to 65-letý představitel exilového křídla hnutí Khalil Haya, žil poslední léta trvale v Kataru, nahradil Yahya Sinwara, organizátora teroristického útoku ze 7. října 2023, toho Izraelci zabili před 2 lety, tak jaké jsou jeho názory? Kdo vlastně mluví za Palestince, Břetislav?
6: No tak teď se bavíme jenom o hnutí Hamas, protože ano, to je
5: to
6: velká
5: jsou dvě
6: část.
5: Otázky. Ano.
6: Přesně tak, to je velká část tady té společenské debaty v České republice, že se Hamas stotožňuje s Palestinci. Úplně zapomínáme, že mezinárodně uznaná je vláda Palestinců na západním břehu Jordánu a že Hamas je vůči ní vlastně v opozici. Takže bavíme-li se o Hamasu, ano, v tuto chvíli by to měl být Khalil al-Haya, který mimochodem asi nejvíce získal ostruhy jako vyjednávač. On vyjednával přes egyptské prostředníky s Američany i s Izraelem v poslední době. On je jedním z lidí, kteří mají zásluhu na tom, že vůbec došlo k nějakému příměří, že jí Hamas nesmetl ze stolu, protože uvnitř Hamasu jsou také různé frakce. Je tam i frakce, která je teď samozřejmě potichu v době té eskalace, která už se před lety smířila s existencí Izraele a řekli fajn, palestinský stát jenom na okupovaných územích, tedy Gaza, západní břeh, východní Jeruzalém. Už nechceme celou historickou Palestinu, kterou nám zabrali Židé z Evropy. A pak jsou tam ti, kteří samozřejmě mají daleko radikálnější názory, kteří odmítají jakékoliv ústupky. A prostě Khalil Haya je jak průnikem, řekněme, který vyvažuje tato křídla, protože pak máme ještě exilové křídlo, jak jste zmínila, v Kataru, pak máme vedení Hamásu uvnitř Gazy. Často v době té války měli velmi konfliktní, rozporné názory třeba.
5: Vysvětluje Břetislav Tureček, odborník na problematiku Blízkého východu.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán podepsali obranou dohodu. Měla by prohloubit spolupráci mezi těmito zeměmi v době rostoucích obav o bezpečnost regionu, jak se praví v prohlášení. Mimochodem tu dohodu uzavřeli v posvátném městě islámu v Mekce. Dokument obsahuje i klauzuly, kterou bychom mohli srovnat s článkem 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, která stanoví, že všechny členské země přijdou na pomoc té, která je napadena, tak před kým má tato dohoda ty tři sunnitské velmoci bránit, chránit, Břetislave?
6: Tam je strašně zajímavé, že z různých zahraničních, řekněme, komentátorů nebo politiků si z toho každý vybírá to, co mu zapadá do jeho vidění světa nebo aspoň Blízkého východu. Takže někdo to vidí jako obranu před Íránem, někdo to vidí jako obranu před Izraelem. Když pak ale vidíme stanoviska, řekl bych střízlivější stanoviska, prostě, která přicházejí z těch tří zemí, tak vidíme, že je to obecně obrana před chaosem a ti lidé často dodávají a chaos tady na Blízkém východě mají potenciál vyvolávat jak Iránci, tak Izraelci.
5: To třeba, jenom?
6: No, to jsem zmínil ty dvě prostě, ty dvě hlavní teorie. A skutečně je to tak. Irán prostě dlouhodobě samozřejmě je rivalem těch proamerických režimů, což je jak Pákistán, tak Turecko, tak Saúdská Arábie. Izrael okupuje nejen palestinská území, ale vidíme i jižní Libanon, říká, že nikdy neodejde. Okupuje jižní Sýrii, říkají jeho činitelé, že nikdy neodejdou. A to sice můžeme říct, zabírá jenom kousek jižní Sýrie, jenomže ono to radikalizuje. Může to radikalizovat syrskou vládu, může to radikalizovat spoustu dalších skupin v regionu a toho se pak ty vlády, které chtějí už konečně v oblasti klid, prostě také obávají. Takže ta aliance těchto tří států, řekněme, má prostě být protiváhou několika vlivům, izraelskému, íránskému a také zároveň se ukazuje, že vlastně tyto státy dávají najevo, že sice jsou spojenci USA stále, ale že na Američany se asi nedá úplně spolehnout. A to je ten dopad té války teď s Íránem, kterou Američané a Izraelci vyvolali letos v únoru. Jak vidíme, Íránci v rámci odvety útočí i na americké cíle v těch proamerických zemích, jako je třeba Saudská Arábie, Katar, Kuvajt, Jordánsko a tak podobně. A Američané nejsou schopni tyto země ochránit. Takže zejména Saudové třeba dávají najevo fajn, Američané jsou našimi spojenci, kupujeme od nich zbraně, ale asi se musíme postarat tady v rámci regionu.
5: Jinak ta dohoda spojuje ropnou velmoc Saudskou Arábii, jadernou velmoc Pákistán a Turecko, které disponuje druhou největší armádou v rámci Severoatlantické aliance. Nezlobí se na tyto tři hráče Káhira?
6: Káhira
5: Egypt nebyl přizván. Tak jakou roli hraje Egypt? Který se mimochodem objevuje právě i v rámci různých vyjednávání, i co se týče Palestiny.
6: Ano, samozřejmě. No já jsem, je to pár týdnů, tak jsem psal, ono se kdysi mluvilo o jakési hrozbě šíjického půlměsíce, tedy Irán, Hizbalák, Sýrie, ještě za Bašára Asada, šíjské milice v Iráku, že to je destabilizační faktor na Blízkém východě. A teďka, když čteme komentáře v Izraeli třeba k té alianci, kterou vy jste zmínila, těch tří muslimských sunnických států, tak mě to vlastně napadlo, není náhodou toto sunnický úplněk, který je, protože Izraelci se začínají obávat, říkají pozor, tady vznikají nové země, které ano, sice se bojí Iránu, ale zároveň se netají velkou kritikou i nepřátelskými výroky na adresu židovského státu. No a teďka, kdyby měl ten úplněk doplnit ještě Egypt, tak když si posluchači představí mapu Blízkého východu, tak on je to opravdu kruh, který ten region celý obkružuje. Co se týká tedy Káhiry, tak těmto zemím, třem, má velmi blízko politicky, geopoliticky, názorově, řekněme, ale zároveň, proč Egypt se k tomu nepřipojil zcela explicitně? Protože asi nechce být pod, řekněme, nadvládou nebo velkým vlivem Saudské Arábie. Egypt zároveň z ekonomických důvodů zejména potřebuje velmi dobré vztahy jak se Saudskou Arábií, tak se Spojenými arabskými emiráty. A tyto země mají velmi špatné vztahy, takže Egypt se nechce zjevně přiklonit k jedné z těch zemí.
5: Mimochodem, Břetislave, když jste zmínil i Sýrii, tak Bašár Asad, někdejší diktátor, byl pochopitelně ve své nepřítomnosti doma v Sýrii, odsouzen k trestu smrti. Je to jenom formalita. Co to znamená pro Syřany?
6: O tom rozhodnou v Moskvě, protože Bašár Asad získal azyl v Rusku a samozřejmě nová syrská vláda teď chce, aby byl vydán do Sýrie. Je otázka, jestli je to jenom na oko nebo nikoliv, ale myslím si, že rozhodne Moskva. A kdyby ho vydala, tak si myslím, že to bude jedině s podmínkou, že nebude popraven.
5: Pohled vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislava Turečka.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Nadále se spekuluje o příčinách incidentu ve španělské exklávě Ceuta, kam vtrhli před několika dny 10 000 lidí. Podle některých komentátorů mohlo jít také například o připravenou akci marocké vlády, že marocké úřady musely vpád migrantů do Španělska, do té exklávy, přinejmenším tiše tolerovat. Tak co soudíte o těchto spekulacích, Břetislave?
6: To se dá říct ke spoustě věcí. Ano, oslabilo to Španělsko nebo ukázalo to slabost Španělska, nahrálo to Maroku, někdo říká, nahrálo to Spojeným státům, nahrálo to i Izraeli, což ale neznamená, že marocká nebo izraelská vláda to nutně nějakým způsobem museli iniciovat. Prostě jim to nahrálo. O tom není sporu. Já připomenu, že Maroko je trnem v oku současné izraelské vlády, protože se velmi vehementně bere za práva Palestinců, kritizuje izraelské počínání v Gaze a tak dále. Takže při spojenectví marocko-izraelském, velmi úzkém, to jsou možná nejužší dneska spojenecké vztahy mezi Izraelem a nějakou z arabských zemí, tak by to logiku dávalo, ale nemyslím si, že nutně, že k tomu máme dneska nějaké důkazy, že to takto bylo zosnováno.
5: Mimochodem, když jste zmínil to zbližování Maroka se židovským státem, tak země se také čím dál více zbližuje se Spojenými státy. Na počest Donalda Trumpa pojmenovali před pár dny klíčovou dálnici do západní Sahary.
6: Tak ono, tohle to je téma, které vlastně je velice aktuální už řadu let. Já připomenu takzvané abrahamovské dohody. V roce 2020, když Donald Trump neuspěl se svou dohodou století, která měla urovnat izraelsko-palestinský konflikt, tak přišel s abrahamovskými dohodami a v jejich rámci Izrael byl uznán Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a také Marokem. A Marok

0: Teď to, co jste zmínila, to je jenom takový symbol. Maročané pochopili, že Donaldu Trumpovi tato gesta dělají dobře, jeho egu, takže dálnici, která spojuje Maroko s okupovanou západní Saharou, po něm pojmenovali.
1: Mimochodem Maroko dráždí také snahy Španělska prohloubit vztahy s Alžírskem.
0: No, zaplétáme se do toho. Jde o to, že na západní Sahaře prostě jsou lidé, kteří se stále s tou marockou kontrolou nesmířili. Je tam povstalecká fronta Polisario a tu podporuje Alžírsko. Takže my máme dlouhodobou desítky let trvající rivalitu mezi Alžírskem a Marokem, dvěma severoafrickými státy, které mají zcela rozdílný pohled na to, co má být západní Saharou, a teďka obě tyto země vlastně se snaží získávat pozornost a udržovat dobré vztahy s evropskými mocnostmi. Takže když Maroko třeba má teď velmi dobré vztahy s Francií, řekněme, zároveň do toho samozřejmě vstupuje i Španělsko se svojí politikou vůči Maroku i vůči Alžírsku. Takže je to takový propletenec a do něj pak samozřejmě zasahuje i agenda třeba Spojených států a Izraela.
1: Když se podíváme teď do vnitřní politiky, situace Maroka, kde mimochodem vládne už 27 let Mohamed VI. Král, tak co řeší tato země?
0: Tato země vlastně se snaží využívat své relativní stability na severu Afriky, snaží se být mostem evropských mocností, jak už jsem říkal, do Afriky. Třeba co se týká té Francie, tak Francie utrpěla řadu ztrát na západě Afriky, v Magrebu, kde byly její jednotky protiteroristické, říkejme, vypovězeny, zhoršily se vztahy subsaharských zemí s Paříží, a do toho přichází Maroko a nabízí se jako jakási náhrada. Maroko je poměrně silná ekonomika, takže může navazovat a navazuje vztahy i s řadou chudších arabských zemí, afrických zemí, omlouvám se. Mimochodem tyto země pak za to, že třeba od Maroka dostanou nějakou rozvojovou pomoc, zemědělskou pomoc, tak potom si otevírají konzuláty na té okupované západní Sahaře. Takže to jsou prostě věci, které Maroko ukazují jako poměrně silného hráče v Magrebu, na severozápadní Africe, ale jak už jsem říkal, vedle je Alžírsko se stejnými ambicemi, které má obrovské třeba zásoby zemního plynu, takže i my sice můžeme se snažit mít dobré vztahy s Marokem, protože Maročané mají dobré vztahy se Spojenými státy a s Izraelem, ale zároveň potřebujeme Alžírsko a jeho zemní plyn, pokud nechceme nakupovat plyn z Ruska třeba. Takže najednou jsme zase se dostáváme do konfliktu mezi zásadami, ideály, idejemi, ideologiemi a reálnými zájmy.
1: Jaká je sociální situace tamních obyvatel?
0: Maroku je velice rozporuplná. My třeba vidíme bohatá města, vidíme bohatou infrastrukturu, vidíme rychlodráhy a tak dále, ale zároveň prostě velká část obyvatel Maroka pořád žije relativně v chudobě. Je to, nesouvisí to s tím, že je to africká země, že je to arabská země, že je to muslimská země. Je to prostě rozvojová země a v těch obvykle ty nůžky mezi bohatšími vrstvami a těmi nejchudšími bývají hodně rozevřené.
1: Když jsme teda hovořili o tom vztahu Maroko Spojené státy, tak Maroko by se mohlo stát první africkou zemí, která získá moderní stíhačky F-35. To jenom říkám jako zajímavost. Jaké je celkově teda postavení Maroka v tom muslimském světě, sunnickém světě?
0: Ano, jak už jsem říkal, je to, Maroko má vlastně tu výhodu, že je poměrně daleko od těch blízkovýchodních bojišť. Maroko třeba řešilo, že když byl, to si posluchači vzpomenou, Islámský stát, ta teroristická organizace, když ovládali velkou část Sýrie a Iráku, tak tam byly tisíce Maročanů, kteří přes Turecko odlétali a zapojovali se do této války na straně těch sunnických extremistů. Marocké úřady pak řešily, co s nimi, když se tito bojem zradikalizovaní extremisté, občané Maroka, vraceli do země. Takže Maroko naštěstí je od toho izolované, takže bezpečnostní hrozby poměrně dobře zvládá. A jak už jsem říkal, zároveň dovedně hraje prostě tu politiku vůči Spojeným státům, takže dneska je bráno jako, můžeme říct, nejzápadnější asi arabská země. Nestaví se na zadní třeba vůči Američanům tak, jako to dělají saúdští Arabové tím, že uzavírají pakt s Pákistánem a s Tureckem.
1: Teď jste mě, Břetislave, přivedl ještě na jednu otázku, když jsme hovořili o tom takzvaném v uvozovkách muslimském NATO. Podle Riádu ta dohoda nesouvisí s možnými

0: jadernými ambicemi Saúdské Arábie, ani se závody ve zbrojení. Tak jakou to hraje roli?
1: No, souvisí a nesouvisí. Ano, Saúdská Arábie má bilaterální dohodu se Spojenými státy, Američané by jí měli, ještě se to bude kalibrovat nějak ta dohoda, ale měli by jí dodat jaderné technologie a je poměrně jasné, že toto si chce Saúdská Arábie ošetřovat sama vlastně bilaterálně vůči Spojeným státům a nezatahovat do tohoto regionální spojenectví.
0: Co se týče těch vztahů Španělsko-Maroko, tak za 4 roky budou obě země i s Portugalskem pořádat mistrovství světa ve fotbale. Urovná se do té doby situace?
1: No tak, těžko říct. Viděli jsme, že teď Američané, Spojené státy organizovali mistrovství se zeměmi, se kterými také nemají úplně nejlepší vztahy. Na pár týdnů se to asi urovnalo.
0: Vřetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Děkuji za vaše vysvětlení a mějte se moc hezky.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. V premiéře ho vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině. Teď tedy slibovaná repríza.
1: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Před časem jsem se vypravila do tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Nikoli prvoplánově za tím nádherným prostorem, ale za hudbou. V tamních kulisách vyzněl koncert kapely Cymbál Klasik velmi svátečně. A to bylo dobře, protože se skutečně slavilo. Tahle parta rozdává písničky ve vynikající interpretaci, citlivých úpravách a se spoustou citu, něžných slov i naléhavých myšlenek už 3 dekády. Po celý ten čas je jejím kapelníkem mimořádně činorodý a všestranný rodák z Valašska, cymbalista, zpěvák, aranžér, skladatel a také pedagog, věčný kluk Dalibor Štrunc. Moc tě tady vítám.
1: Pěkný den, já děkuji za krásná slova a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Ty si ta slova zasloužíš, Dalibore. A taková soudržnost kapely, kterou jsem naznačila už v úvodu, je, myslím, velmi silnou výpovědí o lidských kvalitách a lidských poutech a souznění. Co bylo na začátku Cymbál Klasiku? Kde, jak se zrodil?
1: Jako za vším lidským konáním, které má před sebou nějaké sny, možná i nějaké cíle, tak za tímto děním, které, jak jsi zmínila, oslavilo 30 let, byla vlastně jenom náhoda to, že se partička mladých muzikantů moravských, tehdy žijících v Praze, vypravila na festival okolo Třeboně. Tam si zahrála, lidem se to líbilo a ta kapela tím pádem vznikla a já už jsem si začala hýčkat, začala jsem se o ní starat, no a 30 let uteklo jako voda.
0: Neuvěřitelné, viď? Já si vždycky říkám, že ten prostor u cymbálu, v cymbálové muzice, je takové přesvědčivé těžiště, nebo kdybych to chtěla říct poetičtěji, jakési srdce, kde to všechno pulzuje, kde se všechno zbíhá, protíná. Jaký pocit za cymbálem zažíváš, když všichni kolem tebe hrají a k tobě to všechno přichází?
1: S odstupem času, protože na cymbál hrají 50 let, tak mám pocit, že cymbál to je takový šaman, který má svoji duši a ty lidi, kteří si za něj jednou setnou, tak nějakým způsobem vtáhne do svého kouzelného světa, osloví je a dá jim hudební křídla, která možná nejsou u žádného jiného nástroje, protože on je to takový svrchovaný vypravěč, rytmický, melodický, harmonický a mám pocit, že většina cymbalistů, ne všichni, nejsou jen výkonní hráči, ale jsou to většinou srdíčka všech těch kapel, jsou to ti aranžéři, jsou to ti tahouni, jsou to ti, kteří vymýšlejí a ten cymbal k tomu právě vybízí a dává ten prostor. A já jsem moc rád, že jsem si to v těch 6 letech mohl sám tenhle ten nástroj vybrat, i když zatím byla trošku taková moje čtverákovina, protože se čekalo, že budu hrát na housle a já jsem si k překvapení rodičů i okolí vybral cymbál.
0: No čtverákovina, tatínek byl slovutný primáš, takže se asi očekávalo, že ty housle půjdou rodem dál, ale brácha se o to postaral, viď?
1: Starší brácha se o to postaral a já, když jsem viděl některé ty lekce jejich, protože bratr byl starší o 4 roky a to já už jsem měl rozum, když on měl 10, tak já jsem v těch 6 letech tak nějak podvědomě tušil, že ty housličky ne, ale tím, jak jsem chodil na různá ta vystoupení, tak opravdu ten cymbál mě učaroval. Já jsem ho měl opravdu rád, proto jsem se rozhodl. Ten cymbál vtáhnul a přitahoval a činí tak dodnes.
0: Těch houslí je kolem tebe také dost a nablízko. Tvoje žena je houslistka, kromě toho majitelka krásného, průzračného, rovného, takového autentického hlasu. Mohu se zeptat, to, že jste v roce vzniku kapely založili i manželství, to jste učinili proto, aby se to hezky pamatovalo?
1: Ne, tak to byla náhoda, ta svatba nebyla náhoda. Ten festival okolo Třeboně, kde jsme hráli týden před svatbou, já jsem tehdy působil v Československém státním souboru písní a tanců a trvalé bydliště jsem měl v Praze, takže svatbu jsme měli na staroměstském náměstí a Katka s námi první rok trvání ještě nehrála. A teprve potom jsem pochopil, že aby naše manželství vydrželo, aby fungovalo, tak bylo lépe jí tam mít. A já jsem od té doby, co jsme se znali, od těch 14 let, my jsme spolužáci z konzervatoře z Brněnské, tak co jsem jí slyšel zpívat u táboráku na výletě, tak já jsem viděl, že to je hlásek, který je mému srdci blízký a když už jí mám jednou v rodině, tak by byl hřích, abych ji neměl taky v kapele.
0: Takže hlásek jako afrodiziakum?
1: No, v tomto případě spíš hlásek jako něco, co tě pohladí, co tě potěší na duši v tom smyslu, že tě to ukonejší, že je to taková ukolebavka. Ta Katka má přesně ten vjem toho, že se s ní prostě cítíš dobře, mateřsky a příjemně. Takže to je v tom hlase.
0: Dalibore, ta dvojakost vašeho vztahu, jednak manželé, jednak kapelník s muzikantkou, bývá někdy svízelná?
1: Bývá. V tom smyslu dokázat to oddělit. Já si myslím, že třeba já to dokážu oddělit o něco víc. Katka má možná právě problém v momentě, kdy se ji snažím nějakým způsobem uvést do určitých mantinelů, nebo když jsme ve studiu a já po ní prostě něco chci. Možná se někdy zatvářím přísně, a už je trošku oheň na střeše, protože ona si to bere osobně a já jí říkám, zkus si to odstřihnout. Teď nemluví Dalibor, tvůj manžel, ale člověk, kterému záleží na tom, ať zaspíváš co nejlépe, co nejpěkněji. Musím zvolit určitá schémata a jinak je neumím. A Katce se to nelíbí, jako manželce pochopitelně, ale snažíme se s tím oba dva nějakým způsobem pracovat a já jsem čím dál tím víc chovývavější a Katka zase naopak čím dál tím víc chápe, že některé věci prostě jsou tak, jak jsou.
0: O historii celé kapely se rozepsal obsáhle ve své knize 30 let nejen písní od cymbálu, která má sama o sobě docela úsměvný zrod, protože původně vznikala jako předmluva ke zpěvníku, ale nějak se ti pod rukama rozrostla a učinila z tebe spisovatele. Jaké jsou pro tebe ty chvíle vzpomínání? Co všechno ti přinášejí?
1: Ta kniha vznikla velmi spontánně a já jsem byl překvapen, jak mě to šlo od ruky. A jak mě to bavilo, jak jsem si ukotvil nejenom těch 30 let s kapelou, ale vlastně celý můj život. A protože jsem mohl vzdát hold lidem, které jsem potkal, i když třeba už nejsou mezi námi.
0: To musím potvrdit, že o spoustě lidí z toho okruhu folkloristů, rozhlasáků, konzervatoristů mluvíš velmi hezky a jsou to cenné vzpomínky nejenom pro tvoje děti, ale i pro lidi ze stejného okruhu. A bylo to milé to číst. Některé historky ovšem, Dalibore, teď ruku na srdce, působí téměř jako z kategorie bájí a pověstí. Skutečně je všechno pravda.
1: Skutečně je všechno pravda. Skutečně je všechno pravda.
0: V tom případě jste opravdu divoké plemenovi muzikanti.
1: A musím říct, že jsem samozřejmě v mnoha situacích brzdil a mnohé ze vzpomínek a historik tam vůbec nejsou. Čili já nevím, co přesně myslíš. Já mám pocit, že to tam je všechno až tak slušné, až se to k nám nehodí.
0: Abychom s tebe nedělali takového zasloužilého kmeta, co hraje už 50 let na cymbál a má na co vzpomínat, já musím říct, že ty jsi typ věčného kluka. Přesto se ale zeptám na jednu věc. Jaký byl ten moment, když jsi v kapele rozhlédl a najednou možná s údivem a překvapením zjistil, já jsem tady nejstarší?
1: No. Ono už to trvá nějakou chvilku. Moje žena je sice o něco málo starší, ale vypadá lépe než já. Čili to působí tak, jak to říkáš. No, uvědomil jsem si, že je za mnou spousta let, kdy jsem na světě, kdy hraju a zpívám a že ty muzikantské sestavy se obměňují a ti mladší muzikanti většinou přinesou do těch souborů novou energii. A já jsem za to rád a moc nežehrám nad tím, že jsem zestárnul, že už jsem tam trošku zakmeta. Jak říkáš, věčný kluk pořád všechno dělá většinou sám, že tahám ten cymbál, řídím a ty koncerty zařizuji a někdy mám pocit, že někteří mý kolegové jsou zbytečně nikoliv opticky starší než já. Někdy mám ten pocit, že bych je potřeboval malinko omladit v určitých situacích.
0: Třeba u toho tahání cymbálu?
1: Třeba u toho tahání cymbálu, ale já jsem moc rád, že jsou okolo mě lidé, které tam máme, protože jsou to nejenom skvělí muzikanti, ale především velmi, velmi slušní lidé.
0: Dalibore, texty, které zpíváte a jejichž ty jsi částečně autorem, jsou poetické, jsou laskavé, voní člověčinou. Jsou pro tebe zároveň jakýmsi závazkem do každodenního života. A myslím to tak, že když člověk něco tak hezky popíše a tak hezky si uvědomí, jako třeba to, že pěkné věci nejsou samozřejmostí, takže se najednou nemůže asi zpronevěřit myšlenkám, které takto posílá do světa mezi své posluchače.
1: Já vnímám písně, které buď píšu já, nebo jejíž texty pro nás napsali naši opravdu blízcí kamarádi, třeba Josef Prudil, emeritní rozhlasový redaktor dnes už po smrti, a Alena Binterová, jako součást svého života a našich životů a jako i takové posly, kteří jdou před námi. Já, když píšu písničku, tak si představuji, že takhle bych to chtěl mít. Jo, pokud tam je opravdu nějaká vize toho lepšího světa, pěkných vzpomínek na dětství, toho, co bych chtěl poznat, pochopit, tak to jde vždycky ze mě a nedokázal bych třeba zpívat písničku, za kterou bych se neuměl postavit lidsky. Proto je ten okruh lidí, jejíž texty třeba se objeví v mých písničkách, tak úzký. Tam jsme podepsaní jako textaři jenom tři, protože to tak cítím, a ne všechny písničky třeba od Josefa Prudila jsem svého času přijal. I od té Aleny jsem říkal, tohle to já nemůžu zpívat, protože to bych nebyl úplně já. Jo, čili ty písničky jsou obrazem mé duše, mého cítění a toho, jaký bych chtěl být

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Cymbalista, skladatel, textař, zpěvák a pedagog Dalibor Štrunc vyrůstal na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm v rodině, kde se hodně hrálo, hodně zpívalo. Oba rodiče byli nesmírně aktivní ve folklorním dění. Dalibore, všechny ty jejich zkoušky a vystoupení si přijímal se samozřejmostí a se zájmem, nebo někdy nastala i taková období, možná v době vzdoru, kdy se s tomu potutelně ušklíbal?
3: V těch situacích, na které se ptáš, byla celá řada. Já jsem na začátku do toho cymbálu a do toho národopisného souboru pod Skaláček, kde jsem tančil a zpíval, začal chodit rád. A pak přišlo to období těch 10, 11, 12 let, kdy jsem prosil rodiče na kolenou skutečně, ať mě z toho cymbálu dají i z toho Valašku, že budu nosit samé jedničky, protože mě to přišlo nějak nepatřičné a i mezi některými mými vrstevníky jsem dostával takové ty kapky, hanlivé nadávky, a protože jsem vystupoval neustále v krojích na různých akcích tehdy politického charakteru, tak mě už to přestávalo bavit. A já jsem začal někdy v těch 11 hrávat na kytaru. Jezdil jsem na ty pionýrské tábory, ale my jsme měli takové bývalé skautské vedoucí, kteří to táhli malinko jiným směrem a mě to hrozně bavilo a bavily mě ty písničky právě od toho táboráku. A teprve po nějakém čase, a mohla za to deska Ententiny sourozenců Ulrichových Javory, jsem zjistil, že kytara s cymbálem mohou být i vedle sebe. A tam se mě to trošku začalo otáčet a taky v ten moment, kdy kapela mého tatínka dostala nabídku jet do Belgie asi na 14 dnů a zároveň ten soubor, kde byla celá řada tanečníků a mohl se rozdělit na dvě části, dostal nabídku, ale kam musel jet, do NDR na nějaké státní svátky. A grémium starších rozhodlo, že ty mladší, což se sestávalo z mého bratra a mých bratranců, naučí ten repertoár těch starých, tak jsme celé prázdniny pilovali s mým strejdou Vladimírem a mě to začalo strašně bavit, ten cymbál. Já jsem tam naraz byl po boku mých 13, 16, 18 letých tanečnic a starších muzikantů a ten folklor mě v ten moment vtáhnul, protože jsem si začala připadat strašně důležitý. A to byl ten zlom, který přišel ze dvou stran, ty Javory, a do třetice se vrátila moje paní učitelka první z cymbálu z Mexika, Jiřina Libermanová, která se objevila a říkala, já teď na rok jdu učit do Ostravy, kdybyste chtěli, tak to vašeho kluka tam zase ke mně můžete dát. A vím, že se otevírá v Brně na konzervatoři po 20 letech v Československu obor cymbál a poprvní jako hlavní obor. A to byla pro mě obrovská motivace a já jsem se připravila na to konzervatoř. Začalo mě to všechno bavit, no a teď tady sedím u tebe, takový skok.
2: Co ti vaši řekli, když se ukázalo, že směřuješ do světa profesionálních hudebníků? Měli z toho radost?
3: Já myslím, že oni s tím tak nějak pořád celou dobu počítali. Aha. Maminka vždycky říkala, že si ani nemysleli, že já se narodím, pak jsem se z ničeho nic narodil a s tím hraním a zpíváním to bylo podobně, že mě to šlo, aniž bych teda na tom nějak vehementně pracoval. Já jsem začal opravdu cvičit až vlastně po konzervatoři, když jsem zjistil, že je potřeba zabrat, aby se člověk v té branži uplatnil. Já jsem tím proplouval vždycky tak nějak lehce a s nadhledem a trošku takovou pýchou. A já myslím, že to nepřekvapilo, že s tím počítali.
2: Prosím tě, a co to tancování? Když jsi tančil jako kluk, jsi dodnes tancujícím muzikantem?
3: Ne, já vlastně nerad tančím a já jsem tančil rád asi od těch 6 do těch 9, kdy jsem měl jednu tanečnici, pak mě ji vyměnili a pak jsem byl v tom období, kdy všechny ty holky, ať byly sebe pěknější, sebe šikovnější, tak já jsem se jich nechtěl držet za ruku, mě ty holky připadaly, jakože to je strašně ponižující, že mám vůbec vystoupit v tom kroji a tančit, tak jsem rád tančil chlapecké tance, ty odzemky, ty ogarské hry, rád jsem zpíval solově, to mě bavilo, ale ty párové tance, to bylo pro mě něco strašného. A pak se to zase ve 14. nějak tak obrátilo, ale netančím. Na svatbě mého syna jsem si zatančil samozřejmě se ženou, ale to jsou výjimky, které potvrzují pravidlo a všichni se usmívají, když já tančím.
2: Takže. A když už nějaký pohyb, tak jaký? Třeba na tenisovém kurtu?
3: Tak to mě baví. To mě baví, je to sport číslo jedna, i můj televizní, já jsem takový maniak sportovní. Teoreticky zvládám všechny sporty a svého času jsem uměl všechny světové rekordy v atletice nazpaměť. A těsně před 50 jsem se rozhodl, že už si nebudu chránit ta svoje zápěstí a začal jsem hrát tenis. Hraju ho rád, hraju ho špatně, ale baví mě to.
2: A co to dělá s rukou cymbalistovou?
3: Už to neřeším, nedělá to asi nic.
2: Co je pro tebe ideál hry na cymbál? Jak má znít cymbál, aby to bylo to ono?
3: Já si myslím, že každý hráč na cymbál je svým způsobem originál. I já jsem ještě z té generace, kdy nebyly kanály YouTube a dostávalo se k nám strašně málo informací v podobě různých desek. Spousta mých kolegů starších byli samouci, autodidakti a já jsem neměl sám žádný vzor. Na jednu stranu si myslím, že to bylo dobře, protože člověk objevuje svůj vlastní svět, je svojský, je osobitý a pracuje i s lidovými písničkami podle svého cítění, podle své potřeby, podle toho, co mu přináší jeho možnosti, to, odkud je, odkud pochází. Čili v tomhle si myslím, že naše generace je osobitá a originální. A teď už je to jiné. Ty jsi to zmínila, 23 let už učím na konzervatoři. Ty děcka jsou technicky neuvěřitelně vyspělé. Hrají těžké věci, náročné věci, klavírní věci, prostě na ten cymbál se od Chopina přes Bacha. Dá zahrát vlastně všechno. Co jim právě trošku chybí, je ta originalita za mě, protože navzájem kopírují své kolegy, poslouchají je a ono se to tam vkrade. Chtě nechtě se člověk naučí od toho, ten moment, od toho, ten grif, od toho tu určitou technikáli. Čili všechno má svoje, ale já vždycky ty cymbalisty dělím pocitově, a to je jak u zpěváku, na ty, kteří se mě dotknou u srdíčka. A já vím, že tam to jde z těch útrop toho muzikantského žáru, který má tu malou jiskřičku někde v tom srdíčku, rozzáří a může zatím být konzervatoř a taky vůbec nemusí. A je to třeba daleko cennější.
2: Já vím, že ty jsi zapálený pedagog, ač se tomu možná sám divíš, původně jsi to asi nečekal, ale stalo se, máš řadu úspěšných, nadšených studentů a studentek. Tím si vlastně trošku navázal na to řemeslo tatínka, který byl zasloužilý pedagog, dějepisář, viď?
3: Dějepisář, zeměpisář a pak učil chemii, protože na té Vakuovce pak zeměpis nebyl, tak ještě si udělal na Olomoucké univerzitě jednu aprobaci.
2: To byl statečný. Každopádně mě zajímá, jestli to bylo doma hodně znát, že máte tátu kantora, jestli byl důsledný v otázkách výchovy a vzdělávání.
3: Vlastně vůbec. Táta žil svým souborem Radhošť, doma nikdy necvičil, v životě jsem ho neviděl hrát na housle doma, vždycky jenom šach pod postel, tam vytáhl ty housle a šel buď na zkoušku, nebo hrát a to byly jeho chvilky. Jenom nás pokáral, pokud jsme měli špatné známky. Samozřejmě se možná se mnou někdy učil, to nechci říct, že ne, ale za to jsem nebyl úplně rád. Nebyl důsledný, ale byl přísný a nechápal, jak to, že přece takovou s prominutím kravinu není jeho dítě schopno vyřešit. A pak odcházel rychle pryč a v té knížce píšu o tom, když jsem chodíval cvičit na cymbál, paní učitelce Winklerové, my jsme neměli cymbál, tak jednou jsem mu utekl, tak od té doby měl takové sáčko, jak mám dneska já, tam měl jako vařečku, tenkrát mě dohnal, dostal jsem pár facek, já jsem šel po druhé straně Bečvy, aby jsme nešli vedle sebe a když ucítil moje zaječí úmysly, tak jenom odklopil tu klopu, kde byla ta vařečka a já jsem zase schlípl tu hlavu a šel jsem tu jednu hodinu týdně cvičit, aby jsme paní učitelce Liebermannové udělali alespoň trošku radosti.
2: Dalibore, co bylo to nejpodstatnější ve vztahu tebe a tvých rodičů, táty a maminky?
3: Rodinná vazba, která se vždycky pojela ke zpěvu, k písničkám a my, ať jsme byli rodina normální nebo nenormální v mnoha ohledech, tak jak je to vlastně ve všech rodinkách a mám velmi rád seriál Taková normální rodinka, protože to hodně obtiskuje, jak si naše podhoubí a naše denní soužití mnohdy velmi překvapivé, tak u nás se opravdu zpívalo. My jsme jezdili pravidelně k babičce do Újezda nad Lesy, což už je dneska součást Prahy. Babička s dědečkem odešli za prací na počátku 20. let z Vysočiny. Já to mám takové různorodé. Tatínek přišel z jižních Čech do Karviné, pak před Němci utekli na Valašsko. Odtamtud byla moje babička, tátová maminka, čili já opravdu jsem takový kosmopolita. A u nás se po cestě v autě zpívalo. A zpívali se u nás všechny regiony. Od jihočeských lidových přes slovenské písně, přes Kopanice, u nás se zpívalo prostě všechno. A proto já nejsem regionálně vyhraněn, přestože samozřejmě k tomu Valašsku mám nejblíž. Rodiče, to je pro mě písnička a i tom Újezdě nad Lesy dědeček Zedník hrál na akordeon a vždycky v neděli vytáhl tady na dvorku tu svoji harmoniku, hrál na ní těmi sedřenými rukami tak, jak na ní hrál, já nebudu říkat, zpívalo se, celá rodina se sešla, smálo se, pak se chvilku plakalo, pak se chvilku hádalo, pak se chvilku usmířovalo, zase se plakalo. Do toho babička skvěle vařila, do dneška nemůžu na spoustu jídel zapomenout. Ty chutě mám někde hluboko v sobě, nedá se to napsat do knihy, ale je to tam. A učili mě opravdu lásce k tomu rodnému kraji, to je to zásadní.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je cymbalista, zpěvák, aranžér, skladatel a také pedagog, kapelník cymbal klasiku Dalibor Štrunc. Vojnu si odkroutil jako sborový zpěvák armádního uměleckého souboru v Praze, pak si tady zůstal v Československém státním souboru písní a tanců, později Českém uměleckém souboru, posléze si přešel do Brna jako první cymbalista brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, no a dále zamířil do svobodného povolání. Kdy se v tobě, Dalibore, poprvé objevila ta touha být v hudbě nejenom interpretem, ale stát se i tvůrcem? Já vím, že u cymbálu člověk vlastně hodně tvoří, dokrášluje tu muziku, dává jí nějaký charakter, ale myslím na ten okamžik, kdy jsi napsal první písničku.
1: Tehdy už existoval cymbal klasik, už existovala spolupráce mezi námi a písničkáři Vlastou Redlem, Slávkem Janouškem, Samsonem Lenkem. Vyrazili jsme do Jižních Čech na dovolenou s malými dětmi a já, jak už jsem zmínil, jsem rád hrával u táborátku na kytaru a takhle po ránu, když děti ještě spaly, jsem na zápraží na Lipenské přehradě u mého strejdy Pavla začala brnkat na kytaru a napsal jsem první takovou pseudolidovou písničku, takovou ohlasovou na ty moje valašské kořeny, koníčky moje. Věnoval jsem to pocitově mým dětem a zpívali jsme si to v autě po cestě zpátky z té dovolené a to tak nějak fungovalo, tak jsem si říkal, tak bych to mohl vzít do kapely.
0: Měl jsi trému?
1: No měl jsem strašnou trému, protože jsem tam měl starší muzikanty a velmi kritické muzikanty. Třeba kontrabasistu Petra Surého, to byl takový kapelový estet a ten neměl představu, že bychom se měli jako kapela odchýlit od vážné hudby a folkloru, který jsme kombinovali na začátku s případným doprovazečstvím těch známých písničkářů. Čili on byl velkým kritikem už té první písničky, říkal, až to ta sloka vůbec ne, a to měla trošku pravdu. Pak když jsem zjistil, že ta písnička funguje a na prvních koncertech ji přijeli velmi věčně, je to lidová písnička, tak jsem začal psát ší. A ty byly vlastně základem našeho prvního, tehdy ještě takového napůl kombinovaného CDčka prvního Čichám člověčinu, kde se objevily moje písničky s lidovou muzikou. No a tam jsem zjistil, že to vlastně funguje, že to možná i umím, že by se na tom dalo dál pracovat a postupně jsem začal k tomu přistupovat vícíleně, víc jsem se na to začal zaměřovat, myslím si, že jsem na sebe trošku i začal pracovat po té textové stránce a ta muzika mě potom vedla i jsem začal psát komplikovanější věci, začal jsem psát i aranže právě jako lidových písní, vánoční muziky a teď už se považuji trošku i za skladatele vážné hudby a to mě vlastně naplňuje momentálně a baví nejvíc.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Zažíváš u písniček, u jejich zrodu často takové ty záblesky plné invence a překvapení, že až žasneš, odkud to k tobě připlulo, nebo jsou těžce vysezené?
1: Já to mám přesně tak, jak jsi to definovala v té první polovině. Já třeba začnu s nějakým drobným veršíkem, s drobnou větou a jsem opravdu překvapen, kam mě ta písnička dovede. Ale vždycky je to odraz nějakého mého vnitřního momentálního rozpoložení. Že já něco cítím, něco, kam bych se chtěl dopracovat, nebo kam bych se chtěl dobrat, nebo jaký bych chtěl být třeba lepší, než jsem ve skutečnosti. A ta písnička mě k té pointě vlastně dovede. A já koukám, říkám si, kam já jsem se to dostal. A jak se to přes třeba rádoby vtipnou písničku, protože nepíšu jenom ty poetické, protože na těch koncertech člověk potřebuje i ty posluchače nějakým způsobem rozveselit,
0: no,
1: pobavit.
0: No, aby ti neusnuli.
1: Tak stejně mě to vždycky dovede nějakému moudru a já si říkám, kde se to v tobě, Dalibore, vzalo? Kde se a kam to vyústilo a vím, že já jsem jenom jakýmsi spoluautorem a že všechny ty myšlenky k nám nějakým způsobem doputují, jestli z toho vesmíru nebo od Pána Boha, ať si kdo chce vybere, co si zatím chce najít.
0: Ty už jsi tady naznačil, že velmi důležitým podnětem pro tebe byla skupina Javory, Hany a Petra Ulrichových, co jsme ale ještě neřekli, že už pěkných pár let tam oba s Katkou hrajete jako členové kapely, velmi rádi hrajete s Javory. Jedna věc je vpustit si tuhle muziku do duše, Ovšem, říkám si, že jistým úskalím pro tvůrce může být nevpustit si tu muziku příliš do svého vlastního rukopisu. Bylo to pro tebe téma?
1: Je to pro mě téma z mnoha důvodů. Jednak jsem těmi Javory ovlivněn víc než 40 let. Jednak já jsem poprvní s nimi hrál jako študák někdy v mých 17 letech a pravidelně už s nimi hrají vlastně 30 let. Nelze být neovlivněn něčím, co je vaším vzorem, ale zároveň jsem vždycky musel být hodně obezřetný, protože Petr jako taky svérázný muzikant si dává velký pozor na to, aby muzikanti okolo něho jaksi netěžili z jeho bonanzy. Čili já si ve svých písních, a není to jednoduché vždycky, protože taky tam je ten cymbál, taky je tam ta studnice těch lidových písní, se které prostě bere skoro každý autor, i písničkový, i z té vážné hudby. Každý to přizná, kdo je soudný. Tam je ten pramen základní a zásadní. Takže já si dávám velký pozor, aby ty písničky nebyly podobné, aby se nedalo říct, tak ten Štrun skopíruje toho Ulricha, protože s ním hraje a musím říct, že vlastně se mně nestane, že by mě někdo soudný, kdo se v oboru pohybuje, něco podobného naznačil a i Petr jednou někdy po nějakých 5-6 letech, co jsme spolu hráli, tak mě jednou řekl, tak jsem vás poslouchal někde v televizi, a musím teda říct, že mě nekopíruješ.
0: V čem dalším na sebe musíš být jako tvůrce přísný? Co si musíš hlídat? Je něco takového, nebo se raději moc nehlídáš, aby ses nedostal do nějakého křečovitého rozpoložení?
1: Co si hlídám? Já nejsem zrovna pedant, co se týče začátku, když si sedám někde za klavír, nebo za kytaru, nebo za cymbal, tak tam jdu s volnou myšlenkou, co přijde, to přijde. Ten můj perfekcionalismus přichází v momentě, až tu písničku chci nahrát na nějaký hudební nosič, tak tam začínám být až nesnesitelný a v tomhle tom se musím napravit a myslím si, že už na tom pracuju. Ale hlídám si, abych nešel pod jakousi laťku, se kterou jsem začal a postupem toho času za mě jsou kvalitnější a kvalitnější. Snažím se, abych se neopakoval, aby se neopakovala témata, aranže, melodie. Je to složité, je to těžké, zvlášť jako člověk pracuje i s podobnou skupinou muzikantů a s podobnou skupinou nástrojového obsazení, ale myslím si, že se daří i vymýšlet nové projekty a tím, že jsem dělil tu práci mezi písničková alba, ryze autorská a mezi folklorní projekty ještě vždycky s nějakým nápadem navíc, protože my nejsme regionální kapela, tak v tomhletom ohledu jsem se hlídal docela dobře, že každá ta deska je trošku jiná.
0: No, klobouk dolů. A k tomu ještě věnuješ spoustu úsilí třeba hudbě k divadelním představením, tam se spotkal opravdu se zajímavými inscenacemi a píšeš tu zmíněnou vážnou hudbu. Já budu zase trošku ďábelským našeptávačem, proč není jí dost?
1: No, asi je jí dost, ale to je ten nějaký put, který tě vede k něčemu, co by tě třeba nikdy nenapadlo. Vlastně všechno, co ke mně přichází, tak až na to, že budu hrát z Javory, s Brolnem, to jsem si jako dítě přál. To, že budu zpívat, to jsem si jako dítě taky nějak představil, protože mně to připadalo jako samozřejmé. Ale já jsem od malička, a byl jsem v té rodině, možná jediný jsem tu vážnou muziku poslouchal. Já jsem si vždycky na gramofonu našel ty slovanské tance a ten Vyšehrad a tu Vltavu a k nepochopení mých rodičů nebo překvapení spíš jsem si hrál tuhle tu muziku a v momentě, kdy jsem začal učit na konzervatoři, tak jsem napsal první skladbičky jenom pro cymbal. Pak jsem si říkal, proč bych tomu nemohl dopsat i ty jiné nástroje, když to v tom cymbal klasiku dělám. A teď jsem si začal poslední dobou říkat, proč by já bych měl psát jenom pro cymbal, když jsou i jiné nástroje a ten cymbal už mě trošku přestává vlastně bavit. A tak vznikl violončelový koncert a teď jsem napsal velký cymbalový koncert a připravu vánoční mši a mám napsané nějaké sbory a mě to vlastně táhne teď daleko víc, protože tam cítím zase jakýsi přesah a vnímám to ještě víc než u těch písniček, že mě to opravdu přichází jako takový dar, že si sednu a jako nepotím to a jde mě to strašně rychle od ruky. A mám to teda jako znamení, že to je správná cesta a jestli to po mně zůstane a bude se to hrát častěji, nebo je to teď jenom moje radost a radost těch lidí, pro které to dělám a zaplať pámu, ty skladby se všechny zahrály, měly svoje premiéry i s velkými orchestry. To je pro každého autora taky benefit navíc, to se ne každému podaří, takže nepíšu do šuplíku a mám v tomhle ohledu veliké plány.
0: Tvůj čelový koncert nebo mši si jednou poslechneme třeba na Vltavě a tady si teď pustíme ty osudové javory, co říkáš?
1: Budu za to rád.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Naším hostem ve Stříbrném větru je všestranný muzikant Dalibor Štrunc. S jakými pocity si sledoval narůstající vášeň svých potomků pro hudbu i další umění?
3: Tak ono to asi patří ke způsobu života té rodiny, protože babičky a dědečci všichni té muzice nějakým způsobem inklinovali a můj tchán v jehož domečku bydlíme v Brně, tak hrál 52 let v Janáčkově opeře v Brně a s Markétkou, což je moje dcera, houslistkou cvičil a zase dědeček mého nejstaršího syna Martina byl redaktor Českého rozhlasu v Brně, známý muzikant a kapelník starbrněnské 12. Josef Ružička. Můj nejmladší syn Matěj, toho času herec, který hrál na cymbal, který si ho vybral sám. Všechny ty děti vyrůstaly v tomhletom prostředí a tu muziku brali jako absolutní samozřejmost. Čili nás nikdy ani nezaskočilo, ani v dobrém, ani ve zlém, že ty děti k té muzice mají tak blízko, že je baví. My jsme tu Markétku, která sice od malička chodila na housle, ale hrála opravdu velmi střídně, taky tu hodinu týdně, ale chodila i přes to svoje gymnázium, tak nás jenom zaskočilo, že v tom maturitním ročníku nám řekla, že chce jít na konzervatoř, na ty housle, my jsme jí říkali, že se s nás bláznila, že na ty housle se musí cvičit několik hodin denně, ona říkala, že bude, my jsme jí říkali, že už to nedožene, ona říkala, že to dožene, opravdu se dostala na konzervatoř, šla studovat hudební vědy a pak ty housle vystudoval ještě na univerzitě v Ostravě. No a Matýsek, ten nejmladší, hrál na cymbál, hrál na něho výborně, ale protože by musel na konzervatoř nastoupit ke mně a v té pubertě to nešlo, abych já učil, tak on naraz říkal, že se stane hercem. My jsme mu říkali, ty jsi se zbláznil, vždy to neděláš, nechodíš do kroužku. On říkal, to já zvládnu, tak jsme ho někam na těch pár měsíců předtím přihlásili a on se dostal a tu muziku vlastně dělá souběžně s tím herectvím, píše divadelní muziku. Takže u těch dětí je to taková samozřejmost a my samozřejmě s Katkou máme ohromnou radost, že to baví, že to naplňuje, že je to jejich svět, že už i učí děti. Markétka učí na housličky, střídají se s Katkou, obě dvě mají své žáky, Katka hlídá miminka, když ona učí a žijeme tím, že kupujeme dětem ty housle, já vybírám ty cymbály, já učím na té konzervatoře a učím i konzervatoře, učím i na té hudebce, sdělujeme si ty zkušenosti, někdy si i ty žáky půjčujeme v těch kapelkách, Katka vede i cymbálovečku tam na té škole, čili jako máme to krásně propojené a je to fajn.
2: Je to hezké, sleduju tě s potěšením. S jakými pocity nebo myšlenkami si přijal stav dědečkovský?
3: No, jsem si říkal, že to mohlo přijít i trošku dřív, protože já sám jsem se stal tatínkem téměř v 18 letech a ten nejstarší Martin s tím dlouho otálel, takže můj nejstarší vnuk má 6 let, teď mám další 2, Nikolu a Františka a na cestě je 4. chlapeček, zatím samý chlapečkové a mě to moc těší. Zase přichází nová míza i pro mě a já se z nich radu, protože oni jsou skvělí, jsou krásní.
2: Co chceš těm vnoučatům předat? Muzika bude samozřejmostí, to je jasné. Ale co dalšího bys chtěl, aby si o dědovi Daliborovi pamatovali? Jak by na něj měli myslet, vzpomínat?
3: Jako na člověka, který nezapomněl i na prahu 60, na to, že je vlastně kluk a že se cítí být celý život klukem a že nic klučičího mu není cizí a že bych si tuhle tu mladost rád udržel až do toho nejpoznějšího věku a že bych byl rád, kdyby jim zůstala a kdyby tu dospělost, která přijde a ty zkušenosti a možná i ty životní svízele a překážky, tak aby vždycky procházeli právě s tímhletím vědomím, že na svět přišli proto, aby se radovali, aby se dokázali usmívat a aby těšili sami sebe a aby dokázali těšit i ty lidi okolo, protože já

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byl skladatel, textař, zpěvák, pedagog Dalibor Štrunc. Režii měla Ivona Žertová. Na pořadu spolupracovali Jiří Benák a Jitka Procházková. No a ještě připomínám, že už je za chvíli na dvojce vypukne mrazivé léto.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: No a pro ty nejbližší chvíle 12. srpnového večera tu, přátelé, pro vás máme 10. závěrečnou část četby z díla Miloše Urbana Sedmi kostelí. Opět otevíráme gotický román z Prahy. Začíná napínavý příběh z tajemných míst Karlova.

0: zde končí náš výběr z gotického románu Sedmi kostelí. Je to skutečný konec? Nebudeme vás napínat? Není. Chcete-li znát všechna tajemství tohoto velkolepého díla, musíte si ho přečíst.
1: Stolek se prohýbal pod stříbrnými podnosy, zdobenými mísami a přikrytými omáčníky, obsahujícími roztodivné pokrmy. Rytířova slova ve mně budila děs a zároveň byla sladce konejšivá a vůbec mi nebrala chuť k jídlu. Věděl jsem, že s plným břichem se těžko odporuje, ale opravdu jsem se ještě hotovil protestovat. Víno bylo skutečně lahodné. Dával jsem si však pozor, aby mě neomámilo. Kývl jsem na Gminda přes okraj sklenky a on se znovu rozhovořil. Byli jsme zámožné bratrstvo, ale přístup měl k nám otevřený každý. To by vás, můj milý demokrate, mohlo zajímat. Začátky byly smutné a byla nás jen hrst. Čtyři hejtmané, pak už jen tři. A ti tři kolem sebe schromáždili 40 bratří. Rozrostli jsme se v dav téměř desateronásobný. Patronát nad námi držel samotný král a císař Václav IV. Snad i proto nám stavba kaple netrvala více než 11 let, ačkoliv nejeden z novoměstských kostelů byl vztyčován třikrát, ba dokonce i pětkrát déle, a pár smolařů nebylo zcela dokončeno nikdy, ku příkladu Panna Marie Sněžná. Gotický chrám Božího těla, nejdříve dřevěný a posléze přestavěný v kameni, měl půdorys buď osmicípé hvězdice, anebo složitého mnohohranu se základní křížovou dispozicí, symetrický podle osy vchod kněžiště. Hluboké základy měly tvar ozubeného kola, proto dnes neumíme určit přesnou podobu stavby. Krása novoměstského Božího těla neměla na světě obdoby a myslím, že nemá do dneška. Náš kostel byl určen pro stálý výstav svatých ostatků. Putovali za nimi tisíce poutníků ze všech koutů naší země, z Branibor a z Polska, a z celé Evropy. Navštívit kapli nejsvětějšího těla a krve Páně a Panny Marie, jak se tehdy jmenovala, znamenalo věc prestiže každého dobrého křesťana. O svátcích vyhlášených císařem se dobytčí trh zcela zaplnil a kaplečněla z davu jako nehybný stálý ostrov v pomíjivém proudu vod. Pak nastala éra mě nemilá, ač o nic méně slavná. V třetím roce nešťastného 15. století darovalo naše bratrstvo kostel univerzitě. Zcela dobrovolně, ale nemoudře. Brzy se tam začalo přijímat pod oboji a také tu byla vyhlášena ta hanebná kompaktáta. To vím, jako Mojžíšovi zákony je vytesali do dvou kamenných desek a pozlatili písmo. Strašné, vidíte. A pak je nechali vsadit do kostelní zdi. Takové znesvěcení. Karel se musel obracet v hrobě. Koncem 18. století ji rozebrali na stavební materiál. Kde bylo vaše bratrstvo? Gmin se zatvářil, jako bych mu dal políček. Vaše otázka těla do živého, ale máte na ně právo. Už za století 17. činnost bratrstva notně polevila, ale nejtěžší ránu mu uštědřilo osvícenství, opět ta prokletá doba. Tehdy se paradoxně vzmáhaly spolky svobodných zednářů, ale zaměřovaly se na úplně jinou, zcela zbytečnou činnost. Hlavně osvětu. Osvětu považujete za zbytečnost? Vy ne. K čemu kdy byla? Kam nás dostala? Nikam jinam než do ďáblova věku, kdy nás smrťák kosil jak přezrálé obilí. 50-60 milionů klasů a ještě měl málo. A po celou dobu měl na svém kostlivém ksichtě nasazenou masku vlídného tatíčka toho či onoho národa. 20. století zrodilo i vás. Každé zlo si pod sebou nakonec podřízne větev. A Rosetta? Předpokládám, že jste ji získal. A kde vůbec vězí? Slyším ve vašem hlase úzkost. Máte o ní strach? Přirozeně. Milujete ji? Neodpověděl jsem. Oči mi zabloudily do výklenku ve zdi k železu ležícímu vedle uvadajícího Anturia. Gmint se ohlédl po směru mého pohledu a smutně se usmál. Ten pás cudnosti, řekl tichým hlasem, je stejně falešný jako Rosettina maska. Její tajemství není záhadné, spíše prozaické a strašné. Došel k železu, zvedl ho a pohladil je v místě, kde zely dva zubaté otvory. Tohle je padělek. Výplod chlípných choutek 18. století. Středověk nebyl tak hrůzný, jak se traduje. Tak proč to měla Rosetta na sobě? Kvůli vám. Nemáte zkušenosti se ženami, jinak byste věděl, že se nechají přistihnout jen tehdy, když sami chtějí. Takže věděla, že zabloudím do její koupelny? Dříve či později jste to musel udělat. Chtěla vám dát na srozuměnou svou nepřístupnost, ale zároveň ve vás musela nějak vzbudit touhu. Proč pro vás pracuje? Zajímá-li vás důvod, proč vstoupila do bratrstva Božího těla, zde je. Rosetta není opravdová žena. Co je to za nesmysl? Jistě, že je to osoba ženského pohlaví, k tomu neobyčejně krásná, ale nemůže počít dítě. Luno má truchlivě zjizvené. Ještě nedospělá se musela podrobit jisté operaci. Něco třesklo. Byla to váza z karafiáty, kterou schodil prunclík, v obličeji bílý jako stěna, v očích velké neuvěřitelné slzy. Rytíř povytáhl obočí a mluvil dál. Postižených bylo tenkrát víc, ona dopadla ještě dobře. Když Bůh dá, dožije se vysokého věku. O tom případu si před nějakými 12 lety povídala celá Praha, takzvané veřejné tajemství. Kdysi žila s matkou někde v Holešovicích, pak se museli přestěhovat kvůli stavbě podzemní dráhy. Dostali byt v panelovém domě na sídlišti Opatov. V domě smrti. Byl to takový malý architektonický experiment. Zadržte, znám ten příběh. Patřila mezi oběti té nové protipožární technologie, že? Jak jsem řekl, pokračoval Gmint. Rosetta podstoupila operaci zhoubného nádoru na děloze a zachránila si život. Duševní otřes měl teprve přijít. Byla vynikající studentkou, veškerou svou mladou energii upřela na složení maturitních zkoušek a přijímacích pohovorů na univerzitu. Chtěla být tlumočnicí. Zkoušky udělala, byla přijata a zhroutila se. Když šla k policii, zatajila to. A kde tedy je? Chtěl bych ji vidět, být s ní chvíli o samotě. To vám rádi umožníme, vidíte, Raimonde. Podíval se na hodinky. Co myslíte? Nenazrál už čas, abychom Květoslava dovedli za jeho tajemnou kráskou? Počkejte, řekl jsem již pevnějším hlasem. Ještě mi odpovězte na tohle. Byli jste to vy, kdo zabil inženýrku Pendlmanovou? Kdo jiný? Odvětil pevně a v jeho tváři se nepohnul jediný sval. Spikla se s největšími lotry a škodila našemu svatému městu po celá desetiletí. Nezáleží na tom, že to byla žena. Ve svém úřadě si počínala jako avarský nájezdník. Naše město je ženského rodu. Jeden ho ohrožuje, druhý jej obdivuje, ale každý se mu dvoří. Každý se pokouší je dobít, ať po dobrém či po zlém. Považuji se za soupeře architektů, stavitelů a úředníků. Zatímco oni město chtějí využít, já se mu v úctě a obdivu skládám k nohám jako předpaní svých snů. A nikdo vám nesmí stát v cestě. Divíte se? Řehoř a jemu podobní natahali do Prahy nové silnice a s nimi plechovou vetež, co po nich jezdí. Řehoř se kdysi podílel na stavbě betonového koryta přes Nuselské údolí, přestože se nabízely 10x lepší návrhy. Například most s ocelovou konstrukcí, jakási Eiffelova věž na obou stranách rozšířená a položená přes údolí, anebo římský akvadukt z červených cihel, stojící na obloucích nesmírné výše. Na spodní úrovni by jezdilo metro a cestující by se okny dívali ven a na vrchní by vedl široký chodník. Nakonec i nějaká silnice by tam mohla být, samozřejmě štíhlejší a střídnější než magistrála, ta jedovatá zmije dnes a denně krmená dobrodruhy. Bratrstvo bude mít plné ruce práce. Všiml jste si, jak kostel zkrásnil a povyrostl poté, co jsme pomstili jeho urážku? Mluvíte o Řehořovi a Pendlmanové, a co Barnabáš? Taky lotrk pohledání a zasloužilý. Nejenže postavil polovinu všech obytných chlívků na jižním městě, on se navíc krvavě namočil do aféry Opatov, schválil stavbu kongresového centra té vyšehradské hydry a zasloužil se o erekci gigantického menhiru na Žižkově, hanebného to znamení novodobého pohanství Čechů. Řehořové, Barnabášové, Záhyrové a Pendlmanové se podepsali na obzoru celého panoramatu. Naštěstí nikoli nezvratitelně. Řekl jste Záhyrové, znamená to snad? Bojíte se o něj, řekl Kmint. Opravdu vám na něm záleží? Policie ho podezřívá z Barnabášovy vraždy. Možná nám ještě stačí vyklouznout a posadit se do pohodlného vězení. Nebylo by to poprvé, co byste ho zachránil. Tenkrát v Apolináři. Celé jste to na mě políčili. Takové už jsou naše metody. Každý si do své pasti vleze sám. Zahyhněl se Gmindův pobočník. Za necelou hodinu má váš přítel Záhyr schůzku s Rozetou, řekl s pobaveným úsměvem Gmind v jedné restauraci na Vinohradech. Domluvil si ji ze zahraničí. To jsou laskominy. Nepokusíte se něco podniknout? Myslíte, že ona by... Ale ještě zbývá něco vysvětlit. Proč jste mě schodili do klenebního trichtýře? Samozřejmě proto, abyste nám dopověděl, co jste předtím jen nakousl. Neměl jsem času na zbyt. Pokud vím, oblíbila si vás jistá dáma. Netrvalo by dlouho a svedla by vás. Pak byste nám už nebyl k ničemu. Chcete říct, má to znamenat, že... Jistě. Vaši divotvornou schopnost podmiňuje tělesná neposkvrněnost. Neptejte se, proč to tak je, a buďte za svůj dar vděčný. Takže Rozeta je jako já? Do jisté míry jste jeden jako druhý. Ona si však nemusí tak odpírat po tělesné stránce. Nemějte jí to chudičké potěšení za zlé. Se zdravím je na tom o dost hůř a její schopnost nahlížet do minulosti je slabší než vaše. Ale ani vy nezůstanete na ocet, nebojte se. Až nebudu potřebovat vašich služeb, vězte, že vás dobře ožením. Neměla právo mě zradit. Rozeta? Jako dívka, která vám učarovala dozajista, ne. Jako oběť moderní doby, ano. Ta malá zrada napomůže její pomstě a nastolí cestu k nápravě. Tak si to přeje i bratrstvo a doufám, že vy si to brzy budete přát taky. Co jsem v tom podkroví říkal? Blouznil jste. Ale informace, o níž nám šlo, byla jasná a navazovala na to, co jste už načal, ale nedopověděl posledně. Václav Hasenburg, bývalý úštěcký hejtman a Karlův důvěrník, se jednoho smutného rána léta páně 1377 vypravil do nově zbudovaného kostela při klášteře Augustinianů, teprve nedávno zasvěceného Karlu Velikému a paně Marii, aby tam osobně dohlédl na vytesání rituálních znaků takzvaného svatokarlovského bratrstva, jež založil s třemi spřátelenými šlechtici. V ten jistý den se na scéně objevil císař, ač návštěva nebyla v programu. Na řadě byl svatý Apolinář, aby ho jeho jasnost poctila svou přítomností. Když však císař zavítal na Karlov a přistihl v podkroví dva řemeslníky a jejich pána, která ktesají do kamene 7 příšer noci, vysvětlil si to jako znesvěcení svatostánku a následující ráno nechal všechny 3 pověsit. Symboly bratrstva byly rozbity na prach. Celé podkroví a podpůrný systém přestavěli a nechali přesvětit chrám. Jediné, co mu ponechali, byly chrliče, které roztloukly 40 let na to husité. Pátral jsem v rodinné historii celý život, abych se dozvěděl, proč Václav Hasenburg ztratil královu přízeň a svou ušlechtilou hlavu. A řekl jste mi to vy, zázračné dítě vidoucí věci zaniklé. Právě od vás vím, že to celé byla nešťastná náhoda a hloupé nedorozumění. Historie si už takto zahrává. Ani tak prozíravý monarcha jako Karel nebyl neomylný. 7 kamenných oblud uzavřených v obruči s kladivem mělo chránit tento a 6 dalších kostelů. Jak víte, obludy na gotických katedrálách mají většinou prostou funkci. Odvádějí ze střechy vodu. Po dobu šklebících se gorgon a zamračených gryfů jim však nedal pouhý účel. Dala jim ji víra v ochranitelskou moc. Můj předek byl popraven, císař Karel se usoužil nad svou ukvapeností, život šel dál. Za hlavní kostel, v jehož podkroví vzniknou nové rituální symboly a který dá jméno novému bratrstvu, zvolili 3 zbývající zemané kaply na dobytčím trhu. Za vlády Václava IV. Vzniklo bratrstvo Božího těla, aby bránilo novoměstské chrámy a trestalo toho, kdo na ně vztáhne ruku. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. Je nejvyšší čas, aby se lidé vrátili ke smlouvě, již pro ně uzavřel Mojžíš s Hospodinem. Domluvil a čekal na odpověď. Mlčel jsem. Ústa mi uzamkl děs. Z něho, z bratrstva, ze sebe. Mlčel jsem a střežil se vydat hlásku, přestože mě slova pálila na jazyku. Zavřel jsem oči a zkusil slova spolknout, ale jícen je nepřijal. Uvízla v krku jako rybí kost a bodala k nesnesení. A tak jsem je vykašlal, vychrlil je ze sebe v záchvatu pochyb a nesouhlasu. Ale byla to slova přitakání. Matyáš Gmint měl pravdu. Konečně mi byl seslán učitel. Jako kdyby mě vedli na popravu, takové to bylo. Rytíř z Líbeku šel po mém boku a mlčel. Vedl mě na neviditelných okovech. Prunclík se držel za námi a pohvizdoval si. Možná hlídal každý můj pohyb a možná by vůbec nereagoval, kdybych se pokusil o útěk. Měsíc se pohádal s nocí, ač měli slavit úplněk. Tma se černala bezedněji než všechny předchozí. Nepoznával jsem známé ulice. Z Luceren svítila sotva každá pátá. Zakopával jsem odlažební kostky, které se všude válely, a 2x jsem div neupadl, kdyby mě Gmint včas nezachytil. Sám se nebezpečným místům s obdivuhodnou jistotou vyhýbal, jako by věděl, kde je očekávat. Nikoho jsme nepotkali. Neprojel kolem nás jediný automobil. Ani by nemohl. Silnice už nebyly silnicemi. Uprostřed jedné z ulic, snad Kateřinské, stála černá mohyla, vyšší než dospělý člověk, a páchla na dálku spáleninou. Z jejího rozpáleného vršku se kouřilo. Stěnami obloženými hlínou, dřevem a listím sálal oranžový žár. Neznal jsem její účel a neodvážil jsem se zeptat, ale takhle nějak jsem si vždycky představoval milíř. Ze štiplavého čmoudu mi slzely oči. Naštěstí foukal vítr, který ho rychle odnášel. Jednou jsem z dálky zaslechl skřípění brzd, potom se zasetmělým činžákem, který jsme míjeli, rozhoukala siréna sanitky a ihned umlkla. Když jsme šli kolem policejního velitelství, zakřupalo nám pod podrážkami sklo. Spousty skla, vzhlédl jsem. V budově nesvítila jediná zářivka. Jen na zdi u hlavního vchodu, jehož dveře zely k mému překvapení do kořán, plála pochodeň. Cesta na Karlov nám netrvala ani půl hodiny. Magistrála byla tichá, nikde známky pohybu. Ani na chodnících jsme nepotkali živáčka. Veřejné osvětlení tu nefungovalo, nebo je někdo vypnul. Svítilo se jen v některých oknech činžovních domů. Dole na ulici byla tma. Když jsem natáhl ruku, rozeznal jsem její bělost a obrysy, ale vše, co bylo dál, tonulo v chladné černi. Vysoko nad námi z ní vystupovaly tři kopule chrámu. Na pozadí nazelenalé záře města pod kopcem se vyjímaly jak vystřižené ze zlaceného papíru. Suvenýr z Orientu. Istanbul by night. Kostel se už brzy dočká své původní střechy. Tří stanových špiček, třikrát vyšších než obvodní zdivo. Bude je vidět až z Hradčan. Stáli tu nějací lidé. Podupávali v mrazivém vzduchu jako v očekávání. Jejich bledé tváře slabě světélkovaly. Při každém pohybu mizely a znovu se zjevovaly. Bylo jich hodně. Zdálo se, že čekají právě na nás. Někdo přistoupil ke Gmindovi. Vzal ho za loket a odtáhl ho stranou. Skoro nic jsem neviděl. Zaslechl jsem jen šepot, v němž se ozývaly tóny nesouhlasu. Hovořil tlumený ženský hlas. Žena pak udělala krok směrem ke mně. Aspoň se mi to tak jevilo. Ale zastínila ji rozložitá silueta s kloboukem. Znovu vzrušené hlasy, pak ji zavalitý stín nechal jít. Přistoupila ke mně. Byla najednou tak blízko, že jsem i pod mě dobře rozeznal její podobu. Patřila té druhé Rozetě, útlé mladé ženě s podlouhlou tváří, propadlými lícemi a s nepokojivýma očima. Byla v nich stejná tma, z jaké se obličej nořil, takže vypadal jako bílá maska zavěšená v tmavém prostoru. Ke kostelu, řekla maska tvrdým hlasem a já jsem šel. Jasně jsem viděl světlou skvrnu sevřené dlaně a domyslel si, co ta dlaň třímá. Plot kolem karlovského areálu byl ten tam. Poznal jsem to podle toho, že jsme do parku vstoupili v místě, kde nikdy nebyla branka. Pod zdí presbytéria, kde hořely v železných držácích dvě pochodně, mě Rozeta zastavila. Mířila mi na obličej mou vlastní pistolí. Byl jsem si jist, že v příštím okamžiku zmáčkne spoušť. Udělala to těsně před tím, než se mi podlomila kolena. Do ticha se ozvalo kovové cvaknutí a já jsem padl jak podťatý. A žil jsem dál. Sklonila se ke mně a ukázala mi druhou ruku. Měla v ní plný zásobník. Zasunula ho do rukojeti a zbraň mi podala. Vzala mě pod paží a pomohla mi vstát. Řekla, viděl jsi mě nahou. Musela jsem tě potrestat. Vždyť to byla léčka. Pohladila mě po tváři. Já vím, že se za to nemohl. Kdyby ano, zemřel bys dnes večer spolu se Záhyrem. Už by tu měl být. Do skřehlé dlaně mi z pažby pistole sálalo teplo Rozetina těla. Schoval jsem zbraň do náprsní kapsy. Netlačila. Hřála jako darovaný medailon. Dívka odvrátila tvář a zadívala se k potemnělému Nuselskému mostu. Tu jí tvář osvítil záblesk reflektorů. Vlídně se usmívala. Přes hlavu měla přehozenou kápi mnišské kutny. Háv zdobil na prsou emblém vyšitý stříbrnou nití, obruč s kladivem. Světla se probíjela hustou tmou. Dva bílé kužely proměnily ústí mostu v divadelní scénu. Stačilo pár vteřin, abych přehlédl ty, co se shromáždili na jevišti. V půlkruhu tu stálo na 40 anonymních postav, oděných podobně jako Rosetta. Všichni měli na hlavách kápě, ale některým bylo vidět na obličeji. Poznal jsem Gminda, největšího ze shromážděných spiklenců. Hledal jsem rychlým pohledem jeho opak, ale nikde jsem ho neviděl. Automobil se vyřítil z mostu a na okamžik zmizel za zatáčkou. V tu chvíli někde stranou zaburácel motor. Něco se pohnulo ve stínech na druhé straně ulice. A pak magistrálu překřížil oranžový nákladní vůz, pojízdný jeřáb. Kabina vypadala prázdná, ale tu a tam za oknem zřetelně proskočil plamínek rudých lasů, jak se maličký řidič potýkal s volantem. Záhir vždycky jezdil moc rychle. Jeho auto teď ani nepřibrzdilo, ani nevybočilo z hladké trasy, která končila tam, kde začínalo Sedmi kostelí. Náraz do jeřábu téměř nebylo slyšet. Ozval se jen nepopsatelný zvuk, jako když prudce zmáčknete plechovku od limonády. Udělala se úplná tma, pak se světlo vynořilo do nočního vzduchu a zase utonulo, znovu se vynořilo a znovu zhaslo. Automobil se točil jako ruské kolo, které se utrhlo z podstavy. Stoupal tiše nocí a dělal nádherná světelná salta. Vylétl kolmo vzhůru, vysoko nad naše hlavy, a pak se jeho dráha zvolna zakřivovala. Dívka přede mnou sledovala to divadlo nehybně jako socha. Náhle se jí kápě svezla na ramena a odhalila tmavé vlasy a s nimi kroužek, který se světlal na temeni hlavy. Věneček žlutých květů. Jsem slabý člověk. Procitl jsem z ustrnutí. A jediné, co jsem dokázal, bylo udělat krok, poodhrnout ty těžké vlasy a vtisknout polibek na bledou šíji pod nimi. Lomeným obloukem, který do noci vepsal malý sportovní vůz, jsem jako gotickým oknem vhlédl do úžasného, božím požehnáním prozářeného světa. A Rosetta byla se mnou. V ten děsivě krásný, zázrakem prodloužený okamžik jsem byl vzat na milost a konečně jsem se zamiloval.

0: Miloš Urban, Sedmi kostelí. Desátou částí končí četba z gotického románu z Prahy. Připravil Jan Kašpar, účinkovali Jiří Švarc a Jan Novotný. Seriál natočil v roce 2001 režisér Vlado Rusko.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na Dvojce. Hostem Radiokafé Vinohradská 12 bude zpěvačka Lenka Nová. Co jí právě teď nejvíc naplňuje, jak se proměnila její cesta hudbou a proč je pro ní kontakt s publikem nenahraditelný. To budou otázky na zpěvačku Lenku Novou a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: zítra po 11. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Zdraví vás Marie Redková a zve k nočnímu mikroforu. Jsem moc ráda, že přišel Petr Rychlý.
1: Já taky zdravím všechny.
0: Prosím tě, ty jsi začal hrát divadlo od malička. Jak to tak přišlo? Kde se to vzalo, po kom to bylo?
1: Já si myslím, že to bylo možná po mém tatínkovi, který na vojně přičichl k divadlu, měl takový moc hezký humor, uměl napodobovat různý lidi, takže byl pro mě takovým asi možná takovým prvním vzorem. A já jsem už jako od dětství hrozně rád četl nahlas knížky.
0: Fakt?
1: No, a tam jsem se vlastně nestyděl vůbec a už jsem tam měnil hlasy.
0: To potom tatínkovi.
1: No, to asi potom tatínkovi jsem to pobral a takže takhle to začalo, že s tou četbou těch knížek. A vlastně díky tomu potom, jak bylo to čtení v základní, že jo, bylo takový to čtení v první třídě, že jo, pak ještě ve druhý. A my jsme tam měli jednou záskok, učitelku češtiny, přišla úžasná dáma, Dagmar Jandová Výchová, která si mě všimla a řekla, hele, ty jsi takovej docela zajímavý, přijď se podívat, máme tady divadelní kroužek, a zkoušíme hru, přijď se podívat. No a já jsem se tam přišel podívat a už jsem se od toho neotrhnul. Takže takhle to začalo.
0: A to ti bylo kolik let?
1: To mě bylo 9 let. V 9 letech jsem vlastně začal zkoušet a hrát divadlo, nebo zjišťovat vůbec, co to divadlo je.
0: A od té doby tě to baví?
1: Moc, divadlo mě baví asi nejvíc ze všech profesí.
0: A baví tě tak, že už jsi od těch 9 let u toho zůstal?
1: Je to tak?
0: Petr Rychlý na návštěvě v nočním mikroforu.

0: vždy toužím zbohatnout.
1: Na návštěvě v nočním mikroforu máme herce Petra Rychlého. Už jsme začali tím, že si od 9 let chodil hrát divadlo do kroužku. Byl jsi třeba třídní šašek? Byl jsi takový, že jsi potřeboval zúročit to, co v tobě je?
2: Jo, tak byl jsem. Já dokonce jsem napsal i divadelní hru takovou. To bylo na základní škole.
1: Fakt?
2: No, protože že my jsme tam měli tenkrát, byly takzvaný předmět ruční práce, to už dneska děti asi neznají, kde jsme museli bohužel teda dělat věci, které nás třeba nebavily jako kluky, například šití palčáků, to si pamatuju, dneška to byl můj prostě.
1: No úplně. Ale přišít knoflík, to se hodí, ne?
2: No to se hodí, no, to se hodí, no, takže to jsme se učili a my jsme se tam tenkrát naučili vlastně vyrábět takový loutky. A ty mě oslovili a já jsem napsal takovou divadelní hru a vlastně jsme to potom se třídou, secvičil jsem to se třídou a odehráli jsme to prostě pro rodiče. Takže...
1: Ty jsi chodil na ekonomku střední?
2: Ano.
1: A tam chodívaly samé holky? Nebo jsi měl i spolužáky?
2: Ano, ale já, no pozor, já jsem byl takový ten revoluční ročník, kdy vlastně se ta škola otevřela vlastně klukům, protože se řeklo, že prostě ekonom, že to bude velice prosperující obor a nejenom pro vlastně dámy. Takže z té dívčí školy se stala vlastně ta míchaná škola. A musím říct, že ty profesorky ze začátku teda trpěly, že jo? Nemohli pochopit fleky na zdech od houby, že jo? Protože jsme s tím hráli fotbal, že?
1: Samozřejmě.
2: Takže přišli tam ty kluci, kde to byl rušivý element a já vím, že tenkrát ta škola nabrala neskutečně množství studentů, že vím, že když jsem nastoupil do prvního ročníku, tak tam byla třída ještě dokonce F, jo, to bylo A, B, C, D, E, F, takže prostě pět tříd.
1: Já jsem bývala E na střední.
2: Ty jsi byla E, vidíš,
1: no? Taky, no, to tak, bylo dobrý.
2: No, takže já jsem na ekonomku šel vlastně po základní škole, protože rodiče byli přísní a oni mě nepodepsali přihlášku na konzervatoře hereckou. Prostě táta byl velice ostrý a řekl mi, že herectví je nejisté povolání, což jsem tenkrát byl na ní naštvaný, ale dneska
1: je
2: musím říct, že to pravda je. Protože se to taky každému nemusí podařit ten sen vlastně realizovat.
1: A to by se podařilo.
2: Mně se to podařilo, no. A samozřejmě jsem zkoušel potom ještě také zkoušky na DAMU. Třikrát, protože jsem pověrčivej, takový třikrát a dost říkám, jo.
1: Ano.
2: Já, aby lidi věděli, já, jak mne černá kočka, tak nejedu.
1: Ano.
2: Buď
1: ano.
2: Ráda, nebyla, jinak bych nepřijel, nebo bych to musel počkat, aby někdo projel. Nemám rád kruhové kanály, takže těm se vyhýbám. No a potom si vždycky říkám do třetice, a dost, a stačí, jo. A takže já jsem zkoušel vlastně ty zkoušky na DAMU třikrát, po každý mám teda jiný výsledek, což je neuvěřitelný. Ale já jsem vlastně z ekonomky hned vlastně nastupoval v divadle v Mostě. Tam byl konkurs vlastně na herce elévy, to jsou vlastně herci, kteří nemají herecké vzdělání. Pro nás tam tenkrát 8, brali nás 4. A jenom aby lidi věděli, tak byl tam se mnou Tomáš Karger, který hraje u Špalka, Mário Kubec se mnou také.
1: Hezky.
2: Takže a Petr Franěk, který byl v Olomouci a teď nevím, kde je, takže jako my čtyři jsme se potom tak nějak prosadili. No.
1: Nemuseli jste mít školu. Přeci jenom takovou tu hereckou abecedu, tu si vstřebal už v tom dětství vlastně, kdy jsi hrál divadlo, takové ty základy, co, jak, teda, kde stát, jak se otočit.
2: Jo, tak já jsem si vždycky nějak nakládal, jo, nevím proč, asi to nějak ve mně, vždycky jsem chtěl něco atraktivního, abych toho diváka nějak překvapil, to znamená, já si vzpomínám, že moje první role byl policajt Šmidra, to byla pohádka Sový princezny a tam jsem skutečně jenom chodil jako policajt, a byl takový ten policajt vyvolávač, který prostě bubnoval na bubínek. No a já jsem teda se domluvil opravdu s úžasným muzikantem, panem Tótem u nás v Nejtku a začal jsem k němu chodit prostě na hodiny a on mě naučil nádherně virblovat, jo. Takže jsem se naučil virblovat, jo. Takže to prostě...
1: A všechno se hodí, ale...
2: A všechno se
1: hodí. Použil jsi to potom ještě někdy?
2: Ten Wirbel už ne. Pak si vzpomínám, to už jsem byl v divadle v Mostě na úžasného kolegu Láďu Duška, s kterým jsme se naučili vlastně číslo, když jsme jezdili na jedno kole. Jo. Protože to byl krásný představení Cirkus Zumberto a on za mnou přišel, on na tom jedno kole uměl. A říkám, pojď se mnou naučit na jedno kole, uděláme nádherný číslo. No. A ono naučit se na jedno kole, to fakt není legrace. Navíc dneska sehnat jedno kolo, to taky není legrace, protože všichni artisti to mají udělaný na míru a náhradní kola nemají. Takže on byl neuvěřitelně důsledný, že zjistil, že v záluží u Mostu v Maringotce žije paní Klucká, bývalá ředitelka pana Kluckého. A tak tam za ní zašel s květinou. Ona říká, no tamhle ve světlíku mu jedno visí, tak si ho půjčte.
1: No to je nádhera.
2: A podle toho jsme vlastně vyrobili ty kola a já jsem se na tom začal učit a už se blížila premiéra, já jsem se furt nemohl rozjet. A pak najednou to obrovský štěstí nebo radost, to bylo tak 7 dní před premiérou, jsem se rozjel a udělali jsme nádherný číslo, že jsme takhle z portálu přijeli, chytli jsme se za ruce, protočili jsme se, on dojel do portálu pro obrovskou tyč, tu jsme si dali na ramena, to je taková dobrá finta, že máš vlastně těžiště dobrý. A na té tyči ještě dělal Kotrmeles, takový malej kluk, který hrál Vaška, to bylo představní Cirkus Zumberto, no. Yes. Takže tam se zase naučil na jedno kole. A vlastně, když se člověk setká s nějakou velkou rolí, jako, tak ho vlastně ovlivní. Ovlivní ho i v životě, otevře mu to spoustu zajímavých věcí. No. Je to prostě obohatí
1: člověka.
2: Která
1: byla ta tvoje první velká, na základě které se ti otevřela vlastně kariéra?
2: Tak moje úplně první největší role, vlastně já jsem dostal hned po 3 měsících, což bylo neuvěřitelný, hned v tom prvním roce angažmá, a byl to LF Miloš Hrma. Takže to byla moje vlastně první hlavní role, jako setkání s první hlavní rolí, kdy vlastně táhneš celý představení a to je obrovská zodpovědnost. A tak to byl takový, bych řekl, to byl takový ten základní kámen. A potom si vzpomínám, že mě neuvěřitelně ovlivnily role, a to byl Jakubovský a plukovník, to jsem hrál s Tomášem Teprem, a určitě role Hašlera, který jsem hrál ve Vinohradském divadle, to myslím, že mě neskutečně ovlivnila a byl to obrovský zážitek. Hrali jsme to 5 let, dokonce byl přímý televizní přenos, což je teda šílená věc. A pak to byl Don Quixote de la Mancha, 100% taky. Takže to jsou takový role, kde se člověk naučí, třeba Donu Quixotovi se naučíte, já nevím, zpívat, a pak jsou tam takový zajímavý myšlenky, který vás i obohatí jako v životě. A to samé je to třeba u pana Hašlera, kdy já jsem samozřejmě se podíval na jeho život a doporučuji posluchačům se podívat, najdou to asi někde na YouTube, Česká televize to natočila, teď možná neřeknu přesně ten název, možná se to jmenuje Cestička k domovu, a tam je neuvěřitelná věc, on má, vlastně my jsme trošku propojený, jo, protože Tomáš Töpfr mě tam obsadil schválně do toho, protože on říká, ty jsi trošku ten Hašler, nechci se srovnávat jeho mistrovství, že on hrál na klavír, skládal písně, ale on měl 3 děti, měl 3 syny, já mám taky 3 syny a plus teda dceru, že? A on hrál v Národním divadle a potom blbnul v kabaretu. Jo?
1: A ty jsi takový, hrál a na Vinohradech.
2: Já jsem hrál na Vinohradech a dělal jsem estrádní pořady. Jo? Jo? Ano, je to ano, takový trošku ano. Podobný. A jenom ještě k těm synům, že mě tam neskutečně ovlivnilo, že ten jeho nejmladší syn, Tomas, ho vlastně už nikdy nepoznal, protože ten Tomas se narodil, když on už byl zavřený v koncentráku. Ale co je hezký, pan Hašler se ještě dozvěděl, že se mu narodil syn. A myslím si, že asi 2 měsíce na to prostě pan Hašler v koncentráku život zahynul. Ale tam je nádherný, jak tomu Tomasovi ta žena, ta maminka předala ty informace o tom tátovi, a ten Tomas tam stojí na té ulici a s neskutečnou hrdostí mluví o svém otci, jaký to byl kosmopolita. A jak ta láska, to mě neskutečně dojalo a to mi stačilo, že jsem se na to potom pomyslel, když jsem právě stál potom na jevišti před tím koncem vlastně, kdy na mě řve ten SSák a přichází ten konec toho Hašlera, takže tam se stačilo jenom vzpomenout na toho pana Tomase, protože ono v té době to bylo těžký pro pana Hašlera, protože když tady byla okupace, tak on se zamiloval do Němky. Ale to víte, láska si nevybírá. No, takže proto to měl potom ještě složitější, co se týče vůči kolegům a kolegyním a tak dále.
1: Umíš se dojmout?
2: Jo, myslím si, že čím dál tím víc, bych řekl, jo. Taky jsem měl teďka malinko...
1: Já jsem to slyšela,
2: je to tak, no, protože to jsou silné věci a já si myslím, že herec nebo herečka, která má odvíc dobrý výkon, tak si musí šáhnout na dno, musí... Prostě, když to znáš sama, práce s lidma je... vysilující, jo, protože těm lidem něco předáváš, něco jim chceš předat a tak ti to samozřejmě veme nějakou sílu a veme to i nějakou emoci. Samozřejmě dojde k tomu herec zkušeností, samozřejmě herec, který pláče na jevišti, tak neoslní. Musí to být vlastně ten boj pro toho diváka, ano. Musí tam být ta hrana.
1: Ano.
2: Ale...
1: Ta slza, která neukane, neukápne.
2: Přesně tak. Proto já mám rád komedie, které jsou na reálném základě a i v té komedii se dá najednou prostě, že ta komedie se dá hrát tak vážně, že se lidi stejně smějou. A tak to mám nejradši, když je to ta hrana. Kur nějak to ten rychlý myslel.
1: A o tom je život.
2: Takhle je život, je to tak.
1: V nočním mikroforu máme na návštěvě Petra Rychlého.

0: Nebo si tam, ti tam bylo dobře a byl si tam rád?
1: Je to složitý, je to složitá otázka. Já si myslím, že každý herec nakonec má nějakou tu škatulku, jo. Teď jsem nedávno slyšel kolegu, který říkal, že vlastně není rapl, že jo, jenom hrál, jo, například, jo. A já mám samozřejmě, miluji lidský smích, to tak je, to už jsem měl od dětství, hrozně rád vyprávím vtipy, mám rád, když se lidi smějou, takže takhle to určitě začalo, všimli si to v produkce. Já vím, že úplně poprvé jsem vystoupil v České televizi v pořadu Šance, takže tam jsem měl vlastně takový první vlastně můj vstup nějaký a začal jsem se tomu věnovat a potom samozřejmě přišla televize Nova, která vlastně tady začínala rozjíždět vlastně tu zábavu, ty estrády a tak dále. A teďka chodím po ulicích a lidem se nějak potom stýská, že by rádi měli nějaký jeden estrádní pořad. Jo, já si vzpomínám, že jsem velice rád taky sledoval Televariété, jo, taky to byl přece estrádní pořad, velmi, velmi dobrý. Dokonce já jsem měl to štěstí, že jsem si tam mohl párkrát zahrát v pár scénkách s panem Dvořákem a s paní Bohdalovou a taky jsem měl to štěstí, že jsem vlastně byl u těch zkoušek, který měli. To bylo neuvěřitelné, takže to bylo pro mě taková hezká škola.
0: To no, byl takže vycizelovaný humor.
1: No to byl vycizelovaný humor, ale já, hele, já mám schovaný jeden scénář, který jsem jim stopil, protože a kdyby jsem si ho přečet, úplně ten původní scénář, tak řekneš, moc vtipnýho tam na tom nevidím. Ale oni jak to vlastně denně pilovali a přicházeli na další a další věci, tak potom jako to byly prostě absolutní dokonalý scénky, vypointovaný prostě ano. Famozně, krásně rozdělený role.
0: Jo. Úžasně.
1: Takže oni měli výhodu oproti mně, že byli dva, jo. Protože když jsou dva, tak vždycky je to lepší, jo. Jako byl třeba pan Mladý s Náhlovským, jo. Nebo Ize s Dobrodínským, jo. Tak je vždycky, a jo, pak Dvořák, Bohdalová. No takže já jsem takhle vlastně do toho vlítnul, takže já mám jakoby tu trošku nevýhodu vůči divákům, který chodí do divadla, že oni mě vlastně, že jsem se etabloval vlastně té široké veřejnosti jako bavič. Jo, mě to jako nevadilo, no, jako mě nějak to nevadilo. Samozřejmě horší to bylo potom to divadlo, ty lidi přesvědčit, teď na vás nevyskočí rychlý, teď přijde prostě ta postava. Zase o to jsem
0: to
1: musel
0: víc. A to jsi paralelně.
1: No to vlastně jsem paralelně dělal a samozřejmě to byla vždycky věta, pane rychlý, vy jste nás překvapil, vy jste to fakt zahrál, jo. Oni si mysleli, že jsem jenom takový ten pošuk, který vlítne na to jeviště a tak jsme tady, a přitom prostě to divadlo, to je moje asi největší základna, kde mě vlastně nejvíc naučilo a nejvíc mě vybavilo do těchto těch potom věcí. No a potom přišla teda role Ordinace v Růžové zahradě vlastně a to bylo zase ale na popud pana režiséra, který mě viděl v divadle ve vážné roli a to byl právě ten Jakubovský a plukovník a viděl tu a on nesledoval televizi, takže on nevěděl, že já dělám zábavu.
0: Takže on a sám byl to protiúkol pro tebe?
1: Nebyl to pro mě protiúkol, to spíš byl protiúkol pro diváky, aby si zvykli, že prostě rychlý může zahrát seriózní roli, že jo, jako je to složitý. Takže tady byla škatulka toho baviče, no a to vím, že mi trvalo, nebo ta produkce, že si dělá takový ty fokusky, tak myslím, že to trvalo 8 dílů, než ty diváci, než jsem tu škatulku rozbil. Já si vzpomínám, že jsem tenkrát potom potkal nesvadbu a on mi říká, člověče, závidím ti, podařilo se ti tu škatulku rozbít. No a podívej, a teď jsem ale ve druhé škatulce. Teď jsem prostě doktor zase. Jako,
0: ano.
1: Jo, lidi už pomaličku zapomínají,
0: ne,
1: že
0: doktor,
1: jsem dělal
0: primář.
1: Čestě, jo, volají, ne, Čestě, zdravíme vás, jo. Já už nemám jméno Petrich, já jsem Čestě, jo, nebo hele, tamhle je Mázl, jo. A je to další škatulka.
0: Ano.
1: Jo, takže z jedné škatulky jsem se dostal do druhé, jo. A vzpomínám si na pana Brouska, že jo. Otakara Brouska, přece vzpomeňte si, on tenkrát vystupoval taky, myslím, možná přijde Kouzelník. Bylo to, myslím, na Silvestra s tou básní, že jo.
0: Přesně si vzpomínám a vím, co máš na mysli.
1: Ano, vyšrouboval šroupeček a upadla mu to, že jo.
0: Ano.
1: A on přece potom jezdil s pořadem, kde měl poezii, on nádherně teda recitoval.
0: Byl úžasný hlas měl.
1: Fantastický hlas tohle. No a teďka potom posledních 10 minut jako nabídl, že se lidi můžou na něco zeptat a vždycky se přihlásil, říkal, prosím vás, mohl byste říct. A on byl alergický, on to nechtěl. Ale to je to, že lidi najednou si vybavili, pan Brousek tohle, jo.
0: Ano.
1: Nebo když řekneš Kaiser, tak je to klíště, jako jo.
0: No. Jasně.
1: No, takže je to taková škatulka. No.
0: A jak je ti s primářem Mázlem?
1: Hele, s primářem Mázlem je mi dobře, protože já si vzpomínám na Marka Ebena, který, nevím, co to bylo za moderaci, ale on to tam říká přesně, helejte, budete bavič,

0: tak máte to publikum rozdělený, jo? Půlka vás bude mít ráda, půlka vás bude nenávidět, protože každý máme jiný smysl pro humor, to je jasný. Úplně přesně to řekl, je to pravda, jo? Jsem se někde objevil, viděl jsem to, ježiš, rychlý, ty, ten trapr, rychlý, to je
1: to
0: bude sranda. A pak říká, a lidi vám tykají.
1: Ano.
0: Ale když hrajete pana doktora,
1: toho tak, rádi vidějí všichni.
0: A musím říct, že to je pravda, že najednou od té doby, co jsem začal hrát toho doktora, tak už se nesetkávám vlastně, jo, už myslím, že to je zase trošku jiný.
1: Začali ti vykat.
0: No, ale zase vidíš, jo, zase je to další škatulka, jo.
1: Hmm. No. A jak se učíš texty? Máš hodně textů na ten seriál,
0: no,
1: který
0: tak,
1: už je mimochodem
0: no, 22 let na trhu, což je neuvěřitelné, že ty lidi pořád se ještě dívají. Ono to získává ještě i nový a nový diváky. Já jsem zjistil, jak, ono, jak
1: no, se,
0: to vlastně, ono se to reprízuje a někoho něco zaujme, tak on si to potom zase vyhledá to nový. A oni teďka vlastně, jak my, ono se to teda vysílá na internetové platformě. Jo, my už nejsme vlastně v té televizi přímo, takže je to na té internetové platformě a oni tam mají samozřejmě něco nejrychlejší, vidějí tu sledovanost nebo ten zájem, když si ty lidi kliknou vlastně na ten díl. No, já mám učení, že jo, to je zajímavý, jak ten lidský organismus je chytrej, nebo ten mozek je chytrej. Já mám, že jo, dva druhy učení. První je učení divadelních textů a pak je teda učení textu na tu ordinaci, třeba na ten seriál. Takhle, aby zase lidi viděli, já to netočím denně, ten seriál. Já třeba ty čtyři díly se roztáčejí na 20 dní a já z těch 20 dnů třeba točím jenom 4 dny v měsíci. Takže to není zas tak šílený. Jo, jako myslím, že... No a tak učení textu na seriál, to mám hned. To mám třeba, já se dokážu ty obrazy, třeba těch 7 obrazů se dokážu naučit klidně za 20 až 30 minut. Těch 7 obrazů. Ale musím se to učit den
1: těsně
0: před. Den, těsně před.
1: Krátkodobá
0: paměť.
1: Ano.
0: A co je zajímavý, otočím a už kdyby se mě zeptal, jak ti to nezahraju. No je to pryč. Divadelní text, to je šílený, já lezu pozdě a nemůžu se naučit 2-3 stránky, protože ten mozek ví, že já tu divadelní hru budu hrát 2-3 roky, budu se s ní živit, takže ten text já budu potřebovat jako výrobní nástroj, tak proto se to do toho mozku vpiluje daleko víc, takže takovýhle je rozdíl mezi těma dvouma textama.
1: A pamatuješ si třeba role, které jsi hrál před 10 lety?
0: No tak úplně si...
1: Vylovíš to z paměti?
0: Ty texty všechny nevylovím. Tak vylovím
1: samozřejmě.
0: Vylovím ty pocity, nebo o čem to bylo, nebo co to pro mě to, ale aby všechny texty to ne. Ale to jsi mi nahrála, aby jsme udělali lidem trošku dobrou náladu. My samozřejmě herci jsme tím potrefený, že to je to, že povídáme si, a jenom říká, počkej. A ty říkám, Ježišmarja, to je z tohodle. Jo, Shakespeare, Romeo a Julie. Jo, ti připomene nějaká věta.
1: Ano.
0: A na to je nádherná anekdota herecká, krátká, když se potkají dva herci a on řekne ahoj a on řekne, počkej, z čeho to je?
1: No, ale víš, co ti řeknu, že dneska anekdota, dřív se vyprávěly anekdoty, teď to mělo prostě určitý úvod a to, dneska, když to má víc než 4 slova, tak už jako lidi ztrácí trpělivost.
0: No, protože já si myslím, že za to můžou taky sociální sítě. Protože já jsem říkal, jak vznikla anekdota? No, já si myslím, že to byl nějaký tvůj třeba příběh, takový trapas. Zašla si za kámoškou, říká, hele, co se mi stalo? On říká, no hele, a to je dobrý, a co kdyby tohle? Jo, nebo a chlapi šli do hospody, tam se to upeklo a byl z toho třeba fakt jako hezká anekdota. Když to teďka, to by se něco stane, rychle to napíšeš a je to stručná věta. Ale. Víš, jako, že si myslím, že už se to nedopejká a taky si všimni, ten humor trošku, bych řekl, hodně zhrubnul.
1: To určitě.
0: A hrozně se zjednodušil, jo. Už není takový to, letí, jo, Čech, Němec, to už není. Tyhle ty fóry jsou takový dvojvětný jenom, jo, takový, bych řekl.
1: Jo.
0: Takže, ale tak zase to jiná doba, musíme to respektovat, no. Teďka je hodně fórů vlastně dělá teďka i umělá inteligence, že jo, docela bych řekl, takový to obrazový, co vidím, to je teďka takový fenomén, bych řekl, hodně, jako vizualizace těch vtipů, že ale furt si vážím takových těch klasiků, ty kreslený fóry, že já jsem vždycky měl rád hrozně ty kreslený fóry, nebo ty vlastně ty bezvětný, jo, ty jsou nejvíc, jako pro mě, jako se mi líbí to v tom najít, jako to je takový hezký. Ale máš pravdu, že ten fór dneska se strašně, není tam ta poetika a pokud ty když to chceš vyprávět, no tak tomu člověk musí dát hodně omáčky, no, aby to mělo.
1: Petr Rychlý na návštěvě v nočním mikroforu.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na Dvojce.
2: Hostem je Petr Rychlý a před chviličkou dospíval Jan Nedvěd Kohouta. No. A jak vzpomněl, co v tobě evokovala ta písnička?
3: Hele, co ve mně evokuje? No, evokuje mě to, mě to evokuje rok 2016, kdy vlastně poprvé se na televizi Nova objevil vlastně pořad zábavnej, Tvoje tvář má známý hlas. A myslím si, že to byl čtvrtý díl, kdy jsem prostě si vylosoval Honzu Nedvěda, kde jsem samozřejmě zjistil, když jsem to cvičil celý týden, jakou mají úžasnou poetiku. Jo, Franta i Honzou, jako ty texty, jo. A je to pořád ve mně, jo.
4: S podvečerem tady u nás budou ptáci zpívat. Hrdkne, jenom budeme zlít, nekam si jde řád
3: a tak dále. A co je neuvěřitelné, že asi lidi tu písničku tak notoricky znali a tak znali notoricky toho Honzu Nedvěda. A mně se to asi tenkrát tak nějak povedlo, že ty lidi na to dodneska nezapomněli. Jo. Já když třeba jedu, já mám takový one-man show, jmenuje se to Tváře Petra Rychlýho, tak normálně tam mě prosí, pan Rychlý, zaspějte nám tady Nedvěda. Oni se to pamatujou a říkali, že to vlastně potěšilo. A vlastně, když jsem u toho, tak taky jsou důležité nějaké reakce od diváku. Jo. Většinou, jak jsme se o tom bavili, ty sociální sítě, ti lidi napíšou, spíš jako tu kritiku. A ono to není kritika, ono je takový, že jo, výstřih vulgarity, že prostě seš umělec a máš, pardon, držet tu hubu a tak dále, jo, nebo prostě, že co si to dovoluješ, nebo že seš trapnej a tak dále. Pochvaly se málo píšou, jo, takže člověk pořád...
2: To je pravda.
3: Takže člověk má furt pocit, že...
2: Že mu někdo nadává.
3: No. A tak já si vzpomínám, že jsem dostal hrozně hezkou reakci od jedné dámy, která mi napsala, že mi neskutečně děkuje, protože jí vyhodili z práce, šla za svým manželem, s ním podělit o to, šli na oběd a on vytáhl tablet a říká, hele, víš co, pojď, dáme si tady Rychlajze, dáme si toho Nedvěda, no a ona se začala smát a říkala, pane, chvíli, to bylo lepší, než kdybych si dala panáka nebo prášek na nervy.
2: To je hezký.
3: Takže to byla hrozně hezká reakce, jo.
2: To je krásný.
3: A pak ještě jsem měl úžasný zážitek, byla to jedna dáma, já to tady nebudu jmenovat, která měla svatbu a napsala mi na sociální sítě, jestli bych jim ke svatbě toho Nedvěda nezaspíval, že jí manžel budoucí, že je miluje a že by to měli jako solo taneček, jako když je ta solo pro nevěstu a to. No a já jsem se to nějak dozvěděl, já jsem jí nic neřekl, protože já jsem to zjistil až ten den. No ale zjistil jsem, že to je v 5 hodin odpoledne, já jsem točil jenom do 4:30, tak jsem poprosil mýho kamaráda, asistenta režie Honzíka, skočili jsme do auta, no a já jsem to měl, na flešce jsem měl hudební základ, přijeli jsme tam, oni to měli v takovém sklepě a před krajem dortu, to bylo, no to byl nádherný zážitek. Jo, a ona mi tam ještě psala, pane Rychlý, řekněte si, jaký chcete peníze, cokoliv, může to být i bez převleku, hlavně bychom toto. No a já jsem tam potom vystoupil, jo, oni tam takhle byli připravení a ten muzikant říká, no tak jak to dopadla ta komunikace s panem Rychlým a ona říká, no neozval se. Dobře, a nezlobte se, já to nespívám, tak mám to jenom pustit z playlistu a oni, no to my nechceme. No tak je tady někdo, kdo by to zaspíval, no a já zezadu, že jo, říkám, helejte třeba já, jo. No a bylo to krásný, já jsem řekl, helejte, vy mi píšete jakýkoliv honorář, helejte, jediný honorář, který od vás chci, abyste mě potom, až to odspívám, pustili domů. No takže to bylo hrozně hezký zážitek, jo, že se mě vlastně udělal. No a pak byli, se na mě podívat divadla, dostal jsem od nich dárek, květinu, láhev, kde bylo napsáno, že do dneška nemůžou uvěřit, že vlastně
2: jsi přišel.
3: Že jsem splnil vlastně tu jejich svatbu, kterou jsem takhle naplánovali. Hmm. Tak to jsou taky někdy krásný zážitky, které se dějou.
2: To je krásný.
3: A teďka vlastně nejčastější mám, jsem byl v pondělí ve Znojmě, to je klub Harvard, který vede Pavel Štol, který mě tam pozval na křest knížky o Harvardu, že on tam zve. A ty jsi tam byla taky, Maruško, ty jsi tam byla taky v tom klubu Harvard na besedě nějaký.
2: Ve Znojmě jsem byla, ale
3: no
2: aha. Možný je všecko, možný ano. Je všecko. Ano.
3: No. Tak já jsem tam teda byl.
2: Ano.
3: Hrozně hezký prostor. Asi takových 70 lidí tam bylo. A když potom vlastně se lidi se mnou chtěli fotit nebo autogramy jara, tak přišla taková starší dáma, která říká, pane Rychlý, já jsem chtěla dneska moc poděkovat. protože já jsem takovým pořadem One Man Show a ona říká, pane Rychlý, dneska jsem měla hrozně těžký den, nechci říkat ty nepříjemnosti, ale děkuji vám, vy jste mi pomohl se z toho dostat, já jsem plakala smíchy a jsem vyčištěna. A to bylo pro mě nejvíc. Jo, to bylo prostě, se člověk potom jde domů, že když dostane, ano. Málo kdy se to stane,
2: ano.
3: Ale
2: to nakopne.
3: To nakopne, přesně, jak to říkáš, nakopne. Nakopne. Tak to, jenom si řekneš, tak ta práce třeba má smysl, že někomu si udělala dobrou náladu nebo někoho potěšila.
2: Jak vzpomínáš na starou gardu Vinohrad? Protože tam byly osobnosti úžasné.
3: No, tak je to něco neuvěřitelného. Bohužel taky už mezi námi nejsou. Radek Brzo Bohatý, že? Prostě to fantastický člověk, jak nás přijal, nás mladý, jak nás vychovával, jo? Jak nás vnímal. Byl to autorita, ale mohli jsme s ním vtipkovat a tak dále. Hrozně rád vzpomínám na Haničku Masiuchovou. Prostě to byla úžasná dáma. Potom to teda jsou lidi, kteří tady bohužel mezi námi nejsou, ale pak jsou tady lidi, kteří mezi náma jsou a pořád nás občasňují, a to je třeba Viktor Price, tak ten bych řekl, že mě nejvíc ovlivnil, nejvíc mě inspiroval, hodně jsem se hodně naučil, co se týče dikce, výslovnosti, neskutečně pracovitý a skromný člověk, kterýho si nesmírně vážím, a taky nás spojovala práce. A mám s ním takový neuvěřitelný zážitek, na který do smrti nezapomenu, protože najednou vyšlo v obsazení, že Hašlera budu hrát já. Přitom si všichni mysleli, že Hašlera bude hrát Viktor Price, protože on ho natočil pro Českou televizi. A on nemohl jít na premiéru, ale byl na veřejné generálce, kterou tajně sledoval z lože. A já jsem ho viděl naštěstí až jenom na děkovačce, že kdybych ho viděl si předtím, tak budu trémou svázaný. A on vlastně ukázal na srdíčko a ukázal mi jedničku, takže to mě dojalo. No ale druhý den pro mě to byl největší šok, protože mi říká garderobiérka, máš tam balíček od Viktora Prajze. No a tam byl dopis, že se omlouvá, protože měl práci jinde, že nemůže jít na premiéru, abych to nebral nějak osobně. A věnoval mi obraz, který namaloval, že on nádherně maluje.
2: Ano, ano.
3: A namaloval mi Hašlera na Karlově mostě, ale zezadu. Zezadu. Bylo vidět, že on má kytaru.
2: Ano.
3: A dokonce sehnal někde prostě jeho dobovou vizitku toho Hašlera. A tohle mi takhle dal jako z lombasku. Jako z lombasku, tohle mi dal prostě Viktor Price.
2: Před premiérou.
3: Před premiérou. Takže to mě visí samozřejmě v pracovně na čestném místě. Takže kdykoliv já jdu kolem toho obrazu, tak si vzpomnu na tohle toho báječního kolegu, který bohužel teda divadlo už nehraje teďka, ale věnuje se zase rádiu, věnuje se televizi, takže... Takže to je třeba taková vzpomínka. Ale těch lidí je samozřejmě spousta. Já jsem někrát seděl v šatně, to byl Moučka, Sklenčka, pan Ruda Jelínek, Honza Šťastný a Martin Zahálka. A ještě jenom takhle, jenom abyste věděli, já jsem tam byl zrovna v období, nevím, jestli by si šla na tu hru, dnes hrají, jo, Plachý, Šťastný, Rychlý, Teplý Jelínek.
2: Pěkně. To jsou krásné vzpomínky. Máš v sobě nějakou takovou, kdy ti nebylo dobře, kdy ti bylo nejhůř?
3: Teď nevím, jak to myslíš, jestli no, v životě, nebo
2: v životě jsi onemocněl. To možná můžeme říct.
3: No to můžeme říct, tak to všichni vědí, nebo já se tím netajím. No měl jsem infarkt myokardu, to jsem měl.
2: Zvolnil jsi?
3: Já myslím, že jsem zvolnil. Já začal jsem poslouchat to tělo, no. Tak já mám úžasného vlastně svého doktora, pana docenta Šochmana z FIKEMu, který vlastně podle mě musel vystudovat psychologii, nebo co. Já jsem měl jediný problém, nebo dva problémy, no. On zjistil, že neumím odpočívat. To je strašný umění, umět odpočívat. Já jsem prostě sedl na gauč a už jsem si říkal, sedím 5 minut a už jsem se jako obviňoval, že sedím.
2: To
3: je špatný.
2: Tohle.
3: Maruško, to je špatný. To ne. Ne. A on mě naučil, že to tělo se má naučit poslouchat. To znamená, já dneska klidně sedím i půl hodiny, i hodinu, mě to je jedno. Ale vzpomínám si, že on mě přemýšlel, tak jenom, aby ty lidi věděli. Tak on říká, přemýšleli jsme o vás, když vy nekouříte tohle, máte tady diář? Já budu mám.
2: No.
3: A ty to přišlo, říká, tady tomu nerozumím. Co to je tady? Vy tady musíte v 6 hodin, říkám, no protože mám, já musím točit od 6 ráno do 8:30 nebo do 9, protože pak mám zkoušku v divadle od 10 do 2. No a potom, no to je Ostrava, tam já moderuju Ples potom. No a vy tam nespíte, no nespím, protože se podívejte, já ten druhý den. Říká, no tak, tak pane Rychlý, já vám něco řeknu. Tělo není tank. Ale vy jste se k němu chovali jako k tanku, tak to máte za to. No takže touhle postupnou cestou jsme se dostali k tomu, že mě naučil odpočívat. A pak jsem měl ještě jeden problém. Já musím samozřejmě do smrti jíst prášky. Jo, to je z prevencních výzvodů. A to byl pro mě největší problém, protože já jsem byl vychovaný, kdo jí prášky, je nemocný už na dosmrtí a je starý. Takže to byl pro mě problém.
2: Když jako, to ty seš mladý, no, perspektivní.
3: Ježíš, to je krásný, Maruško. Na to se říká vždycky u nás, je, co piješ. Ježi, no,
2: tady vodu.
3: Jo, jo, jasný, já taky.
2: Ptala jsem se, kdy ti bylo nejhůř a kdy ti bylo nejhůř na jevišti. Bylo někdy?
3: No, bylo.
2: Nebo před
3: nebylo,
2: kamerou
3: nebylo. Si... Hele, bylo, bylo, řeknu ti to, kdy to bylo. Byly to dva okamžiky a je to spojený s tím Hašlerem, jo. První, si představ, že já tam zpíval 12 písniček, jo, naživo s orchestrem. Přijde první písnička a představ si, že mi vypad text, ale vypad mi tak, že já jsem nenaskočil. Mě třeba někdy, když mi vypadlo slovo, jak jsem to uměl, uměl to nějak doštrikovat, jo. Nebo mám od kamaráda, to je takový dobrý, když ti to vypadne, zpíváš na stole, pistole, ono se to dá napasovat na všechno, jo. Na stole, pistole, pistole, na stole, všechno. No ale tady skutečně nebylo nic. Naštěstí tam byl vlastně sbor, který tancoval a pak byl refrén. Takže divák to nějak nezaregistroval, ale já jsem věděl, že tam ta chyba je velká. Takže moje tělo úplně vyslalo výstražný signály. A teď si představ, že dospíval jsem tu písničku, vedu dialog, myslím, s Kateřinou Brožovou, a ta hlava už hledá, jak je druhá písnička, že jsem byl znejistěný. A já už jsem, když jsem viděl, jak už ten dirigent takhle dává tu taktovku, tak já myslel, že to nedám. Já myslel, že to nedám, že to bude něco strašného. No a takhle to trvalo celou tu první půlku. Já myslel, že to nedohraju. No a spadla ta opona, přiběh za mnou Tomáš Tefrš, ředitel divadla, říká, dneska je to s tebou strašně, ještě mě sprnul. Ten dialog je hrozný, jak kdybys tam nebyl, jsi takový, by myslíš, nesoustředěný. No a jsem se úplně sesypal, že on říká, Ježíš Maria, co s tebou je? A teď jsem mu to říkal, říká, Ježíš, tak to ti držím palce, abys to dohrál. Takže to byl takový těžký moment, že jsem to dostal na začátku.
2: Mělo to nějakou příčinu, jako byl jsi unavený?
3: Ne, prostě se to stalo, nevím proč, najednou to tam vylítlo, nevím proč, možná je to z takových nervů, že říkáš, a teď mám jo, tu zodpovědnost, se s tím zodpovědností možná nevím, ale nebylo, že bych byl unavený, protože většinou, když jsem hrál takovouhle velkou roli, tak já jsem se na ní vždycky připravoval už od rána. No a druhá, to byl těžký okamžik, to jsem si totiž neuvědomil, protože když já jsem měl premiéru Hašlera, tak na tom byla moje maminka, který se to neskutečně líbilo a milovala ty písničky. A poslala mi vlastně maila potom ve čtvrtek, kde prostě o tom ještě široce to. No a v pátek zemřela. A teď já jsem si řekl, že jí udělám takový jako důstojný pohřeb v tom, že prostě jsem vzal ty muzikanty a já jsem jí vlastně tam zaspíval prostě u rakve ty písničky z toho Hašlera. Jo. A neuvědomil jsem si, že tím pádem, jak budu hrát toho Hašlera, že už budu vždycky spojený s tou mojí maminkou. Jo. To znamená, když já jsem zpíval na císařské louce stojí řada topolů, tak to byl můj najednou nejtěžší okamžik, kdy se myslely emoce,
2: ano.
3: Vzpomínka na tu mámu, že není, teď ta písnička, no, takže to byl takový šílený, těžký okamžik. Když se ptáš takhle, tak to asi takhle, no.
2: Petr Rychlý ještě chvilku v nočním mikrofonu.

0: Povídáme si v nočním mikroforu s Petrem Rychlým. Petře, jak člověk jde do let, a já jsem říkala, že ty jsi mladý a perspektivní, ale přesto nedá se nic dělat, jdeme do let. Dopracoval jsi se už pohledu, že rodina je nejvíc a je nejdůležitější. Ty máš děti a máš z nich radost.
1: Jo, je to tak, no. Ale já to vždycky říkám o Vánocích, protože vždycky jsou Vánoce, tak před vlastně tou štědrovečerní večeří vždycky pronesu nějaký přípitek, kdy zhodnotím ten rok. A vždycky vlastně dětem řeknu, když budete mít problém, vždycky se obraťte na rodiče, protože ty vlastně jediný vás vlastně nepodrazí, nebo ty vlastně vám to...
0: A řeknou vám pravdu.
1: A řeknou vám tu pravdu a vlastně vám pomůžou. To znamená, věřte tomu, že ta rodina je vlastně nejvíc. A samozřejmě je to s tím věkem, no. Samozřejmě čím jsem starší, tak tím si to víc a víc uvědomuji. Že jsem byl dítě, jak mi to jako... Rodiče mě prudili, že byli
0: furt samozřejmě.
1: Prudili, jako furt něco chtěli.
0: Můžou takhle blbý rodiče mít tak geniální dítě.
1: Jasně, no. Takže takhle to bylo a máš pravdu, je to tak. No a ty leta, děkuji ti, že mi takhle chválíš, ale já už jsem dědek, už normálně se mnou mluv jako s dědečkem. Jsem čtyřnásobnej vlastně dědeček.
0: Hezky. Takže, no a tvoje děti jsou...
1: No moje děti to jsou
0: vidět,
1: vlastně...
0: jdou v tvých stopách.
1: No, tak já celkově, že jo, posluchače věděli, mám vlastně 4 děti, jo, já mám vlastně s první ženou Pavlou mám Matěje, ten dělá krimi zprávy na Primě, je to moderátor, pak mám Ondřeje, to je vlastně herec, no a dneska vlastně už je režisér, protože už režíruje třetí hru, což je úžasný, asi podle mě možná přeskočí z herectví na režii. No a pak mám s mojí ženou, s kterou jsem vlastně 23 let s Janou, mám syna Petra. Tam je zajímavý, že on do 7. měsíce, co byl v bříšku, to byl David.
0: David. A jak pak jste přišli na Petra?
1: No protože tam je ještě dcera, která se jmenuje Denisa, a tý vlastně byly 4 roky a najednou si potom Jana uvědomila, že by to bylo David, Denisa, jo, tak no a pak mě na mě se jednou otočila, jestli by mi nevadilo, že by to byl Petr, a říkám, proč, že má jako spoustu zdrobnělin vlastně to jméno. No, takže mi to nevadilo, takže to je Petr a tomu je 21 let a Denisce je 26, no, takže tak mám 4 děti. No a co se týče Petra, tak ten vlastně ještě studuje nástavbu v Palestře a věnuje se tenisu, tréninku, a dcera Denisa taky vlastně se věnuje tenisu a to je vlastně všechno daný tím, že moje žena byla vlastně profesionální tenistkou, která to dotáhla až na 47. místo na světě a ona byla vlastně v té jediný nejsilnější tenisový generací, tak o to by si to rád budu s tebou povídat, protože ty tenis miluješ.
0: No já jsem chtěla navázat, že my jsme oba taky profesionální tenisté.
1: No profesionální, počkej, k tomu ti řeknu jednu větu, ale ta moje žena vlastně hrála v té silné generaci, co byla Gráfová, Sabatini a to, takže to měla neskutečně těžký, takže když se dostala do druhého kola na Grand Slamu, tak to bylo jako velká výhra, jo, ale většinou spíš tak první kolo a vždycky měla los těžké, jo, buď tam měla Gráfovou, Sabatini nebo něco takového. A tady k tomu ti chci říct pozor, jo, moje žena má na to větu, která mě šíleně rozčiluje.
0: Ano, poslouchám.
1: Protože já samozřejmě, jak jsem chlap soutěživý, jo, chci všechny porazit, tak ona mi řekne větu, závodní hráč nemůže, a ty to zopakuje, rekreační hráč nemůže nikdy porazit závodního hráče. To je šílená věta.
0: Ale je to svatá pravda.
1: Je to svatá pravda.
0: To je svatá.
1: Dokázala to se mnou, protože já jsem se s ní vsadil, s mým synem Matějem. To bylo po 500 korun, že jí porazím. Jo. Ráno jsem se zbudil a říkám, čeče, to nedám. Tak jí říkám, hele, nech mě vyhrát. Nech mě vyhrát. Takhle. Já z něho vytáhnu to 5 kilo, já ti dám 250. Ona říká, no ne, já tě znám, ty jsi ukecanej, ty mě porazíš a budeš to všude vyprávět, to si nevemu na triko. No porazila mě 1-7.
0: No jistě.
1: Jsme hrali tiebreak jenom, jo. A ten bod udělala ona, bohužel, jo, protože chtěla takovou efekt udělat. Roztočený míč, který půjde do zdi, že já tam vůbec nedosáhnu. Takže jsem prohrál 1-7. A jenom ta ještě trpká pointa. Mě nevadilo ani tak, že jsem prohrál. No, vadilo, přiznám se, vadilo. Ale tam byl ještě ten pubertální smích toho Matěje v té době. A já jsem říkal, jsi taky tady furt zachechtáš? Tak pojď. dáme si to, pojď o 5 kilo. On se řekl, jenom o 250, tati. A jak jsem tě byl naštvaný a křeči, tak on mě porazil.
0: Že jo, já jsem
1: chtěl. Takže já jsem mu vyplatil 750 korun a on, já bych nikdy nevěřil, že si vydělám tolik, který jsem a jel domů, jo. Takže pozor na to, jo. My jsme samozřejmě takový hráči. Ty jsi vášňová hráčka.
0: Já vždycky
1: jdu do hlediště, protože ty jsi tak krásně zapálená.
0: No, jak vleze člověk na kort, tak se nedá nic dělat.
1: Jo. Ne, já to taky mám hrozně rád. Je to pro mě sport, jo, že je to rychlej sport vlastně za hodinu nebo za dvě, že člověk se vyběhá, vypotí, že jo, a je hotovo. A co k tomu stačí? Jenom raketa a míček. No.
0: Tak ať nám to dlouho vydrží, to tenisování a taková ta euforie z toho.
1: Jo, je to krásný sport. Nejspravedlivější počítání.
0: To je pravda. A má to taky úžasný, jak máš na začátku dvě šance na ten servis.
1: Jo.
0: Nedáš, tak dáš druhý.
1: Jasně,
0: no.
1: Já bych potřeboval těch šancí víc, já ten servis mám taky hrozný. No.
0: Petře, já děkuju moc, že jsi přišel. Ať se ti daří, držím palce, všechno dobré. Děkuju ti.
1: Já taky moc krát děkuju a zdravím všechny posluchače.
0: Petr Rychlý na dvojce v nočním mikroforu. Měj se hezky. Ahoj.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 15. srpna ve Frýdku Místku, který bude doslova plný chutí.
3: Uvidíme se na Zámeckém náměstí. Přijďte na kávu.
2: A nebo se uslyšíme ve vysílání ve 2 hodiny odpoledne.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
4: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 30 minut, 34 vteřiny. Stále ještě je středa, 12. srpna 2028. Právě skončilo noční mikroforum, respektive repríza nočního mikrofora, ve kterém byl hostem Marie Redkové herec Petr Rychlý a v tomto okamžiku, jako každou noc, touto dobou, na dvojce startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, no a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady další letní noční pozvánka a pakliže ji přijmete, tak věřím, že spolu strávíme příjemný čas až do druhé hodiny raní zítřejšího dne. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou letní noc Miloš Skálka.

To byl Elvis Presley a Nebuď krutá, Don't Be Cruel u nás doma. První velký hit Evy Pilarové, že kočka není pes, že včera není dnes a tak dále. Písnička nazvaná Co je to láska? No a ta písnička zazněla proto, že 12. srpna roku 2015 americká federální pošta vydala v pořadí už druhou známku s portrétem Elvise Presleyho. Ta první se objevila na trhu v roce 1993. No a ta druhá, která vyšla 12. srpna 2015, tak představovala Elvise z poloviny 50. let na černobílé fotografii Williama Speara. Tolik tedy Elvisa, jeho dvě desky v péči americké federální poštovní zprávy.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Marek Stracený a Obuj si mý boty, písnička, která vyšla pár hodin předtím, než Marek měl ten famózní gigantický mega koncert na pražské Letné. 12. srpna roku 2012 se odehrál v Londýně závěrečný ceremoniál olympijských her. Byla to 3hodinová hudební show, která tehdy představila výkvět britské hudební scény. V tom programu, který, jak už jsem říkal, trval 3 hodiny, se představili namátkou Brian May a Roger Taylor ze skupiny Queen, Liam Gallagher ze skupiny Oasis, Ray Davies ze skupiny The Who, skupina chlapecká formace One Direction, Spice Girls, George Michael, Take That a také dvojice Neil Tennant a Chris Lowe, Pet Shop Boys.

0: tak všechno mám.
1: Když si blízko, tak všechno mám, tolik skupina Poetika. 12. srpna roku 1989 odstartoval na Leninově stadionu v Moskvě dvoudenní mírový festival, na kterém se představila plejáda velkých západních hvězd namátkou skupina Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, skupina Bon Jovi, Skid Row a také německá formace The Scorpions, která právě během svého účinkování na tomto festivalu se nechala inspirovat ke vzniku písně Vítr změn, který prý v té době už byl ve vzduchu sakra cítit a v roce 1991 potom Škorpíci s touto písničkou dobili svět Scorpions a Wind of Change.

Klaus Meine u mikrofonu skupiny Scorpions a Vítr změn, Wind of Change. Máme krátce před půlnocí a proto se hodí půlnoční hřích.

skupina Krištof, hostující Dominik Aladža a Půlnoční hřích. Poslední písnička této vysílací půlhodinky. Před námi potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den zprávy. No a po zprávách, tedy nějakých 8-9 minut po půlnoci, se na vás opět těším ve vlnách nočního proudu. No a teď ta poslední písnička. 12. srpna roku 1978 obsadila americká skupina Commodores první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků, a to s baladou Lionela Richieho Třikrát dáma, píseň věnovaná jeho mamince, babičce a manželce.

0: Za několik okamžiků vstoupíme do nového dne, bude čtvrtek 13. srpna.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Skončilo zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. V Česku i ve světě ho sledovali miliony lidí. Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezili i jaderné elektrárny. Hradečtí fotbalisté se v odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí smazat na hřišti Bešiktaše jednogólovou ztrátu. Dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna, začínají hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Částečné zatmění slunce sledovali večer po celém Česku tisíce lidí. Měsíc začal zakrývat sluneční kotouč přibližně ve 7:45. Maxima dosáhl o necelou hodinu později. Krátce na to pak slunce zapadlo za obzor. Pozorovatelé s profesionální i improvizovanou technikou se vydali na vyvýšená místa s dobrým výhledem nebo přímo do planetárií. To ostravské bylo obsazené do posledního místa.
3: Pojď se podívat. Jsme nadšení
4: a děkujeme dceři, že to vymyslela.
5: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
6: Už od první minuty zatmění stály fronty u všech 14 připravených dalekohledů. Přinesli jsme veškerou optiku, která se dala využít, říká Jana Hrabalová z ostravského planetária.
7: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
8: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
6: Lidé stáli i za branou hvězdárny, která se už teď chystá na další hromadné pozorování Perseid. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
9: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
10: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
9: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
11: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
9: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
2: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že vodu musí dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
12: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní. Nádrže ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
13: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
2: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu opadává na některých místech v Česku dřív listí. Stromy v horku spotřebovávají víc vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
3: jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
14: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
15: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
14: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Dinosauři se vracejí na filmová plátna. Tentokrát ale neutíkají ze zábavního parku, objeví se přímo na americkém předměstí. Do českých kin vstupuje sci-fi thriller Konec Oak Street. Get out of there, run!
16: Poklidná předměstská ulice se po záhadné kosmické události vytrhne ze známého světa a přenese daleko do historie. Rodina Pletových musí držet pohromadě a bojovat o přežití. V okolí jejich domu se totiž objevují dinosauři. Ústřední manželský pár stvárnili Anne Hathaway a Ewan McGregor. Film napsal a režíroval David Mitchell, autor hororu Neutečeš a mysteriózního snímku Záhada Silver Lake. Mezi producenty je také J.J. Abrams. Konec Oak Street kombinuje rodinné drama, sci-fi a napínavý boj o přežití. Přestože je přístupný od 12 let, tuzemská kina ho promítají pouze v původním znění s českými titulky. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Na festivalu Nového cirkusu Letní Letná bude mít dnes premiéru inscenace Vertíž. V pražských Letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
17: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
18: Sport. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvětě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1. O 19 hodin je tak na půdě soupeře čeká velmi těžký úkol. To ví i hradecký trenér David Horejš.
19: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře. My musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svou příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, i když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
18: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a podruhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat, po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. Český desetibojař Willem Stráský je po úvodním dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na děleném 8. místě. Po úvodních 5 disciplinách se dělí o 8. příčku s Němcem Pelmancem. Stráský může vylepšit 10. místo z minulého evropského šampionátu v Římě. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v běhu na 400 metrů byla nejrychlejší Slovenka Emma Zapletalová. 26-letá rodačka z Nitry ovládla závod časem 52 sekund celých 91 setiny sekundy. Mezi muži na stejné trati získal zlato Brit Matthew Hudson-Smith. Před domácím publikem vyhrál hladkou čtvrtku za 44,17 setiny sekundy a získal už třetí evropský titul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nové omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice ve Štěchovicích. Na Pražském okruhu je mezi sjezdy na Jesenici a Vestec nová uzavírka. Mezi kilometry 82 až 3 se jezdí jen v páse na Ruzyni. Obousměrně dvěma zúženými pruhy. A teď plynule. Dálnice i jinde bez kolon. Silnice 23 z Třebíče do Náměště nad Oslavou je už průjezdná. Uzavírka kvůli požáru lesa u odbočky na Studenec skončila. Neprůjezdná zůstává trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Je tam hlášený požár střechy domu. Opět uzavírku by mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 a 8 stupňů, v údolích až 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
21: Paranoid.

Nový den, nové datum, máme čtvrtek 13. srpna 2026 a na dvojice po zprávách pokračuje noční proud a ten skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou srpnovou noc Miloš Skálka.

12. srpna roku 1967 byl Scott McKenzie, který právě dospíval na prvním místě britského singlového žebříčku s písničkou San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. San Francisco, a v závorce je napsáno, tak si určitě vetkni květiny do vlasů. To je písnička, kterou mu napsal jeho kamarád John Phillips, jinak frontman skupiny The Mamas and the Papas.

Eva Farná a její písnička, která se jmenuje Neříkej, co má se stát. 12. srpna roku 1966 odehrála skupina Beatles dvě úvodní představení v International Amphitheatru v Chicagu. Byla to první zastávka koncertního turné Beatles po Spojených státech a tehdy vlastně nikdo netušil, že to je úplně poslední koncertní šňůra, kterou kdy Beatles odehrají ve Spojených státech.

Terza Mašková a Budu při tobě stát. 12. srpna roku 1963 anglická kapela The Searchers, která vznikla jako většina tehdejších dobových kapel v Liverpoolu, tak obsadila první místo britského singlového žebříčku, v tomto případě s písničkou importovanou ze Spojených států. Původně nahrála skupina The Drifters, napsali věhlasní autoři Doc Pomus a Mort Shuman a písnička se jmenuje Sweets for My Sweet, The Searchers.

Sweet for my sweet a liverpoolská skupina The Searchers, tak tedy cukrátka pro mého cukrouše. Je čas prázdněn a dovolených na toto téma Xindl X.

Xindl X a chci tě vzít na dovolenou. Máme 29 minut po půlnoci, k tomu 47 vteřin, je čtvrtek 13. srpna 2026. A stále ještě v tom kalendáriu zahraničních událostí jsme u včerejšího data. 12. srpna roku 1969 se narodila britská pop-folková zpívající autorka Tanita Tigerem.

oslavenkyně Tanita Tikerim, která se narodila 12. srpna roku 1969 a její zásadní hit Twist in My Sobriety, jak by dnes mělo podle meteorologů teď v noci vypadat počasí, jasno, žádný déšť, teploty ovšem klesnou na 13 až 8 stupňů.

Tomáš Klus a písnička, autorská záležitost nazvaná Chátrám. 12. srpna roku 1949 se narodil významný anglický zpívající autor, brilantní kytarista Mark Knopfler, frontman skupiny Dire Straits, tedy formace, která už nějaký ten pátek o sobě v té původní sestavě nedává vědět, ale Mark Knopfler je neuvěřitelně činorodý a během těch posledních let se představil ať už na koncertním pódiu nebo v nahrávacím studiu s takovými osobnostmi, jaké jsou namátkou Eric Clapton, Bob Dylan, Brian Ferry, Emmylou Harris, Van Morrison, Steely Dan Sting nebo James Taylor. Toto je jubilant Mark Knopfler.

Člověk Mark Knopfler, který včera oslavil 77. narozeniny. No a my jsme v nočním proudu poslouchali jednu z jeho mnoha skvělých sólových nahrávek Two Pairs of Hands, dva páry rukou.

písnička nazvaná Jednoduše domů a Jindra Polák se skupinou Jelem. 12. srpna roku 1929 se narodil významný americký countryový zpívající autor a kytarista Buck Owens, muž, který měl 20 hitů na prvním místě Billboardu onoho countryového žebříčku hudebního týdeníku Billboard. A není bez zajímavosti, že Buck Owens byl velkým vzorem pro Ringo Starr a ostatně také některé z jeho písniček sám naspíval. Třeba Chovej se přirozeně, Act Naturally. Toto je Buck Owens.

laureáti ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina Opět a Radeček a Budu rád. 13. srpna roku 2004 zveřejnila hudební televize VH1 výsledky zajímavé ankety. Ptala se svých diváků a posluchačů na to, která z písniček, které je zaujaly a která nikdy neobsadila první místo britského singlového žebříčku, by si tuto pozici, tedy pozici na výsluní, zasloužila.

jeho singlového žebříčku, ale na první místo se nikdy nedostala a prý by si to byla bývala zasloužila. Tady je Angels a Robbie Williams. I

Robbie Williams a jeho andělé, tedy Angels. My jsme se výrazně přiblížili k první hodině čtvrtečního rána, což znamená, že s tou další písničkou vstoupíme do další hodiny a to bude poslední hodina tohoto vydání nočního proudu. Lucie Bílá jako obyčejná holka.

Lucie bílá jako obyčejná holka. Máme už jednu hodinu a k tomu jednu minutku a k tomu tři vteřiny. Dvojka vysílá noční proud. 13. srpna roku 1999 soudní dvůr v Londýně prohlásil manželství Micka Jaggera a modelky Jerry Hall za neplatné. Oba se brali v úvozovkách na indonéském ostrově Bali v roce 1990 a když potom jejich zase v úvozovkách manželství začalo haprovat, tak se dostavili k rozvodovému soudu a Jerry Hall požadovala po Micku Jaggerovi krásných 30 milionů britských liber, ale bohužel splakala nad výdělkem, protože jejich manželství bylo prohlášeno za neplatné, protože podle britského práva se sňatky v Indonésii neuznávají.

Tolik Mick Jagger solově bez toho, aniž by měl za zády svou domovskou skupinu Rolling Stones a řekni ano, say you will. Zatím jsem vám připomenul, jak by mělo teď v noci vypadat počasí, no a jak by to mělo být přes den, jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě republiky 24, na horách 21.

běží. Nikdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí.

David Koller a Víc než slova. 13. srpna roku 1994 byli ve švédském městě Hallsfred, kde byli účastníky tamního hudebního festivalu, tak byli zatčeni švédskou policií členové skupin Oasis a The Verve, tedy těchto dvou anglických kapel, a to proto, že se dožadovali alkoholu a když žádný nemohli sehnat, tak se vloupali do místního kostela, kde se dostali k mešnímu vínu a tedy konečně k alkoholu. No a samozřejmě zatčení je neminulo. Oasis a Don't Look Back in Anger, neohlížej se zpátky v hněvu.

laureáti ceny legenda nočního proudu, skupina Slza a její bouře. 13. srpna roku 1994 se u příležitosti 25. výročí odkonání onoho slavného a nepřekonatelného a legendárního hudebního festivalu ve Woodstocku odehrál v Saugerties ve státě New York pokus o reinkarnaci tohoto festivalu pod názvem Woodstock 1994. Nakonec tuhletu bohulibou třídenní festivalovou akci navštívilo krásných 350 tisíc návštěvníků a v playlistu se objevily takové skupiny jako Green Day, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails nebo Aerosmith. You know, you drive me up a wall, the way you make good.

Steven Tyler, skupina Aerosmith a jedni z účinkujících na reinkarnaci festivalu ve Woodstocku, tentokrát ze 13. srpna roku 1994.

Petr Kolář a V nebi snad ti prominou. Aktuální čas 1 hodina 28 minut, 4 vteřinky je čtvrtek 13. srpna 2026. A 13. srpna, ale roku 1992, se povedl husarský kousek newyorskému rodáku Neilu Diamondovi, skvělému zpívajícímu autorovi. No a ten husarský kousek spočíval v tom, že 13. srpna roku 1992 odehrál první ze šesti beznadějně vyprodaných koncertů v té olbřímí Madison Square Garden hale v New Yorku. Neil Diamond.

Tolik tedy skvělý americký zpívající autor Neil Diamond, který vzhledem k tomu, že trpí Parkinsonovou chorobou, tak zrušil veškerou svou koncertní činnost, protože mu nemoc znemožňuje hrát na kytaru, ale nadále píše písničky a nahrává. No a jestliže na ní čekáte, tak čekáte marně.

Na mě nečekej, já přijdu až ráno, to byl vzkaz Verony z nočního proudu. 13. srpna roku 1971 John Lennon odletěl z letiště Heathrow v Londýně do New Yorku a bylo to naposledy, co se jeho noha dotkla britské půdy, protože se trvale usadil v New Yorku se svou manželkou Yoko. Nejprve bydleli v downtown v Greenwich Village v ulici Bank, kde si pořídili bydlení, ale vzhledem k tomu, že se jim tam moc nelíbilo, tak po několika letech se přestěhovali v New Yorku do čtvrti Upper West Side, kde si pronajali luxusní apartmán v obytném komplexu Dakotanu a před tímto komplexem také posléze John Lennon přišel o život.

John Lennon, It'll Be Just Like Starting Over, bude to jako kdybychom začínali znovu. Laureáti ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina, to je Lucie a Marie.

Lucie a její Marie. Máme léto v plném proudu a přesně před 60 lety toto letí 13. srpna roku 1966 americká skupina Lovin' Spoonful obsadila na 3 týdny první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s písničkou Summer in the City, tedy Léto ve městě. To je single, který poté obsadil 8. příčku britské singlové 20. A není bez zajímavosti, že v tom instrumentálním můstku, který se objevuje v této písně, je využito, nebo jsou využity klaxony nejrůznějších automobilů, včetně brouka Volkswagenu. Tak tedy Summer in the City a Lovin' Spoonful.

Takhle vypadá i po těch 60 letech od svého vzniku Léto ve městě, Summer in the City, John Sebastian a jeho skupina Lovin' Spoonful. Ještě jednou drobná připomínka toho, jak by dnes přes den mělo podle meteorologů vypadat. Počasí, teploty výrazně letní, jasno, 25 až 30 stupňů, na severovýchodě potom 24, na horách 21.

Mikael není sám, protože písnička se jmenuje Spolu. 13. srpna roku 1965 sólový zpěvák skupiny Dave Clark Five, tedy anglické skupiny Dave Clark Five, utrpěl zranění, zlomil si dvě žebra během úvodního koncertu nadcházejícího amerického koncertního turné téhleté britské skupiny. Stalo se to v Chicagu a byl to první koncert, kterým zahajovala skupina Dave Clark Five své americké turné, a zpěvák Mike Smith se vrhl do davu, jak už se to občas s interpretům stává. Nicméně fanoušci ho neudrželi, propadl na parket a odnesla to dvě zlomená žebra. Toto je skupina Dave Clark Five.

Mirej Navrátil, skupina Mirej a Malinovej Sirup. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší. No a stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen se dozní poslední písnička tohoto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu Plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ona závěrečná písnička 13. srpna roku 1964. Americká dívčí formace The Supremes natočila písničku trojice Howland Dozier Holland, Dětská láska Baby Love, a bylo to první premiérové číslo jedna této americké dívčí formace. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.

je o císaři české lidové hudby, o panu Hašlerovi, tak jsem dal. Když se dívám z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topoly, se vzpomínkou dere se mi na rty smutný vzdech, v srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod topoly,